A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého si poslal, Ježíše Krista. Evangelium podle Jana, 17. kapitola, 3. verš.

0: Čtení na pokračování z knihy Garyho Shepherda Andělské stezky se chýlí ke svému závěru. Přes mnohé překážky se podařilo po více než 20 letech dokončit překlad Nového zákona do magarštiny a vytisknout ho. Barbařin zdravotní stav se opět zhoršil. Vraceli se zpět do USA, protože Barbara chtěla být na blízku matce, upoutané na lůžko. Vnitřní utrpení, které Barbara prožívala, způsobila, že se rozhodla svůj život ukončit. Pro Garyho to byla velká rána. Sebevražda? Proč? V hlavě měl mnoho otázek a v srdci velkou bolest, než přišlo utišení.
1: Gary Shepherd, Andělské stezky.
2: Kapitola 44. Sen. Asi 100 hodin po Barbařině smrti jsem prožíval naprostá muka. Zpěv na Barbařině pohřbu tu nejostřejší bolest zmírnil, a když se za nás příští den v kostele přátelé modlili, ulevilo se mi ještě o trochu víc. Počáteční příval slz na chvíli ustal, ale ta obrovská tíha v mém srdci nezmizela. O 3 týdny později, když mi přátelé přáli šťastné a veselé, to bylo ještě horší. Vím, že to mysleli dobře, ale copak jsem mohl být šťastný a veselý. Po Vánocích nás Ben a Paulette Boosovi pozvali na lyže do Nového Mexika. Byli jsme za to velmi vděční. Hory a sněhem obtěžkané stromy byly nádherné a představovaly naprostý kontrast k Dallasu. Lyžovali jsme a sáňkovali a oddávali se zimním radovánkám z Bootovic s rodinou. 31. prosince jsme se s Michaelem vydali na dlouhou cestu autem zpět. Dnes bychom slavili 26. výročí svatby a já se děsil, že mě přepadne stejný smutek a osamělost jako o Vánocích. Když jsme projížděli kolem rozlehlých pastvin západního Texasu, začal se mi vybavovat sen, který se mi toho rána zdál. Poprvé za poslední měsíc jsem si vybavil, co se mi zdálo. Zdálo se mi, že stojím s Barbarou před oltářem malého kostelíku. Jak jsem nad tím pořád uvažoval, začaly se mi postupně vybavovat další věci. Bůh mi připomínal. Dnes je to 26 let, kdy ti Barbařin otec svěřil svou dceru. Vzal si ji, abys o ní pečoval, utěšoval ji a miloval ji. Nyní už je ale u mě. Teď se o ní starám já. Utěšuji ji a dávám jí všechnu lásku, kterou potřebuje. Barbara byla dar od nebeského otce, její otec mi ji předal na místě, kde je Bohu vzdávána chvála. Kdyby ji její otec nenechal dobrovolně jít, utekli bychom a neobdržel by žádné požehnání. Teď byla řada na mě. Poselství znělo jasně. Musel jsem ji odevzdat zpět jejímu nebeskému otci. Bylo to na den přesně 4 týdny, co mě Barbara opustila. Poté, co ke mně Bůh skrze tento sen promluvil, jsem byl schopen mu ji dobrovolně odevzdat. Ve své mysli jsem to už udělal, ale mé srdce se jí pevně drželo. Byly před námi poslední hodiny roku 1991 a Bůh chtěl, abych tento rok uzavřel i po emocionální stránce. Stejně jako se rozhodl Barbařin otec, rozhodl jsem se teď já. Mohl jsem ošálit sám sebe a předstírat, že je stále má, ale neudělal jsem to. Bůh mě o to požádal a já jsem mu vyhověl. Poté, co jsem ji odevzdal otci, zjistil jsem, že pomalu začal vyplňovat tu propastnou prázdnotu, která po Barbaře zůstala. Bylo to poprvé od doby, kdy zemřela, co jsem se z ní mohl ve svém srdci radovat. Všechno moje úsilí nestačilo na to, abych jí poskytl bezpečí, teď však byla v bezpečí u svého otce na věky. A tak jsem mohl prožívat radost. Lidé z celého světa se za mě modlili. Bůh je vyslyšel a udělal to v pravou chvíli. Učitelka z naší nedělní školy mi řekla, čas rány nikdy nezahojí, ale Bůh ano, až bude chtít. Její laskavá rada se právě stala skutečností. Než přišla neděle, Vrátilo se mé srdce k normálu a opět jsem mohl začít zpívat všechny písně, které při bohoslužbě zněly. Zdálo se, že ta neskutečná prázdnota je něčím vyplněna. Rána jakoby se zahojila. Brzy jsem přišel na to, že to je teprve začátek. Den po dni, měsíc po měsíci pokračoval Bůh v léčebném procesu a čím dál tím víc vyplňoval tu prázdnotu sebou samým. Zanedlouho jsem jel s Michaelem zpátky do Malajzie, aby nastoupil do posledního ročníku střední školy a pak jsem pokračoval do Nepálu. Tentokrát jsem však do zámoří necestoval zdrcený a slabý, vracel jsem se dostatečně silný a s radostí. Koho by napadlo, že k takové změně může dojít tak brzy? Mohl jsem jen opakovat, Hospodin s námi učinil velké věci, radovali jsme se. Žalm 126, 3.

Byl jsem rozhodnutý, že i během této tvrdé zkoušky budu Bohu děkovat za každé požehnání, kterého se mi od něj dostane. Od té chvíle jsem odmítal soustředit se na to, o co jsem přišel. Ani jsem si neuvědomoval, že když Bohu děkuji za to, co mám, připravuji cestu pro jeho požehnání. Král David o tom píše: Mne oslaví ten, kdo přinese oběť díků, ten, kdo jde mou cestou, tomu dám zakusit Boží spásu. Žalm 50, 23. S úžasem jsem zjistil, že nejen, že jdu Boží cestou, on moje díky dokonce vnímal jako oslavu jeho jména. Čas smutku a truchlení přišel znovu. V květnu zněl v Kátmandu nářek celých 10 dní. Neplakal jsem už kvůli Barbaře, plakal jsem nad sebou a svou samotou. Moje reakce na tento sen ze mě sněla zodpovědnost za Barbaru. Ale teď jsem opravdu porozuměl, kdo na ní dával pozor. Bezedná díra v mém srdci se týden po týdnu zacelovala jeho láskou, kterou mě zahrnoval. Kdybych se ji pokoušel uzamknout ve svém srdci, klamal bych sám sebe a odepřel tak Bohu možnost obnovit ve mně jeho přítomnost a lásku. Hospodin dal, Hospodin vzal. Jméno Hospodinovo budiš požehnáno. Job 1:21. Kapitola 45. Oběť. Sebevražda je téma, kterému se v naší kultuře často vyhýbáme. Tato kapitola poskytuje vhled do rodinných vztahů a zázemí a ukazuje na stres, kterému jsme v Nepálu neustále čelili a který přispěl k Barbařině emocionálnímu zhroucení a následně sebevraždě. Modlím se, aby něco z toho mohlo pomoci druhým, kteří se se sebevraždou setkali. Barbara Shepherd, 5.11.1942 až 3.12.1991. Barbařiní rodiče vyrůstali během hospodářské krize poblíž Seliny v Kansasu. Její otec Hamilton byl nejstarší ze 6 dětí. Aby pomohl rodině, která se bez otce potýkala s problémy, odešel ze školy ve 14 letech. Jako teenager vynikal v boxu a vyhrál šampionát. Na cestování ale neměl peníze a tak přišel o příležitost soutěžit o titul národního šampiona USA v boxu. Barbařina matka Lucille pamatovala velká sucha, která v těch dobách zrujnovala místní farmáře. Mnoho z nich pak nebylo schopno zaplatit své dluhy v krámku jejího otce. Její rodina se tím pádem ocitla také v chudobě. Byla tak chudá, že celou střední školu měla jen 1 šaty. Často vzpomínala, jak moc se za to styděla. Když se Hem a Lucille vzali, odjeli ze suchem postižené země do San Diego v Kalifornii, kde si Hem našel místo jako svářeč. Později pak pracoval jako nýtovač a 12 hodin denně se podílel na výrobě pro válečné účely. Bombardérů B-17. Poblíž nich bydlela Maj Maloneyová, veselá, milá, rozvedená dáma. Byla to přitažlivá jižanská kráska, která se těšila ze společenského života na vysoké úrovni. Ve 40 letech se ale rozhodla přijmout Ježíše jako pána svého života, kvůli čemuž se s ní její manžel rozvedl. Protože Maj neměla děti ani jiné závazky, nadšeně investovala svou energii a schopnosti, aby pomohla druhým. Hem a Lucille byli šetrní a pracovití. Barbara byla jejich jediné dítě a byla velice bystrá a hudebně velmi nadaná. Mimo jiné už v 5 letech hrála na piano v místním rozhlasu. Když jí bylo 8, pozvala ji Maj Maloneyová na biblickou lekci u ní na dvorku a zde Barbara odevzdala své srdce pánu. Během dalších let nepropásla Maj žádnou příležitost
aby Barbaru zapojila do nesčetných církevních aktivit mládeže v celém San Diegu. Na střední škole byla Barbara zapojená do spousty aktivit, včetně kapely, kde hrála na saxofon. Když Máj viděla, že jí svět táhne čím dál víc, povzbuzovala ji, aby brzy odmaturovala. Barbara tedy v 16 letech nastoupila na Simpson Bible College, kde excelovala ve všech předmětech. Mimo to, že byla královnou školního plesu, odmaturovala mezi nejlepšími.

po celý čas cítila, že ji Bůh volá do služby v misii a křesťanská a misionářská aliance ji přijala jako učitelku v zámoří. Když studovala pátý rok pedagogiku na státní univerzitě v San Diego, opět byla mezi nejlepšími v ročníku. Těsně před koncem studií potkala mě. Bylo to na biblické skupince, kterou organizovala baptistická církev na College Avenue. O 5 měsíců dříve jsem díky boží milosti a jeho slitování, já, který byl dříve rouhač, hříšník a boží nepřítel, uvěřil a rozhodl se následovat Ježíše. Bylo neskutečné, že někdo jako ona by se zajímal o mě, obyčejného kluka, v té době mladšího důstojníka námořnictva Spojených států. Ať už se jednalo o hru na klavír nebo varhany, vedení nedělní besídky nebo pěveckého sboru, Barbara excelovala ve všem. Říkala o sobě, že je prostě přehnaně ambiciózní. Ostatní, kteří byli chytřejší, předčila tím, že pracovala usilovněji a studovala více. Vždycky cítila velkou zodpovědnost za svůj život, který musí být hoden Božího království, a žádnému požadavku neuměla říct ne. Dopadlo to tak, že si toho brala na starost příliš. 10 měsíců po svatbě skolabovala na schodech a začala naříkat. Stala se učitelkou roku na škole, kde pracovala, stejně jako byla nejlepší ve všem ostatním. Byla vyčerpaná z toho, jak se snažila splnit veškeré nároky, které na sebe kladla. Zdálo se, že je pro ní přirozené ochotně se obětovat pro druhé. Když jsem se chtěl pár měsíců po svatbě přidat k Wyclefovým překladatelům, byla poněkud překvapená. Po prvním lingvistickém kurzu, který jsme absolvovali a kde opět excelovala, jsme se roku 1967 stali členy. Když jsme byli v Nepálu, šlo jí to s jazyky velmi dobře, i když měla stále obavy, že by to mohlo být lepší. Když se nám narodila Adina, nemohla se Barbara naplno věnovat práci na jazyce Magar tak jako dříve. Proto jsme se rozhodli, že převezme zdravotnickou pomoc ve vesnici, kterou jsem zajišťoval já, a já jsem se měl více soustředit na analýzu jazyka. Díky porozumění a péči, kterou do práce vkládala, byla její práce s nemocnými velmi efektivní. Zápornou stránkou bylo, že se cítila přehnaně zodpovědná, když někdo vážně onemocněl. V těch dnech jsme střídavě bydleli v Kátmandu a Araghale. Když děti dosáhly školního věku, učila je během našeho pobytu ve vesnici Barbara. Během následujících let jí dělalo velké starosti,

Křesťanští přátelé byli napadáni, biti a vězněni. Také naše dopisy procházely cenzurou a byly často zadržovány a kontrolovány agenty státní kontroly. Roku 1976 náš projekt zastavili a my jsme museli Nepál opustit. O 6 měsíců později jsme se ale vrátili, abychom mohli pokračovat v práci s magarským lidem. Po celou dobu nás ale nahlodával strach, že naši překladatelskou činnost odhalí a my budeme ze země vyhnáni na dobro. Tyto a další stresy vyústily v systémové přetížení a koncem roku 1982 Barbara prodělala psychotickou příhodu. Když jsme se vraceli do vesnice a byli na začátku prudkého stoupání v horách, potkali jsme jednoho vesničana, který poslouchal malý tranzistorák. Barbara se ke mně otočila, šibalsky se usmála a zeptala se, jestli jsem ty zprávy slyšel. Neslyšel. A tak mě uvedla do obrazu. Policie vyslala jednotku, aby zadrželi Sheffordy za šíření křesťanství. Vysvětlil jsem jí, že to nemůže být pravda. Policie nevysílá v rádiu informace o tom, že chce někoho zatknout. Myslel jsem, že se prostě přeslechla. Nedošlo mi, že se jedná o psychotickou příhodu. Později mi náš přítel David, který pracoval v Nepálu, vysvětlil, jak se to mohlo stát. Nadměrný stres a neustálý strach vyčerpali neurotransmitery v mozku. U některých jedinců to může způsobit i neodpuštění nebo potlačovaný vztek, který ho často doprovází. Pokud hladina neurotransmiterů klesne příliš, myšlenky ze správných drah vykolejí. Je to stejné jako telefonní linky v Nepálu, když je telefonní drát špatně připojený nebo se izolace odloupne. Pak to přeskočí na vedlejší linku a vyslyšíte cizí hovor. Pokud je v někom hluboko usazena obava, pak neustálé přehrávání takové obavy může být jako kola, která v bahně vytvoří koleje. Když pak kolem jede nějaké auto, zapadne do těch kolejí a nějakou dobu se z nich nemůže dostat. Strach, že nás místní představitelé vyhostí, se hluboce zakořenil v její mysli. Pokud pak hladina neurotransmiterů nebyla v rovnováze, její myšlenky se chaoticky propojily. Naštěstí to ale netrvalo dlouho. Obvykle jí stačilo pořádně se vyspat a další den bylo vše zase v pořádku až na to, že tento hrůzný zážitek se stal součástí jejich vzpomínek. Po jedné takové příhodě se něco nedefinovatelného změnilo. Dalo by se říct, že to vypadalo, jako by ji postihla mini mrtvice. Nikdo se mi o tom nikdy nezmínil, ale všiml jsem si toho. Ačkoliv se velmi snažila, její úsměv už nikdy nebyl tak zářivý. Stejně tak neutuchající energii a srdeční smích, jako by někdo přidusil. Pak začala propadat depresím. Nejprve se zdálo, že deprese potrvá den nebo dva a pak bude zase fungovat jako dřív. Její stavy se opakovaly, ale většinu času na tom byla dobře. Dříve jsem to nechápal a prostě jsem předpokládal, že má jen špatný den nebo špatný týden. Barbara velmi soucítila s druhými. Když ji něco tížilo, tak za nimi často docházela dlouhé vzdálenosti, aby je utěšila, modlila se za ně nebo jim nějak pomohla. Mohli jste se spolehnout, že vám bude naslouchat a že se jí můžete vyplakat na rameni. I když naslouchala bolestem druhých, často nebyla schopna se o své vlastní břímě podělit ani se mnou. A když jsem pak někdy požádal přátele, aby se za ní modlili, hrozně se na mě rozlobila, že jim říkám rodinná tajemství. Její vlastní matka propadla také depresím, a nakonec byla 7 let upoutána na lůžko. Lucille obvykle odmítala rady lékařů i pomoc rodinných příslušníků. Trvala na tom, že pomoc nepotřebuje. Byla v naprostém pořádku.
Když jsme v Nepálu dokončovali poslední část magazínu,

švýcarského nového zákona, platili jsme horentní sumy za telefon, jen aby mohla Barbara volat domů. Matka se jí pokaždé ptala, kdy se vrátíme domů. Když jí došlo, že se ještě několik let nevrátíme, zvolila jinou taktiku. Během dalších hovorů přerušovala svůj slabý hlásek chraplavým kašlem, což znělo, jako by měla smrt na jazyku. Nejprve nás to vyděsilo. Volali jsme tedy Adině a ptali se, jak se babičce daří. Adina nám ale potvrdila, že kdykoliv s babičkou mluví, zní to naprosto normálně. Začalo nám být jasné, že se snaží nás zmanipulovat, abychom se vrátili do států. Nakonec ale Barbara i tak podlehla představě, že její matka umírá a ona, její jediné dítě, tam není, aby jí pomáhala. Když jsme se v květnu 1991 vrátili z Kalkaty, kde jsme kontrolovali matrice pro tisk nového zákona, prodělala Barbara masivní mentální kolaps. Její strachy se pro ní staly realitou. Její matka v nemocnici umírá. Její matka je mrtvá. Blízkého přítele chtějí popravit. Čínské vrtulníky přilétají, aby zajali a odvezli Michaela. Trvalo celých 6 týdnů, než se Barbara uklidnila natolik, aby mohla nasednout do letadla a vrátit se do států. Tam ji doktor Stengel přijal do nemocnice v Idaho a stabilizoval. Utěšoval mě, že nakonec se budeme do Nepálu moci vrátit, ale kvůli silně kontrolujícímu vlivu její matky se tak nemělo stát, dokud její matka neumře. V srpnu jsme dorazili domů do Dallasu a Barbara se pomalu vracela do normálu. Několikrát se mi svěřila, že už další kolaps nezvládne. Je to tak strašné temno, říkala, je to jako žít v pekle. V říjnu jsem napsal našemu řediteli, abych ho informoval, že než Barbařina matka zemře, což se v jejím případě nezdálo zas tak vzdálené, potřebujeme být přiděleni k jinému úkolu. Mezitím začala Barbara zpívat v kostelním sboru a docházela na seminář do Wyclefova centra. Na neštěstí zhruba o měsíc později Barbara narazila na kopii mého dopisu řediteli a bylo jasné, že nedokáže unést, že by se náš návrat do Nepálu protáhl. Asi měsíc potom, co jsme věnovali v Dallasu Magarům nový zákon, stále přemýšlel nad tím, jak by mohla v práci s nimi pokračovat. Problém byla ona. To ona byla důvod, proč jsem se nevrátil zpátky do vesnice. Stejně jako po celý svůj život i tentokrát se chtěla obětovat. Vypadá to, že tentokrát kvůli mně a Magarům. 3. prosince měla svůj vlastní plán, který tajila přede mnou, přáteli i doktorem, kterého viděla o den dříve. Ten den se oblékla zvlášť hezky a opravdu dlouze mě objala. Neměl jsem sebemenší podezření. Zatímco psala vánoční přání, vydal jsem se do Wyclefova centra kvůli drobnému problému s počítačem. Když jsem se vrátil, našel jsem ji mrtvou. Barbara se o sebevraždě nikdy ani nezmínila. O týden dřív dokonce Adinu ujišťovala, že něco takového by nikdy neudělala. Nenašli jsme žádný vzkaz. Jediným vodítkem, které nám zanechala, bylo ramínko na šaty, které leželo na její otevřené Bibli. Strana začínala Římanům 12:1. Vybízím vás, bratři, pro boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou oběť. I když tento verš z Římanům odkazuje na živou oběť, její mysl nedokázala zohlednit slovo živou. Jelikož se naše vůle a osobnost vyjadřuje za pomoci mozku, bylo pro ní těžké oddělit její vůli a její chybný výklad, kterého se v dobré víře dopustila. Já vím, že nemůžu po svém starém oku chtít, aby vidělo lépe, nebo aby moje unavené uši slyšely zřetelněji. Když se ale v mozku přehodí vedení, je těžké porozumět, jak si to někdo nemůže dát dohromady. Pro ní však tyto iluze byly natolik živé, že je pokládala za skutečnost. Staly se součástí její paměti a nemohla na ně zapomenout.
Naučil jsem se, že pokud při náročných výstupech nedodám tělu extra dávku kalcia, dostanu do nohou křeče. Vím, že pokud nemám v chladiči dost vody, uvařím motor. Ale chemická nerovnováha v mozku, která způsobí, že jsou informace zpracovávány jinak, pak vytváří jiné představy, i když ve skutečnosti neexistují. Když pak někdo jedná na základě těchto mylných úsudků, jako to udělala Barbara, může to mít tragické následky. I když ve své službě Bohu vždy usilovala o dokonalost, dokonalou ji učinil až teď. Konec konců je naší jedinou nadějí, že s ním budeme žít v nebi díky jeho neskutečné lásce a jeho oběti. Ne naší. Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Římanům 8:1. Kapitola 46. Veškerá útěcha. Jak jen to dokážu? Bude Boží útěcha stačit? Bude jeho pokoj větší než má bolest? Pokud jsem měl ostatním zraněným nabídnout útěchu, nemohl jsem se vyhýbat přemýšlení nad mými nejhlubšími obavami. Bylo jasné, že jednoduché to nebude. Stalo se to přesně o 4 týdny později. Ten sen přišel na 26. výročí naší svatby. Při úvahách nad tímto snem, ve kterém jsem s Barbarou stál před oltářem v malém kostelíku, mě Bůh vedl, abych mu ji odevzdal právě tak, jako to před 26 lety udělal její otec, když ji předával mně. Když jsem to udělal, spadla ze mě tíha zodpovědnosti, kterou jsem za ní cítil. Moje srdce tak bylo znovu volné a Bůh veškeré útěchy začal zaplňovat mou prázdnotu. O několik týdnů později jsem jel s Michaelem do Malajzie, aby nastoupil do posledního semestru na dalatské internátní škole. Odtud jsem se vydal do Nepálu, kde jsem vyhledal mnoho našich dlouholetých přátel. Brzy po této tragédii jsem začal pociťovat takovou útěchu, že to bylo neuvěřitelné. Uvědomil jsem si, že Bůh po mně chce, abych se o ní podělil, stejně jako Pavel, když napsal: Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista. Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. 2 Korintským 1:3-4. Bylo zřejmé, že mám zodpovědnost podělit se o to, co jsem sám obdržel. Věděl jsem také, že kdykoliv budu s někým mluvit o této útěše, opět si připomenu svou ztrátu. To byl ovšem způsob, o jakém Stvořitel psal. Obětovat sám sebe, aby jiní mohli být osvobozeni. Když jsem se sešel s přáteli v Nepálu, odcestoval jsem do USA a navštívil Barbařiny staré přátele. Vykládal jsem jim o 10 letech, během kterých Barbara prožívala deprese a psychózy, kdy se dráhy v jejím mozku překřížily. Vzpomínal jsem, jak jsem jednou našel Barbaru o půlnoci v prázdné místnosti, jak rozsvěcí a zhasíná světlo a vysvětluje mi, že komunisti jdou po nás. Vysílám policii signály o pomoc. Přesvědčil jsem ji, že je všechno v pořádku, a ona se vrátila do postele. Během spánku se chemická rovnováha obnovila a příští den už vypadala zase v pořádku. Její přátelé plakali, když slyšeli, jakými útrapami a zkouškami Barbara procházela a taky ovšem dalším, čemu jako boží voják oddaně čelila, aby viděla magarský nový zákon hotový. Utěšoval jsem je tím pokojem, který jsem dostal skrze sen, písmo, přátele a skrze nespočet projevů boží milosti. Když jsem jim řekl, že spáchala sebevraždu, spousta jejich přátel ztratila řeč.
ale asi třetina z nich pak přiznala, že mají se sebevraždou sami zkušenost. Strýc, prarodiče nebo bratr. Pro většinu to bylo dobře střežené rodinné tajemství a bolest nad tím byla pevně připoutána na dně jejich srdce. Jsi první, komu jsme o tom řekli, opakovali. A přicházel další nářek, ale i další útěcha. Jeden z mých oblíbených veršů byla Ježíšova slova: poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Jan 8:32. Povzbudil jsem je, aby už pravdu déle neskrývali. Odhalení pravdy je učinilo svobodnými od bolesti a smutku, který tato tragédie vzbuzovala, a nejenom to. Znamenalo to, že se musí bolesti postavit a truchlit, ale Ježíš slíbil, že ti, kteří pláčou, naleznou útěchu. Matouš 5:4.

Dlouho předtím v lednu mi Paul a Norma Seafeltovi řekli, že nemusím být sám a že se u nich můžu kdykoliv stavit. Když jsem byl na konci října v Katmandu, jednou jsem se tam zastavil a Norma byla zrovna doma. Jak jsme si vykládali, všiml jsem si fotky, která byla na lednici a zeptal jsem se na ni. Vytryskl z ní srdcerivný příběh. O 3 měsíce dřív, 31. července 1992, narazilo obrovské letadlo do hor poblíž Katmandu. O 30 dní později jiné letadlo ztroskotalo naprosto stejně. Mezi obětmi byla v obou případech rodina misionářů, kteří se vraceli do Nepálu. Fotografie visící na lednici patřila otci jedné z těch rodin. Byli to Seafeltovi blízcí přátelé. Když jsem uviděl bolest, kterou v sobě Norma nosí, pověděl jsem jí o různých způsobech, jak se mi od Boha dostalo útěchy. Pak jsem se za ní pomodlil. Zanedlouho mi řekla, jak moc jí pomohlo, že jsem se s ní o vše podělil. Podotkla, že má přátele, kteří jsou touto katastrofou poznamenáni ještě více, a požádala mě, zda bych si povykládal také s nimi. O 2 dny později jsem byl zase v Normině domě na večeři, tentokrát jsem sdílel slova útěchy s Kirkem a Paulou Dunhamovými. Norma byla zdravotní sestrou a během večera přišla řeč i na jinou misionářku, rovněž zdravotní sestru. Soustředil jsem se ale na to, abych jim předal Boží pokoj, a mimo to nikdy jsem o ní neslyšel. Později se Norma s Paulou chopili nádobí a já s Kirkem jsme popíjeli kávu a pokračovali v hovoru. Když tak stáli v kuchyni, dostali ve stejnou chvíli obě dvě zjevení. Kerry! Norma nakráčela rovnou ke mně a prohlásila: musíš se seznámit s Kerry Brownovou. Je pro tebe jako stvořená. Druhý den jsem ji potkal a bylo to tak. Jelikož jsem byl ochoten znovu a znovu oživovat svou bolest a dělit se o Boží pokoj, ocitl jsem se ten večer u Normy a Paula. Bůh měl svůj plán a chtěl mi poskytnout ještě více útěchy a radosti. Vlastně její druhé jméno bylo Joy, radost. Kerry Joy Brown. Ale abych vám řekl všechny příběhy o radostech a dobrodružstvích, která jsme spolu s lidmi kmene Magar v Nepálu zažili, zabere to celou další knihu.

Knihu Andělské stezky vydali v roce 2016 Wyclefovi Překladatelé Bible. Četl Michal Hubáček. Ve čtení na pokračování nadále zůstaneme v Nepálu. Gary a Barbara Shepherdovi svou službu v Nepálu s Wyclefovými překladateli Bible začali v roce 1969. V listopadu 1991, po 22 letech, byl slavnostně předán nový zákon v jazyce Magar. Dnes je napříč Himalájem roztroušená aktivní skupina věřících. V současnosti žije Gary se svou ženou Kerry v Dallasu v Texasu. Rád tráví čas v přírodě a na rybách a i s vnoučaty. V pondělí se ve čtení na pokračování ponoříme do hluboké historie, konkrétně do 17. století, kdy žila pozoruhodná žena Susana Wesleyová. Dnes ve 12.15 otevřeme její první díl.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Třetí hodina nočního vysílání vám na Rádiu 7 nabídne reprízu pořadu Rozmarína. Petra Eliášová se bude svého hosta Elišky Vondráčkové ptát na to, jaké místo má ve vztahu mezi rodičem a dítětem chvála a jak dítě správně povzbuzovat. Druhý díl ze série Efektivní rodičovství nabídne osvědčené pohledy na výchovu. Příjemný poslech vám přeje Klára Literová.

0: Vítám vás u poslechu Rozmaríny, pořadu pro všechny, kteří tráví svůj čas doma s dětmi, pro všechny bez rozdílu věku, kterým vztahy v rodině připadají důležité. Od mikrofonu vás zdraví Petra Eliášová. Před časem jsme otevřeli problematiku takzvaného efektivního rodičovství, tedy zjednodušeně řečeno rodičovství, které se nemíjí účinkem, které má tah na branku. Dnes budeme pokračovat v tomto tématu a tak opět a velice ráda vítám ve studiu milého hosta Elišku Vondráčkovou z Brněnského centra pro rodinu a sociální péči. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Přiznám se, že na to dnešní téma jsem se obzvlášť těšila, protože budeme mluvit o něčem velmi příjemném, nebo alespoň v mém vnímání. O něčem, bez čeho by výchova a rodičovství bylo jako moře bez soli a jako strom bez listí. Dnes totiž bude v Rozmaríně řeč o chválení a povzbuzování. Ve vašich materiálech o efektivním rodičovství jsem našla zajímavé heslo. Neexistují dobré a špatné děti. Jen děti nedostatečně povzbuzované a děti nejisté. Opravdu je to tak?
1: Víte, vždycky ty citáty člověk nemůže brát úplně stoprocentně platné a na všechny situace. Určitě jsou situace, kdy děti i malé děti jsou vzdorné. Prostě je v nich ten čertík, ten rarášek se v nich projeví. To zvlášť tady, když jsme v křesťanském rádiu, tak si to můžeme takhle, si myslím, otevřeně říct, že prostě to zlo může působit i v malých dětech. Přesto já se tady za tento citát strašně stavím a jsem přesvědčena, že má velikou váhu a veliká pravda, že v něm je, že opravdu mnohé zlobení dětí a to škaredé chování pramení z té jejich nejistoty, z nejistoty přijetí, z nejistoty toho, že mě rodiče mají rádi, že mě oceňují, že mě věří, že mě prostě, že jsou pro ně důležitý. A neznamená to, že by ti rodiče ale byli nějací špatní. To vždycky se snažím upozorňovat na to, že hodně rodičů se snaží dělat to nejlepší, co může, ale možná někdy si neuvědomí některé souvislosti, které to dítě může potom vnímat jinak. Takže rodič dělá něco dobrého a dítě to špatně chápe.
0: V předchozích generacích se zdaleka tolik nechválilo a nepovzbuzovalo. Teda ne, že bych byla přímým svědkem, ale když vidím na své mamince, na své babičce, mám pocit, že zdaleka se tolik nevyjadřovalo slovně to, co dnes. Je to opravdu tolik potřeba?
1: No, já teda bych s váma asi nesouhlasila úplně, protože možná to chválení, my si budeme říkat, že je rozdíl mezi chválit a povzbuzovat, ale to povzbuzování, oceňování, to si právě, že myslím, že bylo v těch minulých generacích, protože ty děti byly obrovským přínosem. Proč v dřívějších dobách měli lidi děti, ne? Proto jak my teď, abychom si splnili svoje sny a svoje emocionální potřeby, ale spíš proto, že opravdu ty děti potřebovali. Potřebovali, aby už brzo jim někdo pomáhal v tom hospodářství nebo v té domácnosti. Děti byly velice malé, byly už zapojované do těch činností a tam jako kdyby automaticky došlo k tomu oceňování, protože oni opravdu přinášeli nějaký užitek. Takže já si myslím, že sama to taky si nedokážu představit, jak to tenkrát bylo, ale myslím si, že tam děti víc vnímali to, že ano, teď jsi udělal něco dobře, ale to nemuselo být slovní ocenění, že jo, to mohlo být prostě jenom takové to podvědomí, to něco, co v té rodině bylo cítit, my tě tady potřebujeme.
0: Takže čím víc je ta naše doba umělá, tak vlastně se musíme učit i věci, které dřív lidé dělali víc přirozeně, nebo nemuselo se o nich tolik debatovat?
1: Možná nemuselo se o nich tolik debatovat. Taky v dnešní době je hodně důležité to, jak člověk vnímá sám sebe, jak prožívá ty svoje vnitřní pocity. Tím se dřív lidi až tolik nezabývali. Prostě spíš tak nějak jeli v těch kolejích, které jim byly připravené a které jim byly naplánované a moc neměli vůbec šanci z nich vystoupit. A my v dnešní době hodně prožíváme to, jak se cítíme, jak takové to sebepojetí, sebepřijetí, vnitřní zranění nebo zase vnitřní pohoda. To jsou problémy, které opravdu se asi dřív tolik neřešily.
0: Pojďme tedy k tomu rozdílu mezi chválením a povzbuzováním. Jak se to dá definovat, oddělit?
1: Je na to zase taková jako pěkná, řekla bych, citát nebo taková větička, že chválu si zaslouží vítěz, který vyhraje závod. A povzbuzení se dává tomu běžci, který je na trati a běží. A my bychom si měli uvědomit, že jsme se svými dětmi na trati a běžíme s nimi. Když jsou dvouleté, když jsou pětileté, když jsou osmnáctileté, pořád jsme na nějaké trati a ten cíl je daleko před námi. Takže vlastně ta chvála, to, že si řekneme, fakt prožil ten život dobře, si můžeme říct až opravdu na konci. A ty dílčí úseky, ty etapy toho závodu, jako kdyby, tak určitě jsou, dají se tam vysledovat, ale pořád jako rodiče bychom si mohli opakovat, jsme se svými dětmi na cestě. A když ještě teď ten závod jsme nevyhráli, tak ho třeba vyhrajeme v té další etapě. Ale to povzbuzení, abychom vůbec měli chuť v tom závodě pokračovat, by mělo přicházet pořád.
0: Takže jestli to dobře chápu, tak chválení už je takové hodnocení nakonec, už je to jako v tom cíli, kdežto to povzbuzování, to je jakoby ten trenér běžel s tím běžcem a říkal mu ty příslušná povzbuzující slova a rady a tak dále.
1: Tak by se to dalo říct. Jsou to slova, všechno jsou slova a slova jsou prostředkem nedorozumění, tak jak říká Exupéry. Ale je to tak, že chvála je něco zvnějšku, něco, co já uděluji, můžeme si to říct třeba ve škole jako známky. A my dětem říkáme, učíš se sám pro sebe, ale přitom nám jde o ty známky. A to je to povzbuzení. My bychom v dětech měli tím povzbuzením probudit to, že oni si uvědomují, že to dělají sami pro sebe, že jako kdyby se dokážou vnitřně povzbuzovat sami potom.
0: Když chválíme, co tím říkáme? Bylo splněno?
1: Bylo splněno podle mých představ. Zasloužíš si, já ti udělím pochvalu. A ta pochvala v tomto případě my myslíme slovní, ale může být třeba i hmotná. Může to být ten bonbon, může to být lízátko, může to být 5 koruna, pak to může být, já nevím, auto. Jo, v nějakých 18 letech. A děti si na toto snadno můžou zvyknout a pak možná rodiče znají, co za to. Že něco udělá to dítě a ptá se, a co za to dostanu, že jsem to udělal. A toto je potom něco špatného, protože děti by opravdu měly to dobré, to správné dělat, protože prostě z toho mají sami radost a ví, že je to samotné těžší, že to udělali.
0: Navíc to má asi druhý pól, protože pokud chvála je něco vyjadřování spokojenosti, když dítě splnilo něco podle mých představ, tak to má i ten druhý pól, když nesplnilo.
1: Má to ten pól, ten trest. To je ta metoda pochvala a trest. A já s tímto, to je cukr a bič. A někteří lidi si myslí, že tímto způsobem se dá dobře vychovávat, jenže to má hrozná úskalí, protože potom ty děti, když je nikdo nevidí, tak ví, že si můžou chovat jak utržené z řetězu. Oni nemají tady tyto zásady a požadavky rodičů nějak zvnitřnělé. Opravdu se řídí jenom tím, vidí mě, nevidí mě. Přijde na to někdo, nepřijde na to někdo. Má to smysl, nemá to smysl. Toto je pro ně potom měřítkem. Tady ten přístup je trošku, jak když se vychovávají pejsci. Jo? Máme doma malého pejska a já už, když přicházím domů a ona se tak jako plazí po zemi, tak já poznám, že něco provedla, že má strach, že se na to přijde. A toto, když bychom takhle vychovávali děti a vedli je k tomu, že budou mít strach, že se na to přijde a teď se musí teda vymyslet, jak aby se na to nepřišlo, tak to není dobrá cesta. A právě to povzbuzení nám v tomto velice pomůže, protože povzbudit můžeme i něco, co se nepovedlo. Ocenit můžeme i to, co se nepovedlo, kdy ten výsledek není dokonalý nebo je třeba špatný, ale my můžeme ocenit to, že tam byla nějaká snaha, nějaké úsilí, nějaká aspoň minimální pokrok. To všechno se dá ocenit.
0: Není to potom tady vlastně i taková chvála, protože se říká, že bychom si měli každý den třeba najít aspoň 10 věcí, za které můžeme naše děti pochválit. Nespadá to tedy vlastně už tak do toho povzbuzení?
1: A je to přesně to, že ty slova jsou zavádějící. Takže my si můžeme říct, chvála, která je špatná, tak to je ta, která vychází ode mě jako z vnějšku, je to takový ten můj, jako kdyby kontrolor to teď přišel zhodnotit a pochválit, a ta chvála, která je dobrá, tak se obrací na to dítě. Jak ty to vidíš, jak tobě to připadá, máš z toho radost, myslím, že můžeš se sám sebe pochválit teď. To je ta dobrá chvála. A taky ta dobrá chvála se snaží vidět v tom nějaký prospěch pro celek. Nejlíp pro nás jako pro rodinu. To je prospěch, který to, co děláš dobře, tak pomohlo nám všem. To, že ses tady snažil třeba uklidit, nebo to, že ses mě pomohl nakoupit, nebo to, že cokoliv hlídal mladší sestřičku, tak to všechno má význam pro celou rodinu a zase ukazuje to tomu dítěti, ano, jsi pro nás strašně důležitý. I když s námi nepracuješ na tom poli, tak ale to, že tady seš, tak nám pomáhá a je pro nás důležité a má to pro nás velký význam.

0: Posloucháte Rozmarínu dnes o povzbuzování a chválení jako součást efektivního rodičovství. Před písničkou jsme si oddělili, rozdělili, definovali, co je to chvála, pochvala, co povzbuzování a jaká je ta správná a jaká ne. A když tak o tom mluvíme, tak nám dochází, že pochvala, povzbuzování vede vlastně k tomu, aby člověk měl správnou životní sebedůvěru či sebejistotu, aby byl takový zdravě sebevědomý. Ovšem, není v dnešních dětech té sebejistoty až moc naopak?
1: No, já si to nemyslím. Oni se tak možná tváří, oni se tak možná dělají takové ty hrdiny, ale ta vnitřní nejistota v mnohých je hrozně silná. Taková ta nejistota, jestli vůbec jsou dost dobré a jestli ti rodiče mě vidí jako dost dobrého, tak to je u hodně těch dětí patrné toto. Samozřejmě, že některý rodiče jsou takový ti nafoukaní, třeba učitelky ve školách se s tím možná setkávají. Rodiče, kteří doma vykládají, jak učitelé jsou nemožní a hrozní a přenáší tady toto nezdravé sebevědomí na ty děti, takové to povyšování se nad druhé. Ale to, že chci být dobrý v uvozovkách, chci být ten, který něco dokáže, který jako kdyby se může ukázat s něčím, co umí třeba před druhýma, tak to si myslím, že tu potřebu má každý člověk. Takové to uznání druhých. A rodiče, kteří mají svoje děti rádi, že poslouchají třeba tento pořad, chtějí děti dobře vychovávat, tak zase mají takovou tu touhu z těch dětí dostat to nejlepší. Taky chtějí, aby jejich děti byly dobré. Ovšem většina lidí na to jde takovým tím opačným způsobem, že se snaží upozorňovat na všechno, co je špatně a myslí si, že teď začneme opravovat to, co je špatně a začne se nám to dobré šířit. A ono mnohem lepší a efektivnější metoda je právě začít od toho třeba jediného pěkného, dobrého, bílého místa a to začít rozšiřovat. Můžeme si to představit jako to, když je všude tma a svítí tam to malé světýlko, tak to světýlko musí svítit víc a víc, aby vyhnalo tu tmu. Jinak prostě to špatné se nám těžko mění. Někde jsem slyšela, že v určitých školách se pro prvňáčky, kteří se učí ty písmenka psát, tak paní učitelky neškrtají ty, které jsou špatné, co jsou špatně napsané, ale naopak podtrhují ty, které se povedly dobře, ty, které jsou dobře napsané. A představte si to malé dítě, které teda vidí tu stránku, kde má 10 písmenek škrtlých, tak toho naprosto vyřídí z depta vůbec tu chuť nějak se snažit a dělat něco líp, tak já to neumím, to mám všechno špatně. A naopak, když uvidí tu stránku, kde budou 3 písmenka zakroužkované, jako ty jsou fakt super, ty se ti fakt povedly, tak na to můžu začít budovat, od toho se můžu začít odpíchnout, od toho můžu začít dál rozšiřovat. Proto je velice dobré, aby rodiče začali tím, že hledají to, co je dobré, to, co se povedlo. Třeba si to můžou dát jako takový úkol, každý den se snažit na tom svém dítěti najít něco dobrého a i mu to říct, to se ti dnes povedlo, to bylo fakt hezké. Zase musím říct i tu druhou větu, ať rodiče nedevalvují tady to svoje vyjádření tím, že tomu řeknou ten dovětek. A nemůže to tak být každý den. A nemohlo to tak být i tady v té druhé poličce, protože tím to rázem úplně zničí, úplně znehodnotí to svoje ocenění. Ale když se budeme jako rodiče snažit i třeba na tom nejhorším dítěti, které máme, třeba jich máme víc a jedno je opravdu problémové, zlobivé, špatné, všechno dělá naopak, tak snažit se každý den aspoň maličkost na něm najít dobrou, říct mu to a říct to i sami sobě, tak uvidíte, je opravdu zkušenost, že se to dobro začne šířit. Že třeba za týden najdeme už 2 věci a za půl roku najdeme 10 věcí, které za ten den budou dobré a můžeme toto začít rozšiřovat.
0: Když teď půjdu konkrétně k těm věcem, které máme hledat, tak asi nemáme hledat jenom ty výsledky, tedy povedla se úloha, povedlo se nakreslit obrázek, napsat písmenko, ale jde to asi i do těch vlastností, do toho, co ano, je na cestě, že?
1: Ano, tady se snažil u toho písmenka, pak ti ta nožička trošku uletěla, ale to nevadí, hlavně, že se snažil, to bylo důležité. Ty se snažil tady hodně uklidit, teda já vidím, že jako ze začátku se s tomu hodně věnoval, tak teď to musíme nějak dokončit, nebo ten, to už něco tam může být dál, že to není úplně ideální. My to nazýváme, buď to máme v životě ten vertikální plán, nebo horizontální plán. My zase jako křesťané možná známe tu větu, buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. Ta laťka je postavená strašně vysoko. A přitom by každý měl mít to vědomí, že té dokonalosti opravdu dosáhnout nikdy nemůže. Nikdy nemůžeme se vyškrábat do té dokonalosti, která je nám dána jako ta laťka. A proto můžeme buď to zvolit tu variantu, že budeme se škrábat a budeme se snažit po tom žebříku dokonalosti šplhat pořád nahoru výš a výš. A každé selhání, každá chyba, každá nedokonalost nás zdrtí a srazí nás dolů. Budeme se porovnávat s druhýma lidma. Není on už trochu výš, no tak musím přidat. Nebo můžu zvolit jiný plán, a to je ten horizontální, kdy já jdu za tím světlem, já jdu za tím cílem, který mám, a na té cestě si můžu odpočinout, můžu spadnout, můžu taky zabloudit, můžu třeba odejít na nějakou výhlídku, ale pořád bych měl postupovat třeba po malých krůčcích a můžu pořád postupovat dál, nikdy neztratím to, kam už jsem se dostal. No a to je to, že jsme dokonalí, i když jsme nedokonalí.
0: Je v tom asi tedy změna vůbec našeho myšlení nebo náhledu na celou tu věc, pokud jsme byli doposud jako rodiče zaměření na výsledek, tak chceme-li se tedy naučit správně chválit v tom povzbuzovacím slova smyslu, budeme se muset učit zaměřit se na cestu, na proces.
1: Je to tak, je to náročné učení, je to úplně změna toho myšlení. Dá se trénovat nejen na dětech, ale dá se trénovat i na partnerském vztahu, protože myslím si, že mě potvrdí mnoho lidí, že opravdu i třeba po delší době, kdy žijeme v manželství, tak najednou vidíme na tom partnerovi všechno to špatně a tomu neopomeneme říct, co udělal špatně, kdy něco zapomněl, kdy něco nepřinesl, kdy něco neudělal. A to, co je udělané dobře, no tak to bereme jako samozřejmost. O tom se přece nemluví. A naopak my bychom měli mluvit o tom, co je dobře, to ukazovat, na to se zaměřovat a to, co je špatně, tak třeba přehlédnout.
0: Pokud povzbuzujeme a vedeme své děti ke zdravé sebedůvěře a sebepojetí, tak co by od nás tím povzbuzováním, co by v tom měli z toho vyčíst? Asi, že jsou milovány. Co dál
1: ještě? Jsou milovány, jsou přijímány. Jsou přijímány a milovány takové, jaké jsou. Jsou milovány, i když budou zlobit. Jsou milovány, i když budou třeba usoplené. Je to taková drobnost, kterou jsem si všimla ve školce, kdy třeba maminka přijde pro dítě do školky, které je opravdu takové to urvané, usoplené, nepříjemné. A maminka řekne, ne, počkej, teď ne, až se trošku tady umíješ, utřeš a tak. Ne, tady to mám tě ráda, to by tam mělo být jasné nejenom ze slov, ale i z toho, jak se k tomu dítěti chovám, jak k němu přistupuji. Potom samozřejmě to máš význam tady v té rodině. Bez tebe by to šlo špatně, bez tebe by nám to prostě komplikoval se ten život, bylo by to náročnější. To je to, že taky ty malé děti už by mohly mít svoje, už i malé děti by mohly mít svoje nějaké zodpovědnosti, nějaké drobnosti, které jsou na nich. A to může být třeba chystání příboru na stůl. Já nemůžu dávat na stůl oběd, protože musím počkat, až mě nachystáš ty příbory. Tak teď nám to pomohl, teď můžeme konečně všichni sednout a jíst. Je to jako kdyby na tobě, na mě je uvařit a na tobě je nachystat příbor. Aby tam to dítě vnímalo to svoje místo v té rodině, že je tam důležité. No a samozřejmě to, že je schopné. Každý z nás chce být schopný, každý z nás chce být šikovný, každý z nás chce zažít úspěch a my těm dětem někdy pořád dokazujeme, že jako ti ostatní jsou lepší než oni. A myslíme si, že tím je povzbudíme k nějakému většímu výkonu.
0: Takže když si to zhrneme, tady tuhle tu malinkou kapitolku, v tom povzbuzení můžeme našim dětem dát najevo, že je máme bezpodmínečně rádi, že jsou pro nás důležití, že jsou schopní.
1: Tak.
0: Máme tu mail od posluchačky Marie a ona nám posílá celý příspěvek, malý článeček, tak já čtu. jmenuje se o sponzorech. Jako bych vás viděla, odložili jste noviny a říkáte si, jo, mít já jeho konto, taky bych dělal sponzora. Jenže já jsem na tom tak, že bych sám nějakého potřeboval. Není to tak jednoznačné, čemu se říká vdový groš. Malé částce, kterou dal člověk, který na tom sice není nijak dobře, ale právě proto se umí vžít do situace druhého a má chuť pomoci alespoň něčím. A věřím, že sbírky jsou tvořeny právě těmito malými částkami. Bohatých sponzorů přispívajícími 100 tisíci nikdy nebylo mnoho. A tak bych vám chtěla připomenout, že jsou situace, kdy ani nemusíte přispět penězi. Už 10 let sbírám oblečení pro diakonii Broumov. Co nepotřebujete, nemusí skončit v popelnici, i když tak je s tím nejméně práce. Když to přinesete k nám do skladu, může to někde někomu ještě posloužit. Je často překvapující, kolik se toho nazbírá a jak pěkné věci lidé přinesou. I když se někdy nestačím divit, jak zničené věci lidé dokážou nabídnout. Mám i tu zkušenost, že jsem pomohla sociálně slabým rodinám, které potřebovaly oblečení na děti, a tyto rodiny za čas sami přispěly z toho, co měly, zase někomu jinému. Vlastně se sami stali sponzory někomu neznámému. Mám kamarádku, která mi dělá sponzora duševního. V pravý čas mě umí pochválit a povzbudit a já to někdy opravdu moc potřebuji a jsem za to vděčná. A povzbudit, to vás nic nestojí. To chce jen toho druhého znát natolik, abyste poznali, kdy ten váš sponzorský dar potřebuje. A pak se nechat překvapit, až vám to někdy vrátí. Takže vítám vás mezi námi sponzory.
1: Tak to bylo krásné.
0: Moc děkujeme za tento příspěvek, pustíme si další písničku a po ní si budeme povídat o dokonalosti a nedokonalosti.

0: Posloucháte Rozmarínu dnes o chválení a povzbuzování s Eliškou Vondráčkovou z Centra pro rodinu a sociální péči v Brně. Před písničkou jsem slibovala, že se budeme bavit o dokonalosti a nedokonalosti. Jak jste na tom vy? Máte rádi věci dokonalé, skvělé, výborné? Sami tíhnete k tomu, že od sebe očekáváte, že budete dělat věci dokonale a chcete to i po svých dětech? A jak to souvisí se správným povzbuzováním?
1: No, možná je ta snaha o tu absolutní dokonalost i projevem takové naší pýchy, že si nedokážeme připustit, že třeba něco neuděláme dobře, něco se nám nepovede, v něčem nejsme tak dobří a nejsme schopni tady toto přijmout. A to je taky něco, co se můžeme začít učit v kterémkoliv věku, říct si ano, ta laťka je vysoko postavená, ta by měla být vysoko postavená. Ten ideál bychom měli mít před očima v různých oblastech, v různých, ať už v tom, co navařím, nebo jak se chovám, nebo co umím, co se naučím. Dokonalost je vysoko, krásná, úžasná, ale já ji prostě nemusím dosáhnout. A přesto nejsem špatný člověk, přesto jsem plnohodnotná lidská bytost, kterou má Pán Bůh rád a která si zaslouží velkou úctu. A toto je hrozně těžké. Je hrozně těžké toto přijmout. Mnoho lidí dokáže říct, až jak na tom nezáleží, no tak co, to nejde. Ale říct si, na tom záleží, to je úžasný, když to někdo dokáže perfektně a dokonale. A mně se to nedaří, já to neumím. Tak přijmout tady ty obě strany této mince a přijmout je s pokorou, tak to opravdu vyžaduje trénink.
0: Bere to asi taky radost ze života, ne? Když pořád jenom hledíme k té dokonalé metě.
1: Když oni takhle usilují za každou cenu, ano, to musí dělat takovou tu křečovitost, taková ta umanutost, upnutost, taková křeč je to potom ten život. Opravdu žádná lehkost žití, žádný takový ten nadhled a přijetí toho, že něco se nepovede. A možná i pro rodiče, kteří o děti stojí, touží po nich, jsou hrdí, že je mají, mají je rádi, tak je možná ještě těžší přijmout to, že i moje děti nemusí být dokonalé. Moje děti můžou zlobit, můžou mít nějaké problémy, třeba výchovné, můžou mít problémy ve škole, můžou mít jakékoliv nedokonalosti, na kterých záleží, které ta dokonalost by tam byla důležitá a moje děti nemají. A přesto jsou ty moje děti skvělé, úžasné, láskyhodné.
0: Tedy odvaha.

0: lidskosti je vlastně mnohem větší hrdinství než to, ta snaha o tu dokonalost?
1: No určitě. Snaha o dokonalost, taková ta křečovitá, tak ta ve mně teda nevzbuzuje vůbec žádné sympatie a žádný obdiv. A myslím si, že dělá opravdu víc škody než užitku i vůči ostatním lidem kolem sebe. Ale to přijetí vlastní nedokonalosti velice obdivuju a hrozně si ho vážím, protože vím, sama vím z vlastní zkušenosti, jak je to moc, moc těžké.
0: Vy jste před chvílí citovala biblický verš o tom, že vlastně máme zpět k dokonalosti, že máme být dokonalí, jako je i náš nebeský Otec. A to je mnohdy ten nebezpečný verš, který nás motivuje k tomu, abychom se sami snažili. Ale kdybychom četli celý kontext, tak pochopíme, že k té dokonalosti nás sám Pán Bůh dovádí. A já jsem si taky nachystala nějaké verše, ve kterých se vyskytuje povzbuzování. Takže jsem našla například tento. V epištole Židům se píše: mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. A nebo v druhé epištole Korinským: bratři, žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Tak to si myslím, že konkuruje tomu špatnému výkladu verše o spění
1: ano,
0: k dokonalosti.
1: Ano, potom spění k dokonalosti, no.
0: Vy jste se nadechovala?
1: Já jsem se nadechovala, teď mě to trošku uteklo. Vy jste tam říkala, a to povzbuzování dobrým skutkům, to mě teď hrozně zaujalo. Ano, my děti učíme, aby dělali dobré skutky, že jsme s nimi na cestě a mezi dobrý skutek může být třeba to zdravení. Jdeme po ulici a chceme, aby děti zdravili, aby se to naučili. A my můžeme zvolit třeba to cestu, to povzbuzování. Jsem zvědavá, jestli se ti to dneska už podaří, jestli ty už to dokážeš tady tohle udělat. Podařilo se ti to, no, je to výborný. Jako máš z toho radost, že? Ty, že jsi to dokázal. Ještě si ti to nepodařilo, no tak to nevadí, třeba se ti to podaří zítra. Budeme se o to snažit, čím ti v tom můžu pomoct. A už můžeme úplně jiným způsobem se k tomu dobrému skutku zdravení starších lidí na ulici dostat, než tím, když budu říkat, jestli je nepozdravíš, tak uvidíš, jaký dostaneš lepanec. A můžeme si zvolit nějaký svoji třeba zmáčknutí ruky, že se dohodneme. To ti pomůže, že když ti zmáčknu ruku, tak si uvědomíš, že máš pozdravit.
0: Výborná konkrétní pomůcka, máte takových víc. Pojďme k tomu konkrétnímu správnému povzbuzování. Vím, že se to asi nedá úplně obecně, ale co tedy je a není dobré povzbuzování?
1: Tak, to při tom, že chceme, aby naše děti cítili, že jsou schopné, nebo že oni by to měli cítit a my bychom je k tomu měli povzbuzovat, tak zase si musíme to uvědomit to, co jsme říkali na začátku. Jsme s dětmi na cestě. A naučení se těm dobrým skutkům nebo dobrým návykům, dobrému chování je dlouhá cesta. Je to proces, kdy děti třeba 10krát, 100krát udělají něco a nepovede se jim to. A my jako rodiče toto někdy si neuvědomíme. Jak jsem ti to říkal, jak to máš udělat? No, tak to je úplně zbytečné. Je potřeba ukázat a je potřeba společně udělat. Společně udělat já jako dospělý, který to už umím, který jsem tvůj průvodce na té cestě životem, tak ti pomáhám, aby ty ses to naučil. A toto by tam pořád mělo zaznívat, pořád bychom si to tam měli uvědomovat. Jsem vedle tebe, ukazuju ti to, nebo jsem jenom vedle tebe a čekám, až řekneš, co teď mám udělat, poradně, co teď mám udělat. Tak to je to, že jsme na cestě. No a z toho právě pramení všechny ty přístupy, které povzbuzují a přístupy, které nepovzbuzují. Já bych možná začala negativně, když se to nemá začínat negativně, co nepovzbuzuje. Už jsme si říkali, soustředění na chyby. To, že v tom moři může být moře toho, co je dobré a já tam najdu tu jednu chybu, která se tam objevuje a na tu upozorním, protože to ještě nemáš dokonale, to ještě musíš zlepšit. Zvolte jiný přístup. Zvolte opravdu to, že hledáte to, co je dobré. Může to být i v takových věcech, kdy nás to vůbec nenapadne, ale všimněte si, když děti vám říkají, jaké mají vysvědčení. Nikdo vám neřekne, měl jsem 10 jedniček. Každý řekne, mám 1 2. Ale soustřeďme se na to, že ty máš 10 jedniček, to je úžasný, to je obrovský výkon. A ta jedna dvojka, no dvojka je taky pěkná, že jo, proč by nebyla dvojka pěkná? Ale vzít to úplně z té opačné strany.
0: A můžu tu chybu, ale i nebo chybu, dvojka na vysvědčení není chyba, ale můžu to nějak i komentovat v případě, že předřadím to dobré, čeho si všimnu, tak můžu komentovat?
1: Já bych se vyhnula tomu komentování okamžitě, když chci opravdu se zaměřit na to povzbuzování, tak je dobré to povzbuzování jako kdyby neutnout a nezničit tím, že komentuju tu chybu. Oni děti jsou chytřejší, než my si myslíme a oni si uvědomí, že když jim toto ukazuju, že toto je dobré a o tom druhém nemluvím, takže jim to dojde, jim to srovnání často dojde víc, než bychom si byli ochotni připustit. Měla jsem v jednom kurzu maminku, která tady s tím programem povzbuzování vůbec nesouhlasila, protože říkala, že její rodiče ji právě pořád jenom povzbuzovali a říkali, že jako je strašně šikovná. A to je vlastně ta chvála. To není to, že ji povzbuzovali, ale že ji chválili a chválili nerealisticky. Neřekli jí to nebo neukázali jí to, v čem třeba ty její výsledky nebo její chování není úplně dobré a potřebovalo by nějak změnit. A ona potom na to těžce narazila a právě toho hrozně litovala. Říkala, já jsem se to pak dozvěděla od cizích lidí a moc mě to bolelo, protože já jsem o tom vůbec nevěděla. Takže to nesoustředění se na chyby neznamená, že ty chyby úplně opominu, že o těch chybách nebudu mluvit. Já se k ním můžu vrátit, my o tom můžeme řešit, můžeme o tom mluvit, ale neměla bych to jako dát vždycky dohromady. To, co se ti povedlo, ale tady to druhé mohlo být teda taky tak dobré, to jsi mohl taky vytáhnout.
0: Úplně konkrétní situace. Dcera přinese diktát, má jedničku, je tam jedna chyba, má tam nějaké špatné tvrdé nebo měkké i. Pochválím ji za to, že se jí to moc pěkně povedlo napsat a nebudu komentovat tu jednu chybu a pak se jí náhodou u večer zeptám, a jaké i se píše ve slově litomyšl? To je hodně průhledná past, ne?
1: No, víte, co tady tenhle příklad mě připadá, že ona už si to od té paní učitelky vyslechla, co tam má špatně, jaké i tam mělo být. Jo. To někdy je to úplně zřejmé, že děti moc dobře ví, že tam to měli špatně. Takže zase je to případ od případu, že když budete mít dítě, které vám nosí trojky, čtverky a najednou se mu podaří napsat diktát mezi dvojkou a trojkou, tak můžete se zaměřit na to, ano, dívej se, tak minulé jsi tam měl 10 chyb a ty tam máš jenom 8, výborný. Naopak, když to bude jedničkář, který najednou přinese diktát s 15 chybama, tak asi nebudu říkat, no super, teda ten se ti povedl, ten diktát. Tak si řeknu, je, dneska jsi asi měl nějaký špatný den, nebo něco se stalo špatného, že? Nemusím si hrát, ta pochvala by neměla být falešná, to by nemělo být takové to, když to není pravda, když není co pochválit, není co ocenit, tak tam je zbytečné si na něco hrát, ale když se zaměříme na to, že to budu hledat, tak opravdu najdete věci, které jsou k ocenění vhodné a je dobré se na ně zaměřit.
0: Tak, to jsme mluvili o soustředění a nesoustředění se na chyby. Další z těch bodů?
1: Další je negativní očekávání. A buď to dítěti důvěřuju, jakéhokoliv věku, a nebo už dopředu očekávám, že se mu to nepovede. Toto bych řekla, že je jedna z nejtěžších věcí. Naučit se vidět to pozitivní se dá, ale důvěřovat dítěti je pro rodiče nesmírně těžké v každém věku. Je to těžké ve 2 letech, je to těžké v 10 letech, je to těžké v 18 letech. Protože vy vlastně pouštíte to dítě ze svých rukou a nemáte vůbec jistotu, že ta důvěra bude opravdu naplněná, že to, čemu věříte, že se opravdu stane. A vy se jenom třepete vnitřně víc u toho velkého, než u toho malého, že tu vaši důvěru nesklame. U malých dětí je to jednoduché. Naučme se těm dětem věřit. Naliješ si mlíko, podáš si něco ze stoličky, já nevím, poskládáš si nějaké tričko. Důvěřujme, že to dokáží, nechme jim ten prostor, ať to zkouší třeba nedokonale, ať to má svoje chyby a nechtějme tady v těchto případech to mít dokonalý. Nalíváš si to mlíko z krabice a vylije se ti. To je normální. To je chyba, která příště už budeš vědět, že to mlíko nesmíš tolik zmáčknout. A možná to nebudeš vědět příště a takhle ho zmáčkneš ještě 20krát. Ale pak jednoho dne si na to dáš pozor a nebudeš ho tolik mačkat. Můžu ti tu informaci dát, můžu tě poučit předtím, můžu ti to vysvětlit, jak to je. A pak bych ti měl dát ten prostor, tu zodpovědnost, tu důvěru, že to budeš zkoušet a že se to naučíš. Ale na druhé straně musím vědět, že se to nenaučíš na poprvní. Že tam může dojít k tomu, že se ti to nepodaří. To nevadí. Chyby jsou právě k tomu, abychom se z nich poučili. My to známe, ano, chyby jsou od toho, aby se dělali, aby se na nich člověk poučil. Ale běda, jak tu chybu udělá naše dítě. Bohužel pak jsou ty chyby, které můžou způsobit mnohem zásadnější problémy, než jenom rozlité mléko. A je to opravdu hrozně těžké pro rodiče, ale myslím si, že každý rodič od velkých dospívajících dětí mě dá za pravdu, že prostě jednoho dne já to dítě musím pustit z ruk, musím pustit z dohledu, pojede na první tábor, kde nebude se mnou, bude první noc s kamarády někde na nějakém večírku a já ho jednou pustím. Bude to v 15, bude to v 18, bude to v 25, nevím, kdy to bude, kdy ta dobrá doba nastane, ale jednou to určitě nastane a tehdy ten rodič by měl důvěřovat. Je zkušenost rodičů dospívajících dětí, že oni vyloženě nesnáší to, když jim rodiče nedůvěřují. To je takové to, když odchází na ten večírek nebo na nějaké to kino nebo někam za kamarády a já mu říkám a běda, jestli se tam budeš chovat, pamatuj na dobré vychování. Víš, co jsem ti říkala? Mám zkušenost, že mnozí dospělí lidé toto uvádí, že jim vadilo, když byli ti dospívající, že si to pořád nesou, oni mě ti naši nevěřili. A když těm dětem budete věřit, samozřejmě musíte je odmala k tomu vést, musíte s nima mít dobrý vztah, musíte mít aspoň trošičku jistotu, že už jste je něco naučili. Ale když už je takhle pouštíte, tak jim věřte. Řekněte jim, já ti věřím, já ti nebudu poučovat, nebudu ti říkat, protože ti věřím. A nemusíte to ani říct, oni to poznají z takového toho i neverbálního sdělování. Já věřím tomu, že tě už můžu takhle pustit, ale je to moc těžké. Je to opravdu těžké a samozřejmě je to na zodpovědnosti rodičů, kdy začnou těm dětem věřit.
0: Můžete pokračovat s tím dalším bodem?
1: Takže máme další vyžadování perfekcionismu. To je to, že já si postavím tu laťku moc vysoko. Nedám si ji do té výšky, jaká odpovídá věku dítěte. Prostě mám přehnané požadavky, setkávám se s úplně nesmyslnýma představama některých maminek. Dvouleté dítě má a je přesvědčená, že může třeba 2 hodiny se věnovat svým nějakým učení angličtiny třeba a to děťátko si bude hezky ty 2 hodiny hrát a prostě je zlobivé, nemožné, divoké, nezvládatelné, protože to ty 2 hodiny nevydrží. Takové mají některé maminky nápady. Tak toto je třeba extrémní případ, ale mnohdy my máme opravdu přehnané nároky na ty děti, ať už vzhledem k jejich věku, jejich vývojového stádiu, anebo vzhledem k individualitě toho dítěte. Možná to dítě prostě na ty samé jedničky nemá, možná nemá ani na 2, možná má na ty 3. A co? O nic nejde. I s 3 to může být dobrý, hodnotný, schopný člověk. Že a v mnoha těchto věcech. Takže porovnávat si, jestli nemám přehnané požadavky, jestli to odpovídá realitě, to, co chci po tom dítěti. Na druhé straně zase ta přehnaná ochrana, přehnané chránění. Ne, to ti ještě nepustím, to ti ještě nedovolím dělat, ne, na to ještě nesahej, to ještě nezvládneš. Je to zase opak té důvěry, že mohli bychom si říct důvěřovat anebo nedůvěřovat a přehnaně chránit. Dovolme těm dětem odřít si kolena. To odřené koleno ve 2 letech je menší zlo, než potom, já nevím, v 15.
0: Odřená duše.
1: Odřená duše, možná tak. Další, co taky je často dělané dětem, soutěživost, srovnávání, porovnávání. Ať už mezi sourozenci, nebo s cizími dětmi. Na to jsem se setkala s maminkou, která mi říkala, no ale já přeci můžu ukázat tomu svému, myslím, 5-6letému chlapečkovi, že ten druhý chlapeček se tak pěkně chová a vydrží hezky sedět, dát mu ho za takový příklad. A na to mám takovou jako paralelu. Říkám, kdyby za tebou přišel manžel a říkal ti, podívej se, jak ta sousedka umí dobře vařit tu svíčkovou, nemohla bys to taky takhle se naučit? Tak už mu v životě tu svíčkovou neuvařím. Protože to člověka nevytáhne nahoru, když to naopak vás to srazí a poníží. Protože proč ta moje máma obdivuje víc toho cizího protivného kluka než mě? No a mezi sourozenci bych řekla, že je to ještě horší, protože když budete srovnávat sourozence, podívej, jak ten je dobrý a ty nemůžeš být takový. Ne, to jsou úplně jiní lidé, každý má svoji individualitu, každý má to svoje, v čem je dobrý, některý je v tom lepší, některý v tom lepší. Vůbec není dobré srovnávat a ani pro jednoho z těch sourozenců to není dobré. Ani pro toho, který bude schopnější a šikovnější, protože ten zase získá takový ten postoj povyšování, vyvyšování té nezdravé sebedůvěry. Protože nezdravá sebedůvěra je vlastně vyvyšování se nad druhé. No a s tím souvisí žalování, nepřijímat žalování od dětí. Z tohohle mají někdy rodiče strach, já se pak nedozvím, když se něco zásadního bude dít. To děti dokáží rozlišit, když žalují takový to, mami, on je to, on dělá to. A kdy jde opravdu o něco důležitého, vážného a je potřeba to rodiči říct. Takže žalování, vtažení do toho, do těch sourozeneckých takových bojů nebo takové té rivality, kdo je lepší, koho máš radši, kdo se ti víc líbí, tak to by rodič měl od toho ustoupit. No a naopak respekt k individualitě. Tobě se líbí dlouhé vlasy, mně se líbí krátké, ale je to tvůj názor. Tobě se líbí tato hudba, mně se líbí tato hudba. Co možná si tobě začne časem líbit. Dávat dětem tady ty nabídky, ale respektovat to, že možná ten jejich názor bude jiný než náš. Samozřejmě jsou zásadní věci, ve kterých já jako rodič minimálně do určitého věku musím trvat na tom, aby se tomu to dítě podřídilo, že? Zase, nemůžu na tom ale trvat celý život. Možná jednou odejde a bude mít na ty věci jiný názor než já.
0: Letem světem jsme proběhli správné přístupy v povzbuzování a jak jste mluvila, tak mi naskakovaly různé rodičovské bonmoty a věty, které říkám. A teď se asi budu chytat za pusu pořád, pokud se budu chtít naučit správně povzbuzovat. Možná jste na tom podobně, možná si teď říkáte, že to děláte úplně špatně a přitom jste to mysleli tak dobře. Tak k tomu jsme vás rozhodně v dnešní Rozmaríně nechtěli přivést. Chtěli jsme vás naopak povzbudit k tomu, že to jde a že na to lze najít dobrý recept. Říkáte si možná kde, možná kolem sebe nemáte žádné centrum pro rodinu, bydlíte někde, kde nemáte žádné v dosahu, nemáte někoho moudrého, který by vám poradil. A myslím si, že i takový člověk se jednak dá najít a jednak, když si vezmeme principy, které nám Pán Bůh dal a jak on sám nás miluje, jak nás považuje za schopné a jak jsme pro něho důležití, jak on sám nás bezpodmínečně miluje a vlastně povzbuzuje v tom našem činění, tak pokud si vezmeme ten jeho příklad, jak on sám se k nám chová a budeme ho chtít znát, tak věřím, že na to přijdeme i se svými dětmi. A máte-li samozřejmě po ruce i nějakého moudrého a dobrého poradce, tak neváhejte, nestyďte se, poraďte se. Já moc děkuju za návštěvu Elišce Vondráčkové, budeme se těšit na další pokračování.
1: Já děkuju za pozvání a taky se těším.
0: Vám všem, kteří posloucháte, přejeme krásný den a posílám vám ještě jednu písničku.

0: V dalším třetím dílu reprízy pořadu Rozmarína o efektivním rodičovství bude ve čtvrtek v 10 hodin hostem opět Eliška Vondráčková z Brněnského centra pro rodinu a sociální péči. S moderátorkou Petrou Eliášovou budou mluvit na téma komunikace a umění mlčet i naslouchat.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
3: Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
3: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Máme tu čtvrtou hodinu raní na Rádiu 7. V pondělí 13. července vás zdraví Klára Litterová. V této hodince vám představíme pořad Štafeta. Zkušený vedoucí dětských oddílů Dan Jokl se v rozhovoru s Ondrou Malým zaměří na typy výprav. Jak na to, na co si dát při přípravě pozor. Praktický pohled přinese ve 4 hodiny a 15 minut.

0: Korím sa v Bohu, keď dlane dotlieskali.
1: Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.
2: Aby ses

0: Výpravy dětského oddílu mají sílu vytvářet vzpomínky, budovat vztahy i otevřít hlubší rozhovory. Praktický pohled na výpravy přináší zkušený vedoucí Dan Jokl v rozhovoru s Ondrou Malým v pořadu Štafeta.
1: Štafeta. Do výchovy s kompasem.

0: Přiznám se, že z času, kdy jsem chodil do dětského klubu, si moc nepamatuju jednotlivé pravidelné schůzky. Mnohem větší stopu ve mně zanechalo všechno ostatní, co jsme dělali o víkendech nebo v létě o prázdninách. Dalo by se to všechno shrnout pod nálepku výpravy. Moje jméno je Ondřej Malý a velkou část těchto výprav organizoval můj dnešní host, Daniel Jokl alias Medvěd. Dane, ahoj.
1: Ahoj.
0: Dan je předseda Dorostové unie a bývalý hlavní vedoucí klubu Robinson na Praze 13 a pokud se nemýlím, velký zastánce výprav, které podle něj nesmí v harmonogramu klubového roku chybět. Je to tak?
1: Je to tak. Často se stává, že těch výprav je málo. My jsme měli, si myslím, asi tak 9 výprav do roka, i včetně tábora, což se možná zdá, že taky není tolik, ale je to docela fajn. A ta výprava, proč? Jako ten důvod je, že to je jedna z nejatraktivnějších věcí, co existuje. Má to prostě zážitek, náboj. Pamatuju na jednoho kluka, který ve čtvrtek večer se dozvěděl, že druhý den je výprava a připravil si vlastně štít k papírové koule a jel na akci Sion a od té doby chodil na všechny výpravy a nakonec teda vlastně i po pár letech se nechal pokřtít a zapojil se do služby. Takže výprava, palec nahoru.
0: Když se řekne výprava, a my jsme to slovo použili už několikrát, co si mám pod tím termínem představit?
1: Tak ta výprava evokuje určité dobrodružství, už v tom názvu, není to výlet. Jedeme na výpravu, ne na výlet. Většina lidí si myslí, že to je jenom víkendovka, ale já bych klidně za výpravu označil cokoliv dobrodružného, co je klidně i na den, klidně i na půl den.
0: Zmínil jsi dobrodružství, zmínil jsi, že je atraktivní. V čem přesně je atraktivní? Proč ty výpravy dělat? V čem jsou zajímavé?
1: Tak když tam jsme, tak vlastně je úplně přirozené, že máme na sebe víc času a budujeme vztahy navzájem. Je tam šance si víc povídat s dětma během toho, co třeba někam jdeme. Je tam šance večer u táboráku probírat duchovní věci. Je tam šance pro rádce a mladší vedoucí, že si vyzkouší, jak se dělá výprava. A měníme tam i prožitkem, že něco zažijí útrapy a to je nějak promění, to si zapamatují, když si špatně zbalili nebo nesou věci v ruce. Máš šanci tam potkat své vrstevníky. Těch věcí je strašně moc. Takže výprava je super věc.
0: Třeba ten negativní prožitek nebo nějaké úskalí, které je spojené s tím dobrodružstvím, s tím, že třeba zmoknou uprostřed lesa a uprostřed noci, to je něco, co se těžko replikuje na pravidelných schůzkách.
1: Je to tak, já si sám doteďka pamatuju, když jsem šel jeden ze svých prvních puťáků v minulém století a probudil nás déšť o půlnoci a během chvíle jsme se museli zbalit a protože jsme byli v hustém lese a nebyly tam moc cesty, tak jsme šli po kolejích a k ránu jsme došli k nějaké sámošce, to znamená teda supermarket, to obchod se smíšeným zbožím. A na rampě jsme tam spali trošku k ránu, no. Takže doteďka si to pamatuju.
0: Nebylo by lepší dělat jenom výpravy? Když jsou tak dobrodružný, silný zážitky, všichni si je pamatují, jsou vůbec potřeba pravidelné schůzky? Nedal by se klub dělat tak, že pravidelné schůzky nejsou a jenom se třeba pravidelně jezdí na výpravu do přírody?
1: Odpovím zkušeností. Někdy k nám pak začaly chodit děcka, které jezdili jenom na výpravy, vyzobávali si ty nejlepší a nechodili na schůzky. A ta zkušenost byla taková, že pak s náma nevytvořili partu, my jsme ani na ně neměli vliv, protože chceme vychovávat. Takže ta zkušenost jednoznačně je, že potřebujeme i schůzky, potřebujeme mít častěji spolu. Bez toho společného času na výpravách i na schůzkách to nejde. No.
0: Jaké různé druhy výprav existují?
1: Většina lidí si myslí, že jsou to jenom víkendovky, ale může to být klidně výprava na jeden den nebo i na půl den. Všechno má svoje pro a proti. Hlavně pokud nestíháte a je vás málo vedoucích, nebo si sám nebo sama, tak určitě jednodušší začít s půldenní nebo jednodenní. A samozřejmě tábor, tak můžete začít s týdenním táborem nebo s příměstským táborem, to je ještě jednodušší. Těch možností je hodně.
0: Určitě se výpravy liší i podle toho, pro jakou cílovou skupinu jsou dělané. Vzpomínám si, že my jsme jezdívali na výpravy samostatně, ale občas právě třeba Sion, který si zmínil, byl typ výpravy, na kterou jsme jeli společně s dalšími kluby. Jaké jsou možnosti, co se týče té rozmanitosti v skupinách, pro které jsou výpravy dělané?
1: Je to zajímavé, že když je větší akce, tak vypozoroval jsem, že jak děcka, tak vedoucí nemají tak silná očekávání nebo nejsou tak nároční, jako když děláme vlastní oddílovou výpravu. Je to zajímavé. Nějakým stačí, že jsou tam společně, že jich víc. Nějak je to fajn, že jich je tam víc a mají to rádi. Možná je to něco jako takový jako festák, že vlastně. Takže nějak to frčí i ty větší akce, no. Je to tak?
0: Jak dlouhá musí výprava být, aby to stálo za to?
1: Může být i krátká, ale hlavně musí být kvalitně připravená. Takže to je základ. Takže já bych na té délce tolik nelpěl. Spíš bych se soustředil, aby byla kvalitní s tématem a aby ty výpravy byly často. Než jeden top tábor za rok, tak to radši jako víc těch akcí drobnějších nebo jedna víkendovka, tak radši několik sobot a kvalitnějších. Ta soustavnost je tam důležitá.
2: Předáváme, co jsme se sami naučili.
0: O výpravách za hranice všedních dní dnes diskutujeme s Danem Joklem, alias Medvědem. Dané, organizace výpravy může působit náročně a vedoucí od výprav odradit. Nad čím je dobré se zamyslet, než se vůbec do přípravy výpravy pustím?
1: Je to pravda, většina lidí z toho má obavy a pak často výpravy nedělá nebo velice málo, ale to je smutné. Tak nejjednodušší připravovat výpravu je tak, že ji nepřipravovat. A to je několik možností. Existují akce, kde stačí se sebrat děcka a vedoucí a jet. My taky pořádáme několik takových akcí. Už jsme tady zmiňovali ten Sion, ale třeba je to i vlastně Mega Siest nebo Mega Sherwoody, to je několik oblastí dohromady. Nebo se může zúčastnit stezky, to je taky buď jednodenní nebo víkendová.

0: Další možností je, že jste stejně velcí plus minus a střídáte se v té přípravě, takže ušetří člověk 50% času a příprav. No ale samozřejmě někdy to přijde, že teda se tak zbuduje ten klub, že konečně na tu výpravu dojde a že připravíte vlastní výpravu.
1: Když připravujeme vlastní výpravu, co je taková první věc, nad kterou přemýšlíme? Odkud začít?
0: Klíčové téma, jak ji nazvat. A když máme téma, tak pak já jsem se snažil na to nějakým způsobem připravit duchovní program, nějaká témata. A to se od sebe odvíjí. A to, že máme téma, není samoúčelné, prostě ten symbolický rámec. Víc si to děcka pamatují, víc se to baví, víc všichni si to zažijeme. Pamatuju tábor, který byl na téma indiánů, ale aby to bylo zajímavější, tak jsme to nazvali 12 kamenů ohně. A jeden z těch kamenů byl třeba mlčení nebo úcta ke starším, to znamená věci, které ty indiáni praktikovali a vlastně pro nás jsou inspirací. A samozřejmě takový program si více zapamatují nejen ty děcka, ale i ty vedoucí.
1: Dovedu si představit, že téma je něco, co začátečníky v přípravě výprav nenapadne. A teď mají pocit, tyjo, co budu dělat, ještě téma musím řešit navrch. Připadá ti, že téma je práce navíc při přípravě výpravy? Nebo to naopak může pomoct?
0: Jo, je pravda, že asi není tak časté, že vlastně na těch výpravách jsou témata, vlastně většinou to lidi používají na tábory, ale já si myslím, že pak to může pomoci vlastně, že mě to nějak nasměruje v tom duchovním programu, že už mi to pomůže najít v tom moři, co je to pravé. Věřím, že když se tato člověk modlí, takže ho vede nějak Bůh. Takže myslím si, že to pomůže. Tak jako máme tu zkušenost tábora, tam to taky dělá většina klubů, že má téma a myslím, že ten výsledek je skvělý.
1: Co je potřeba řešit s výrazným předstupem prakticky?
0: Tak první věc je termín. Doporučuji dlouho dopředu. Dlouho dopředu není 14 dní, rodiče chtějí nejlépe rok a neměnit ho těsně předtím, neměnit podmínky a tak dál. My jsme pak razili to, že jsme měli vlastně výpravy pořád stejně v nějakých termínech. Velkou zimní výpravu, velkou jarní výpravu. Jezdili jsme na ty akce, které třeba se tady zmiňovali. A ty rodiče vlastně, i když třeba neznali přesný termín, jenom rok dopředu, tak věděli, kdy to zhruba je. Ty termíny fakt neměnit. Pamatuju si, jak jedny rodiče, jsme to zkrátili o den tábor a rodiče byli někde jinde, už měli objednaný rok dopředu trajekt, jo. Takže to jsou i takovéhle praktické věci, nebo využijou toho, že děcka jsou na táboře, dají si dovolenou a jsou někde v zahraničí, odletí a to se týká i na víkendy. Takže ty přípravy jsou dlouhodobé a prostě ty rodiny nemají rádi, když se to mění. No. Takže doporučuji pevné místo v kalendáři.
1: Nemůžu se nezeptat, jak velká je velká zimní výprava?
0: Jo, tak zní to tak, ale byla to jenom víkendovka na dvě noci. Dělali jsme velkou jarní velikonoční výpravu, ta byla 3 noci na 4 dny.
1: Taky mi přijde, že zvlášť u výprav v zimě je důležité místo, protože člověk těžko bude s malými dětmi přespávat v lese. Možná by mohl, ale my jsme to nedělali určitě. Jak dlouho dopředu je potřeba řešit místo a na čem to závisí?
0: My jsme to místo řešili na rok dopředu, zvlášť v té zimě, když lidi jezdí na hory, ať už na sjezdovky nebo na běžky, tak mi skoro přijde ten rok minimum. Pokud to není někdo známý, hodně dobrý známý, ale i tak.
1: Kromě místa, kde ta výprava proběhne, je potřeba zajistit stravu, pití, možná dopravu. Na něco zapomínám?
0: Já si myslím, že klíčové tým, kdo na tu výpravu pojede, dlouho dopředu, protože pak najednou lidi mají pocit, že to mají hodně, že nestíhají a že nemůžou jet na výpravu. Takže ten hlavní, kdo to připravuje, to nemusí být hlavní vedoucí, naopak někdo jiný, ale někdo mu s tím pomáhá, s tou přípravou. A rozdělit si nějaká místa. Může se stát, že máte nedostatek vedoucích, tak my jsme využívali třeba na velkou zimní výpravu, že jel jeden otec, doktor a prostě vzal auto, pomohl nám s dopravou. od vlaku, protože tam bylo těžko, to bylo přístupné hodně daleko. I třeba uvařil na jeden večer, nebo hrál chvály, měl duchovní program. A ku podivu, to se dá zvládnout jednou za rok, i když takovýhle rodič třeba nestíhá se zapojit do toho, že by byl jedním z vedoucích a dělal to pravidelně. Ale jednou, dvakrát za rok to třeba dá. Tak to mně přijde, že dost opomíjené, no, takhle využívat.
1: Je nějaký typ výpravy, který je vhodný pro začátečníky, když mám třeba malý tým?
0: Je to zajímavé, že když třeba někdo, ať už je začátečník nebo nestíhal, tak vždycky se snaží připravovat tábor, což je podle mě ta nejtěžší výprava. Ale asi protože má na to dobré zkušenosti, baví to ty lidi, tak do toho jdou. Za mě je to zbytečnost, to je lepší vzít nějaký hotový tábor, je to plýtvání časem, a spíš se soustředit na ty výpravy. Zase dá vzít nějaká hotová, to máme na webu, ale už je to jako horší. Takže já bych ty výpravy nepodceňoval. Jednou, že jedete jednou za rok na tábor, to jako dobrý klub neudělá. No.
1: A ty zážitky určitě můžou být srovnatelně silné i z výprav. Já si pamatuju do dneška na výpravy, kdy jsme vyrazili do štol, do jeskyní. Ne takových těch jeskyní s chodníčky a lampami, ale jeskyní s bahnem a tmou. Byl to pro mě hodně silný zážitek. Máš nějakou výpravu, na kterou si vzpomínáš do dneška?
0: Mám jednu, která nebyla přímo do těch jeskyň, ale byla do štol, které jsou normálně přístupné. A různě jsme je prolejzali a celý den pršelo. Byla to jenom sobotní výprava. Tady kousek za Prahou, Amerika a okolí, ty štoly, jak se tomu říká. A já jsem si říkal, celý den bude pršet, to bude nejhorší výprava. Byli jsme mokrý celou dobu, ale byla to jedna z nejlepších výprav. Byl to silný zážitek. A pak ještě si bavu jednu, taky to byly štoly a to jsme tam i spali. A vlastně jsme spali v takové menší jeskyni na kraji. Tak taky hodně silný zážitek spát v jeskyni. A moc jsem se teda nevyspal. Další, že jsme třeba, to byla podobná, že jsme prolezli takovou jeskyni a pak najednou se otevřel obrovský prostor před náma jako v lomu. A bylo tam i takové místo, které bylo schované před deštěm a velké tábořiště. Myslím, že se to jmenuje Liščí stola, štola, nebo něco takové u modlitebny, štola modlitebna. A to je jako teda super, no. To bylo perfektní. Když pršelo, tak jsme tam rozdělali oheň a vlastně na nás nepršelo. Takže to jsou takové nějak, co se mi vybavuje, ale my jsme jich dělali přes to těch výprav a po té stovce už jsme to ani nepočítali, takže těžko takhle, musel bych se kouknout do touláku.
1: V takovém množství výprav určitě musí být nějaká, která se nepovedla. Může se to stát? A jak se to pozná, že se výprava nepovedla?
0: Tak jak jsem říkal, já jsem myslel, že nejdřív se třeba nepovedla ta s deštěm a nakonec se povedla, ale pak se fakt nějaká nemusí povést. Jedna z prvních výprav, kterou jsme dělali, když jsme začínali s klubem, byla, že v jednom nákupním centru byly vystaveny obrovské kostry dinosaurů, skelety. A mě napadlo tam udělat jako takovou nenápadnou výpravu, že už přesně nevím, jak to bylo, ale byla to výprava za dinosaury a byly různě rozstříhaní ty dinosaury,

0: tu výpravu zorganizovat. Ideálně ne tu nepovedenou do nákupáku, ale třeba tu povedenou, jako byla naše velikonoční výprava, na kterou si mimochodem pamatuju. Já jsem tam byl tehda před lety a sederová večeře je zážitek, který sebou nosím dodnes. Co bys lidem, kteří přemýšlí nad organizací výpravy, chtěl vzkázat?
1: Já bych chtěl vzkázat, aby to nedělali sami. Je to taková neřest, že hlavní vedoucí všechno táhnou sami a sami organizují výpravy. A dělat výpravy, to je dost taková těžká disciplína, je to fakt challenge. Právě třeba tu velkou velikonoční si vzpomínám, že ti bylo 17 a dělal si téma Galaxy Tracker, což asi je nějaká hra, já jsem ji nehrál, se přiznám. Ale snažil jsem nějak tě v tom trochu provázet a vlastně zvládnu 130 lidí na 3 noci, byly to 4 dny. Takže vlastně nejvíc bych chtěl povzbudit, aby se lidi nebáli zapojovat rádce a mladší vedoucí do výprav. Je to dobrá investice, prostě všechno nemusí být dokonalé, nakonec je důležitější, že někdo se to naučí, no, že jako vyroste. Pomůže mu to i duchovně, na charakteru, na všem.
0: Možná nás poslouchají i rodiče dětí, co do klubu chodí, kteří si možná říkají, no jo, výpravy to je hezký, ale je to v sobotu nebo v neděli často a my potřebujeme o víkendu jet k babičce, nebo možná jsou skeptičtí. Je něco, co bys ze svého zkušeného pohledu chtěl říct rodičům, kteří poslouchají a přemýšlí, jestli chtějí výpravy podporovat, anebo jestli chtějí svoje děti na výpravy poslat?
1: No, může to být taková výzva pro ty rodiče. Někdy jsem se setkával s rodiči, že měli představu, že oni jsou dobrá rodina, takže vlastně to stačí. Ale přestává to platit v pubertě, kdy ty děcka si hledají vzory jinde. Takže my jsme to doma měli nastaveno tak, že to mělo fakt maximální prioritu před čímkoliv, před dovolenou a tak dál, před oslavami. A i když pak naše děti vyrostly a byly v mládežnickém věku, tak jsme se vždycky snažili upřednostnit tyhle ty věci a jako nelituju toho. Takže je to možná těžké si představit, že i nejenom ta moje rodina, ale něco jiného může dát něco víc. Já si myslím, že bych to jako nepodceňoval. A je to vlastně vidět i ve společnosti, že třeba jako hodně frčí právě scouting. A myslím si, že ten důvod je, že asi ty rodiče si uvědomují, že ne všechno zvládají sami a že ty v úzovkách výpravy další věci mají něco do sebe. No.
0: Díky moc za tipy i odpovědi. Dneska na otázky odpovídal Dan Jokl. Dané, super, že jsi tu byl, že jsi mohl o výpravách promluvit a uvést novou minisérii Výpravy za hranice všedních dní.
1: Díky, bylo mi radostí a ještě větší radostí je chodit na výpravy.
0: Od mikrofonu se loučí Ondra Malý.
1: Ahoj.

Pořad vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. Premiéra dalšího dílu bude ve čtvrtek v 11.15. Opět se podíváme za hranice všedních dní, konkrétně na téma, jak připravit puťák.

S 5. hodinou raní vám vysílání Rádia 7 přinese pořad Nejen chlebem. V biblickém poselství vám kazatel Jaroslav Pokorný přiblíží, jak prohlubovat svůj vztah s Ježíšem Kristem jako učedník.

Znělka vysílání Rádia 7 ohlásila 5. hodinu. Je pondělí 13. července. Do nového dne vás vítá Klára Litterová. Současná vysílací hodinka má v zásobě dva pořady. Od 17:30 je to relace Séla, krátká bohoslužba slova z kuřimské fary od manželů Šanderových. Ale ještě předtím vás nyní kazatel Jaroslav Pokorný v relaci Nejen chlebem seznámí s tím, v čem spočívá Ježíšova škola. Protože každý, kdo přijal Ježíše jako svého zachránce a pána, je povolán prohlubovat svůj vztah s ním jako jeho učedník.

Vážení posluchači, asi všichni máme zkušenost se školou. Pro některé z nás může mít charakter dávné vzpomínky, pro jiné může být věcí nedávno ukončenou a pro další současným každodenním chlebem, ať v pozici učitelů či studentů. Pravděpodobně však většinou školu vnímáme jako určité období v našem životě, které je poté vystřídáno obdobím práce a nakonec přichází čas odpočinku, důchodu. Tento měsíc jsme se začali v našich biblických zamyšleních zabývat tím, že poté, co jsme uvěřili v Ježíše jako svého zachránce a pána, jsme povoláni prohlubovat svůj vztah s ním jako jeho učedníci. Jako bychom se stali žáky v Ježíšově škole. Kdy ale skončí období učení se v této specifické škole? Tím, že absolvujeme vyučování v nedělní škole, dorostu a mládeži? Nebo přečtením Bible či vytvořením modlitebních návyků? Možná tím, že se my staneme těmi, kteří učí druhé v pozici vedoucích, starších, pastorů, kněží či dokonce biskupů? Věřím, že několik významných podnětů ohledně Ježíšovy školy nám může dát jeden poměrně krátký biblický text, který jsem pro vás dnes vybral. Jedná se o text, který nacházíme v 18. kapitole knihy Skutků apoštolů. Je umístěn mezi vyprávění o druhé a třetí misijní cestě apoštola Pavla jako určitá vsuvka dávající vhled do života církve v maloasijském městě Efezu. Čteme verše 24 až 28. Do Efezu zatím přišel jeden Žid jménem Apolo, výmluvný muž a znalec písma, původem z Alexandrie. Byl obeznámen s pánovou cestou a tak vroucně mluvil a přesně učil o Ježíši. Znal však jenom Janův křest. Když začal směle mluvit v synagóze, uslyšeli ho Priscila s Akvilou, vzali ho k sobě a vysvětlili mu boží cestu ještě přesněji. Apolo se potom chtěl vydat do Řecka, a tak ho bratři povzbudili a napsali učedníkům, aby ho přijali. Když tam dorazil, velmi prospěl těm, kdo z boží milosti uvěřili. Mocně totiž překonával Židy, když veřejně dokazoval z písma, že Ježíš je Mesiáš. Hlavní postavou tohoto krátkého textu je Apolo, Žid z Alexandrie, člověk výmluvný, vzdělaný a znalec písma, což v té době zahrnovalo jen knihy Starého zákona. Byl tedy dobře vzdělaný ve světské i náboženské oblasti. Někdo jej pak uvedl do křesťanství, Apolo se nechal poučit a co se naučil, začal předávat dál. Ovšem znal jen Janův křest. Co to znamená? Nevíme přesně, jestli Apolo věřil v Ježíše jako židovského mesiáše očekávaného v písmech nebo i jako ukřižovaného a vzkříšeného zachránce. V každém případě něco důležitého v Apolově poznání chybělo. A tehdy přichází na scénu manželský pár Priscila s Akvilou, kteří vzali Apola k sobě a důkladně mu vysvětlili křesťanskou nauku. Vlastně si udělali takovou skupinku a prohloubili Apolovo poznání a on pak mocně sloužil v Řecku, konkrétně v městě Korintu. Milí posluchači, co se můžeme naučit o učení v Ježíšově škole z tohoto textu a dalších biblických míst? Chci tady zmínit 6 věcí a rozhodně to není vyčerpávající přehled. Za prvé, nepohrdejme vzděláním, a to ani světským. Apolovi pro jeho budoucí službu se moc hodilo, když byl vzdělaný zejména v rétorice, nauce a umění dobře mluvit. Stejně tak apoštol Pavel využíval své veliké vzdělání v promluvách a psaných listech, z nichž některé se staly součástí Bible v rámci Nového zákona. Nechci se srovnávat s těmito velikány, ale i já jsem víckrát přemýšlel, k čemu mi jako kazateli je, že mám vystudovanou jadernou fyziku. A mimo jiné mne napadlo, že mi to pomohlo učit se přemýšlet systematicky a strukturovaně, ale třeba také k tomu,
že jsem v určité době jako učitel matematiky a fyziky mohl svým studentům vydat svědectví o své víře v Boha i v Ježíše Krista. Za druhé, mějme Bibli nejen jako základní příručku, ale i jako základní předmět v Ježíšově škole. Ona má opravdu klíčovou roli v učednictví. Apollo byl znalcem písma, tedy Bible Starého zákona, a také na základě písma přesvědčoval židovské posluchače. Apoštol Pavel ve svém novozákonním druhém listu Timoteovi, 3. kapitole, verši 16 a 17 píše: Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. Za třetí, buďme dostatečně pokorní stále se učit. Dvakrát v onom krátkém textu ze Skutků apoštolů projevuje Apollo pokoru. Přestože byl znalcem písma, nechal se poučit a uvést do křesťanství. A potom, když dokonce už sám vyučoval, dovolil Priscile s Akvilou, aby jej dovedli v poznání dál. Pokora je pro učení klíčová a také to poukazuje na to, že dalším důležitým předmětem v Ježíšově škole je náš vlastní charakter a jeho pozitivní změny. Ježíš sám říká, jak to zaznamenává evangelista Matouš v 11. kapitole 29. verši. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci a vaše duše najdou odpočinutí. Za čtvrté, učme se navzájem. Apollo byl poučován druhými a také sám učil druhé. Bůh často ve své škole používá v našem učednickém procesu druhé lidi, jejich službu, vztahy, jejich autoritu. Bůh nám dává lidi, kteří nám pomáhají poznávat Boží cestu. Potřebujeme se učit od druhých a také bychom měli pomáhat učit druhé. A to má zpětně dobrý účinek i pro nás. Možná máte sami také tu zkušenost, že často se něco sami nejlépe naučíme tím, že se tu věc snažíme naučit druhé. Za páté, považujme svůj život za cestu růstu, po které aktivně jdeme. Apollo se nezastavil ve svém učení a růstu, ani když opustil skvělé alexandrijské školy, ani když se stal křesťanem a s úspěchem vyučoval, a věřím, že se v tom nezastavil, ani když mocně sloužil v Korintu. Nebeský Otec každého z nás pozval na cestu růstu, pohybu, změny. Ježíš je tou cestou a Duch Svatý nás po ní vede. Vracíme se k otázce v úvodu. Kdy skončí období učení se v Ježíšově škole? A zde máme odpověď. Rozhodně nikdy během našeho pozemského života. Významný britský skladatel, dirigent a klavírista Benjamin Britten řekl: S učením je to jako s veslováním proti proudu. Jen co přestaneš na malou chvíli, už tě proud vody unáší zpět. A konečně za šesté, nesme ovoce učení. Apollo v Řecku velmi prospěl těm, kteří uvěřili. Studium Apolla nevedlo jen k dobrému pocitu ze sebe sama, ale prospělo a posloužilo to mnohým dalším lidem. Apoštol Pavel píše ve svém novozákonním listu Titovi ve 3. kapitole 14. verši. Ti, kdo patří k nám, ať se učí věnovat správnému jednání, aby uměli pomáhat v nouzi a nebyli neužiteční. Ježíšova škola vede učedníky ke správnému jednání, pomoci a užitku druhým. Milí přátelé, pokusme se trochu shrnout dnešní poselství. Učení v Ježíšově škole není jednoduché, zvláště pokud má přinést změny v praktickém životě. Bude to jistě vyžadovat naši námahu, ale stojí to za to. Nikdy nezapomeňme na to, že důležitou roli v našem učednickém procesu hrají druzí lidé. Vlastně nikdo z nás nemůže být učedníkem Ježíše Krista bez druhých lidí.
A také nezapomínejme, že na učení se v Ježíšově škole nejsme sami. Je s námi Duch Svatý, který je nejen hlavním učitelem v této škole, ale také naším studentským asistentem, podporou a pomocí fungující 24/7. Závěrem na vás mám dvě otázky k přemýšlení a modlitbě. Jsou v první řadě určeny pro ty, kdo už jsou v Ježíšově škole. Pokud ale nejste věřícími, můžete obdobně přemýšlet nad vnitřním růstem člověka u sebe i u druhých. První otázka se týká role druhých lidí ve tvém učednictví a zní takto. Kdo v minulosti byl, či v přítomnosti je, významným Božím nástrojem pro tvůj růst jako Ježíšova učedníka? Odpověď na tuto otázku by měla vést ke tvé vděčnosti konkrétním lidem a ke chvále Boha. Druhá otázka obrací role a dívá se na nás jako Boží nástroje pro učednictví druhých lidí a zní, koho a jak bys mohl či měl učit o Boží cestě. Možná, že ti Duch Svatý dá novou a překvapivou odpověď.

Premiéra dalšího dílu pořadu Nejen chlebem zazní ve čtvrtek v 8:30 ráno. Bude na téma V Ježíšově škole se sdílí.

Do biblických textů se za pár minut v 17:30 vypravíme na Kořimskou faru za manželi Šanderovými. Dnešní téma má název Kdo má uši k slyšení, slyš.

0: Dobrý den, milé posluchačky, milí posluchači, sestry a bratři.
1: Dobrý den a pěkně vítejte.
0: Týden nám opět utekl a je tu další séla.
1: Jinak také bohoslužba slova s kuřimi.
0: A tady jsou Markéta a...
1: Petr, jak jinak?
0: Ovšemže, i když to sice pořád utíká, já mám dojem, jako bych strašně dlouho sélu nenatáčela.
1: A nedivím se ti, měli jsme totiž natáčecí pauzu, jelikož jsme posledně dělali dva díly naráz.
0: No pravda, vždyť ty jsi byl týden zase na ducháčích.
1: Přesně tak. Na vysvětlenou pro posluchače, ducháče, to je takový náš domácí výraz pro duchovní cvičení.
0: Ano, to je jeden z našich malých
1: a skromných
0: příspěvků k obohacení českého jazyka.
1: Ducháče podle vzoru punčocháče.
0: No to by klidně mohlo být. A jak se vlastně cítíš po ducháčích?
1: No, asi stejně. Ale ta séla, ta už mi chyběla. No, věřila bys tomu?
0: Divil by ses, ale věřila.
1: Tak pojďme na ní. Neděli máme 15. během roku.
0: Znamená to něco?
1: Jak to myslíš?
0: No, jestli z toho něco vyplývá pro výběr čtení a tak.
1: To ani ne. Spíš jen, abychom se vyznali.

0: rozhodně tím nemělo být řečeno, že Jan Křtitel je. Prostě nebylo to myšleno zle. Tak děkujeme za pochopení.
1: Tak a teď si dáme malé ticho.
0: Modleme se.
1: Bože, ty ukazuješ všem světlo pravdy. Pomoz nám, abychom nebloudili, a jestli jsme snad sešli ze správné cesty, přiveď nás laskavě zpátky. Dej nám slyšet Kristovo slovo a porozumět mu. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.
0: Následuje blok čtení. První zazní z knihy Genesis z 25. kapitoly od verše 19. o Izákovi, Rebece a jejich dětech, dvojčatech Ezauovi a Jakubovi.
1: Toto je rodopis Abrahamova syna Izáka. Abraham splodil Izáka. Izákovi bylo 40 let, když si vzal za ženu Rebeku, dceru Aramejce Betuela z rovin aramských, sestru Aramejce Lábana. Izák prosil Hospodina za svou ženu, protože byla neplodná. Hospodin jeho prosby přijal a jeho žena Rebeka otěhotněla. Děti se však začaly v jejím těle strkat. Tu řekla, je-li tomu tak, co mě čeká? A šla se dotázat Hospodina. Hospodin jí řekl, ve tvém životě jsou dva pronárody. Oba národy se rozejdou, jen co z tebe vyjdou. Jeden národ bude zdatnější než druhý, bezpočetný bude sloužit počtem skrovnějšímu.
0: Potom se naplnili dny, kdy měla rodit. A hle, v jejím životě byla dvojčata. První vyšel celý červenohnědý a chlupatý jako kožíček, toho pojmenovali Ezau. Potom vyšel jeho bratr a rukou držel Ezaua za patu. Ten dostal jméno Jákob. Při jejich narození bylo Izákovi 60 let. Když chlapci dospěli, stal se Ezau mužem znalým lovu, mužem pole, kdežto Jákob byl muž bezúhonný a sídlil ve stanech. Izák miloval Ezaua, protože z lovu měl co do úst, kdežto Rebeka milovala Jákoba.
1: Jákob jednou připravil krmy. Tu přišel Ezau spole znavený a řekl Jákobovi, dej mi zhltnout trochu toho červeného, toho krvavého, jsem znaven k smrti. Proto se jmenuje Edom, to je červený. Jákob však řekl, prodej mi dnes své prvorozenství. Ezau na to odvětil, stejně mám blízko k smrti, k čemu je mi prvorozenství? Jákob řekl, odpřisáhni mi to dnes. A on mu to odpřisáhl a tak své prvorozenství prodal Jákobovi. Jákob dal pak Ezauovi chléb a čučkovou krmi. Ten pojedl, napil se, vstal a odešel. Tak Ezau pohrdl prvorozenstvím.
0: Amen.
1: Amen.
0: Modlíme se část žalmu 119. oddíl, kde každý řádek v hebrejském znění začíná na písmenko nun.
1: Škoda, že se to v překladu neprojeví.
0: No, leda, že by to cílový jazyk umožnil, ale i to by byla pořádná fuška. Myslím však, že to asi ani není možné. On je to vůbec kumšt napsat takové verše v původním jazyce. Vůbec napsat báseň. Ó, pane, to je něco.
1: Natož pak napsat tautogram, byť jednoduchý, že?
0: Tautogram, páni.
1: Víš, já si to vygooglila a pomohla taky AI.
0: Báječný je vidět, že jdeme s dobou. Tak se tedy pomodlíme kousek jednoho mistrovského starozákonního tautogramu jednoduchého.
1: Pojďme na to.
0: Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje můj stezku.
1: Co jsem přísahal, to splním. Držím se tvých spravedlivých soudů.
0: Byl jsem velice pokořen, Hospodine, podle svého slova mi zachovej život.
1: Kéž se ti líbí, Hospodine, dobrovolné oběti mých úst, nauč mě svým soudům.
0: Ustavičně dávám v sázku život, nezapomínám však na tvůj zákon.
1: Svévolníci osidlo mi nastražili, avšak od tvých ustanovení jsem nepobloudil.
0: Tvá svědectví budou mým dědictvím věčně, z nich se veselí mé srdce.

0: srdci jsem se rozhodl plnit tvá nařízení na věky a do důsledků. Amen. Amen.
1: Epištolní čtení dnes bereme z listu apoštola Pavla Římanům opět, a to z kapitoly 8, verše 1 až 11.
0: Kapitola 8 je vlastně celá o životě v Duchu svatém nebo podle Ducha svatého, že?
1: Správně. A dát se vést duchem je život a pokoj.
0: Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. Jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí ducha.
1: Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné, ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu.
0: Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci ducha, jestliže ve vás Boží duch přebývá. Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili, ale duch dává život, protože jste ospravedlněni. Jestliže ve vás přebývá duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla duchem, který ve vás přebývá. Amen.
1: Amen. A nyní poslechněme čtení Evangelia podle Matouše ze 13. kapitoly podobenství o rozsévači s výkladem.
0: Toho dne vyšel Ježíš z domu a posadil se u moře. Shromáždil se k němu tak veliký zástup, že musel vstoupit na loď. Posadil se v ní a celý zástup stál na břehu. I mluvil k ním mnoho v podobenstvích. Vyšel rozsévač rozsívat. Když rozsíval, padla některá zrna podél cesty a přilétli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatou půdu, kde neměla dost země, a hned vzešla, protože nebyla hluboko v zemi. Ale když vyšlo slunce, spálilo je a protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla mezi trní. Trní vzrostlo a udusilo je. A jiná zrna padla do dobré země a dala užitek, některé 100 zrn, jiné 60 a jiné 30. Kdo má uši, slyš.
1: Vy tedy slyšte výklad podobenství o rozsévači. Pokaždé, když někdo slyší slovo o království a nechápe, přichází ten zlý a vyrve, co bylo zaseto do jeho srdce. To je ten, u koho bylo zaseto podél cesty. U koho bylo zaseto na skalnatou půdu, to je ten, kdo slyší slovo a hned je s radostí přijímá, ale nezakořenilo v něm a je nestálý. Když přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned odpadá. U koho bylo zase to dotrní, to je ten, kdo slyší slovo, ale časné starosti a vábivost majetku slovo udusí a zůstane bez úrody. U koho bylo zase to do dobré země, to je ten, kdo slovo slyší i chápe a přináší úrodu, jeden 100násobnou, druhý 60násobnou, třetí 30násobnou. Amen.
0: Ježíš učil v podobenstvích, nebo taky v hádankách.
1: Nebo taky v názorných příkladech, což ostatně dělají všichni učitelé od začátku.
0: Nové se přiblíží pomocí známého příkladu. Kumšt pak je správně vysvětlit, v čem ta podobnost spočívá a v čem už ne. Jestli mě paměť neklame, to, v čem ta podobnost spočívá, se nazývá tertium comparationis, tedy to třetí toho srovnání.
1: Tleskám. Tvá paměť tě rozhodně neklame. Tím tertium comparationis se myslí ta nejvýraznější podobnost, pro kterou vůbec byl právě ten obraz vybrán.
0: Dobře, máme tu obraz chudáka rozsévače.
1: Proč chudáka? Možná byl s výsledkem své práce docela spokojen.
0: Myslíš? Když část jeho práce skončí u cesty, další na skalnatém podkladě a pak ještě mezi trním, to nevypadá na velkou efektivitu. Spíš naopak.
1: No, ale co když on to viděl jinak? Co když to prostě k jeho práci patří a považuje se to za normální?
0: Nevím, nějak se mi to nezdá.
1: No, ale dost možná právě proto Ježíš obraz rozsévače pro své vyučování vybral.
0: Povídej, jsem zvědavá.
1: No, podobné je to s ohlašováním nebeského království. Moc nevidíš, že to má smysl. Sejdou se lidé ze zvědavosti, někteří chtějí uzdravit nějakou tu nemoc a pak zase odejdou a nic. Pochopil vůbec někdo, že tu jde o nebeské království?
0: Kázat evangelium království není jako hrách na stěnu házet. To je taky obraz. Nebiblický, ale to tolik nevadí.
1: Kázat království je tedy jako rozsívat obilí. Ne všechno vždycky vzejde a přinese úrodu. Něco padne na cestu nebo na skalnatý podklad a tak dále. Nejspíš to nevzklíčí a vzklíčí-li nevydrží až do žně. A přece to není marné, protože...
0: Protože jsi četl takovou knížku?
1: No, to taky, ale hlavně. Každé to zrníčko, každé to slovíčko o boží vládě má obrovský, obrovitánský potenciál.
0: Jedno přinese 30násobek, ba dokonce 100násobek. A propo, jde to vůbec klas o 100 zrnech?
1: No, já tedy nejsem žádný odborník na zemědělství. Ani jsem se s žádným takovým nestačil poradit, takže spíš laicky, myslím, že ne. Ale znovu říkám, nejsem žádný odborník a mohu se mýlit.
0: Podívejme, to je ale vykrucování. Nikdo ti snad hlavu neutrhne.
1: Doufám, že ne, ale co víš. Ale možná je tady u těch čísel hranice našeho podobenství. Jestliže to není možné u pšenice, ječmene a žita, jistě je to možné u slova o nebeském království.
0: A tam je nejspíš víc než 100.
1: Třeba nekonečno.
0: Nebo nekonečno, nekonečno.
1: Když ti to udělá dobře, klidně. Ale teď hezky zpět k podobenství. Vlastně říká, nehleďte na námahu, nehleďte na to, že tu efektivitu nevidíte hned, ale hleďte na sílu té informace, na to, jak dokáže změnit život každého, kdo ji přijme. Prostě nestratí se. Přinese bohatou úrodu, až se člověk bude divit.
0: Něco mi to připomíná. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst. Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal.
1: Amen, to je Izajáš 55.11. Hospodin tam mluví o svém slově, tedy rovná se prorockém slově.
0: Ale ono to platí o jakémkoliv slovu od Boha.
1: Jistěže. A slovo evangelia ohlašující království nebeské, to je prostě slovo par excellence.
0: Dobře, to dává smysl. Ale je to to, co chtěl Ježíš říct?
1: Hádej.
0: To je všechno, co bys k tomu řekl?
1: No, ono to zase tak málo není. O to vlastně v podobenství jde. Aby se člověk probral, začal přemýšlet a hledat. To je konec konců smysl toho slova, kdo má uši, slyš.
0: Něco jako hádej, hádej, hadači, snad ti rozum postačí.
1: Myslím, že ano.
0: A co ten výklad?
1: Ten si učedníci vyžádali a existují různé výklady tohoto výkladu. A my se tu pořád pohybujeme na půdě podobenství. Ale abys neřekla, že se jenom vykrucují, tak dobře, živí lidé prostě nejsou jako hlína na poli. mohou se rozhodovat do určité míry. Není to tedy tak, že někdo by řekl, já mám hlad smůlu a slovo u mě nenajde půdu k vyklíčení. Tak bezbrané chudínky přece jenom nejsme. Je možno a dokonce je třeba zaujmout postoj nebo se o to aspoň pokusit.
0: Třeba?
1: Přemýšlet o tom slovu, co to slovo říká, co znamená a dále prosit o to, aby v nás zakořenilo. Prostě bdít nad tím třeba, aby v nás nepřevážily ty starosti o živobytí. Zdůrazňuji, nepřevážily. A?
0: A co?
1: No čekat, doufat a věřit, že tu máme dočinění s těmi největšími a nejlepšími silami vůbec a nezapomenout, že to chce čas a trpělivost.
0: A co Ezau a Jákob? To je příběh, co?
1: Poutavý, ale smutný, ne?
0: Zaujaly mě ty údaje o věku. Izák se žení ve 40. To je dost pozdě, nemyslíš? A pak děti se mu narodí až v 60. Představ si, že by se nám teprve nedávno narodili naše děti. To by bylo, co?
1: To by bylo. Ale Bible vidí to jinak. Abraham měl Izáka ve 100 letech. Bůh není jako my lidé, má času dost, je pánem i nad časem.
0: No, pak tu máme neplodnost. Rebeka ne a ne otěhotnět.
1: Ano, boží lid se s tím potýká často. Zdá se, že prostě není vidět jeho budoucnost. Jako by byl pořád někde na hraně zániku. Nezanikne nakonec? Mimochodem znáš ten text stélí egyptského krále Merenptaha, někdy z druhé poloviny 13. století před Kristem? To je nejstarší mimobiblická zmínka o Izraeli. A víš, co se tam o Izraeli píše?
0: No, jistě to bude něco zajímavého. Povídej.
1: Cituji. Izrael je zpustošen a nemá plody. Tečka. To je první, co se o Izraeli dočítáme. Je vyřízený, nemá budoucnost. Tak to vypadá zvenku. Ale Izrael žije z toho, co působí Bůh.
0: A Bůh krok za krokem dává svému lidu budoucnost.
1: Ano, a dokonce on sám se stává jeho budoucností.
0: A když Rivka přece otěhotní, cítí něco divného. Co?
1: No, asi průběh těhotenství nebyl, řekněme, standardní. Toho kopání zevnitř bylo nějak moc a bylo nějak moc silné. Tak chudák Rebeka nejdřív nic a pak tohle.
0: Jaký pak bude asi její porod? Přežije to dítě a ona?
1: No a teprve při porodu se všechno ukázalo. Byli tam dva. Vypadalo to, jako by se dva chlapci rvali úplně od počátku, už maminčině bříšku. Druhý v pořadí drží prvního za patu. Mimochodem tomu dalo jméno Jákob. To je ten, co drží za patu. Asi chtěl předběhnout svého bráchu. Chtěl být prostě první, prvorozený a použil proto nefér metodu. Jak pak to asi bude dál ten příběh?
0: Po všech stránkách jsou oba dost rozdílní.
1: Přestože dvojčata. Vtipná je ta jejich charakteristika. Jo? Ezau se stal mužem znalým lovu, mužem pole, když to Jákob byl muž bezúhonný a sídlil ve stanech.
0: A co byl teda Jákob?
1: No, asi po tatínkovi. Kočovní pastevec ovcí a koz. To je přece slušné povolání, že jo? Lovec, fuj, to zavání nějakou tou nimrudovou nekalotou. A pole, to stěží. Bude nějaký ten lán pšenice, ale spíš takové ty planiny, duchovně podezřelé, pohanské a možná dokonce i krapet démonské.
0: Ale zase občas donesl nějakou tu chutnou zvěřinu.
1: To ano. Proto si také oblíbil tatínek Izák.
0: Zatímco maminka měla slabost pro Jákoba.
1: Ano, ty rodinné vztahy. Ale vypadá to, že ta Rebeka tušila, že linie půjde mimo to přirozené prvorozenství. Tedy, že nositelem rodové posloupnosti bude až ten druhý v řadě. No a navíc ho to prvorozenství od začátku nějak moc zajímalo.
0: Co takové prvorozenství vlastně obnáší?
1: Tak výhody, třeba dědictví, postavení, vliv.
0: Tedy moc?
1: Ano, ale taky odpovědnost za rod a jeho věci a pochopitelně také za jeho náboženství. V nejstarších dobách býval takový prvorozený také knězem rodu.
0: To všechno chtěl Jákob?
1: Těžko říct, možná si to všechno ani neuvědomoval. Zejména té zodpovědnosti. Prostě člověk musí dozrát a to bývá někdy skoro vždycky dosti těžké.
0: A jednou přišla příležitost. Co se to vlastně Ezauovi stalo?
1: No nevím, ale myslím si, že byl prostě strašlivánský unavený, vysílený po náročném lovu.
0: A on chtěl jen jediné, pořádně se najíst.
1: Tak, navíc něco, co vypadalo tak krvavě červeně, což bylo taky hodně podezřelé. No jedl by prapředek izraelského lidu nějakou krev, no řekni.
0: Ovšem, že nejedl.
1: Tak a Jákob využil situaci, dotlačil mazaně bratra k tomu, že vyměnil postavení prvorozeného za místu něčeho, co vypadalo poněkud krvavě.
0: Jen vypadalo, ale Ezau na to přistoupil.
1: Ano, nevážil si svého prvorozenství a tak ho prostě prodal. Ale rozhodně to nebylo od Jákoba fér. A od té doby, co zřejmě bylo mezi nimi dvěma, nikdo jiný o tom asi nevěděl, tedy kromě Boha, pochopitelně. Avšak před Bohem to platilo. A už to nešlo vzít zpět. Prostě nešlo.
0: A epištolu musíme zase jen proletět.
1: Chudák ta epištola, to si snad ani nezaslouží. Tak křesťan žije pod vlivem Ducha Svatého. Stejného ducha, co od počátku vedl Ježíše.
0: Předtím nás vedlo naše hříchu propadlé lidství.
1: Tak, svatý Pavel ho nazývá tělem, ale nemyslí tím jenom tu hmotu těla a jeho zákonitosti, nýbrž také psychiku a dokonce i náboženskost nevykoupeného člověka.
0: Žít pod vlivem Ducha Ježíšova je tedy novum?
1: Přesně, není to nic samozřejmého. A zároveň se to děje pořád. Pro tohoto ducha se stále rozhodujeme. Na tom to stojí, že chceme, aby nás on, duch, vedl. Na tuto naši odpovědnost za novum života pod vlivem Ježíšova ducha svatý Pavel apeluje.
0: Protože to má zásadní význam.
1: Tak. A důsledkem jeho vedení je nejen nová podoba pozemského života a vztahů, ale také vzkříšení a věčný život, tedy překonání přirozené smrti.
0: Jsme více než bohatě obdarovaní.
1: Tak jest. Amen.
0: Amen.
1: No a ještě se pomodlíme, Otče náš. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.
0: Milé posluchačky, milí posluchači, 255. séla s kuřimi končí.
1: Děkujeme za vaši pozornost a zájem.
0: I za vaši zhovívavost k naší slabosti.
1: Moc si toho vážíme, mějte se dobře.
0: Přejeme pěkné letní dny.
1: Bůh vám žehnej a ochraňuj vás.
0: A za týden opět
1: naslyšenou.

Nový díl pořadu Séla vysíláme v neděli v 16 hodin. A v tuto chvíli před 6 hodinou raní se s vámi z Rádia 7 loučí Klára Litterová. Přeji vám krásný letní pondělní den. Mějte se požehnaně.

Příjemné pondělní ráno vám od mikrofonu Rádia 7 přeje 13. července Pavel Kohl. Před námi je nový den, mnoho písní, pořadů. Pořady si představíme po chvíli a já začnu s písničkou Lucy Grimble Not a Shame. Ve světě, který je plný kompromisů, který na nás tlačí, chcem být blízko Ježíši a mít novou vášeň a sílu, aby se za něj nemusela stydět. Dobrý poslech.

Ranní vysílání začneme po 6:45 s tichým časem, prostorem pro Bibli a modlitbu. Ježíš při poslední večeři se svými učedníky ustanovil večeři Páně jako připomínku Božího vítězství nad smrtí. Tento pohled si přiblížíme s Romanem Touškem po 6:45. Za židovskou kulturou se vydáme v ranním telefonátu v 7:30. Další kapitola proroka Ezechiela řeší rozdíl mezi falešným a skutečným prorokem. Spolu s Jiřím Zdráhalem hledáme odpovědi v další části pořadu Bible Guide od 8. hodiny. Dobrá morálka a spokojený život studenta se může zdát příjemný, ale problém nastává v okamžiku, kdy v životě něco chybí. Kam se obrátit, když dosavadní znalosti na problémy nestačí a občas se navíc přilepí i něco skrytého, co není vidět? Může Bůh skutečně dát sílu něco v životě změnit? Poslouchejte po 8:30. Uvědomění, že to, co máme jako talent, je Boží dar, nás ochrání před pokušením arogance. Proč je pokora lepší než ostré lokty, uslyšíte v další části série o Josefovi, kterou posloucháte v relaci Překročit hranice. Začínáme o 9:30. Jen těžko se můžeme vžít nebo vcítit do života někoho druhého. Určitou dávku empatie ale potřebujeme, abychom se navzájem nezraňovali a neubližovali si. Alena Dobrovolná, která pro Rádio 7 připravovala hudební pořady o gospelové hudbě, usedne po 10. hodině k mikrofonu ve fortepiánu, tentokrát ve zcela jiné roli. Lenka Malinová si s ní bude povídat o jejím celoživotním handicapu, kterým je obrna, a nejen o tom. Druhé z Ježíšových prohlášení o sobě samém přiblíží v letních reprízované talk show No Filter Milan Michalko a Lukáš Kryško. V 11:15 budou přemýšlet nad tím, co znamená, že Ježíš je světlo. Říká se, že za velkými muži stojí velké ženy. A nemusí to platit pouze pro manželky, ale také pro matky. Dokladem toho je matka zakladatelů metodismu Charlesa a Jonas Wesleyových, Susanna. Ve čtení na pokračování si díky knize Sandy Denglerové její pozoruhodný život připomeneme. Knihu Susanna Wesleyová, Služebnice Boží, otevře 11:45, Rosita Mertová. Generační kletbě se bude v pořadu Kudy kam po 13. hodině věnovat Rastislav Betina a další pořady si představíme ještě později. Teď jsou tu Adonai a za chvíli tichý čas.

Spolehnout se na Boha, na někoho, kdo je pevný, neotřesitelný a neměný. Skupina Adonai nás pomalu přivedla k tichému času. Teď ještě se vypravíme za křesťanskými sbory do Zlína a Vizovic.

0: Na Rádiu 7 vstupujeme do tichého času, prostoru pro Bibli, modlitbu, naslouchání Bohu. Otevírám list Jakubův 2. kapitolu. Bratři moji, jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho Pána slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi. Do vašeho shromáždění přijde třeba muž se zlatým prstenem a v nádherném oděvu. Přijde také chudák v ošumělých šatech a vy věnujete pozornost tomu v nádherném oděvu a řekněte mu, posaď se na tomto čestném místě, kdežto chudému řeknete, ty postuj tamhle, nebo si sedni tady na zem. Neděláte tím mezi sebou rozdíly a nestali se z vás soudci, kteří posuzují nesprávně? Poslyšte, moji milovaní bratři, což pak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují. Vy jste však ponížili chudého, co pak vás bohatí neutiskují, nevláčejí vás před soudy. Nemluví právě oni s pohrdáním o slavném jménu, které bylo nad vámi vysloveno. Jestliže tedy zachováváte královský zákon, jak je napsán v písmu, milovati budeš bližního svého jako sám sebe, dobře činíte. Jestliže však někomu straníte, dopouštíte se hříchu a zákon vás usvědčuje z přestoupení. Jakub tu popisuje situaci, kdy si všímáme někoho bohatého, hodně oblečeného a opomíjíme ty, kteří jsou možná na okraji společnosti. A možná nenastává situace ve shromáždění, ale i tam máme různé předsudky vůči lidem, kteří přicházejí možná ze světa, neznají naše zvyklosti, neví, jak se chovat, co dělat, a tak je neodsuzujme. Nech Bůh nad nimi i nad námi vyslovil svoji milost a mohou přicházet k tomu božímu trůnu, stejně jako my. A zároveň se můžeme ohlédnout a dívat na situace v běžném životě. Tak přemýšlejme, kdy měříme dvojím metrem, kdy se díváme na lidi skrze to, jak vypadají, ale nehledíme možná tolik na srdce, tak jak se na ně hledí Bůh. Dovolte ještě krátkou modlitbu. Ježíši, já děkuji za to, že ty nás nesoudíš, neposuzuješ podle vzhledu, ale díváš se na srdce. Že ty neděláš rozdíly mezi lidmi, kteří jsou takový či nějaký, kteří jsou malí, velcí, lustý, tencí. Ty máš rád všechny lidi, ty miluješ každého. A tak prosím, nauč nás stejně milovat lidi, tak jak je ty miluješ. Abychom je neposuzovali podle vzhledu, ale podle toho, jací opravdu jsou. Děkuji za tvoji milost. Prosím o tvé provázení ten dnešní den. Amen.
1: Což pak nevíš, což pak si ne...

Bůh nás drží ve svých rukou. Otevíráme se mu, vstupujeme do těch služeb, úkolů, které pro nás má. Další píseň je písnička zaměřená proti otroctví. Všichni jsme děti, boží děti, stvořené k jeho obrazu. Milované, hodné svobody. Píseň Taure Navel se ukazovat na to, že i dnes jsou na světě lidé v otroctví.

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

O světle bude i následující píseň od skupiny Hillsong Worship a ti nás přivedou až ke 6:45, tedy prostoru pro biblickou úvahu. Společně s Romanem Touškem se teď v tomto týdnu věnujeme Večeři Páně. Jak nám Večeře Páně připomíná Boží vítězství? Poslouchejte už za chvíli.

Minule jsme se začali zabývat otázkou večeře páně. Podívali jsme se na to, jak o večeři páně svědčí Bible samotná. Je tam jeden příběh, který asi nejryzejším způsobem vystihuje pravou podstatu večeře páně. A tím příběhem je nasycení zástupů. Tak, jak to zachycuje evangelista Jan. Ze všeho toho nám tam vysvětlo to nejpodstatnější. U večeře páně se setkává Ježíš, který nám podává svůj život. A setkává se s hladovým davem, který potřebuje získat od Ježíše ten nový život. A o tom je večeře páně. Je to o zjevení Ježíšovy lásky k člověku. Dnes bychom se mohli podívat o kousek dál. Podíváme se na to, že večeře páně je večeří, kdy si připomínáme Ježíšovo vítězství. Když Ježíš podával učedníkům chléb a víno, připojil k tomu krátkou instrukci. To činíte na mou památku. Z lidského pohledu je tento příkaz na stejné úrovni jako příkaz uchovat vzpomínky na zemřelého, kterého jsme měli velice rádi. A v souvislosti s Ježíšovou obětí se něco takového přímo nabízí. Ovšem takové vzpomínky časem blednou a zanedlouho naprosto zapadnou. Pokoušíme-li se je stále oživovat, potom se nám tato aktivita stane něčím mechanickým a něčím, k čemu se musíme nutit. A nebo se nám stane něčím, co je nám hodně vzdálené. Pokud zkrátka rozumíme památce na Ježíšovu oběť v této lidské rovině, stává se nám slavení večeře páně připomínkou, která nás stojí nesmírné úsilí a kromě toho zůstává mimo naši realitu. Je to jen vzpomínka, byť silná. Památka páně ovšem není ničím takovým. Nýbrž má mít zřetelný dosah do naší současnosti. Hebrejským protějškem toho řeckého slova, které se překládá jako připomínka, vzpomínka nebo památka, je slovo, které se v Bibli vyskytuje ve spojení s něčím, co je skutečné a přítomné. Když si Izrael připomínal vyjítí z Egypta, nevzpomínal na historii, ale stával se účastníkem tohoto vyjítí. Rabíni k tomu říkají toto. Slavením paschy se skutečně zpřítomňuje veliký vykupitelský čin Boží. Vždyť na něj nevzpomínali jen lidé, ale i Bůh sám. Na základě toho v každé generaci má člověk na sebe hledět jako na toho, který sám vyšel z Egypta. Dá se říci, že pravá identita a životnost izraelského národa se zakládá na Božím vysvobození, které se stává skutečným a aktuálním při každé slavnosti paschy, tedy hodu beránka. Izraelci jedí téhož beránka, kterého jedli jejich předci před vyvedením z Egypta. Zažívají stejné napětí a slaví stejné osvobození. No a protože večeře páně je slavností, která vychází z židovské víry, můžeme tento princip vidět i v námi slavené večeři páně. Každý, kdo se účastní večeře pánovi, je zároveň aktivním účastníkem veškerého dění spásy. Ježíšovy poslední večeře, jeho zápasu v Getsemanské zahradě, jeho soudu, ukřižování, pohřbu, ale i jeho vzkříšení i na nebe vstoupení. Apoštol Pavel toto spojení zvlášť důrazně popisuje v dopisu do Efezu. Spolu s Kristem jsme zemřeli, spolu s ním nás Otec vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši. Pavel zde naprosto úchvatně popisuje spojení naší současné reality s tou Ježíšovou. Při večeři páně se v žádném případě nejedná o opakování Ježíšovy oběti, nýbrž o jakousi aktualizaci jeho platnosti pro současnost. Ve večeři páně nám Bůh sám nabízí možnost aktivní účasti na výsledcích a na dopadech Ježíšovy smrti,
jimiž jsou především odpuštění, smíření a věčný život, coby božích dětí. Činit na památku, tedy znamená účastnit se dění spásy tak, že má zásadní dopad pro náš současný i budoucí život. Nemá to nic společného s psychologií. Nýbrž je to skutečné setkání s Kristem, jeho reálná přítomnost v mém životě. To je to, oč jde ve večeři Páně. A nad to všechno přijměme i tu rabínskou myšlenku, že je to Bůh sám, který si připomíná naše spasení v Pánu Ježíši Kristu, podobně jako si při ukázání duhy připomíná svou smlouvu s Noé, že tak děsivý trest za hřích, jakým byla potopa, už nikdy nedopustí. Řekl bych, že od uzavření smlouvy s Noé se Bůh nemohl dočkat, až konečně bude moci poslat svého syna, aby k tomuto soudu už dojít nemuselo. Večeře Páně je připomínkou a znamením platnosti nové smlouvy, která zaručuje všem účastníkům usmíření s Bohem. A jsem si jist, že v tu chvíli, kdy si Bůh připomíná tuto smlouvu v Ježíšově krvi, je on sám nejpyšnějším otcem ve vesmíru. Má syna, který svou krví dokázal vykoupit lidi ze všech jazyků, národů a ras a dokázal je učinit jeho dětmi. Při každé večeři Páně si připomínejme, jak mocného a dobrého máme spasitele Boha. A zároveň Bůh sám si připomíná a znovu se raduje nad tím, že má tak úžasné děti, které jsou v jeho synu Ježíši čisté a krásné.

Romanem Touškem a jeho zamyšleními o Večeři páně se budeme setkávat každý všední den v 6.45 a 15 hodin 15 minut. Zítra nás čeká odpuštění.

Šestou hodinu raní uzavřeme se City House Music a jejich písní Království. Jako připomínku Ježíšova příchodu a přinesení toho Božího království sem na zem.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

7. hodinou raní otevíráme další část vysílání Rádia 7, který vás 13. července provází Pavel Kohl. V této hodince se vypravíme na Štetlfest a do té doby během této hodinky zazní také spoustu písní. Ta první bude od skupiny Souznění, která nás vede zpátky domů k Bohu.

Doznívá Míša Kadlecová, pokračuje Filip Mana. Máme 7 hodin a nějakých několik minut.

Oslavujte Hospodina, je tak dobrý. Jeho láska trvá na věky. Hospodinovi vykoupení, ať o tom vypráví, že je z nepřátelské moci vykoupil, že je zhromáždil z cizích zemí, z východu i ze západu, ze severu i z zámoří, bloudili pouští po cestě.

ti vyvyšovala shromáždění lidu v radě starců a tě oslaví. Mutné řeky obrací v pouště, vodní prameny v suchopár, úrodnou zemi v solné pláně pro špatnost těch, kdo žili tam. Pouště zas obrací na jezera, ve prahlou zemi, ve vodní prameny.

Ještě jedna písnička je před námi a pak už je tu ranní telefonát, který nás zavede na Štetlfest.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7.
3: Návraty. To je téma 5. ročníku multižánrového festivalu židovské kultury Štetlfest. Co letošní ročník přinese a co nabídne svým návštěvníkům, se dovíme v následujících minutách od ředitelky festivalu Evy Jildizové. Dobrý den, paní ředitelko, vítejte ve vysílání.
4: Dobré ráno.
3: Jakou historii má za sebou váš festival, největší festival židovské kultury v Česku?
4: Jedná se již o 5. ročník. Ten první, když jsme začínali, tak měl 3 dny a celkem 46 akcí. A teď ty poslední 2 ročníky už se nám rozrostly na celkem 5 dnů a nabídneme návštěvníkům asi 130 akcí. Děláme ke každému ročníku vždycky samostatné výstavy, vydáváme knížky, letos to budou 2, a to o rodině Plačkových, jmenuje se to Plaček, rabíni, věci a svěci dějin. A také letos budeme připomínat velkou synagogu, která byla v roce 39 vypálena a již byla zapomenuta naprosto. A tak budeme vydávat knížku Nenacházím žádné stopy, a to jsou texty básníků a současných autorů na téma velké synagogy, a také budeme mapovat vlastně změnu mapovat ve fotografiích změnu tohoto místa a také ukáže ty staré fotografie té synagogy. Kromě toho vlastně každý rok vytváříme nějakou inscenaci. Letos zase s tou velkou synagogou spojená to bude inscenace Identita, která ožije tady tento prostor, který vlastně už byl zapomenut. Každým rokem, jak jsem říkala, tak nám vznikají různé výstavy a i inscenace a ty potom představujeme návštěvníkům i během celoročního programu, kdy vlastně tedy zaměřujeme jak pro veřejnost, tak také pro školy a pro mládež.
3: Letošním tématem jsou návraty. S čím jsou spojené ty návraty, které avizujete?
4: Tak ty návraty, jakoby na začátek jsme vycházeli z té velké synagogy, že ji chceme navrátit zpět do paměti města, protože tento prostor, který je kousek od nádraží, vedle bývalého hotelu Metropol, tak 80 let vlastně zel prázdnotou, více jak 80 let. V roce v březnu 39 byla tato budova zapálena, a to hitlerovskými nacisty brněnskými. Bylo to v den, kdy Hitler přišel do Brna, tak ten večer

0: Vydáváme tu knížku, protože Baruch Plaček byl významným rabínem té prvorepublikové komunity nebo před prvorepublikové komunity. A od roku 1800, po roce 1850 ta synagoga byla postavena jeho tatínkem Abrahamem Plačkem v roce 1852. A Baruch Plaček byl významná osobnost, který byl velice liberální člověk, který kamarádil s Mendlem, byl to ornitolog, psal si s Darwinem, takže je to velice zajímavá osobnost. Kromě toho pozveme taky potomky rodiny Kohnových, Šťastných a Furmanových, takže budeme povídat plno příběhů. Kromě toho také, co cítíme, že pro ty rodiny je důležité také otevřít téma toho ztraceného majetku, takže se budeme bavit o restitucích a také budeme připomínat paměťové stopy, jak se k tomu staví jiná města. Například z Berlína přijde odborník z Neue Synagoge, z židovského kulturního centra. Z Varšavy přijdou odborníci z Polinu, také přivítáme odborníky z Krakova, z Lodži, ale také z Židovského muzea z Prahy, anebo paní ředitelku z centra paměťové dokumentace Bubny. Takže je plno zajímavých věcí, které se k těm návratům váží.
1: Koukám, že program je velmi pestrý. Kdo za Štetlfestem stojí jako pořadatel? Můžete je představit?
0: Tak ten úzký tým se skládá pouze vlastně z tří osob nebo tří a půl. Jsem to já, moje kolegyně Barbora Dočkalová, která je vedoucí Centra židovské kultury a dělá tu dramaturgii hlavně, a je lektorka také. A o marketing se stará Kateřina Hefrová. My tři také jsme dost často k vidění na sítích, natáčíme společně i videa a pak máme ještě vlastně produkční a ekonomku, která s náma tak částečně spolupracuje. Ale řekla bych, že ještě hlavní zázemí nám dělá Židovská obec Brno, která nám dělá jako zázemí, poskytuje prostory, ale také s náma úzce kooperuje, především rabín židovské obce Brno, pan Menashe Kliment, a také samozřejmě spolupracujeme s představenstvem a díky tomu také ten festival dostává trošičku jiný rozměr, protože ta židovská obec tomu dává zázemí, takže lidé vlastně z celého světa, kteří přijedou třeba hosté toho festivalu, tak vlastně jsou také hosté té židovské obce.
1: O co vám jde při pořádání Štetlfestu? Co byste chtěli předat návštěvníkům?
0: My se snažíme, aby se nejednalo o politický festival, takže se opravdu koncentrujeme na židovskou historii města Brna, snažíme se představovat příběhy, které s Brnem souvisí, zapomenutá místa, ale také představujeme židovskou kulturu přes tradice, identitu umělců, přes jídlo, workshopy a různá další témata. Důležité jsou pro nás také edukace studentů. My každoročně pořádáme soutěže a je to celostátní soutěž. Letos je to zaměřené na stopy paměti, kdy studenti měli vyrobit krátký 5-minutový film. Projekce těch filmů bude taky na festivalu, ale také zveme ty studenty na festival a děláme jim samostatný program. Již v minulém roce přijelo více jak 80 studentů z celé České republiky, to očekáváme podobný počet a máme z toho velkou radost, protože oni potom nejenom, že chodí na programy festivalu, ale také sdílí svoje zážitky vlastně z té práce, kterou odevzdali. Také pro nás je velice důležité téma těch návratů do Brna a to potomku těch židovských rodin, pro které je vlastně ten návrat na to místo těch jejich předků velice vlastně emotivní a důležitý. Dost často přijdou rodiny z celého světa, kteří se poprvé v Brně sejdou a jsou to také diváci a hosté festivalu a pro ně každým rokem za jejich předky pokládáme kameny zmizelých. Vytvořili jsme také web Kameny zmizelých Brno a veřejnost si může ty kameny následně třeba adoptovat a chodit je tam čistit, anebo vůbec pozorovat, jestli náhodou se neničí.
1: Proč má podle vás

0: se takový festival pořádat i v té dnešní době?
1: Já doufám, že vlastně díky tomu, že lidé poznají něco více o židovské kultuře, o judaismu, tak už ta židovská komunita nebude pro ně tak zahalena tajemstvím a díky tomu nebudou podléhat dezinformacím nebo nějakým věcem, které se týkají antisemitismu a budou trošičku rozlišovat mezi tím, co to židovská kultura a lidé, co mají židovskou identitu, jsou, co možná cítí, protože se o těch věcech otevřeně bavíme a třeba to budou i oddělovat od politiky státu Izrael. Tak to doufám.
0: Děkujeme za pozvání na Štetlfest od ředitelky festivalu Evy Yildizové. Děkujeme a ať se vydaří.
1: Budeme se těšit, že přijedete na Štetlfest, který se koná koncem srpna od 26. srpna do 30. A vstupenky jsou již v prodeji na našich webových stránkách štetl.cz. Hezké ráno.
0: Naslyšenou.

0: Hledejte a naleznete. Třeba i s Rádiem 7.
1: Jako v nebi, tak i na zemi. Jako v nebi, tak i na zemi.

Modlitbu Otčenáš připomenula skupina Gedeon. Pokračuje Petr Šťastný s Václavem Dvorským a písní Jsme zachráněni.

Bůh je věrný a plní své sliby. Některé věci jsou jednoduché, jiné složitější. O těch simple things zpívá Salvador.

Do 8. hodiny nás doprovodí Spotlight a poté už si vezme slovo Jiří Zdráhal, který nás zavede za prorokem Ezechielem.

0: Osmá hodina raní v pondělí 13. července nás zavede do Bible, konkrétně za pár minut do proroka Ezechiele s Jiřím Zdráhalem a také je tu pořad Stopy, svědectví o božím jednání. Ten nás čeká o 8:30. U mikrofonu je s vámi Pavelko, příjemný poslech.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel, 13. kapitola. Bůh v této kapitole odsuzuje falešné proroky takto. Synu člověčí, prorokuj proti izraelským prorokům, kteří se věnují prorokování. Řekni těm, kteří prorokují své vlastní představy. Slyšte slovo Hospodinovo. Běda zvráceným prorokům, kteří se řídí svým vlastním nutkáním a nevidí vůbec nic. Tví proroci jsou jako šakaly mezi troskami. Jejich vidění jsou falešná a jejich věštění je lež. Hospodin je neposlal, tak praví Hospodin. Já jsem nemluvil. Rozdíl mezi skutečným a falešným prorokem je tedy ten, že skutečný prorok se neřídí svými vlastními myšlenkami, ale předává pouze to, co je mu ukázáno, řečeno nebo zjeveno Bohem. Pokud by k tomu připojil své myšlenky, stal by se falešným prorokem. Autoři prorockých knih jsou božími proroky. Sami to neustále prohlašují. Ve všech prorockých knihách se opakují věty. Tak praví Hospodin, nebo to řekl panovník Hospodin. Oni sami prohlašují, že to nejsou jejich slova a jejich myšlenky, ale boží slova a boží myšlenky. To je vcelku smělé prohlášení. Připomíná nám to Ježíšova prohlášení o tom, že není pouze člověk, ale je také Bůh. Ježíš o sobě v Janově evangeliu řekl: kdo viděl mě, viděl Otce. Já jsem v Otci a Otec je ve mně. Ať jsou všichni jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Aby byli jedno, jako my jsme jedno. Říkám vám to, abyste uvěřili, že já jsem. Ježíš o sobě takto prohlásil, že je Bůh. Jsou pouze dvě možnosti, co s tím. Buď měl pravdu, nebo byl lhář. A stejné je to s prohlášeními všech proroků v Bibli. Pokud sami prohlásili, že to, co řekli, byla boží slova, máme pouze dvě možnosti. Buď skrze ně mluvil Bůh, nebo všichni lhali. Nemůžeme tvrdit, že oni si jen mysleli, že mluví boží slova, ale my víme, že to nebyla pravda. To bychom to stejné mohli prohlásit o Ježíšově tvrzení, že je roven Bohu. To by znamenalo odmítnout svědectví písma. Z evangelií i dalších knih Nového zákona víme, že Ježíš a ani apoštolové nepokládali autory prorockých knih za falešné proroky. A názoru Ježíše Krista a jeho apoštolů je dobré se držet. Falešní proroci jsou pak v Ezechielově proroctví ukázáni jako špatní zedníci. Ti na chatrnou zeď, postavenou z lidských přání a ne boží vůle, nahazují omítku svých slov. To znamená, že tito falešní proroci potvrzují lidská myšlení a plány. Neříkají to, co chce Bůh, ale co chtějí slyšet lidé. Taková zeď se ovšem navzdory pěkné omítce zřítí. O tom čteme. Když lidé postaví chatrnou zídku, tihle ji nahazují omítkou. Řekni těm omítačům, spadne to. Přijdou dešťové přívaly, budou padat kroupy jako kameny, strhne se větrná bouře a hle, ta zeď spadne. Tehdy se vás nejspíš zeptají, co zbylo z té vaší omítky. Podobná slova najdeme také v Novém zákoně. Apoštol Pavel vyzývá svého následovníka Timotea, aby nepodlehl kompromisům. Zapřísáhám tě před Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, až přijde nastolit své království. Hlásej slovo, buď připraven vhod i nevhod, usvědčuj, napomínej, povzbuzuj a vyučuj z nejvyšší trpělivosti. Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch, odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Kazatelé někdy mohou mít pokušení příliš se líbit světu. Lidská přízeň ale vyžaduje úpravy poselství. Podle momentální módy a filozofie se tak křesťanství může měnit na militantní náboženství žehnající zbraním, nebo na pouhé připomenutí morálního zákona, anebo na sociální program pro potřebné. Hřích, kříž, pokání a nový život se může zcela vytratit. Naší odpovědností je ovšem neměnit dávné poselství. Pavel k tomu řekl, nenechte se formovat tímto světem. Raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle. Společnost kolem nás si přeje, aby církev byla jako oni, abychom nebrali hřích, nebe a peklo vážně. A to je přesně to, před čím nás varuje Pavel, nepřizpůsobovat se. Svět kolem si přeje, abychom viděli Ježíše jako dobrého muže, ne jako spasitele. Svět si přeje, abychom Bibli viděli jako dobrou knihu, ale ne jako Boží slovo. A chce, abychom prorokům nevěřili stejně, jako jim nevěří svět. Ale pozor, křesťanství bez spasitele, bez Božího slova a bez proroků už vlastně křesťanstvím není.

0: S pastorem církve ICF v Brně, Jiřím Zdráhalem, procházíme postupně celou Biblí. Aktuálně jsme u proroka Ezechiela a předchozí díly od Genesis najdete na webu Rádia 7 nebo na podcastových platformách pod pořadem Bible Guide. Pokračujeme zase zítra v 8 nebo 18 hodin.
1: Někdy se slunce skrývá, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout, víra je jediná věc, na co se spolehnout.

zpívá, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout, víra je jediná věc, na co se spolehnout.

To byl Andrés a Color Band, pokračují Door. Ne všechno víme, některé věci jsou opředeny tajemstvím, ale Bůh nám je zjevuje, když se jej ptáme.

Boží láska se projevuje různými způsoby. Na některé z nich dá nahlédnout pořad Stopy o 8:30. Teď ještě například skupina Need to Breathe nebo Kamis.

gonna wake up. Letní osvěžení s Rádiem 7.

0: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
1: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
2: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
3: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
4: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
0: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
5: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
6: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
7: Vítejte u poslechu pořadu a podcastu Stopy, který vzniká na Rádiu 7. Během červencových týdnů se vracíme k příběhům pracovníků našeho rádia, jak současných, tak i těch bývalých. O své cestě k Bohu dnes vypráví Pavel Kohl a hezký poslech vám od mikrofonu přeje Milan Remeš.
8: Jmenuji se Pavel Kohl a pocházím z malého města v Podhůří Krkonoš, kde jsem žil do svých studií na vysoké škole s rodiči, mladší sestrou, prarodiči v takovém generačním domku. Není tomu tak dávno, co jsem se dozvěděl, že moji rodiče mě dali do křesťanské školky, kde jsem slyšel o Bohu a určitě mě to ovlivnilo v tom mém působení potom. Rodičům se prostě líbilo to, že tam je takový jiný pořádek, ne jako v těch ostatních školkách. Mohl a nemusel jsem jít spát po obědě, když jsem nechtěl. A takové další drobnosti, které je vedly k tomu, že mě dali tam. Doma jsem se s Bohem nesetkával, ale s dobrými hodnotami ano. Viděl jsem, že je dobré nekrást a nelhat. A také jsem byl z malého města, kde se toho moc neututlá a rodičům se doneslo pomalu i to, že jsem nepozdravil někoho známého do týdne, a tak jsem se snažil být vzorný student a nikde moc nevyčnívat. Tušil jsem, že nějaký Bůh je a že je něco nade mnou a neuměl jsem to moc pojmenovat a uchopit. Během volných odpolední na internátu na střední škole jsem se tak pustil do toho hledání, kdo je Bůh nebo co je to nade mnou, co chrání, co řídí ten můj život, a začalo mě zajímat duchovno. Postupně jsem se začal seznamovat s různými léčivými účinky rostlin a symbolů a po čase jsem se dostal i k východním filozofiím a kurzům uzdravování energií. Dnes bych to nazval okultním věcem. Žil jsem spokojený studentský život, ale měl jsem možná jako spoustu mladých mužů jednoho takového kostlivce ve skříni. To, že jsem začal podléhat svůdným obrázkům žen na internetu a tak různě v časopisech. A bylo to něco, co jsem skrýval, čeho jsem se na jednu stranu chtěl vzdát, ale bylo to něco silnějšího než já. Bylo to něco, čeho jsem se nemohl jen tak pustit. Když jsem chtěl přestat, týden, 14 dní jsem zvládl, ale pak jsem znovu do toho sklouzl. A bylo to něco, co jsem skrýval, protože jsem se za to styděl a věděl jsem, že to není dobré. Poté jsem se dostal na Vysokou do Brna, kde jsem žil i nadále takovým samotářským životem. Přátel jsem úplně mnoho neměl, pár kamarádů ze základní školy, ale ti byli daleko, a jeden kamarád ze střední, se kterým jsme šli a bydleli jsme společně na privátě, a ještě další spolubydlící, který měl

tak akorát a na tenhle způsob života byla i ta moje filozofie, i ty různé způsoby víry slabé. Jednou mezi přednáškami jsem měl volný čas a šel jsem do parku, že si budu číst. Přišli za mnou dva křesťané, kteří se se mnou začali bavit o Bibli, o Bohu a já jsem začal obhajovat tu svoji víru nebo to, čemu věřím. Byl to na jednu stranu příjemný rozhovor, ale moc si z něho nepamatuju. Jediné, co vím, že jsem jim nakonec slíbil, že si teda tu Bibli přečtu. Otevřel jsem ji a začal pročítat ty stránky Starého zákona. V několikáté knize Mojžíšové mi tam přišlo spoustu nařízení a nerozuměl jsem tomu, a tak jsem Bibli zase odložil a vyměnili za nějakou knížku východních náboženství nebo něčeho podobného. V tomhle období jsem se na jedné brigádnické akci seznámil s jednou kamarádkou, která byla taková možná spřízněná duše, která měla podobnou filozofii, podobně jsme přemýšleli o tom duchovním světě, o tom, co není vidět, a posílali jsme si různé odkazy, články a společně jsme duchovně rostli, jenže špatným směrem. A ta kombinace těch studií, toho kostlivce a takových nesourodých filozofií kolem mě pomalu utahovala okovy. No a pak přišel říjen roku 2011, kdy bylo krásné jasné dopoledne a já sedím v ponurém pokoji a nudně tak prohlížím články na internetu a něco pročítám. V tom ke mně dorazí zpráva: Bůh tě miluje, ví, jak na tom jsi, chce, abys ho přijal za svého pána. A právě ta kamarádka, která se mnou sdílela tu svoji víru, tak den předtím poznala boží lásku a rozhodla se stát Ježíšovým následovníkem. Její nadšení ve mně vzbuzovalo mnoho otázek, zájem, a tak jsem se ptal a bavili jsme se spolu, psali jsme si dlouhé hodiny a ona psala ten svůj příběh, jak přišla k Bohu, jak se s ním setkala. A já jsem se ptal a během toho našeho rozhovoru do toho pokoje, kde slunce nikdy nesvítilo, začalo svítit slunce tak, že z protějšího okna slunce se odrazilo a osvítilo mi přímo do obličeje. A já jsem věděl, že ten Bůh, o kterém mluví, že je živý, že se mě dotýká, že už mě znal dlouho předtím, než jsem já ho vůbec začal hledat, že on mě stvořil a věděl jsem, že už ho nemusím dál hledat. Vím, že jsem potom ještě odešel na jednu přednášku a kamarádka tam stále čekala, když jsem přišel, a poslala mi ještě nějaké odkazy, kam se podívat a že mám číst Bibli. No a ten večer jsem si tak uvědomil to, jak jsem špinavý a to, jak jsem dělal špatné věci, že jsem se schoval pod peřinu a možná hodinu jsem ležel, brečel a říkal Bohu to, co mě mrzí, to, co jsem udělal špatně, to, co jsem, i když jsem nekradl nebo snažil se ty zlé věci nedělat, tak vím, že jich bylo stejně spoustu a že spoustu věcí, které se Bohu nelíbily, a právě to prohlížení žen a hledání toho uspokojení na internetu. A když jsem to Bohu odevzdal, tak jakoby něco spadlo, zalil mě úžasný pokoj, klid, a už jsem od té chvíle nemusel se ani jednou podívat na, nebo nemusel hledat to uspokojení na internetu, ani jsem nemusel chodit za léčiteli pro radu nebo číst horoskopy. Vyhodil jsem všechny ty materiály a dostal jsem sílu k tomu vůbec s tím takhle naložit a vyhodit to ze svého života. A to bylo něco úžasně osvobozujícího. Zároveň se změnil i můj postoj k knihám, protože jsem do té chvíle moc nečetl, nebo jenom tak to, co bylo povinné do školy a ke školní četbě. Ale potom jsem měl neuvěřitelný hlad po Bibli, po tom božím slově, po tom slovu od Boha, který mě miluje. Vím, že jsem celé dny četl od rána do večera, že jsem byl rád za každou odpadnutou přednášku, kdy jsem mohl číst a sednout si za Bibli a věnovat se a povídat si s Bohem, že to byl úžasný čas. Mezitím jsem doma o té své víře nic neřekl, ale při návštěvě mi mamka říkala, že jsem nějaký jiný, že se něco změnilo, a tak to byla možná první možnost rozhovoru, nebo že si té změny všiml někdo další, a Ježíš tak začal postupně měnit i ten můj život a vztah k lidem a všechno, co jsem dělal, tak jsem se na to mohl začít dívat nově. Po 3 měsících, kdy jsem četl Bibli a modlil se, tak jsem zatoužil po setkání s dalšími křesťany. Zatoužil jsem potom sdílet svoji víru. Do té doby jsem měl akorát právě Bibli a tu kamarádku, která ale byla z Prahy, takže jsme spolu sice dlouze telefonovali, ale nebylo to ono. Chyběl tam ten osobní

kontakt, chybělo to sdílení, jestli to, co prožívám, to, co dělám, jestli je v pořádku, jestli to není prostě špatně. A měl jsem spoustu otázek, tak jsem začal přemýšlet, kam jít, tak mě napadl kostel, že bych mohl jít do kostela, tam jsou zajisté věřící. Došel jsem v Brně do prvního kostela, který mě napadl, a to byla středa. A bylo tam jenom několik babiček a vím, že jsem si z toho moc neodnesl, že to, jsem byl trošku zklamán, že to bylo něco jiného, než jsem četl v Bibli, ale vím, že i do kostela chodí jenom lidé a že to prostě nemůže být nikdy tak dokonalé. A asi týden po mé první návštěvě v kostele mě napadla myšlenka, že ve vedlejší ulici je jakási modlitebna baptistů. Tak jsem na internetu si prošel trošku něco k jejich historii a jestli to není nějaká sekta a čemu věří. A po přečtení a zjištění, co jsem mohl, tak jsem se rozhodl, že tam v neděli přijdu a podívám se tam. A že za zkoušku nic nedám. Tak jsem tam v neděli ráno přišel a u dveří mě přivítal starší pán, který mě podal ruku a řekl mi, ať se tady posadím a popřál mi příjemný den. A bylo to něco, co mě oslovilo, že se mnou takhle dlouho nikdo nejednal. Takové to přijetí, ta láska, to shromáždění bylo zvláštní tím, že byl zrovna křest několika lidí. A v Bibli jsem četl, že ten křest je důležitý, nebo je to takové vyznání něčeho, co se děje uvnitř. A tak i já jsem zatoužil po křtu a půl roku na to jsem mohl být v tomto sboru pokřtěn. Také hnedka při tom odchodu, když jsem odcházel z té první bohoslužby, tak jsem byl pozván na setkání mládežníků, které bylo druhý den. Dorazil jsem tam s určitým očekáváním, protože jsem zaprvé nikoho neznal, nikdo neznal mě, bylo to nové prostředí a já jsem úplně se s lidmi moc nebavil a nechtěl se sdílet, ale byla tam taková atmosféra, že za mnou mladí lidé přišli po skončení programu a ptali se mě, jak jsem se tam dostal a jak jsem vlastně uvěřil, jak jsem přišel k Bohu a já jsem se rozpovídal a mluvil a vyprávěl jim tohle svědectví, které teď tady sdílím. A tak jsem začal se zapojovat i do fungování toho sboru a chodit do té mládeže. A nějaký čas poté mě oslovili dvě sestry právě z mládeže, že mají na srdci udělat skupinku s kamarády, kteří už o Bohu možná něco slyšeli a že by je s nimi chtěli se povídat a mít takové setkání. Jestli jim nechci pomoci, jestli jim nechci do toho vedení, aby tam byl i nějaký kluk. A tak jsem o tom přemýšlel a říkal jsem si já a vec druhé, když s lidmi se normálně moc nebavím. Nakonec jsem to ale zkusil a bylo to něco úžasného, kdy jsme se mohli společně modlit a právě vytvářet něco nového, pozvat kamarády, začít se s nimi bavit nad drobným občerstvením. Vím, že tam Bůh začal jednat, že nás začal spojovat, začaly tam vznikat pevná přátelství a z téhle skupinky už teďka se plánuje třetí svatba. Skrze tadyhle ten možná drobný krůček vzniklo něco nového, takové úžasné společenství lidí, kdy si vzájemně pomáháme a víme o sobě, bavíme se spolu, cestujeme a různě prožíváme všechno kolem. Postupně jsem začal Boha vnímat jako otce, který mě učí chodit a mluvit a nejen v tom duchovním světě, ale i ve vztazích a v tom všem kolem a ve škole. Skrze vztah s ním jsem se začal uzdravovat i ten můj vztah s rodiči a s dalšími lidmi, se kterými jsem třeba špatně vycházel. A Ježíš se pro mě stal věrným přítelem, ke kterému můžu zajít s jakýmkoliv problémem a většinou na sebe řešení nedá dlouho čekat. Stačí se s ním pobavit a on mi ukáže už nějakou cestou jít nebo jakým způsobem něco vyřešit. No a Duch Svatý je pro mě takový úžasný průvodce, nejen Biblí, ale i životem, kdy mi radí, inspiruje mě a pomáhá mě a učí mě pomáhat na jeho díle duchovním i fyzickém.

0: Samotářský Pavel našel v Ježíši Kristu svobodu a radost a díky tomu také společenství, kde zažil skutečné přijetí a lásku. Pokud byste se chtěli dozvědět o Bohu, o Ježíši Kristu, o víře víc, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. V případě, že byste se chtěli vrátit k aktuální nebo některým předešlým epizodám, jsou k dispozici k poslechu v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Ty dnešní stopy končí. Z Rádia 7 se s vámi loučí Milan Remeš a těší se zase brzy naslyšenou.
1: S pořadem Stopy se můžete setkat ještě zítra v 19 hodin 45 minut anebo na již zmíněných podcastových platformách. Za týden v tomto pořadu uslyšíte příběh Lucie Endlicherové a pokud vás zajímají příběhy o setkání s Bohem, tak máte možnost poslouchat ještě v pátek v 11 hodin 15 minut pořad Život víry.

Píseň Jenom ty Jesuse Capea zněla krátce po 9:45. V každém úsměvu, který poráží moje strachy, v každém pohlazení, který ví o mých snech, jsi ty. Bůh je s námi a provází nás, tak jako Rádio 7.

Bůh je k nám dobrý. Každý den, každou chvíli za ním můžeme přicházet. Po 9. hodině vás vysíláním Rádia 7 provází Pavel Kol. Máme pondělí 13. července. Prázdniny se tak rozbíhají a to se odráží i v našem vysílání. Můžete například slyšet letní pohlednice, další nás čeká zítra ve 10:45, ale v této hodince nahlédneme do kalendáře, kalendária, na pozvánky a překročíme hranice. Dobrý poslech.

S bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení, neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Filipským 2. kapitola, 12. a 13. verš.

Máme 13. července a svůj svátek slaví všichni nositelé jména Markéta. Základem tohoto jména je latinské slovo margarita, což znamená perla. Kořeny jsou však ještě starší a sahají až ke staroindickému označení tohoto krásného daru moře, ke slovu manjari. Markéta, nebo také Markita, je velice rozšířena po celém světě. V Německu, Holandsku a Švédsku ji říkají Margarete, nebo Margareta, z čehož se osamostatnilo jméno Greta. V Anglii Margaret, Margaret a Margery, v Itálii Margarita, v Polsku Malgorzata. Nahlédneme-li do událostí, tak 13. července roku 1463 král Jiří z Poděbrad svolal velký sněm všech zemí koruny české, jehož cílem bylo řešit rozpory katolíků a husitů. O 500 let později, roku 1943, nacisté vypálili ukrajinskou obec Český Malín, kterou založili koncem 19. století čeští přistěhovalci, vyvražděno bylo celkem 400 obyvatel. 13. července roku 1947 při příležitosti 4. výročí vypálení Českého Malína byla přejmenována obec Frankštát na Šumperskum na Nový Malín. Do obce se přestěhovalo i několik přeživších obyvatel z Českého Malína. A 13. července 1985 proběhl benefiční dvojkoncert Live Aid, jehož účelem bylo získat finanční prostředky pro potlačení následků hladomoru v Etiopii. Živé vysílání sledovalo odhadované publikum 1,9 miliardy lidí ve 150 zemích, což odpovídalo téměř 40% tehdejší světové populace. Konečný výtěžek akce přesáhl 200 milionů dolarů. Třináctého července roku 1608 se narodil český a uherský král a římsko-německý císař Ferdinand III. Šel ve šlépích svého otce Ferdinanda II. A tak i za jeho vlády pokračovala mohutná rekatolizace českých zemí. Na rozdíl od většiny Habsburků uměl dobře česky, často pobýval v Praze a zasloužil se také o obnovu Pražského hradu. Roku 1638 vyňal z moci jezuitů Karolínům a obě jeho fakulty, právnickou a lékařskou, dal pod světskou pravomoc. V roce 1654 spojil Karolínům s Klementinskou kolejí v jedinou univerzitu Karlo Ferdinandovu. Zemřel v dubnu 1657. Připomínáme si 160 let od narození českého protestantského kazatele, teologa a publicisty Františka Urbánka. V počátcích svého duchovního působení se stal v rámci evangelické reformované církve vikářem a později nástupcem faráře a spisovatele Jana Karafiáta na Hrubé Lhotě. Hlavní část svého života ale prožil v rámci svobodné reformované církve, později přejmenované na Jednotu česko-bratrskou, dnešní církev bratrská, kde se stal později po Aloisi Adlofovi jejím druhým předsedou. Založil její Žižkovský sbor, byl dlouholetým přítelem Tomáše Garrigua Masaryka, proto později pohřbíval i jeho i členy jeho rodiny, ženu Charlotu, syny Herberta a Jana. Zemřel v říjnu 48. Připomínáme si také ruského spisovatele židovského původu Izáka Emanueloviče Bábela. Ten se narodil 13. července 1894. Zajímavé je, že přežil jako jeden z mála židovský pogrom na počátku 20. století. Tehdy ho ukryla křesťanská rodina. Na počátku druhé světové války byl zatčen a na základě křivého obvinění zastřelen v březnu roku 1941. Za pozornost stojí například jeho povídkový cyklus Oděské pohídky, ve kterém líčí život Židů na začátku 20. století.
Téměř před 103 lety se narodil Miroslav Herián, českobratrský duchovní teolog a pedagog. Působil jako farář v Praze a v Brně. Známá byla jeho práce s mládeží. Působil jako člen starozákonní skupiny překladatelů ekumenického překladu Bible. Po roce 89 se stal spoluzakladatelem a prvním předsedou České evangelikální aliance. Zemřel v únoru roku 2003. Připomínáme si také narození Lawrence J. Kreba, známého jako Larryho Kreba, křesťanského poradce, spisovatele, biblického učitele, přednášejícího. Narodil se 13. července roku 1944. Vystudoval psychologii, soustředil se na teorii osobnosti. V závěru vysokoškolských studií zažil dlouhé období hlubokých pochybností k víře. Na cestě zpět k Bohu ho doprovázeli Francis Schaeffer a C.S. Lewis. Dál pak předával svou osobní zkušenost, jakou roli hraje v křesťanství v klinické psychologii. Jeho první psanou knihou byly základní principy biblického doprovázení. Vyšla v roce 1975. Napsal více než 40 knih, mnohé z nich se staly známé po celém světě. Za všechny zmiňme knihu Uvnitř, nebo Modlitba, důvěrný rozhovor s Bohem. Jako poslední v češtině zatím vyšla v roce 2020 kniha Když boží cesty nedávají smysl. A zmíním ještě dvě jména. Tentokrát se jedná o úmrtí Petra Parléře, stavitele, který zemřel 13. července 1399. Byl původně Němec. Tento architekt, kameník, sochař a řezbář připutoval roku 1356 na pozvání Karla IV. Do Prahy, aby se po smrti Matyáše z Arasu ujal stavby katedrály svatého Víta. Kromě tohoto chrámu se podílel i na dalších památkách, šlo především o kamenný, později Karlův most přes Vltavu, dále například o staroměstskou mosteckou věž. Mimo Prahu vedl stavbu chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře. Parléřovská huť působila v Čechách i po smrti Petra Parléře, zanikla v době husitských válek. A poskočme do minulého století za českým básníkem Oldřichem Mikuláškem. Narodil se v květnu 1910, zemřel 13. července 1985. Pracoval jako redaktor Československého rozhlasu i Lidových novin, nejznámější je ovšem jeho básnické dílo. Četli jste jeho prvotinu Černý bílý, ano ne, nebo nejoceňovanější sbírku Agog? Tolik z dnešního kalendáře a kalendária, které připravila Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

Bůh nás provází, oslavujme jej. Další píseň Brian Cartney Wilson, píseň Waiting, čekání.

0: for a ride. Yeah. Oh yeah.
1: Před námi je teď Janajs a ta nás přivede až k pořadu Překročit hranice, ve kterém se Lukáš Targoš věnuje Josefu Egyptskému a jeho životní jízdě.

0: překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
1: Po týdnu jsme tu znovu s další částí životního příběhu Josefa. Člověka, od nějž nás dělí bezmála 4000 let. A přesto se od něj můžeme naučit mnoho praktických věcí pro náš život. Už před týdnem jsme narazili na téma snů a jejich roli v životě, tedy způsobu, jakým si je Bůh používá. A dnešní část bude snům věnovaná celá.
2: Josefův příběh začíná dvěmi sny, které má o své budoucnosti, které se mu zdají o jeho budoucnosti, o tom, že bude mít vliv a že jeho rodina se mu bude klanět. A ten příběh ale o snech pokračuje dál. Když skončí v tom vězení, kde jsme skončili minulý týden, v tom vězení má dva spoluvězně, kterým se zdají dva sny. A dnes se dostáváme do momentu, kdy i ta nejdůležitější postava v té zemi, ve které je farao, má dva sny. Takže ten celý příběh je oramovaný sny. A je to další velký zvrat Josefova příběhu, na který se dneska podíváme. My jsme mluvili o tom, jak se mu nedařilo. Rodinné konflikty, obvinění ze znásilnění, vězení, otroctví, jsou všechno prostě těžké věci. A někteří z vás víte, o čem to je, protože prožíváte těžké věci a identifikujete se s Josefem v těch těžkých situacích. Ale jiní z vás prožívají jinou záležitost. Máte se dobře, daří se vám a jste tam, kde Josef bude dneska v našem příběhu. A my někdy si říkáme, máme takovou podvědomou reakci, že si říkáme, že bychom Boha, v něho více věřili a více ho uctívali, kdyby se nám dařilo lépe. Paradoxně to takhle nefunguje. Je to velký paradox našich životů, že máme větší problém Boha hledat a věřit v něj v časech úspěchu než v časech zích. Kdy se modlíme více a naléhavě, když se nám daří dobře, nebo když řešíme nějaký problém. Většina lidí se modlí mnohem naléhavě, když řeší nějaký problém. To je ten moment, kdy Boha doopravdy hledá. Kdy máme větší tendence se na Boha spolehnout? V situacích, když máme málo, nebo v situacích, když máme hodně. Většina lidí se na Boha spolehá víc, když má málo, ne když má hodně. V dobách, kdy se máme dobře, kdy se nám daří dobře, kdy máme hodně, kdy nic neřešíme, je těžké Boha hledat. Je mnohem těžší Boha hledat. Úspěch není vždycky bránou k nalezení Boha, ale pro některé to je dokonce překážka. Dneska se od Josefa naučíme, co to znamená, jak se chovat v situaci, kdy se vám daří, kdy máte úspěch a kdy to vypadá, že nemusíte řešit vůbec nic. Kdy to vypadá, že jste se vypracovali, kdy to vypadá, že jste dorazili na místo určení. A v takové situaci máme někdy pokušení se soustředit na sebe a na Boha zapomenout, ale Josef nás učí, že i v takové situaci může naše víra být silná, vitální a plná života. A začneme těmi sny faraona, protože to je tam, kde ten dnešní příběh začne nabírat v Josefově životě obrátky. Je dole, je ve vězení, je zapomenut, všichni na něho zapomněli a teď dochází k velkému obratu skrze

0: nápadně krásných a tučných krav a pásli se v mokřině. Náhle za nimi z Nilu vystoupilo 7 jiných krav, nápadně ošklivých a hubených. Postavili se k těm prvním krávám na břehu Nilu a tyto ošklivé a hubené krávy sežrali těch 7 krásných a tučných. A v tom se farao probudil, když znovu usnul, měl další sen. Na jednom stéble vyrostlo 7 bohatých a pěkných kvasů. Náhle za nimi vyrazilo 7 kvasů hubených a seželých východních větrem a ty hubené kvasy pohltily těch 7 bohatých a pěkných. V tom se farao probudil a hle, byl to sen. Ráno pak byl farao velmi rozrušen a tak si dal zavolat všechny věžce a mudrce Egypta a vyprávěl jim své sny. Nikdo je však faraonovi neuměl vyložit. Tohle je takové podloží našeho dnešního příběhu. Faraon má 2 sny, 7 krav tučných, 7 krav hubených, 7 kvasů tučných, 7 kvasů hubených a hubené vždycky sežerou ty tučné. Faraon říká, to je divný sen a navíc ho mám 2x v různém vydání a je to něco fakt zvláštního. Tak zavolá všechny, kdo by mu mohli dát nějakou radu, co to znamená, ale nikdo to neumí vyložit. Tehdy nastává velké tehdy. Tehdy k faraonovi promluvil vrchní číšník. Musím dnes připomenout své prohřešky. Číšník připomíná faraonovi, že před 2 lety ho poslal do vězení, ne protože by se to zasloužil, ale protože faraon měl špatný den, to chápeme všichni. A tak se mu stala zvláštní věc, byl tam poslán spolu s pekařem, oba dva měli v jedné noci sen, oba dva měli ten sen velice podobný, ale byl tam nějaký hebrejský vězen, ten vězen byl hrozně zvláštní a on i jemu, i tomu pekařovi, kterého faraon ať jeho vůle pochválena nechal stěhat, ale to necháme stranou, to není pointa příběhu, oběma vyložil správně ten sen. A tak si říkám, faraon, možná ten chlapík by dokázal pomoct i tobě s tvými sny. Farao si tedy dal zavolat Josefa. Spěšně ho vytáhli z jámy a když se oholil a převlekl si šaty, přišel k faraonovi, protože asi nevypadal úplně v dobrém stavu, takže ho pořádně uklidil a vypadal mnohem lépe a přivedl ho k faraonovi. Ten Josefovi řekl, měl jsem sen a nikdo ho neumí vyložit. Slyšel jsem však o tobě, že jakmile uslyšíš sen, vyložíš ho. A to je ten moment, přátelé, který my zažíváme v našem životě, když se věci začnou obracet k dobrému. Je to moment štěstí, je to životní chvíle, je to ten moment záchrany, je to moment, kdy nás čeká povýšení, nějaké možnosti, vysněná práce, kdy nás zavolá šéf a řekne nám něco, co bychom my mohli umět. A my jsme teď najednou v situaci, kdy my můžeme chytnout tu šanci zapače si. Nás svět formuje k tomu, abychom takové šance chytali zapače si. A Josef je přesně v téhle situaci. Faraon mu říká, já jsem slyšel, že když ty slyšíš sen, tak ho dokážeš jen tak vyložit. A Josef je v situaci, kdy může začít hrát tuhle tu sebevědomou hru. Kdy může začít hrát tu hru, že řekne, jsem ready, že tím se ti ho řeknu. To je úplně jednoduchý, samozřejmě to dokážu, ukázal jsem to 3 služebníkům, jeden z nich na mě zapomněl a druhý už je o hlavu kratší. A dokážu to říct i tobě, protože já to prostě umím. Ale jak se chová úspěšný člověk, který ví, že Bůh je s ním? Tak jako se zachoval Josef. A Josef faraonovi odpověděl. Ne já, ale Bůh dá faraonovi příznivou odpověď. A tady v tomhle momentě si všichni okolo stojící řekli, ach jo, co pak ti nikdo neřekl, že u nás v Egyptě je farao jako Bůh? Takže když řekneš jako našemu Bohu, že Bůh to dokáže, tak ty mu tím jinými slovy říkáš, že on Bůh není. To není úplně moudrý způsob, jak začít konverzaci s nejmocnějším mužem tehdejší doby. Josef mluví úplně jinak dnes, než mluví před 13 lety, když mluví o svých snech svým bratrům a svému otci. Zdá se, jakoby vyrostl ze svého arrogantního mládí. Uvědomím si, že to, co máme jako talent, je boží dar, nás chrání před nebezpečím arogance.
1: Tolik dnešní vyučování Lukáše Targoše, teď ještě pár minut na rozhovor. Lukáši, oblast snů je velmi zajímavé téma, psychologicky i biblicky. Používá si Bůh sny i dnes? A jak poznat sen od Boha?
2: Používá si určitě sny i dnes a jak to poznat, nejsem na to odborník. Myslím si, že jsou sny, kdy člověk ví, že to je od Boha, a neví to z nějakého racionálního důvodu, prostě to ví, ale je to hrozně těžké to definovat jako takové jakoby zvenčí. A pak jsou sny, kdy si člověk není

0: mimo zjistit, co s tím. A tam to může být, ale musí být od Boha a je to jako hodně o kontextu, o kterém ten sen je. A někdy to smysl třeba nedává, někdy to smysl dává. Je to jako o hodně individuální a já nejsem úplně odborník na sny. Nejsem Josef a nedokážu posoudit, jestli existuje nějaký racionální systém, jak rozpoznat sen od Boha a sen, který od Boha není. Ale určitě věřím tomu, že Bůh používá sny a že v těch snech nebo i viděních zabdělého stavu dokáže lidi nasměrovat. Já jsem to párkrát ve svém životě zažil a je to moc fajn. Zažil jsem víc vidění v bdělém stavu než sny v noci. Většinu snů, které mám, tak si nepamatuju po probuzení. A i to je takové trochu poznávací znamení. Pokud ten sen je takový, že vlastně nevím, o čem to bylo, že to byl nějaký zmatený příběh, který se odehrává, tak to asi pravděpodobně žádné poselství není. Pokud je to takzvaně živý sen, tak to může skutečně ukazovat na nějaký konkrétní příběh nebo konkrétní věc. V tom příběhu u Josefa farao si ty sny velice dobře pamatuje a ty sny mu nahánějí hrůzu a je to něco, co mu sice nedává smysl racionálně, uhubené krávy sežerou tlusté krávy, to samo o sobě je prostě hloupost, protože krávy nežerou krávy. Takže mu to nedává smysl, ale ten sen je natolik živý, že ho to znepokojí na to, aby začal hledat odpovědi. A to je docela dobrý průvodní jev takového snu.
1: No a pak je tu Josef, který tedy má obrovské nadání nebo talent ty sny vykládat, porozumět jim. Jak je to dnes? Jsou v církvi lidé, kteří tento dar mají? Setkáváš se s tím?
0: Moc se s tím nesetkávám, věřím tomu, že takové lidé jsou, ale osobně se s nimi moc nesetkávám. Setkávám se někdy s lidmi, kteří by rádi vykládali sny a ti jsou takový někdy, že je to trochu podivné, ale věřím tomu, že skutečně jsou lidé, kteří dokáží mít to moudrost, ale rozdíl oproti Josefové době a naší je, že my jsme plní Ducha Svatého, což Josefovi lidé okolo něho nebyli. Duch Svatý nebyl dán církvi nebo božímu lidu tehdy jako celek. Takže v tomhletom smyslu každý křesťan by měl mít schopnost vnímat boží hlas jinak než lidé ve starém zákoně. V tom my jsme spíš všichni jako na straně Josefa než těch lidí okolo Josefa.
1: Považovat nadání za boží dar má hluboký morální význam. To si řekl dnes ve svém vyučování, když jsi mluvil tady o té Josefově schopnosti vykládat sny a o tom, že Josef tím svým nadáním odkazoval na Boha. Můžeme trošku probrat, jaký morální význam to má. Ty jsi mluvil o pokoře a ztrátě arogance.
0: Určitě, když vlastně uznáme, že je to dar od Boha, tak nás to nutně vede zpátky ke službě Bohu. A to je velký rozdíl. Když pokud nadání vnímáme jenom naši přirozenou schopnost, která je naše a můžeme si dělat, co chceme, tak nás to vede k tomu, že si to děláme a používáme, jak se nám to hodí nebo líbí. Ale pokud to vnímáme, že to je boží dar, tak nás to logicky zase zpátky vede k tomu, abychom ho používali pro něj, s jeho nějakým základem, hodnotami a abychom tím sloužili Bohu.
1: Říkám si, že to může mít ještě jeden efekt, že vlastně když rozpoznáme ve svém obdarování to, že to skutečně máme od Boha, že nás to vede k většímu nadšení z Boha, nebo možná k většímu obdivu a lásce, že Bůh je za tím vším obdarováním.
0: Může být, určitě to pro někoho tohle může znamenat. Já myslím, že každý z nás uvědomuje, že nějaké přirozené talenty má. Jenom chci říct, že přirozený talent a duchovní dar není totéž. Přirozený talent má každý člověk a je to od Boha, ale je to přirozená věc. Duchovní dar je něco, co mají křesťané jako dar Ducha Svatého, jako nadpřirozená schopnost. Ty dvě věci často spolupracují a spolupracují třeba v různých službách. Někdo může mít duchovní dar vyučování například a může mít přirozený ohromný talent psát, že to dává hlavu a patu, což když se spojí, tak ten člověk dokáže psát třeba teologické knihy. Takže ty dvě věci spolu jako souvisejí a spolupracují, ale nejsou totožné, ale obojí je od Boha. A pokud uvědomíme si, že naše přirozené talenty i nadpřirozené dary jsou od Boha, tak nás to může skutečně vést k tomu, že jsme nadšení, že nám tento dar nebo tyto dary, protože většina z nás má mnoho těchto darů, Bůh dal k tomu, abychom mohli něco na tomhle světě udělat třeba lepšího.
1: Co se naopak stane, když to nadání za boží dar nepovažujeme?
0: Pak nám hrozí pýcha. To je jednoznačné, protože kdykoliv my si uvědomujeme, že nějaký talent nebo dar je od Boha, tak víme, že je to dar, který můžeme rozvíjet a nespočívá na tom, že jsme my skvělí. Pokud nadání máme za to, že to je naše věc, že my jsme třeba dosáhli těch úspěchů vlastní pílí a není v tom žádný extra dar, tak nás to může vést k píše, že my jsme skvělými lidmi. A pak někdy působíme a vyprávíme ten svůj příběh jako tak, že říkáme, jestli já jsem to dokázal, všichni to dokážou. A to není úplně pravda, protože všichni nemáme stejné dary a nemáme stejné talenty. Ale my si myslíme, že je to naše skvělost, která způsobila, že jsme dosáhli třeba v nějaké oblasti úspěchu. Takže jednoznačně znát svoje talenty a dary jako boží dar nás vede k větší pokoře a většímu nadhledu a neporovnáváme se, nesoutěžíme tolik, protože to je nakonec Bůh, který to působí.
1: Tak kéž jsou pro vás vaše dary opravdu spíše orientací k Pánu Bohu a jeho svrchované milosti. Od mikrofonu se loučí Kateřina Hodecová a Lukáš Targoš. Naslyšenou za týden.

Pořad Překročit hranice nás čeká v úterý v 16 hodin ještě jednou v repríze a za týden budeme pokračovat životním příběhem Josefa. Pořad najdete na podcastových platformách či na webu Rádia 7.

Do 10. hodiny nám zbývá jen několik okamžiků. Jeden z nich vyplní Brigitta Wexler, píseň Honest Heart. A v 10 hodin nás čeká fortepiano s Lenkou Malinovou a Alenou Dobrovolnou.

Do 10. hodiny se vejde už jenom jedna píseň, bude od skupiny Iconium. Po 10. hodině je tu fortepiano a já se s vámi od mikrofonu loučím. Přeji krásný letní den a po 11. hodině už za mikrofonem uslyšíte Kristýnu Exnerovou.

0: fortepiano.
1: Začíná pořad Fortepiano, ve kterém dnes budeme hovořit o něčem, s čím se každý z nás v životě setkal. Je to posuzování, souzení, předsudky a neschopnost vžít se do kůže toho druhého. K rozhovoru jsem si pozvala Alenu Dobrovolnou, která celý svůj život žije s následky obrny. A my si vysvětlíme, jaké druhy té obrny jsou. To ale neznamená, že sedí doma a lituje se. Naopak, o tom všem uslyšíme v následující hodince, ke které vás zve Lenka Malinová. Vítej, Alenko.
2: Děkuju a všechny, kdo nás slyší a vidí, zdravím.
1: Tak Alenko, ty jsi v našem vysílání kdysi byla hostem zcela pravidelně, ale už je to docela dlouho. Já jsem ani nepočítala ty roky, jak je to dlouho. Víš trošku?
2: Tak to mě teda úplně zaskočilo. Nějakou dobu už to bude.
1: Už to bude docela dlouhou dobu. Alenka totiž má život spojený s gospelovou hudbou, k tomu se určitě dostaneme, a dělala pro naše vysílání kdysi gospelové pořady. Takže se toho určitě dotkneme, tady toho, ale dneska, Alenko, to nebude primárně o hudbě.
2: Škoda.
1: Bude to o tobě a my bychom tě měli představit, co děláš. Kromě toho, že tedy se zabýváš tou gospelovou muzikou docela hodně.
2: Já dělám spoustu věcí. Mm-hmm. Já jsem vlastně vystudovala úplně na začátku jazyky, takže úplně prapůvodní profesí jsem lingvistka. Teda tou úplně prapůvodní jsem knihovnice, ale to jsem nikdy nedělala, to jsem jenom studovala. Ale jinak jsem hlavně lingvistka. Studovala jsem angličtinu a protože jsem potřebovala k angličtině nějaký další obor, tak jsem nevěděla nic lepšího, než se pustit do studia dánštiny. Ale vlastně dneska ty jazyky jsou jenom částí toho, co dělám, protože mě tak jako život zavedl spíš k muzice, takže momentálně ze všeho nejvíc učím zpěv, no a potom koordinuju organizaci různých gospelových zpravidla koncertů.
1: A ta dánština se ti potom hodila, protože...
2: Rozhodně, hele, dánština se hodí vždycky. Jako tomu byste teda asi nevěřili, jo? Ale dánština se hodí, protože dánsky se domluvíte vlastně po celé Skandinávii, ale já vím, ty se ptáš spíš na to,
1: co to propojení stalo, s tou hudbou.
2: Co se stalo, když jsem se rozhodla, že budu psát diplomovou práci o dánských samohláskách. To byla hrozně legrační příběh.
1: Kolik jich mají, prosím tě?
2: Hodně, hele, 42.
1: Jejda.
2: To nechcete slyšet všechno, to bychom strávili tím spoustu času. A to nemá asi smysl, ale prostě já jsem si kdysi dávno myslela, že ze mě bude vědec, jo. A že budu právě zkoumat ty dánský samohlásky, jako jak jsou dlouhý a jak jsou
1: jak se to vyslovuje,
2: jak se to poslouchá, jak se to rozlišuje, no prostě vědec. Jenom, a tak jsem jela psát diplomku do Dánska, protože prostě kde lovit v Čechách dánské samohlásky. Teda fakt je, že v Praze je dánských turistů, důchodců docela dost, takže byste asi taky nějaké dánské samohlásky nalovili, ale přece jenom v tom Dánsku je takový větší výběr, jo, jako těch exemplářů. No a takže jsem odjela do Dánska, tam jsem lovila své dánské samohlásky a taky jsem se tam octla vlastně v gospelovém sboru. No a to mě tehdy úplně dostalo.
1: Tam se zrodila láska.
2: Tam se zrodila láska životní, tak. A takže jsem, když jsem se pak měla vrátit, tak jsem si říkala, no jo, ale tak co já budu vlastně v Čechách dělat bez gospelu, to jako asi úplně nejde. A tak jsem se pustila do organizace tehdy úplně prvního gospel workshopu v Čechách, což bylo přesně před 20 lety.
1: Tak, ještě ke všemu tady máme výročí.
2: Narozeniny, no jo.
1: Ano, tak to je krásné, to jsou ty neplánované okamžiky, ano. Takže 20 let už je to. No, tak. Dobře, tak já tady teď udělám střih, protože my bychom tady o těchto věcech si mohli povídat dlouho.
2: To je pravda.
1: A to není naše primární téma dnes. Dnes budeme mluvit o překážkách, které musíme v životě překonávat, a také o reakcích, se kterými se setkáváme, když jsme v jistém ohledu jiní než ostatní. A ty máš s tímto bohaté zkušenosti, protože, jak jsem už v úvodu řekla, tak si onemocněla obrnou. A já bych chtěla, abys trošku vysvětlila, o co se jedná. Od malička to máš, narodila ses tak, nebo jak to je?
2: No, já mám diagnózu, která si říká mozková obrna. Ono se tomu dříve říkalo dětská mozková obrna, ale právě proto, že se to pletlo s tou dětskou obrnou, tak se to teď ta terminologie změnila. A to je vlastně handicap, který vznikne tak, když se to miminko rodí a nemá při porodu dost kyslíku, tak se ten mozek může poškodit, můžou mu umřít některé mozkové buňky. A to potom znamená, že je poškozený pohybový vývoj aparát tolik na začátku ne, ale vlastně to, jak se to dítě hýbe, že se nedokáže naučit se vlastně správně hýbat, protože ten mozek v době, kdyby měl zapínat všechny ty programy pohybové správné, tak se vlastně hojí a léčí z toho úrazu, který se přihodil během toho porodu.
1: Takže ses narodila už s tímto, co se ti stalo, když ses dostávala na svět.
2: Tak.
1: A jak se to začalo projevovat v tom dětství tedy?
2: No, ono se to na začátku moc neprojevovalo a vlastně nikdo nevěděl, že je problém. Respektive dneska už by to tak asi neprošlo, protože já jsem se narodila a museli mě křísit, že jsem nedýchala. Tak dneska si myslím, že když by se toto přihodilo v porodnici, takže už by to automaticky znamenalo, že by to miminko brali jako rizikové a dávali by na něj pozor. Ale vlastně u mě se to zatajilo, takže na to konto to vlastně nikdo nesledoval a teprve, když mi bylo asi 2 roky a pořád jsem nechodila, tak jsem dostala tu diagnózu jako mozková obrna, což byl problém, protože když se vlastně začne s těmihle dětmi cvičit hodně brzo, přijde se na to hned, a že tam nějaký problém byl a začne se s nima cvičit, což většinou se na tuhletu ranou terapii používá Vojtová metoda, tak se dá ten mozek vlastně vycvičit k tomu, aby ty nepoškozené oblasti převzaly tu funkci těch poškozených. Zatímco když se mine to období rané, tak pak už to nejde.
1: Mm-hmm. Takže to, co si člověk nevybere, ani by si to nemyslel, že by to tak muselo být, tak se ti prostě stalo, že se prošvihla ta doba.
2: Tak to je. No.
1: Je to tak.
2: Je to tak.
1: A asi když je člověk malý, tak možná si tolik neuvědomuje, co ho čeká v životě. A já nevím, kdy jsi začala poprvé uvědomovat, nebo kdy jsi to začala tak pozorovat na sobě, že ti to nejde tak jako ostatním a že prostě ty problémy tady jsou?
2: Já si myslím, že tohle je relativně raná zkušenost, že to zase jako nepřijde tak úplně pozdě. Já si myslím, že poprvé, co mi to došlo, tak mi mohly být tak jako 4 možná nebo 5 roků, ale to samozřejmě v tu chvíli jako nezjistíte nebo nevíte, co všechno to sebou nese, jenom víte, že máte něco jinak než ostatní a jako třeba ještě v té době možná doufáte, že se to zlepší, protože to je to, co do vás jako cpe to okolí hodně, protože tam samozřejmě obrně je potřeba, aby se s těma dětma cvičilo celou dobu, co to jde, co se do nich vejde. A často se stane, že vám to okolí říká, no hele, jako musíme cvičit, aby si měla zdravý nožičky a tak, ale vlastně nikdo vám neřekne, že teda jako
1: zdravý nožičky,
2: jako nožičky nebudou. Nebude. Takže to, že to člověk nějakým způsobem jako zjistí, že fakt to je na pořád, že jako ho to nějakým způsobem omezí, tak to samozřejmě přijde později. To jako není v těch 4-5, ale jako víte to poměrně brzo. No.
1: Potom, když přijde čas takového toho hledání té puberty, tak člověk má dělat sám se sebou dost.
2: No, tak určitě.
1: A navíc ještě v tvém případě si měla ještě navíc tady toto omezení, které tě limitovalo, možná si to člověk uvědomuje víc než kdy jindy v tom dospívání, kdy se mění děvčátko v ženu a kdy prostě se vůbec formuje to myšlení a ty postoje, tak jaká byla ta tvoje puberta? Byla šťastná nebo smutná?
2: Já si myslím, že jsem měla docela klidnou pubertu, jo. Že to jako nebylo nějak moc divoké. Já jsem byla takové hodné dítě, jo, protože ono...
1: Já myslím, že ti to zůstalo.
2: No, jakože jsem hodná holka. Jo.
1: Ano, ano.
2: To je možný. Ale myslím si, že pro mě třeba to bylo hodně otázka toho, že jsem musela poměrně brzo se začít chovat zodpovědně, protože bylo potřeba cvičit, bylo potřeba absolvovat spoustu nemoc příjemných lékařských zákroků, potom se člověk musel nějak chovat, takže vlastně hrozně brzo jsem se musela začít chovat mnohem dospělej než moji vrstevníci. To znamená, že vlastně i v pubertě potom člověk měl takovou určitou jako zkušenost, že některé věci prostě nemůžete, protože by vám to třeba ublížilo, nebo tak.
1: Ano. A jak tady do toho tvého příběhu zapadá víra v Boha, prosím tě?
2: No, já jsem z nevěřící rodiny. A hrozně dlouhou dobu jsem to měla tak, že jsem si myslela, že Pán Bůh neexistuje, protože kdyby existoval, tak by něco takového, jako se mi stalo,
1: nedopustil. Ano.
2: A potom jsem to měla taky tak, že jsem si myslela, že v Pána Boha věří staří lidé a že, teď se omlouvám všem starším posluchačům, že až staří lidé umřou, tak my mladí, moderní už prostě takovým nesmyslům, jako je, že se o nás stará nějaký Bůh, věřit nebudeme. A já jsem tomu fakt jako nerozuměla, jako jak ty věci jsou. A pak jsem poměrně složitě hledala cestu, protože jsem si ve škole procházela dost náročnou šikanou a o to to bylo horší, protože najednou jsem byla v situaci, kdy ve škole jsem měla velmi drsné zážitky, s kterými jsem chodila domů. A doma mě vedli k tomu, abych si s nima poradila sama. Což samozřejmě úplně moc nešlo.
1: To bylo těžký.
2: A bylo strašně těžké se s tím nějak vypořádávat, takže já jsem pak měla takové období, kdy jsem si říkala, že už to fakt, ale opravdu vůbec nedávám, nezvládám. To mi bylo tak jako 13. A tehdy jsem se potkala s jedním svým vzdáleným bratrancem a on mi řekl evangelium. A já jsem si říkala, no to je hezký, to je takový jako hezký kluk to je a takovým blbostem věří. Ale zároveň mě to jako hrozně zajímalo, jak to asi je. A pak jsem nějakou takovou zvláštní úvahou dospěla k tomu, že buď ty věci jsou pravda, anebo ne. A že pokud to pravda je, tak já vlastně nemám lepší možnost, než Pánu Bohu svůj život dát. Tak jsem to udělala.
1: Tak si to udělala a zjistila si, že to funguje, že to je pravda?
2: Zjistila jsem, že to funguje, že to je pravda, ale zároveň to neznamená, že by to bylo vždycky strašně jednoduché.
1: To určitě neznamená, ale takové to zjištění, že něco, v co člověk nevěří, může být pravda, to je docela velký objev.
2: Je. Je to objev, určitě to je objev. Byla to velká změna. A pamatuju se, že pak jsem jako si hodně užívala takový ten moment, jako že vlastně člověk není sám na věci. A to bylo moc hezký.

0: Na Rádiu 7 posloucháte pořad Fortepiano s Lenkou Malinovou a dnešním hostem Alenou Dobrovolnou. A dnes otevíráme téma, které potřebujeme, myslím si, slyšet. A to je téma, jak přistupovat k lidem, kteří jsou jiní než my v tom nejobsáhlejším slova smyslu, ale konkrétně, jak přistupovat, jak se chovat k lidem, kteří mají nějaký handicap, co pomáhá, co nepomáhá a jaké předsudky máme také vůči těmto lidem. A tak se stávalo v dobách minulých, že někdo, kdo třeba byl postižený právě obrnou, jako Alenka, která tady se mnou sedí, anebo mnoha jinými věcmi, tak byli dáváni do ústavu, jednak si asi také s tím nevěděla společnost rady. A potom odpadla potom ta snaha, nebo vůbec ta ochota s těmito lidmi spolužít a mít je mezi sebou. Alenko, padla i tato volba nebo tento nápad u vás v rodině, ústav?
1: Ne.
0: Ne.
1: Ne. Já jsem měla to obrovské štěstí, že jsem vyrůstala doma a chodila jsem do normální školy.
0: Což nebylo úplně zvykem, ne, v té době?
1: No, to nebylo. Já jsem taky byla jediné dítko s handicapem v celé té veliké sídlištní škole. Nebo vlastně ne, ještě jedna holčina tam byla. Ale prostě nevím, kolik mohlo být dětí ve škole, ale vím, že v tom ročníku, co já jsem byla, tak byly třídy až do G a v každé bylo 30 dětí. Tak si to jako spočítejte. Mm-hmm. A vlastně mezi tím jsme byli dvě. S handicapem.
0: Ty jsi už zmínila tady, že jsi prožívala šikanu. O co se jednalo konkrétně?
1: Fakt to chceš úplně konkrétně.
0: Něco řekni, já si myslím, že to bude tvrdé, ale řekni.
1: Dobře, už jste někdy měli hlavu v záchodě?
0: Až tak.
1: Chtěla jsi to? Máš to. Jo, to prostě, a já si myslím, že to byly věci, které se děly, protože ty děti nevěděli, jak si s tou jinakostí poradit. Nikdy někoho takového neviděli. Byl to pro ně první kontakt s někým takovým, jako jsem já, a my takhle prostě reagujeme.
0: A nikdy jim to nevysvětlil, že?
1: No tak jako kdo by to mohl udělat? Prostě i pro spoustu z těch dospělých to byla první zkušenost jako s někým takovým.
0: Já myslím na to, že často, když vidíme takového člověka, který třeba špatně chodí nebo má nějaké jiné postižení, takže nám naskočí prostě určité mechanismy a ne tedy vždycky správné, nebo možná většinou nesprávné, ale jedním z těch mechanismů je, že ten člověk je určitě postižený i psychicky, tak se k němu musíme chovat tímto způsobem, což je asi hrozné pro tebe nebo pro ty lidi, když k ním někdo přistupuje takhle. Setkala se s tím?
1: Určitě, ale to jsou věci, s kterými se vlastně člověk setkává i dneska po mnoha letech. Jo, a myslím si, asi jako nejroztomilejší zkušenost v tomhletom směru, to je taková jako veselá historka, ale já se omluvám za moje veselé historky, oni jsou trošku drsnějšího ražení.
0: Jsem s nima.
1: Jsem třeba stála na zastávce autobusu a tam byla se mnou nějaká taková starší paní. A to bylo, já jsem v té době studovala na vysoké škole už, byla jsem tak jako v prvním, druhém ročníku, takže jako rozhodně jsem nevypadala jako dítě. A ona zahájila tu konverzaci. Holčičko, prosím tě, umíš číst? A já jsem, protože jsem osoba pohotová, tak jsem říkala, neumím. Protože já umím jenom azbuku a latinku, ale čínsky nečtu, arabsky nečtu, jo, jako hebrejsky nečtu, jako co to je, umíš číst? A ona potom jako pokračovala, celou dobu mi tykala a říkala, a co teda děláš? A já jsem říkala, studuju dánštinu a angličtinu. A ona se na mě tak jako zahleděla a říkala, a to je nějaký učební obor nebo co? A já jsem potom prostě se na ně tak jako podívala a říkala jsem, no, takový pětiletej.
0: No tak to je opravdu historka. k nezaplacení.
1: No, ono je to jako někdy je to úsměvné, že jo, když tímhle jako procházíte, tak je to někdy jako strašně legrační, ale ne vždycky máte na tenhle druh humoru jako náladu.
0: Já si myslím, že když se takhle k tomu vracíš, tak se tomu můžeme zasmát, ale jo, když je člověk v té situaci, tak to úplně moc legrační není. Jsou dvě možnosti, jak se člověk může vypořádat s těžkostmi a s problémy jakéhokoliv rázu. Jeden typ je, že trošku s nadhledem a s humorem bere ty věci, a druhý typ je, že tomu fakt podlehne a že ho to úplně natolik zničí, že mu klesne sebevědomí až někam úplně dolů. Možná to není stabilní, tato hladina, ani v té jedné poloze, ani v té druhé, ale určitě si prožívala období, kdy tedy si byla úplně dole a musela si nějak vyhrabávat nějaký kousky síly a sebevědomí. Já si myslím, že to s člověkem strašně moc musí zamávat, když to žije každý den.
1: Určitě, tak hlavně je to otázka toho, jestli se člověk třeba dovolí ty věci odžít a prožít. Protože fakt je, že ve společnosti, a teď je jedno, jestli se bavíme o církvi nebo o společnosti mimo církev, tak my jako neumíme zacházet s těmi dlouhodobými komplikovanějšími stavy. Jako je jasný, když se někdo zlomí nohu, tak mu pak chodíme 3 týdny pomáhat, jako zaměříme se svou podporou na něj a pak jako dobrčů, pak už je zase náš.
0: Uzdraví se.
1: A prostě dokážeme si to nějak jako srovnat, jako že dobře, teď ho 3 týdny bolala noha a teď už ho nebolí a je to jako dobrý, ale když má někdo takovýhle dlouhodobý handicap nebo dlouhodobý problém, tak to je pro nás jako často strašně těžko uchopitelné, strašně těžko jako zařaditelné někam. A vlastně ty lidi s dlouhodobým handicapem často jsou nuceni žít jako extra pozitivně,
0: ano.
1: Aby
0: přesvědčili ty druhé, že?
1: Aby právě vůbec jako se s nima někdo bavil. Jo, protože ta společnost vlastně jako strašně tlačí na to, abychom byli všichni stejní, nebo jako abychom
0: zdraví, krásní
1: a nic nás nebolelo. A teď najednou máte člověka, který nic z toho jako nedokáže splnit. Ne, že by nechtěl, ale vlastně nedokáže. A teď co s tím? Takže samozřejmě člověk jako bojuje s tím, že někdy by třeba potřeboval jako vyjádřit to, že mu není dobře, ale ne vždycky je to možný nebo snadný.
0: Ty teď působíš jako silná žena, která už ví, kdo je v Pánu Ježíši Kristu, která už se srovnala vlastně s tím svým životním osudem, ale k tomu vedla nějaká cesta. A určitě byla nějaká období, kdy ses takhle třeba necítila. Můžeš říct nějaké příklady, třeba s čím ses setkala i třeba mezi věřícími. Ty jsi mi říkala jeden ten příklad té modlitby. To si myslím, že by mělo zaznít.
1: Myslíš, jo?
0: Ano.
1: Dobře, tak myslím si, že někdy lidi s handicapem vnímáme, nebo společnost je vnímá jako takovou příležitost k inspiraci. Nebo v církvi příležitost k charitě.
0: Ano.
1: Jo, k tomu, abychom ukázali, jak se máme chovat ke slabším. To je jako super, ale já nechci mít s lidmi vztah jenom proto, že jsem pro ně příležitost k dobročinnosti. Jo? A takže zažila jsem krásnou modlitbu, na kterou se ptala, kdy to byla nějaká modlitební skupinka a teď tam někdo tak jako naprosto upřímně říkal, Pane Bože, děkujeme ti za Alenku, že ji tady můžeme mít a že se na ní můžeme učit trpělivosti. A já jsem si tak jako říkala, ty, Pane Bože, nechtěl by si vybrat nějakou jinou učební pomůcku než mě?
0: V tu chvíli možná ti moc do smíchu nebylo, ne, když to slyšela.
1: No, nebylo, protože Nejhorší na tom bylo, že hrozně často tohle pak i ten člověk s handicapem jako přijme za své. Takže já jsem jako si říkala, no jo, tak já vlastně to mám asi tak, že teda mám být ta učební pomůcka pro ty ostatní. Jenomže to by bylo vlastně hrozně nespravedlivé.
0: Hmm. Jak jsi dospěla k tomu, abys měla takové to, rozumějme co nejlépe řečeno, to zdravé sebevědomí?
1: To je otázka, co je zdravé sebevědomí.
0: No,
1: že?
0: No.
1: Protože já si myslím, že tam je důležité hlavně to, aby člověk dokázal být sám za sebe a věděl o svých bojích, věděl o svých silných stránkách a dokázal s tím nějakým způsobem pracovat. Myslím, že to byl docela dlouhý proces a neřekla bych, že je ukončený. Myslím si, že je to něco, na čem člověk jako pořád pracuje a někdy se musíte vymezovat vůči tomu, co na vás to vaše okolí valí, jaký byste měli být, co byste měli dělat, jako kolik byste měli odpracovat třeba práce na něčem nebo tak. Protože to je další věc, že je spousta věcí, ke kterým se prostě vaše okolí bude chtít vyjádřit, jako třeba, nevím, kolik byste měli mít dětí, nebo jestli byste si měli najít partnera, nebo jestli je pro vás vhodná škola, kterou studujete a tak. Tam je třeba někdy strašně těžké to ustát a umět ty lidi poslat vlastně do háje. Někdy.
0: My lidé si někdy neuvědomujeme, jak krutí můžeme k sobě navzájem být, a to se netýká jenom ve vztahu k lidem, kteří jsou handicapovaní, ale myslím si, že obecně vzato, že někdy umíme pěkně seknout a pěkně zranit člověka, někdy nevědomně a někdy i vědomně. Hodně často je to nevědomně, že člověk ani neví, co vlastně to způsobí tomu člověku. Ty máš s tímhle hodně zkušeností vzhledem k tomu, co žiješ a v jakém těle žiješ. Mm-hmm. Máš s tím hodně zkušeností, ale přesto žiješ v tom v úvozovkách normálním světě. Mm-hmm. Žiješ prostě mezi zdravými lidmi a děláš úplně stejné věci, jako dělají ti lidé, kteří nemají žádné omezení. Ale to jsem chtěla říct, že dnes je velký důraz na výkon, jo, a je strašně rychlé životní tempo. Jak tohle prosím tě na tebe působí? Protože ty vzhledem k tomu, že se ti nechodí úplně dobře, tak máš třeba delší lhůty, než se někam dopravíš. Jo?
1: No, tak s tím musíš počítat.
0: No, tak jak s tím žiješ?
1: No, já nemám jinou možnost. Hmm. Takže prostě počítám s tím, že mi ty věci trvají déle. Některé záležitosti se třeba povede vykompenzovat. A některé ne. Musí člověk to tak jako brát, jak to je. A umět si udělat hranice. Jakože třeba, když ode mě někdo chce něco extra rychle a já vím, že už to jako nezvládnu, tak mu prostě umět odpovědět a říct, že teda ne, že to jako nedám. Uh-huh. A celkem jako bez výčitek. Ale jinak jako člověk prostě musí žít to, co má, protože nemáte nic jiného.
0: Co máš k dispozici, no, s tím musíš jako pracovat, ten materiálek, který si dostala k dispozici. Umíš si přiznat, nebo možná je to těžké, přiznat si jako tu slabost, jako že teď fakt nemůžu, tak musím počkat, až zase naberu sílu.
1: Před sebou asi ano, ale před lidmi to není vždycky tak úplně jednoduché. Protože se může stát, že vás to okolí někdy pak už třeba nebude chtít zaměstnat, nebo od vás nebude chtít tu práci, nebo ty úkoly, které byste jim jinak mohli dát, splněné. Takže někdy je potřeba vážit, co sdílet a jak, ale ráda bych se dostala do bodu, kdy bez rozpaků všechny ty věci, co bude potřeba říct natvrdo, takže to budu umět říkat, a budu si umět vymezovat ty věci, ale myslím, že tam ještě jako nejsem, že někdy člověk jako se snaží vyhovět A to je právě zase ten tlak, o kterém jsem mluvila, že je vlastně tlak na to, abychom byli jako zdraví, že vlastně u těch lidí s handicapem se pořád mluví o tom, že je potřeba, aby byli v terapii, a když řeknete, no tak jako já mám problém třeba s chronickou bolestí a teď typická reakce byla, a léčíš to nějak? A ono to třeba nejde tak moc.
0: Ano, když je to chronické. Vždycky,
1: jo, jako když je to chronické. Někdy jo, někdy je to možné, ale někdy ta energie, kterou by tomu člověk věnoval, je moc velká, je jí moc a možná se hodí ji použít na něco jiného. Takže pak řeknete, ne, já už třeba tolik tuhle věc, tuhle bolest nebo tenhle nepohyb neřeším, protože prostě ten čas a energii, kterou bych věnovala tomu řešení, využívám na něco jiného.
0: Na něco jiného.
1: Jo.

0: Na Rádiu 7 doznívá gospelová píseň v podání Upstand Gospel Choir. A je to píseň památeční, viď, Alenko?
1: No jo, to už je dávno.
0: To už je dávno. Trošku jsme si zavzpomínali, v dnešním Fortepiánu je hostem Alena Dobrovolná. Povídáme si úplně o jiných věcech než o hudbě, ale já jsem vybrala dvě gospelové písničky, protože gospel je tvoje láska a hodně se věnuješ gospelové hudbě, ale to je na jiný pořad a na jindy, takže jdeme od toho pryč. Budeme dál pokračovat v tom tvém životě, Alenko, který jistým ohledem je velmi šťastný a velmi úspěšný, protože to, čeho si dosáhla, nedosáhlo mnoho lidí. Já bych řekla, že ten tvůj rozptyl, ten rozsah je docela velký. Kromě toho, že jsi vystudovala jazyky a učíš, občas někde překládáš, tak se hodně věnuješ tady té hudbě, asi takovou průkopnicí gospelové hudby u nás. Troufnu si to takhle říct, protože to tak opravdu je.
1: Asi to tak opravdu je.
0: Začalo to v těch 90. letech a trvá to doteď. Takže v tomto ohledu bys mohla být šťastná a spokojená. Jsi?
1: Já si myslím, že jsem. A má to určitý mouchy.
0: Určitý mouchy to má, ale kdyby to nemělo mouchy, tak by to nebylo z tohoto světa.
1: To je pravda.
0: Aha. Ty žiješ ten svůj život s těmi svými omezeními, musela se vyrovnat s mnoha věcmi, které třeba nemůžeš dělat jako většina lidí. Co třeba takového je pro tebe natolik obtížné, že do toho nejdeš?
1: Chůze ze schodů bez držení.
0: Mm-hmm.
1: No, to třeba, když vidíte někde schody bez zábradlí, tak tam já potřebuju asistenci.
0: Ty jsi tady mluvila o tom, že třeba jít na výlet. Normálně jdeš na výlet? Kolik ujdeš, že jsem tak směla?
1: To je dobrá otázka, kolik ujdu. To záleží na tom, jak jsem se ten den vyspala. Jo, někdy ujdu hodně, někdy ujdu málo, ale moje hodně je třeba 5 kilometrů.
0: To je dobré, pro mě už taky 5 kilometrů bývá docela hodně.
1: No,
0: já už jsem babička.
1: Jako já právě si říkám, že já to trénuju.
0: No, ty už to máš vlastně natrénováno, tak. Jak to vypadá, když člověk trochu už nemůže.
1: Přesně, jo, takže pro mě pohoda.
0: Ale 5 kilometrů je dobrý výkon.
1: Jo, když se cvičí, tak je to i těch 5 kilometrů, no, ale někdy jsem teda strašně líná a ujdu jenom kousek. Třeba jenom k ledničce a zpátky.
0: K ledničce to je dobrá trasa.
1: Rozhodně.
0: Někteří lidé chtějí pomáhat lidem, které vidí, že v nějakém ohledu nemůžou něco. Ale někdy ta jejich pomoc je nepomoc. Mohla bys říct nějaké příklady, kdy ti někdo chtěl pomoct?

0: kdy to spíš bylo opačného rázu?
1: Já si myslím, že tohle je hodně věc, která záleží na tom, s jakým handicapem se potýká ten člověk, kterému se snažíte pomoct. Takže jako univerzální rada pro všechny asi neexistuje, protože každý ten handicap má svoje a konkrétně u mozkové obrny je to ještě tak, že my máme každý z nás ten mozek švihlí trošku jinak, když to mám jako vyjádřit nějak. To znamená, že to, co platí pro mě, nemusí nutně platit pro lidi se stejnou diagnózou, kteří ale prostě to chytli zleva a já zprava, rozumíte? Takže tam si myslím, že nejdůležitější je, když chcete někomu pomáhat, tak se ho prosím vás zeptejte a zeptejte se ho, jak to máte udělat. Ti lidé vám to většinou s nadšením řeknou. Jo, když vidíte slepce na přechodu a teď ho nadšeně převedete a odčárkujete si, že máte splněno s dobrým skutkem, tak ale možná ten člověk nechtěl přecházet. Rozumíte?
0: To chytnete za ruku a jdem.
1: A to třeba se mi občas jako stává, že mě někdo jako vyzve k tomu, že mi pomůže do schodů a teď já říkám, ne, já tady jenom na někoho čekám, ale ne, určitě chceš jít do schodů. A už jdeme do schodů. A prostě pak mě ten dotyčný nahoře někde pustí a řekne, tak už dobrý. A já si říkám, jo, jako dobrý, akorát teď musím slézt z těch schodů zase zpátky dolů, nebo jo, protože třeba tam mám sraz nebo něco takového.
0: Nezvládla se ubránit.
1: A nebo se může stát, že vám chce někdo jako pomoct a vy se vymezíte, že nechcete pomoct a dotyční se urazí, protože vlastně on přece vám něco jako svého nabídnul a vy to nechcete. Tohle se mi tradičně děje s některými, řekněme, divočejšími církvemi, kdy je spousta takových jako aktivních křesťanů, abych tak řekla, kteří jako třeba ke mně přijdou na ulici a teď jako mi nabízejí, že na mě položí ruce a budou se modlit za to, aby mě Pán Bůh uzdravil. A jako to je fajn samozřejmě, ale jednak teda já nemusím jako chtít, aby na mě cizí lidi, kteří mě jen tak potkali na ulici, jako sahli. A druhá v tom často je, ty asi nevěříš dost dobře, protože kdyby si věřila správně, tak už by si byla dávno uzdravená. Takže tam je potom jako strašně těžké jako říct ne, nechci, aby se za mě modlil. A to jako nechceš být uzdravená, ale takhle to jako nestojí. Jo, takže to si myslím, že je asi jako nejdůležitější vždycky respektovat ty hranice těch lidí. Ptát se.
0: Ano, ano, to je dobrá rada pro nás, pro všechny a netýká se to jenom lidí, kteří jsou s handicapem, ale myslím si obecně za to, když chceme někomu nějakým způsobem pomoci a opravdu to myslíme vážně, že chceme pomoci, tak nepomáhá, když se do toho vrhneme, aniž bychom se zeptali. Nevyžádaná rada také není dobrá a nevyžádaná pomoc může přinést úplně opačný efekt.
1: No hlavně tím ubíráte těm lidem možnost sami o sobě rozhodovat. A to třeba pro lidi s handicapem je strašně důležité, protože my máme spoustu věcí, o kterých rozhodovat nemůžeme. Protože nám to třeba nedovolí to tělo, nedovolí nám to ten handicap.
0: Ano.
1: A proto je pro nás tak strašně důležité, abychom v těch situacích, kde to je možné, si mohli sami vybrat, co chceme a co ne. A není to z naší strany, myslím, žádná jako drzost, ale je to prostě pokus si udržet určitou autonomii, aspoň tam, kde to jde. Protože ve chvíli, kdy třeba jste závislí na pomoci, jako v mnoha věcech, to já třeba tolik nemám, jo? Já spoustu věcí zvládnu sama, ale jsou lidé, kteří jako fakt potřebují pomoc skoro ze vším.
0: Ano.
1: A tam je jako strašně důležité, aby ti, kteří se jim snaží pomáhat, tak aby respektovali ty hranice a ptali se a pomáhali tak, jak to ten člověk chce a potřebuje. A nevnášeli do toho, ale já si myslím, že by se měl udělat to či ono.
0: Dalším extrémem může být, to mě napadlo teď, když mluvíš, takové to opečovávání. Takové to, jako že vidíme člověka, který něco nemůže, tak se o něho začneme starat jako o malé dítě a všechno mu podáme a všude a pořád a nechceš. A to je asi taky nepříjemné.
1: No, určitě. Určitě. Protože člověk si chce dělat věci po svém, tam, tak jak to jde a tam, kde to jde.
0: A pak ještě jedna věc, začlenění do kolektivu. Alenko, to je další téma, asi by bylo široké, ale co ano. K tomu máš?
1: No, to je tak, že vlastně vždycky je potřeba, aby se kolektiv smířil s tím, že ve chvíli, kdy tam jsem já, tak některé věci budou třeba pomalejší. A já musím respektovat, že těm lidem se to nemusí vždycky líbit. Aby tam byla svoboda vlastně z obou stran. To znamená, že typicky, třeba když by se šlo na výlet, tak pokud se skupina rozhodne, že já mám jít s nimi, tak to znamená, že si prohlídnou všechny kytičky a broučky v okolí, aby to odpovídalo mému tempu chůze.
0: A to není špatné.
1: Jako není to špatný, ale ne všem
0: musíš
1: to
0: na to
1: sedí.
0: Přistoupit.
1: Ne všem to sedí, že jo, někdo prostě chce ujít 30 kilometrů, tak to já jako nepůjdu. A v ten moment, když by bylo potřeba jít 30 kilometrů, tak je potřeba, abych já si vymyslela bez výčitek vůči okolí něco jiného.
0: Jiný program.
1: Třeba. A nebo aby se někdo obětoval a dovezl mě těch 30 kilometrů autem. Jo, jako
0: vždycky se dá najít řešení.
1: Ale musíte to hledat a musíte to hledat s tím, že by nikdo neměl být úplně omezený na svých právech. Jo? Že když někdo chce jít těch 30 kilometrů, tak jako OK. Pokud u toho mám být já, tak je potřeba najít autobus, který mě tam doveze, protože já to neujdu.
0: Mně přitom jenom napadá takový ten příklad, když izraelský národ putoval po té poušti, že se řídil vždycky podle těch nejslabších. Podle těch, kteří nemohli, což byli třeba staří lidé nebo děti, nebo prostě lidi, kteří nemohli, tak to tempo se jim podřídilo a to je potřeba být k sobě ohleduplní a netýká se to jenom lidí,
1: ano,
0: s handicapem.
1: A na druhé straně si myslím, že lidé s handicapem by jako neměli mít v sobě takový ten nárok.
0: Jako vyžadovat
1: jo,
0: to.
1: Jako vyžadovat to. Jo, protože v momentě, kdy si nárokuju ty věci jako a říkám, že teď teda byste měli, protože jinak...
0: Teď jsem tady já, tak se podle toho zaříďte.
1: Tak to taky jako asi není.
0: Jako setkala jsem se i s tímto postojem, že třeba jsme byli na nějakém zájezdu a jedna žena tam měla dietu. A když jsme šli jíst, tak se vyžadovala bezlepkového jídla, což je v pořádku, ale myslela si, že nikdo na ní nemyslí, ale trošku zapomněla na to, že ona si musí říkat, že nikdo jako neví dopředu, že ona zrovna potřebuje něco jiného a hrozně se na to zlobila, že na ní nikdo nemyslí.
1: No ale to je problém s tím, že vlastně člověk se musí naučit komunikovat ty svoje potřeby, říct jako ano. Takhle tohle to je něco, co potřebuju. Bez čeho nedokážu fungovat a vlastně nemyslet si...
0: A není to žádná ostuda.
1: Není to žádná
0: Nemusí
1: ostuda.
0: Se za to stydět člověk, že?
1: A zároveň si nemyslet, že je to jako automatika, že by to ti lidi všichni kolem věděli, protože to jako takhle nikdy nebude fungovat.
0: Tak až tam jsme se dostali v našem dnešním povídání ke zcela konkrétním věcem a já jsem ráda za tvou upřímnost, Alenko. Už se blížíme k samému závěru. Hodinka tady utíká vždycky strašně rychle.
1: No nějaký rychlý, ne? Zrychlili jste ten čas.
0: Nějak nám to tady rychle utíká. Bylo by toho mnoho, co bychom mohli ještě spolu probrat. Tak ještě jednu poslední otázku. Mnoho překážek už si překonala v tom svém životě. Mnoho bojů vybojovala, někdy na několikrát, ale vybojovala. S mnoha věcmi už jsi se srovnala ve svém životě. Je něco teď, s čím bojuješ, co máš zrovna teď na pořádku dne v tom procesu?
1: Zrovna teď? Asi ani nevím.
0: Jako, no výborně.
1: Ale, no, šu. Jako nebo mám věci, na kterých sama za sebe pracuju, ale to je proces, který jako vlastně neskončí, dokud tady budem na světě, tak vždycky budeme mít něco, s čím budeme zápasit. Osobně se třeba teď hodně učím pracovat právě s těmi hranicemi, s tím, abych dokázala lidem říct, když se mi něco nelíbí, a nesnažila se to odsunout, aby byl klid.
0: A
1: byl
0: nějak
1: klid.
0: To překonat, zatnout zuby.
1: Jo, protože se očekává, že ano, člověk jako lecos vydrží a lecos dá.
0: Tak Alenko, já ti moc děkuju za to povídání, bylo to pro mě inspirativní.
1: Děkuji.
0: Mým dnešním hostem byla Alena Dobrovolná, končí pořad Fontepiano.

Milí posluchači, pondělní dopoledne pomalu míří ke svému závěru. Na hodinách je právě 11 hodin a za mikrofon usedla Kristýna Exnerová. Posloucháte Rádio 7 a já vás budu provázet až do nějakých 17 hodin. Pořady, které Rádio 7 připravilo pro dnešní den, jsou... Druhé z Ježíšových prohlášení o sobě samém přiblíží v letní reprízované talk show No Filter Milan Michalko a Lukáš Kryško. V 11.15 budou přemýšlet nad tím, co znamená, že Ježíš je světlo. Říká se, že za velkými muži stojí velké ženy a nemusí to platit pouze pro manželky, ale také pro matky. Dokladem toho je matka zakladatelů metodismu Charlese a Johna Wesleyových, Susanna. Ve čtení na pokračování si díky knize Sandy Denglerové její pozoruhodný život připomeneme. Knihu Susanna Wesleyová, Služebnice boží, otevře čtvrt hodiny po 12. Rosita Mertová. V posledních letech se v církevní pastorační praxi, tedy péči o duši, rozmohlo učení o takzvané generační kletbě. Biblickou optikou si na tento přístup podíváme v dalším pořadu Kudy kam. Hostem letních vydání je kazatel Církve bratrské na Slovensku Rastislav Betina. Jeho přednášky zazněly na sjezdu vedoucích a starších církve křesťanské sbory. Záznam v pořadí třetí přednášky je připraven na 13. hodinu. A mezi druhou a třetí hodinou je v našem vysílání prostor pro vaše písničková přání. Mezi jednotlivými pořady vám samozřejmě budu pouštět písně a první z nich trio Lindy a jejich píseň Foolish Mind. Potřebuji pomoc změnit své smýšlení o sobě Bože.

Dospíval Josiah Queen a píseň Mount Zion, píseň o cestě k Bohu a touze najít v jeho přítomnosti skutečný pokoj, jistotu a domov. Další skladba je od skupiny Lost and Found, Back to You. Tvého slova se budu držet ve dne i v noci, protože vím, že tvé slovo je pravdivé. Jdu zpátky k tobě. Tvé slovo je lampou mým nohám a světlo na mé cestě.

0: Co znamená pro náš každodenní život Ježíšův výrok o tom, že je světlo světa? Své pohledy přinášejí v repríze talk show No Filter Milan Michalko a Lukáš Kryško.
1: Tohle je No Filter. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí citychurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Tak je tady další epizoda No Filteru. Zdraví vás všichni, kdo posloucháte, ať jste kdekoliv nebo děláte cokoliv, tak to je super, že jste s námi s No Filterem. A já jsem moc rád, že tady mám hosta, kterého už asi znáte, a to je Lukáš Kryško. Čau, Lukáši.
3: Ahoj, Milane, a ahoj všichni.
2: Tak dneska budeme pokračovat v sérii, která se jmenuje Já jsem. A dneska tady nemáme Tomáše, který je někde na cestě z Berlína, tak ho zdravíme, jestli si to někdy poslechne, takže teďka tak trochu zaskakujeme za něho. Lukáši, takže Já jsem, to je tvoje téma a už jsme měli, chleba, že jo? Já jsem chleb života.
3: A já to vždycky ještě nazývám tak jako, že jak ti chutná Ježíš, tak dneska se podíváme na druhé téma.
2: No tak pojďme do toho, takže nechám to na tobě a já to potom třeba nějak komentovat, nebo budu se ptát, nebo tak.
3: OK, tak já jsem strašně rád, že můžu zase tady přijít nějakou zajímavostí. Vážím se toho, a tak pojďme do toho.
2: Ještě ti do toho skočím, jo? Jako myslím si, že zdaleka nejvíc rozvířilo hladiny tvoje téma, je to vůbec Bůh, nebo je to Bůh? Takže kdo jste to neslyšeli a chcete se trošičku jako zamyslet hlouběji, tak doporučuji tohleto téma někde v archivu. Ale pojďme dál, promiň, že ti skáču do...
3: Jo, pořádku. To téma bylo takové zajímavé a živé, tak uvidíme, jestli tohle bude stejné. Jinak ta série se jmenuje Já jsem a vlastně je to taková jako zajímavost toho, že v Janově evangeliu je používaný ten jahovský výrok jsem, který jsem, a Ježíš k němu vždycky něco přilepí. A jak jsme se bavili, je tam 7 příkladů. Je tam chléb života, světlo života, dveře k ovcím, dobrý pastýř, vzkříšení a život, cesta, pravda a život a pravý vinný kmen. Minule jsme se pustili do ochutnávání Ježíše a dneska se podíváme na to, jak Ježíš svítí, nebo jak ti Ježíš svítí, protože se budeme zabývat výrokem Já jsem světlo světa, který najdete v Janově evangeliu v 8. kapitole. A je to takový úsek, řekněme, od 12. verše do 30. verše. Já přečtu ale už jenom ten první verš, protože to, co by následovalo, je strašně těžký a takový, jako bych řekl, teologický. A já bych rád, jako aby jsme se spíš zabývali tím světlem a ne tou teologií, která je zatím. Tak přečtu ten verš. Ježíš k ním opět promluvil a řekl: Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.
2: No je to jeden z těch veršů, který je strašně profláklý a strašně těžce se na tom mluví, ne? Jakože jako to znají všichni, ano. Úplně, už to bereme jako normální, jo?
3: Jako, jo, já jsem právě zvolil Janovo evangeliu, protože jsem ho měl někde na začátku, když jsem uvěřil, nebo když jsem dělal nějaký kurzy pro lidi, kteří hledali, tak se většinou volilo Janovo evangelium, které je takové... Já to už říkal minule, ale myslím, že je dobrý si to znovu zopakovat, že Janovo evangelium je docela konfrontační, že má jako jasně definovanou černou a bílou stranu. A buď seš tam, anebo tam, což ostatní evangelia nemají. Má taky, řekněme, hodně teologické věci a řeší teologické věci. A jedna z nich je právě dnešní téma, to je světlo. Mimochodem to světlo je velké téma Jana obecně. Víš, kolikrát se objevuje v Novém zákoně, nebo lepště v Janově evangeliu?
2: Jasně, 77krát.
3: Teď mě dostal. Číslo neznám, ale vím, že mám tady asi 5, 6, nebo 7 příkladů toho, jakože to není jenom jedno místo. Jo, to znamená, jako v mnoha místech Jan znovu a znovu do Ježíšových výroků nebo se vrací k Ježíšovým výrokům, kde zazní nějaké světlo. Pro příklad třeba po vzkříšení Lazara v Janově v 11. kapitole říká, co už nemá den 12 hodin, kdo chodí ve dne, neklopítne, neboť vidí světlo tohoto světa. Kdo však chodí v noci, klopítá, poněvadž v něm není světlo. Nebo další výrok, Jan 12:44. Ježíš hlasitě zvolal, kdo věří ve mne, ne ve mne věří, ale v toho, který mě poslal. A kdo vidí mne, vidí toho, který mě poslal. Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě.
2: No,
3: Takže janovský téma.
2: janovský téma. Tak je to zajímavé, že jako když jsme se bavili o chlebu, tak to bylo hrozně zajímavé v tom, že jsme se trochu bavili o tom procesu výroby. Že vlastně, jestli říká, já jsem chleb života, tak je vidět, že to není zadarmo, v úvozovkách zadarmo, protože ten chleba se prostě musí jako v potu tváře skutečně vyrobit. Jak je to s tím světlem?
3: No, světlo má totiž trošku jiný charakter než chleba. Chleba nás živí, že jo, ten potřebujeme denně, ale světlo je vlastně nějaký jako základní element, bez kterého by vlastně život vůbec neexistoval. Možná právě proto se objevuje hned v Genesis, jako řekněme hned v prvním verši, kde vlastně je světlo to první, které se objevuje nad temnotou, nebo překrývá temnotu, nebo nastavuje se nad temnotu. A možná právě proto je pro Jana to světlo tak důležité. A co si budem, že jo, bez světla, bez slunce, bez působení světla vlastně by fakt asi byla pouze a jen temnota. Proto je možná světlo takové jako až jako řekl bych mystické a v nějakých ohledech jako podstatné nebo zásadní. A jako jo, blbě se o něm přemýšlí, tak prakticky jako to bylo o tom chlebu, tam to bylo jednoduchý. Tady je to takové jako mystické.
2: No tak co to ale jako znamenalo pro ty lidi tehda a co to znamená pro nás? Jako, představ si, že bys přišel do nějaké církve nebo na náměstí a teďka řekl, já jsem to světlo světa. Jo? Prostě je to šíleně jako velkohubé, jako, jo? Že, ale co to znamenalo pro ty lidi a co to znamená dneska?
3: Ono obecně je to velkohubé, i ty výroky já jsem jsou velkohubé z pohledu jako pána Ježíše, ale jako my víme, proč je říkal, nebo proč je Jan takhle konstruuje, aby jako jasně dávali najevo identitu Ježíše, to znamená Ježíš je opravdu boží syn, Bůh a proto vlastně propojení Ježíš, světlo, Bůh, světlo dává velký význam komukoliv, když někdo řekne já jsem světlo. A myslím si, že je to provokace, velmi velká provokace pro tehdejší lidi, protože v tom textu, kdybyste si ho přečetli dál, tak bude následovat právě takové to neznáte mého otce, kdybyste ho znali, znali byste mě. Jo, proto jsem ho nechtěl číst, protože tam se zabývá vlastně otázkou toho vlastně synovství Ježíšova. Nás ale zajímá jako opravdu jí emoce a pocit z toho, jak svítí Ježíš v našem životě. Protože to je vlastně podtext toho dnešního přemýšlení. Jak ti vlastně svítí Ježíš? Jak osvětluje tvůj život? Jak ti svítí do tvých jako temnot, který máš možná v sobě? A to jsou takové věci, které si myslím, že by s tím mohly být zajímavé a inspirativní pro naše posluchače.
2: To se ptáš mě, jo, jako teďka
3: Ptám se
2: přemýšlím.
3: částečně i tebe, no. Jak ti svítí Ježíš ve tvém životě?
2: To je jo. Ha. No je to dost abstraktní, ale je to zajímavé. Já mám několik takových, já vytvářím v poslední době takové mohyly z kamenů. A mám jich několik tady kolem svého bydliště a každá ta mohyla má svoje téma a vždycky za každou modlitbu tam vlastně přidám kámen. A je to zajímavé, jo? Vytahuji z potoka kameny a říkám si, tak kamaráde, jak dlouho jsi teďka byl někde tady jako v potoce a teď tě prostě použiju pro svaté záměry, jo? A dám ho do té mohyly. Ale kromě těch praktických věcí, jako jedna z modliteb, která si myslím, že právě je pro mě úplně ta esence a je to vlastně modlitba za spasení. A teda nemám mohylu spasení ještě, jo? Mám mohylu všech možných jako věcí, ale už mi to párkrát přišlo na mysl, když jsem se modlil, že vlastně, jako kdybych to bral jako normální, jo? Jako jsem zachráněný pro věčnost. Takže když se ptáš na to, jak to, já bych řekl, toto je pro mě světlo světa, jo, nebo to je světlo mého života.
1: Zajímá vás obsah No Filtru víc? Zapojte se do skupiny No Filter Speciál. V této skupině sdílejí Milan a Tom speciální obsah navíc. Věříme, že ti může pomoci v osobním růstu, vykazatelnosti, naplnění cílů, ale třeba taky k navázání kontaktu se zajímavými lidmi ve skupině. Více informací na stránkách citychurch.cz.
3: Já bych jako možná rozdělil světlo nebo to téma na tři takové top témata. První je vlastně, jak Ježíš osvětluje svět jako takový. Druhý téma je, jak osvětluje mě samotného. Jak nasvěcuje možná moje temnoty, které máme v svém životě. A poslední téma je možná takové jako kontraverzní v tom, jako že jestli náhodou já nežiju, i když jsem křesťan, nežiju v temnotě, jako že jsem možná to světlo někde nechal zhasnout, někde možná udusil, možná překryl. A vlastně v tuto chvíli nemám odvahu to světlo znovu pouštět do svého života. Tak tyhle ty tři nějaké oblasti a můžeme to tak nějak jako rozvinout, jo? Že jak to vlastně je s tím výrokem, že já jsem světlo světa. A ono je to taky jako taková kontraverze, protože vlastně co to znamená, že Ježíš osvěcuje svět. A ono je to jako možný vnímat ze dvou, ze tří úhlů. Jeden je takový, no, on ho nasvěcuje, ale jenom pro ty, kteří to světlo chtějí přijmout. Nebo ho opravdu nasvěcuje, to znamená opravdu přináší do temnoty světlo, to znamená ten svět je díky němu nějakým způsobem nasvětlen a spasen. A nebo je to právě takový to jenom jako jo, tak jako je to světlo, ale záleží stejně na něčem jiném a to je na nějakým tvým osobním rozhodnutí. Tak jenom tohle jsou jako zajímavá témata. Čemu by ses třeba ty klonil?
2: Ještě jednou řekni ty tři, prosím tě.
3: OK. To znamená jako nasvětluje svět. To znamená, já jsem světlo světa. To znamená, jako přináší světlo tam, kde bylo tma, to znamená, Ježíš jako je obecně, řekněme, spasitel pro všechny, protože dává světlo všem.
2: Ano.
3: Druhé téma je, nasvětluje mě jako člověka, proto jako když ho přijímám, tak mi dává život. A třetí téma je, to znamená jenom pro některé, a třetí téma je, jakože jestli náhodou to není tak, že to není to hlavní téma, to světlo, ale že vlastně jenom ti může ukázat cestu k nějakému spasení nebo vykoupení.
2: Aha, aha. No tak já bych skoro řekl, že všichni tři teda. Jo, protože no, jakože že ve všech třech bych našel nějakou pravdu, proč to tak je. A myslím si, že vůbec Bůh, Ježíš, v tom naprosto globálním jako rozměru, no, tak je to stvořitel, že jo, a je to dárce světa, to znamená, že určitě to tam jako je pro mě osobně v tom druhém taky a v tom třetím je to, co ti ukazuje tu cestu rozhodně, jako jo. Otázka Ježíši, veď mě, nebo ukaž mi cestu, je taky správně.
3: Jo, on ten text je sám o sobě takový prazvláštně postavený, protože na začátku je ten tvrdý, jako takový jako velký a obsáhlý výrok, já jsem světlo světa. Jinými slovy, jako Ježíš je opravdu světlo světa, jo? On ho nasvěcuje, ukazuje, prosvětluje, ukazuje mu možná pravou podstatu lidství. A na to navazuje to, a kdo mě následuje. Jo, to znamená, je to jakoby oddělené, propojené spíš jenom jako nějakou vazbou. Nezní to tak, že to světlo je jenom pro křesťany. Je to vlastně tak, že je pro všechny. Jak? Ale konkrétně se každého dotýká, to už je vlastně individuální záležitost. A my asi nemůžeme ovlivnit nebo nastavit nějaký obecný princip, který by říkal, že světlo je jenom pro ty, kteří ho reálně budou následovat. Ty, kteří ho nenásledují, tak nejsou. I když ty výroky, které jsem i nějaké říkal, potom ukazují tu černobílost toho Jana, že on to pak jako opravdu staví, že buď seš ve tmě, nebo seš ve světle. To znamená, buď seš Ježíšem, nebo nejseš Ježíšem.
2: Já jsem ještě v rámci přípravy na tohleto téma trošku jako googlil a prohnal umělou inteligenci. Já jsem si totiž vzpomněl, já jsem před nějakým časem byl v jednom středověkém vězení a vlastně v rámci té prohlídky nás vlastně vedli jako na to místo, kde byly dveře do toho vězení a řekli, Toto je místo, kde většina těch vězňů viděla světlo naposledy. Jo, a teďka jsme šli vlastně do toho podzemí, kde byla jako tma, nebo tam trochu bylo jako světlo, a oni říkali, tady byla vlastně absolutní tma. A oni tady byli prostě zavření, prostě v těch celách, a jeden z těch dotazů byl, jak dlouho jako tam vydrželi, jo. A oni říkali maximálně 14 dní. Což jako, to byl pro mě jako šok, jo. Já jsem si říkal, dobře, tak jako když tě tady zavřou a přece jenom ti trochu něco jako dají jíst, tak jako žiješ, jo. Ale pak jsem to teda prohnal AI a trochu jsem se na to díval. A je to zajímavé, že skutečně, když jsem se zeptal ve středověku, jak to vlastně fungovalo, tak byla to otázka týdnů. Jo, když tě dobře živili, nebo prostě přece jenom tam něco bylo, tak to mohlo být jako deal, ale byla to otázka prostě několika desítek dnů a pak ten člověk umíral. V obrovských jako mukách, i fyzických, psychických, taky je dokázáno, že v zemích, kde je méně světla, je větší množství jako depresí a sebevražd. Takže trochu se snažím vžít do té situace, když to ti lidé slyšeli, že Ježíš prostě přišel, teď tam prostě vyklopil, já jsem světlo světla, co pro ně to asi znamenalo. Třeba se zkušeností, že byli zavřeni někde ve vězení, jo, prostě římském nebo něco, ale taky možná ne, jo, to prostě, ale věděli, co to znamená jako tma, protože světlo bylo vzácné v zásadě, třeba po večerech, jo, nebo tak nějak.
3: No, můžeme na to navázat, že vlastně pro Židy to mělo jako jasný význam, že když člověk jako z židovského národa uslyšel jako takovýhle, jak jsme řekli na začátku, trochu velkohubý výraz, který Ježíš použil, tak mu mohlo skočit do hlavy to vyjádření z Izajáše z 9. kapitoly. Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo. Nad těmi, kdo sídlí v zemi širé smrti, zazáří světlo. To známe z úžasné písničky. A to je možná propojka mezi Izajášem a Ježíšem. A Ježíš vlastně se právě tady přihlašuje, tak jako jsme to říkali, že vlastně u toho chleba se Ježíš přihlásil k výroku, který byl vlastně při vyhnání z ráje, kdy v potu tváře budeš dobývat svůj chléb, a pak jsme řekli, že to vlastně použil i v té modlitbě, kterou vlastně se modlíme velmi běžně, a to je Otče náš, chléb náš vezdejší dej nám dnes. Tak vlastně podobně bychom mohli říct, že takhle se Ježíš identifikuje s tím světlem na počátku, v tom Genesis, kdy Bůh stvořil světlo a kdy vlastně tady bylo zaslíbení velkého světla, které se rozsvítí a rozzáří nad smrtí, nad zemi. To je vlastně jakoby možná odpověď na to, co mohli ty lidé vnímat, když takhle velkohubě pán Ježíš o tom mluvil.
2: Jo. A pro mě ještě jedna zkušenost jako z dnešní doby. Byl jsem součástí takových jako uzdravujících modliteb, které řešily nějaké hluboké duchovní věci. A jedna z těch otázek tam bylo, kde je tam Ježíš. A možná se k tomu můžeme víc věnovat ve speciálu. Můžu to trochu víc popsat, jo? Ale bylo to pro mě takový jako aha moment, jak vlastně to světlo skutečně tam fungovalo. Když prostě přišlo tohleto, hele, posvěť Ježíšovým světlem, tak prostě najednou se objevovaly neuvěřitelné věci, které jako předtím nebyly viditelné, jo?
3: Já jsem to právě takhle myslel, když jsme se bavili o tom, že Ježíš nasvětluje tvé temné stránky uvnitř tvého života, a možná je právě osvětlen světlem, které právě uzdravuje ty temné věci, které vlastně v sobě máme. A přirovnával jsem to v tom kázání, když už jsem jej měl právě k živočichům, kteří žijou v temnotě. To je většinou v nějakých jeskyních, žijou třeba ryby, které nemají vyvinutý oči, žijou tam třeba nějaký oboživelníci nebo nějaká další stvoření. A na nich je zajímavý, že vlastně jsou přizpůsobený životu ve tmě. A jako je otázkou, jak my jsme přizpůsobený životu ve tmě. A teďka bereme tu tmu jako právě popis života bez Boha. Bereme to jako právě popis života, kde světlo nemá přístup. A v tu chvíli, kdy jsi to popsal, tak ano, jako ve chvíli, kdy přichází světlo do míst, kde je tma, tak se vlastně nasvětlíš. A v tu chvíli právě, když do těch věcí, které jsou v nás a jsou vevnitř a jsou temné, přijde světlo, tak se ukážou a jsou vidět. Dá se o nich líp mluvit, protože umí popsat ten tvar, umíme popsat tu emoci, kterou z toho máme, umíme vlastně najednou nahlédnout na to, že to nemusí být tak velký. Myslím, že v jednom příběhu nebo v jednom díle jste tady mluvili o tom, že strach je 80% fantazie a 10% reality. A to je přesně podle mě to samé. To znamená, že díky světlu, které nás nasvítí, se může stát, že naše temnoty se zmenší. A možná díky Ježíši a jeho uzdravovací moci světla zmizí.
2: Ale pomalečku se blíží 20 minut, což máme na Nofilter, takže když bychom to měli zhrnout, nebo možná zhrnout do nějaké výzvy, jako jo, co je výzva tady z toho pro příští týden?
3: Určitě bych asi se zabýval tady tím, co jsme řešili naposled. To znamená, jak moc pouštím světlo do svého života. A jako křesťan a možná i jako nevěřící, protože samozřejmě věříme, že nás poslouchají i lidé, kteří třeba hledají, jak moc jsem ochoten pustit světlo do svého života, jak moc ochoten jsem nechat nasvítit mý temné stránky, jak moc ochoten jsem připustit, že některé věci možná.

0: jim příležitost, aby se za tebe modlili.
1: A myslím si, že taky ta praktická věc možná, pokud máš nějakou temnotu nebo mlhu kolem sebe, a to je to, o čem bych chtěl v tom speciálu trochu mluvit víc, ale vůbec obecně zkus se modlit za Ježíšovo světlo. Posviť Ježíšovým světlem. A zase to zní trochu možná obecně, chtěl by to konkrétně, ale to teďka úplně nejde, jako teďka
0: Do
1: říct,
0: mých problémů, do mých strachů, do mých
1: jako
0: starostí.
1: vysloveně, můžou to být temné místnosti tvého života a tam je Ježíši posvěti do těch koutů a ukáž. To je něco, co pro mě třeba osobně, já jsem to zažil a zažívám, strašně pomocí, jako jo, pozvat Ježíše přímo do temných koutů, aby věci, z kterých jde strach, které jsou nejasné, tak prostě Ježíš přináší světlo jako jasnost do toho. Jo? A to je povzbuzení, určitě. Jo.
0: Tak
1: Hele,
0: super.
1: Luky, moc díky.
0: Není zač.
1: Tak my teďka končíme No Filter a jdeme do speciálu. Mějte se moc hezky a uslyšíme se zase za týden.
0: Naslyšenou.

0: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět naschledanou u No Filteru.
1: Ve třetím dílu letních repríz se dostane na Ježíšův záhadný výrok. Já jsem dveře. Reprízu si můžete naladit také třeba zítra v 18.30. A já už teď pouštím americkou zpěvačku Terrien, její skladbu Feel It All. Proč je tak těžké přijmout tvoji lásku, Bože? Vím, že si to vůbec nezasloužím, ale dovoluju si tvoji lásku vzít a prožít.

Dal jsem svůj slib, abych cestou tvou šel, abych sám sebe dal tobě jen. Jednou jsem řekl, že můj smysl budeš ty sám, jednou jsem slíbil, že ti srdce

To byla skupina All Tide s písní Pamätaj si ma a před námi skladba Without You od Chrise Renzimi, ve které zpívá Nevím, kde bych byl bez tebe. Přišel si jako blesk, který mě rozpůlil. Vdechl si život do mých plic a zašeptal, je dokonáno. A já jsem se znovu zrodil. A hned po ní ještě jedna česká píseň U tebe jsem v bezpečí.

Je právě 12 hodin, začíná pondělní poledne a já zdravím všechny posluchače Rádia 7. Než se společně vydáme do další hodinky, zastavme se na chvíli u krátké modlitby. Ježíši, tak já ti děkuju za vše krásné a dobré, co ve svém životě mohu vidět. Děkuju za ten největší dar, že jsem tě mohla poznat. Že mám u tebe jistotu, mám svého ochránce, mám svého přítele, že jsi stále se mnou a že za tebou můžu přijít se všemi radostmi, se všemi starostmi a vím, že mě neodmítneš, neřekneš, nemám čas. Prosím, pomoz mi svým chováním, svým jednáním ukazovat vždycky na tebe, aby další lidé mohli poznat tebe. A děkuji ti taky za Rádio 7. Prosím, pomáhej nám všem s nápady, dej nám takovou lehkost a radost a děkuji za posluchače. Děkuji za každého z nich, za ty, kteří nás podporují zprávami, mailama, pozbuzujícím slovem, modlitbama i finančně. Moc ti za ně děkuji, Pane. Amen.

To byly Elevation Worship. V této skladbě znělo, kdo jsem já, že na mě myslíš. Bože, jsem ti tak vděčný. A před námi Strings and Heart, oáza pro mou duši. Nezáleží na tom, kam se snažím jít, protože Eden je ve vzduchu od pobřeží k pobřeží. V tobě jsem našel klid, jsi oáza pro moji duši.

Říká se, že za velkými muži stojí velké ženy. A nemusí to platit pouze pro manželky, ale také pro matky. Dokladem toho je matka zakladatelů metodismu Charlese a Johna Wesleyových, Susanna. Její život si připomeneme ve čtení na pokračování díky knize Sandy Denglerové. Z knihy Susanna Wesleyová, služebnice boží, čte Rosita Mertu.

Když se Londýn ocitne v porivech mrazivého severáku, pak ani nejtěsnější okno nezadrží pronikající zimu. Skoro celý rok brání husté tmavé pruhy mlh pronikat slunci do města a čpícímu kouři statisíců komínů stoupat vzhůru. Vlhká mlha nad kamennou dlažbou často skrývá dveře domů dlouhé dny a pak, když to člověk nejméně čeká, proklube se slunce a zažene mrazivý chlad. Když jdete večer kolem Bee Garden, kde se právě koná zápas, při kterém se psi zahryzávají do medvědů a bíků, vidíte, jak se mračna prachu mísí s pachem divoce pokřikujícího davu a stoupají nad arénou k začouzenému světlu luceren. A pak je po boji. Býci, medvědi a také někteří psi jsou mrtví, ale rozpálení, sázející, křičí, smějí se a pijí dál, aby se nakonec i oni odebrali domů chladnými ulicemi, rozmáčenými deštěm. Počasí je znát i uvnitř. Prostorná, studená katedrála St. Giles, v níž se kroky dunivě rozléhají, způsobuje, že se každý otřese chladem, ať do ní vstoupí v kteroukoliv roční dobu. Naproti tomu krb ve velké hale na faře ve Spitalfields vítá praskáním polen či mírným, teplým žárem rašeliny. Horko a zima, slunce a vítr, oheň a déšť. A člověk nikdy neví, co bude následovat. Dnes pro změnu svítilo slunce. Jeho paprsky pronikly listím stromů a vrhly na trávu stín, který vypadal jako roztančené vzorky krajek. Sitá zeleň stonků růží, rostoucích podél zahradních plotů, učinila růžové květy ještě o poznání půvabnějšími, jako by celá příroda opěvovala další anglické léto. Služebná, která měla na starosti horní patra, zavěsila v zahradě fary koberec a začala do něj bušit rytmickým bum-bum. Po každé ráně se vyvalil oblak prachu. Podomek konečně vyměňoval tři zlomené tyčky v růžovém sadu. Dvě krotké kočky objevily v haldě roští před vchodem do kuchyně cosi malého kvičícího. Služka se odvrátila a začala před verandou leštit velký, mosazný zvon. Svolával rodinu k jídlu. A nad tím vším zářilo nádherné, zlaté slunce.

Siuki, odhoď konečně tu starou zatuchlou knihu a pojď na slunce. Je příliš krásně, než aby se před ním schovávala. Susan knihu neodhodila. Opatrně ji odložila a vyklonila se z okna. Dole na dvoře stála Elizabeth, ruce opřené v bok a dívala se veselýma očima do slunce. Jak měla Susan reagovat? S úctou, jak se sluší vůči starší sestře, nebo tak jako obvykle? Rozhodla se pro druhou možnost. Okamžik ještě zaváhala a potom řekla přemýšlivě. Deus deorum dominus locutus est, et vocavit teram a solis ortu usque et ocasum. Co? Žalm 50. verš 1. Vidíš? Člověk může buď studovat nebo se slunit jako líná ještěrka. Já jsem pro studování. Ty se klidně sluň, chceš-li. Na svůj věk si pěkně drzá. Je ti sotva 13 a tváříš se, jako bys byla moudrost sama. Raději 13, než se brzy vdávat. Užij si slunce, Elizabeth. Brzy budeš zaměstnaná drhnutím podlah a rozením dětí. Susan rychle stáhla hlavu dovnitř a rozhodla se, že ta nepříliš zdvořilá slova pronikající ze zdola prostě přeslechne. Přitom byla Elizabeth také farářskou dcerou. Susan se zase uvelebila na židli u okna a zvedla starou, zatuchlou knihu.

Zatuchlou? Starou? Výborně. Obě slova naznačovala úctyhodnost a moudrost stáří a Susan po ničem tak netoužila jako po moudrosti a v skutku se mohla pokládat za šťastnou, že měla vzdělaného otce s ohromnou knihovnou a mnoho moudrých sester, které jí pomáhaly při učení. Ano. Hezké nazývali Londýňané sestry Ansleyovi, jako by krása byla všechno, co děvče potřebuje. Nejmladší Susan říkali nejhezčí ze všech a obdivovali její hedvábné tmavé vlasy a tmavomodré oči. Proč si lidé, kteří přicházeli na faru, nevšimli, že Susan stejně jako její sestry uměla číst hebrejsky, řecky a latinsky? Že uměla počítat jako kterýkoliv muž a diskutovat o teologických otázkách s každým bohoslovcem? Na takové schopnosti mohl být člověk hrdý. Nebyl to rozmar přírody jako tělesná krása. Teplý letní vzduch vanul pokojem jako jemné flétnové tóny mýtické sirény a zapuzoval pach zatuchlé učenosti.

Susan položila knihu do klína. Možná, že Elizabeth měla pravdu. Proč propást to krásné počasí? Opatrně svazek odložila a sešla po schodech. V dlouhé chodbě zněly rytmicky její kroky. Siuki, máš chvíli čas? Pro tebe vždy, tati. Než vstoupila do pracovny svého otce, Susan se krátce zarazila. Tušila, o čem s ní asi chce otec mluvit. A jakékoliv jiné téma by jí bylo milejší. Nakonec prošla útulným pokojem a sedla si otci k nohám. Jeho kolena a mohutné čalouněné křeslo, podobné trůnu, čněly nad ní. Otec se naklonil dozadu jako obvykle a sepnul své tlusté prsty. Včera jsem byl ve městě. Katedrála St. Paul roste, i když pomalu. Lidé říkají, že se bude stavět ještě mnoho let. Myslím, že mají pravdu. Ach, kdybych tak byla zažila Londýn, jak vypadal před velkým požárem. Říká se, že kostelní věže byly vidět ze vzdálenosti 50 mil. Povzdechla si Susan, která dobře věděla, že otec jistě nechce mluvit o katedrále. Požár musel být ohromný. Sammy a Benny mi o něm mnoho vyprávěli, ale nevím, co jim mohu věřit. Pořád si ze mne utahují. Prostě jsem se narodila o 3 roky později. Má nejmenší dcerka snad chce zpochybnit svrchované boží načasování. Naprosto je nespochybňuji, tati, jenom někdy lituji. A čeho ještě lituješ vzhledem k boží svrchovanosti? Jsi nespravedlivý, tati. Vím, že nesmím nic říkat proti boží svrchovanosti, ale mohu snad projevit svá přání. A přála bych si, aby i děvčata mohla chodit na vysoké školy a na semináře jako chlapci. Přála bych si, aby mě lidé konečně brali vážně. A přála bych si, aby si Elizabeth nebrala toho Johna Dantna. Podle mě se vytahuje a je domýšlivý. Jistě to není muž podle božího zalíbení. Otec hleděl ze svého trůnu na dceru. A tak mluví děvče, kterému ještě není 14. Opravdu víš, v čem má Bůh zalíbení a v čem ne? Jeho slovo je jasné. A ty si myslíš, že má zalíbení v anglikánské církvi? Věděla to. Přesně tohoto tématu se bála. Jak měla tentokrát formulovat své argumenty? Susan objala svá kolena, přitáhla je k sobě a položila si na ně hlavu. Tati. Přeložila si ruce zase jinak, ale nebylo to pohodlnější. Ach, tati. Povzdechla si. Já přece nevyčítám Bohu, že nemohu studovat v Oxfordu nebo na jiné podobné škole. Lidem to vyčítám. Oni si vymysleli takové zákony. A stejně tak nevyčítám Bohu, že jsi musel tolik vytrpět od církevních autorit. I to je lidské dílo. Dílo malicherných lidí vůči velkému muži. Lichotíš, misiuky. Nelichotím, tati. Tvůj život mluví jasnou řečí. Lidé, kterým sloužíš ve svém sboru, způsob, jak k tobě vzhlížejí studenti a mladí muži. Máš své postavení mezi nonkonformisty a proto k tobě mám úctu. A z mnoha jiných důvodů. Ale já nevyčítám ani anglikánské církvi, že někteří z jejich členů jsou tak malicherní. Tito lidé tvoří církev. Oni jsou církví. V jistém smyslu ano, ale na druhé straně je církev něco víc. A jenom této církvi se cítím zavázaná.

Susan se při mluvení rozehřála, slova jí lehce plynula sertů. Tati, náboženství potřebuje jako všechno ostatní silný zákonný rámec a pravidla. Přísná pravidla na základě božích přikázání. Vy nonkonformisté taková pravidla nemáte. Státní církev je však má. Proto se tam cítím lépe. Mám ráda pravidla a liturgii, když se všechno děje pěkně metodicky. Otec se na ní z výšky svého trůnu usmíval. Víš, moji přátelé mi říkají, že jsi ještě dítě, které neví, co chce, a že se jednoho dne zase vrátíš do našich shromáždění. Domnívají se, že jsi lehkovážná a že věci nerozumíš. Ale moji přátelé tě ještě neznají. Neberou 13leté děvče vážně, jak si to řekla při vypočítávání svých přání. Ale já tě beru vážně. Je-li to tvým přáním, můžeš opustit můj sbor a připojit se zase k anglikánskému společenství. Já tě nezavrhnu. A nebudeš se mnou už diskutovat na toto téma? Ne, pokud sama nezačneš. Susan se přimkla k jeho tvrdým kolenům. Ta byla tou částí jeho těla, na kterou mohla nejsnáze dosáhnout. Děkuji, tati. A co teď uděláme s Elizabeth? Samuel Ansley se hlasitě zasmál. Přesně tak mluví Elizabeth o tobě. Vždycky ji rozčílí to, co uděláš. Jak nedávno, když se zastávala té sekty sociniánů. Bojí se o tvou duši, stejně jako ty se strachuješ o její budoucnost. Je-li víra sociniánů tak nebezpečná, proč jsi mi pak ještě proti ním nekázal? Protože bys mě neposlouchala. Děláš to, co sama pokládáš za správné. Tak tomu bylo vždycky. Důvěřuji Duchu Svatému, že tě přesvědčí. Ve svůj čas. On je pravý učitel. Když nechceš naslouchat mně, pak jemu budeš muset naslouchat. Susan dobře rozuměla napomenutí, i když je otec přednesl mírně. Netroufala si otci odporovat, jak by to udělala vůči Elizabeth nebo vůči bratru Bennymu. Tak raději mlčela. Siuky, proč nejdeš ven, když je tak krásně? Už dost vážných debat. Jdi a buď zase na chvíli dítětem. Susan se napřímila. Mám raději zatuchlé staré knihy a rozhovory o náboženství než slunění. Ale dobře, tati, půjdu se smažit a hnědnout. Otec se na svém trůnu naklonil, aby svou dceru objal. Na jeho očích viděla, jak je smutný. Nechtěla milovanému patriarchovi ublížit tím, že se k jeho církvi obrátí zády a že se odvrátí od jeho víry. Byla však přesvědčena o správnosti svých názorů a věděla, jasněji než jiná děvčata jejího věku, co Bůh chce. Chtěla chodit ve světle, které viděla. A tím vlastně dělala přesně to, co otec hlásal skazatelně.

Když Susan přišla do jídelny, zastavila se a sledovala služebnou, jak prostírá stůl k večeři. Jako nejmladší si Susan sotva vzpomínala na odrostlé sourozence, kteří už faru opustili. A se sourozenci, kteří zemřeli mladí, se setká až v nebi. Uvažovala, jak dlouhý by asi musel být stůl, aby se k němu vešlo všech 25 dětí, které se její matce narodily. Kolik dětí asi dá Elizabeth svému muži Johnu Dantonovi? Susan se zhrozila té myšlenky. Ten muž byl tak vychloubačný, že by asi nejraději plodil dvojčata nebo trojčata, aby byl svět co nejrychleji zalidněn samými malými Johnny Dantony, ubohá Elizabeth. Ale což nečetla v Bibli, že děti jsou požehnáním od Hospodina a blažený je ten, kdo jimi naplnil svůj toulec? Anna, Ráchel, Sára a mnoho dalších žen v Bibli si trpce stěžovalo na svou neplodnost a také její vlastní matka nepokládala za nenormální, že porodila 25 dětí. Možná, že mateřství mělo cosi do sebe, i když to navenek nebylo znát.

U postranního vchodu stála Elizabet a handrkovala se s rybářkou. Elizabet milovala smlouvání a rybářce se to zřejmě také líbilo. Susan chvíli naslouchala, ale když byly hlasy stále ostřejší, přestala sledovat, za kolik ta žena svou nasolenou tresku prodá. Život přece musí být něco většího, než se tahat o několik pencí, za bochník chleba nebo za kus ryby. Až bude dospělá, nic takového dělat nebude. Schová si své argumenty na teologické diskuze v kruhu učených lidí. Ale pak ji napadlo něco, co ještě nezvážila. Kdyby všech 25 dětí, které matka porodila, ještě žilo, kolik peněz by pak museli vydat za jídlo? A tady se rozčiluje nad smlouváním o několik pencí. Ne. Susan neměla chuť nést břemeno velké rodiny. Šípy v toulci mohou být požehnáním pro pána domu, nikoli však pro tu, která musí těžce pracovat. Leč by se provdala tak dobře jako její matka. Obě krotké kočky se mezitím uvelebily na příklopu studny a natáhly všechny čtyři tlapky, jak to kočky dělají. Chytili myš? Asi sotva. Na myši byly spíš divoké kočky, které se potulovaly ve stáji a v kůlně na nářadí, a když se někdo přiblížil, vždycky se rychle ukryly. Susan teď stála uprostřed nádvoří, zvedla hlavu a nastavila tvář slunci. Asi by skutečně bylo chybou zůstat uvnitř a číst. Elizabet se objevila s nasolenou treskou a vypadala velice spokojeně. Rybářka, která si zasunula pár mincí do měšce, vypadala neméně spokojeně. Do obou koček, které se tu líně vyvalovaly, zase vjel život. Poškubávali konci ocasů a nosem, očima a jemnými pohyby hlavy pozorně sledovali rybu na její cestě do kuchyně. Susan pokračovala v procházce. Jabloň bude mít letos bohatou úrodu. Už teď ležely všude na cestě malé zelené plody. Ve farní zahradě by byla ráda měla moruši, ale nedovedla říci proč. Ale měla ráda její široké, drsné, jednoduché listy a nasládlé plody. Susan došla do nejzazšího kouta dvora, tam, kde jej ohraničovala kamenná zítka. Má se vrátit nebo si proklestit cestu šípkovým keřem a přelézt zítku, za níž byla už jen ulička. Zastavila se před šípkovou houštinou. Přivoněla ke květům a plnými plícemi vdechovala nádhernou vůni tak hluboce, až jí byla celá protchnuta. Ta vůně, to blaho, ta plnost. Jak byl život krásný. Susan Ensleyová vždycky věděla, co chce. Nejen když šlo o církevní příslušnost a teologické názory. Rozhodla se, že přísně omezí počet svých dětí, nebo že vůbec žádné mít nebude. Svatbu možná odloží navždy. Kdo potřebuje ješitné muže? Znala vdovy a neprovdané ženy, kterým se dařilo docela dobře. Provdáli se, pak se provdá dobře za někoho, jako je ona. Za někoho, kdo je vzdělaný, kdo se dokáže vcítit a kdo má hodně peněz. Rozhodně nikdy nebude smlouvat o cenu chleba. Ještě jednou si přičichla ke květům a když se nadýchala vůně, nechala růže ve výhni slunce. Pro dnešek měla slunce a léta dost. K tomu, aby se cítila dobře, vlastně ani slunce nepotřebovala.

Boží četla Rosita Mertová a knihu vydala v roce 2004 Evangelická církev metodistická. Reprízu uslyšíte ještě dnes ve 23 hodin a 15 minut, no a zítra pokračování knihy opět ve 12.15 druhým dílem. Teď už australská zpěvačka Taya, Middle of It All. Píseň připomíná, že Bůh není jen v našich vítězstvích, ale i uprostřed našich bolestí, zklamání a otázek. Taya v ní vyznává, že i když život někdy není jednoduchý, Boží přítomnost nás nikdy neopouští.

Dozněla píseň Velký Bůh od české skupiny Lift Up a píseň o povzbuzení druhého, o podpoře, fandění a modlitbě bude hrát skupina For King and Country, Cheering You. Modlím se, abys byl milosrdný, abys byl pokorný ve výzvách, aby si miloval navzdory všemu a když se budeš ptát na proč, aby si našel naději a povstal. V tom všem budu po tvém boku a budu ti fandit.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.
3: Letní osvěžení s Rádiem 7.

Ještě nám zaspívá Aaron Schust skladbu Be Gracious, inspirovanou 51. žalmem. Stvoř ve mně srdce čisté, obnov mého ducha, buď ke mně milostivý a vymaž všechny mé nepravosti.

Opřít pastorační praxi o biblický výklad a ten vést s pokorou a s jistou prostotou, ačkoliv jsou to slova plná podivuhodných božích tajemství. Neohýbat biblické texty podle psychologické praxe, ale věřit Bohu a jeho dílu v Kristu Ježíši. Trpělivě budovat své životy na víře a proměňovat se obnovou své mysli. Ano, to je směr, kterým stojí za to se v péči o lidské duše v církvi vydat. Průvodcem na cestu mohou být přednášky kazatele Rastislava Betiny, který byl hostem setkání starších a vedoucích církve Křesťanské sbory České republiky. K poslechu příštího Kudy kam s podtitulem Duchovní boj jste zváni zase za týden.

Dvě hodiny odpoledne jsou právě tady a vy posloucháte Rádio 7. Od mikrofonu vás zdraví Kristýna Exnerová. A 14. hodina, to je u nás čas, který patří vašim písním. Volejte nebo napište na telefonní číslo 608 566 773. Nebo můžete využít e-mailovou adresu studio@radio7.cz. Mezitím vám ale řeknu, jaké zajímavosti se staly 13. června. Července v minulosti. Kalendárium. Roku 1463 král Jiří z Poděbrad svolal velký sněm všech zemí koruny české. Jehož cílem bylo řešit rozpory katolíků a husitů. V roce 1943 nacisté vypálili ukrajinskou obec Český Malín, kterou založili koncem 19. století čeští přistěhovalci. Vyvražděno bylo celkem 400 obyvatel. 13. července 1947 při příležitosti 4. výročí vypálení Českého Malína byla přejmenována obec Frankštát na Šumpersku na Nový Malín. Do obce se přestěhovalo i několik přeživších obyvatel z Českého Malína. A roku 1985 proběhl benefiční dvojkoncert Live Aid, jehož účelem bylo získat finanční prostředky pro potlačení následků hladomoru v Etiopii. Živé vysílání sledovalo odhadované publikum 1,9 miliardy lidí ve 150 zemích, což odpovídalo téměř 40% tehdejší světové populace. Konečný výtěžek akce přesáhl 280 milionů dolarů. Připomeneme si narození roku 1608 Ferdinanda III., českého a uherského krále a římsko-německého císaře. Šel ve šlépějích svého otce Ferdinanda II. A tak i za jeho vlády pokračovala mohutná rekatolizace českých zemí. Na rozdíl od většiny Habsburků uměl dobře česky. Často pobýval v Praze a zasloužil se také o obnovu Pražského hradu. V roce 1638 vyňal z moci jezuitů Karolínům a obě jeho fakulty, právnickou i lékařskou, dal pod světskou pravomoc. V roce 1654 spojil Karolínům s Klementinskou kolejí v jedinou univerzitu Karlo Ferdinandovu. Roku 1866 se narodil František Urbánek, český protestantský kazatel, teolog a publicista. V roce 1985 zemřel Oldřich Mikulášek, český básník, který pracoval jako redaktor Československého rozhlasu i Lidových novin. Jeho nejznámější dílo je Černý bílý, Ano ne, nebo nejoceňovanější sbírka Agog. Tolik z kalendária. Já už jdu s radostí číst a připravovat vaše žádosti o písně a mezi tím Mike Dunhy a jeho skladba In the Middle. Pořád jsem někde uprostřed, mezi mojí pýchou a tvou milostí.

Tak se stala chyba, nehrál Mike Dunhy, kterého jsem chtěla, ale John Foreman s písní Red and Gold, ve kterém zpíval Drž se svojí víry, nejsi tu sám. A mě už volala posluchačka Iva a přeje si píseň od Jiřího Zmoška, píseň vděčnosti. Posílá jí milence do Prahy, Radce do Jilemnice a bratru Mílovi do Vizovic. Ivo, děkujeme.

děkujeme Bohu a Otci našeho Pána Ježíše Krista a stále se za vás modlíme, neboť jsme slyšeli o vaší víře v Kristu Ježíši a o lásce, kterou máte ke všem svatým, kvůli naději, která je pro vás uložena v nebesích. Poté jste již dříve slyšeli ve slově pravdy, v evangeliu, které přišlo k vám tak jako i na celý svět a nese ovoce, jako je tomu i u vás od toho dne, kdy jste uslyšeli a poznali Boží milost v pravdě. Oblečte se tedy jako Boží vyvolení, svatí a milovaní, soucitným milosrdenstvím, laskavostí, pokorou, krotkostí, trpělivostí. Snášejte jedni druhé a vzájemně si odpouštějte, má-li někdo proti někomu stížnost. Tak jako Kristus odpustil vám, odpouštějte i vy. Nad to všechno se však oblečte láskou, která je svazkem dokonalosti. Ve vašich srdcích ať vládne Boží pokoj, k němu jste také byli povoláni v jednom těle, a buďte vděční. Ať ve vás bohatě přebývá Kristovo slovo ve vší moudrosti. Vyučujte a napomínejte jedni druhé žalmy, chvalospěvy a duchovními písněmi. S vděčností zpívejte svým srdcem Pánu. A všechno, cokoliv děláte slovem nebo skutkem, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše Krista a děkujte skrze něj Bohu a Otci.

Psala nám posluchačka Věra a chtěla zahrát právě dohranou píseň Překrásný králi. Posílala ji všem posluchačům i k nám do rádia. Věrko, děkujeme. A další přání. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Ty dobrý jsi z valašských online bohoslužeb. Pro Lídu ze Zlína ke včerejším narozeninám. Všechno nejlepší přeje rodina z Padělka. Tak tady je.

Milí posluchači, písně si následující hodinu vybíráte vy, tak pište, volejte na telefonní číslo 608 566 773 nebo na e-mailovou adresu studio@radio7.cz. A já pouštím Coryho Asberryho a jeho píseň o boží věrnosti.

Posloucháte písničky na přání, tak pište, volejte, ať mohu zahrát i tu vaši oblíbenou. Teď nám zaspívá Lauren Daigle skladbu Remember. Vzpomínám si, vždycky si ke mně byl věrný. Vzpomínám, i když mé oči nevidí, ty jsi tu vždycky byl.

Je krásné, že když ten, který je velmi často za mikrofonem, může jednou za čas stát se posluchačem. Psal můj milý kolega Kuba z dovolené. Ahoj Kirsten, zdravím z Vysočiny a je-li to možné, prosím o skladbu Studená voda od kapely All Tide. Ať se v tom horku svlažíme. Tak Kubo, je to možné, píseň je tady, snad tě schladí, díky.

Posluchač Jiří chce pustit Planet Shaker, tak tady je píseň Chains Are Breaking. Lámeš moje řetězy, Bože. Jiří, snad je to ta píseň, kterou jste si přál.

To byla skladba Trnitá od Runaway a písničky na přání právě končí. O svou oblíbenou píseň si můžete napsat zase zítra, protože písničky na přání jsou každý všední den od 14 hodin. A teď už TGD a Mateo. S písní Jesteš dobrý.

Jsou 3 hodiny odpoledne a vy posloucháte Rádio 7, jímž vás provází Kristýna Exnerová. V úvodu další hodiny obrátíme svou pozornost k Ukrajině. I dnes se za tuto zemi, její obyvatele a za pokoj společně pomodlíme. Bože náš, prosíme tě dnes za všechny, kteří pomáhají lidem zasaženým válkou. Za ty, kteří jsou možná sami unavení, docházejí jim síly, ale přesto tady zůstávají pro druhé. Prosím, dávej jim novou sílu, chraň je a připomínej jim, že jejich pomoc má smysl. A prosím, ať na Ukrajinu přijde pokoj a lidé se mohou znovu radovat a znovu jásat. Amen.

0: Posloucháte Rádio 7, které pro vás vysílá 24 hodin denně 7 dní v týdnu. A které pořady čekají v tento den? Ježíš při poslední večeři se svými učedníky ustanovil večeři Páně jako připomínku Božího vítězství nad smrtí. Tento pohled si přiblížíme s Romanem Touškem v 15 hodin a 15 minut. Slepý od narození se setká s Ježíšem a celý Jeruzalém je na nohou. Soudní proces a výslech svědků je více o hledání Ježíšovy totožnosti nebo spíše záminky k odsouzení? Více v 15:45. Po čtvrté odpolední se vypravíme na letní louku za původci cvrkotu. Entomolog Petr Raus poukáže na některé zástupce rovnokřídlého hmyzu i mimořádný jev v životě sarančat, který se dostal až na stránky Bible. Ranní telefonát si připomeneme už v 16 hodin 30 minut. Léto v plném proudu, toulavé boty volají k obutí. V jazzovém klubu jsme vyslyšeli jejich apel a vydali se hudebně cestovat. Po páté hodině ochutnáme vynikající jihoafrický jazz. Ústřední postava tamnější scény, klavírista Doduzo Makatiny, kolem sebe shromáždil ty nejlepší muzikanty. A teď už Terezie Šterc s písní Utíkej.
1: Tolik milosti, ale nezastavuj, utíkej a svět má se dotýkej. Kolik potřebuješ,

Minule jsme se začali zabývat otázkou večeře páně. Podívali jsme se na to, jak o večeři páně svědčí Bible samotná. Je tam jeden příběh, který asi nejryzejším způsobem vystihuje pravou podstatu večeře páně. A tím příběhem je nasycení zástupů. Tak, jak to zachycuje evangelista Jan. Ze všeho toho nám tam vysvětlo to nejpodstatnější. U večeře páně se setkává Ježíš, který nám podává svůj život. A setkává se s hladovým davem, který potřebuje získat od Ježíše ten nový život. A o tom je večeře páně. Je to o zjevení Ježíšovy lásky k člověku. Dnes bychom se mohli podívat o kousek dál. Podíváme se na to, že večeře páně je večeří, kdy si připomínáme Ježíšovo vítězství. Když Ježíš podával učedníkům chléb a víno, připojil k tomu krátkou instrukci. To činíte na mou památku. Z lidského pohledu je tento příkaz na stejné úrovni jako příkaz uchovat vzpomínky na zemřelého, kterého jsme měli velice rádi. A v souvislosti s Ježíšovou obětí se něco takového přímo nabízí. Ovšem takové vzpomínky časem blednou a zanedlouho naprosto zapadnou. Pokoušíme-li se je stále oživovat, potom se nám tato aktivita stane něčím mechanickým a něčím, k čemu se musíme nutit. A nebo se nám stane něčím, co je nám hodně vzdálené. Pokud zkrátka rozumíme památce na Ježíšovu oběť v této lidské rovině, stává se nám slavení večeře páně připomínkou, která nás stojí nesmírné úsilí a kromě toho zůstává mimo naši realitu. Je to jen vzpomínka, byť silná. Památka páně ovšem není ničím takovým. Nýbrž má mít zřetelný dosah do naší současnosti. Hebrejským protějškem toho řeckého slova, které se překládá jako připomínka, vzpomínka nebo památka, je slovo, které se v Bibli vyskytuje ve spojení s něčím, co je skutečné a přítomné. Když si Izrael připomínal vyjítí z Egypta, nevzpomínal na historii, ale stával se účastníkem tohoto vyjítí. Rabíni k tomu říkají toto. Slavením paschy se skutečně zpřítomňuje veliký vykupitelský čin Boží. Vždyť na něj nevzpomínali jen lidé, ale i Bůh sám. Na základě toho v každé generaci má člověk na sebe hledět jako na toho, který sám vyšel z Egypta. Dá se říci, že pravá identita a životnost izraelského národa se zakládá na Božím vysvobození, které se stává skutečným a aktuálním při každé slavnosti paschy, tedy hodu beránka. Izraelci jedí téhož beránka, kterého jedli jejich předci před vyvedením z Egypta. Zažívají stejné napětí a slaví stejné osvobození. No a protože večeře páně je slavností, která vychází z židovské víry, můžeme tento princip vidět i v námi slavené večeři páně. Každý, kdo se účastní večeře pánovi, je zároveň aktivním účastníkem veškerého dění spásy. Ježíšovy poslední večeře, jeho zápasu v Getsemanské zahradě, jeho soudu, ukřižování, pohřbu, ale i jeho vzkříšení i na nebe vstoupení. Apoštol Pavel toto spojení zvlášť důrazně popisuje v dopisu do Efezu. Spolu s Kristem jsme zemřeli, spolu s ním nás Otec vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši. Pavel zde naprosto úchvatně popisuje spojení naší současné reality s tou Ježíšovou. Při večeři páně se v žádném případě nejedná o opakování Ježíšovy oběti, nýbrž o jakousi aktualizaci jeho platnosti pro současnost. Ve večeři páně nám Bůh sám nabízí možnost aktivní účasti na výsledcích a na dopadech Ježíšovy smrti,
jimiž jsou především odpuštění, smíření a věčný život coby božích dětí. Činit na památku, tedy znamená účastnit se dění spásy tak, že má zásadní dopad pro náš současný i budoucí život. Nemá to nic společného s psychologií. Nýbrž je to skutečné setkání s Kristem. Jeho reálná přítomnost v mém životě. To je to, oč jde ve večeři Páně. A nad to všechno přijměme i tu rabínskou myšlenku, že je to Bůh sám, který si připomíná naše spasení v Pánu Ježíši Kristu, podobně jako si při ukázání duhy připomíná svou smlouvu s Noé, že tak děsivý trest za hřích, jakým byla potopa, už nikdy nedopustí. Řekl bych, že od uzavření smlouvy s Noé se Bůh nemohl dočkat, až konečně bude moci poslat svého syna, aby k tomuto soudu už dojít nemuselo. Večeře Páně je připomínkou a znamením platnosti nové smlouvy, která zaručuje všem účastníkům usmíření s Bohem. A jsem si jist, že v tu chvíli, kdy si Bůh připomíná tuto smlouvu v Ježíšově krvi, je on sám nejpyšnějším otcem ve vesmíru. Má syna, který svou krví dokázal vykoupit lidi ze všech jazyků, národů a ras a dokázal je učinit jeho dětmi. Při každé večeři Páně si připomínejme, jak mocného a dobrého máme spasitele Boha. A zároveň Bůh sám si připomíná a znovu se raduje nad tím, že má tak úžasné děti, které jsou v jeho synu Ježíši čisté a krásné.

Dospívala slovenská zpěvačka Jana Zibalová a já už teďka pouštím Jacka Cassidyho z písní I Have a Choice. Mám na výběr. Sledovat Ježíše nebo poslouchat hlas cizinců. Žít v řetězech nebo nechat své srdce jásat. Nad svými závislostmi si vybírám tebe, Ježíši. Životní vzkříšení, ne drogy, které jsem zneužíval. Chci žít pro tvou slávu, být součástí tvého příběhu. Takže se neohlížím, rozhodl jsem se udělat volbu, následovat Ježíše, ne hlasy cizích lidí. Pomoz mi překonat tyto řetězy a nech mé srdce se radovat.

Před námi jsou ještě dvě písně od slovenských interpretů Juliuse Slováka a Petera Křemena. Potom už vás zvu ke společnému čtení z Bible. Otevřít si zatím můžete Janovo evangelium, 9. kapitolu.

Když procházel kolem, všiml si člověka slepého od narození. Jeho učedníci se ho zeptali: Rabi, kdo zhřešil, on nebo jeho rodiče, že se narodil slepý? Ježíš odpověděl: Nejde o to, zda zhřešil on nebo jeho rodiče, ale aby na něm byly zjeveny boží skutky. Já musím dělat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Dokud jsem na světě, jsem světlo světa. Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto a pomazal jim oči toho slepce. Potom mu řekl: Jdi se umýt do rybníka Siloe, což se překládá poslaný.

0: povídali, jak prohlédl. Položil mi na oči bláto, umyl jsem se a vidím, odpověděl jim. Ten člověk není od Boha, vždyť nedodržuje sobotu, říkali někteří z farizeů. Jak by takové zázraky mohl dělat hříšník, říkali jiní. A došlo mezi nimi k roztržce. Pak se toho slepce znovu zeptali. Za koho jej máš, když ti otevřel oči?
1: Je to prorok,
0: odpověděl. Židovští představení mu nechtěli věřit, že býval slepý a prohlédl. Proto si zavolali jeho rodiče. Je tohle váš syn? Tvrdíte, že se narodil slepý? Ptali se jich. A jak to, že teď vidí? Víme, že to je náš syn a že se narodil slepý, odpověděli jeho rodiče. Jak to, že teď vidí, ale nevíme. Nevíme, kdo mu otevřel oči. Ptejte se jeho, má na to léta, může mluvit sám. Jeho rodiče to řekli, protože se báli židovských představených. Ti se už totiž dohodli, že kdokoliv ho vyzná jako mesiáše, bude vyobcován ze synagogy. Proto jeho rodiče řekli, má na to léta, ptejte se jeho. A tak toho bývalého slepce zavolali podruhé a řekli mu, vyznej před Bohem pravdu, jsme si jistí, že je to hříšník.
1: Zda je hříšník, nevím,
0: odpověděl jim.
1: Vím jen, že jsem byl slepý a teď vidím.
0: Začali se ho znovu ptát. Co ti udělal? Jak ti otevřel oči? Odpověděl jim.
1: Už jsem vám to řekl, neslyšeli jste? Co zas chcete slyšet? Chcete se taky stát jeho učedníky?
0: Tehdy mu začali spílat. Sám si jeho učedník. My jsme Mojžíšovi učedníci. Víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, ale o tomhle nevíme, co je zač. Ten člověk jim odpověděl.
1: To je právě divné. Vy nevíte, co je zač? A přitom mi otevřel oči. Víme přece, že Bůh hříšníky neslyší. Slyší jen toho, kdo Boha ctí a koná jeho vůli. Jak se živ nikdo neslyšel, že by někdo otevřel oči slepě narozenému. Kdyby ten člověk nebyl od Boha, nic by nezmohl.
0: Odpověděli mu. Narodil ses v samém hříchu a chceš nás poučovat? A s tím ho vyhnali. Když se Ježíš doslechl, že ho vyhnali, nalezl ho a zeptal se, věříš v Božího syna? Odpověděl.
1: Pane, kdo to je, abych mi něj mohl uvěřit?
0: Ježíš mu řekl, už jsi ho i viděl, je to ten, kdo s tebou mluví.
1: Věřím, pane.
0: Odpověděl a padl před ním na kolena.

Četli jsme z překladu Bible pro 21. století 9. kapitolu, četli Jan Potměšil, Jan Vondráček a Ivan Vyskočil. 10. kapitolu si přečteme zase zítra v 15.45 a zahraje nám kapela Good Word a skladba Den co den.

Milí posluchači, máme 13. července, pondělí, 4 hodiny odpoledne a vy posloucháte Rádio 7. Jejímž vysíláním moc ráda provází Kristýna Exnerová. A rovnou vás zvu na louku. Moderátorka Broňa Procházková se totiž bude ptát entomologa Petra Rause na mimořádný jev života sarančat, která se dostala až na stránky Bible. Přeju vám příjemný poslech.

0: Ve čtvrt hodině před námi, která zve nahlédnout do světa hmyzu, hmyzu kolem nás, hmyzu, který je běžný, nebo může se zdát běžný a může se zdát možná až jako okoukaný, ale je velmi zajímavý, tak vás vítá Broňa Procházková. A opět u mikrofonu vítám Petra Rause. Ahoj Petře, vítej.
1: Ahoj.
0: Znovu zmíním, si dlouholetým moderátorem a tvůrcem pořadu Rádia 7, ale jsi také entomolog a právě tímto směrem se budeme dívat. Hmyz je malý, titěrný. Jak velký vlastně je hmyz? Jak variuje velikost hmyzu?
1: My jsme se toho trošku dotkli minule, když jsme mluvili o té závislosti velikosti hmyzu na obsahu kyslíku v atmosféře. Protože hmyz dýchá pasivně, hmyz má takový systém trubiček, který mu přivádí vzduch ke každé buňce, takže moc velký být dneska nemůže. Nicméně v současné době kolísá nebo pohybuje se velikost hmyzích druhů od zhruba desetiny milimetru po nějakých, a teď záleží na tom, jestli budeme brát hmotnost nebo rozměr, ale kdyby byl rozměr, tak tam budou největší třeba motýly s rozpětím křídel, řekněme, do 20 cm. Pokud jde o brouky, největší Titanus giganteus zase se může přiblížit k těm 20 na nějakých 17 nebo 18 cm.
0: A pak je tu hmyz kolem nás, který dříve, než ho vůbec uvidíme, tak ho uslyšíme. Letní louky znamenají cvrkot, cvrkání. Původce toho cvrkání je kdo?
1: Může to být leckdo, ale v našich podmínkách jsou to výraznou většinou sarančata nebo saranče, tam čeština připouští oba tvary, nebo kobylky, případně v jižních poměrech cvrčci, ale mohou to být i další zástupci toho velkého řádu hmyzu, kterým se říká rovnokřídlí. Tam patří ještě marše, což jsou taková malinká sarančátka, a krtonožky. Krtonožky, hmyz, který vypadá trochu jako krtek, opravdu má takové hrabavé nožičky, jako má krtek, a ty taky dovedou zpívat, ovšem večer nebo v noci. Takže rovnokřídlý hmyz především.
0: Dovedeš ty jako entomolog podle zvuku poznat toho hmyzáka, co zrovna koncertuje?
1: Nedovedu, není to tak snadné, ale tady stojí za zmínku taková událost z entomologické historie. Dlouho se mělo za to, že u nás žije jediný druh krtonožky, krtonožka obecná. Protože všechny krtonožky, které tady kdy entomologové chytili a zkoumali, vypadaly stejně. A pak se našel jeden chytrý pán, který si říkal, že sice mohou vypadat stejně, ale co když se jinak projevují, a začal si nahrávat jejich zpěv a zjistil, že vlastně těch druhů je tady celá řada. Já teď nevím přesně kolik, to bych se musel podívat do literatury, ale jsou to druhy, které jsou dobrými druhy, jasně geneticky oddělené, ale poznají se podle zpěvu. Jenom podle zpěvu. Každá zpívá jinak.
0: Jak to dělají, že zpívají?
1: Tak to není u všech skupin stejné. Nejčastěji slyšíme saranče. Saranče zpívá tím, že drhne vnitřními stranami stehen o vnější stranu složených křídel. Ta křídla jsou v klidu položená nad zadečkem, tvoří takovou stříčku, a ty nožky, které jsou podél těch křídel nahoru a pak dolů, tak kmitají a mají tam takové lišty, které drhnou o sebe, a ta křídla se rozezvučí a tím i celé tělo té saranče nebo toho sarančete a vydává to zvuk. Mluví se o stridulaci. Kobylka naproti tomu cvrká třením křídel o sebe. Křídla pozvedne a hýbe jimi proti sobě. A tam v určité části při kořenech těch křídel jsou zase takové lišty, které o sebe třou a křídla se rozezvučí. Stejně cvrkají cvrčci a stejně i krtonožky.
0: Můžeme jít na koncert těch jednotlivých druhů ve stejnou denní dobu? Hrají ve stejnou denní dobu?
1: Ne, ne. Saranče převážně cvrkají ve dne, kobylky spíš v podvečer a začátkem večera a krtonožky v noci. Cvrčci taky ve dne.
0: Takový celodenní letní festival.
1: Tak, tak.
0: Zmínil jsi tu kobylku a saranče. To často lidem splývá v jedno. V čem se liší?
1: Těch rozdílů je mnoho. Při prvním pohledu nejtypičtější je délka tykadel. Saranče má krátká tykadla, kobylka je má dlouhá. Druhý důležitý rozdíl, který sice není vidět, ale ve způsobu života je velmi významný, saranče jsou bíložravci, žerou trávu, rostliny, kobylky jsou dravci. Stejně tak cvrčci jsou dravci, loví jiné tvory, především jiný hmyz. A další takový zajímavý rozdíl, který neuvidíme na první pohled, museli bychom to zvíře zkoumat podrobněji, ale souvisí s tím zpěvem. Saranče mají uši na bočních stranách kořene zadečku, kdežto kobylky mají uši na předních holeních, což je dost velký rozdíl.
0: Každopádně je to úplně někde jinde, než já bych čekala, kde můžou mít uši.
1: Taky i ten způsob vydávání zvuku je úplně jiný než v našem případě. A u hmyzu je to tak běžné, že ty orgány vytvářející zvuk jsou jiné než ty naše. V případě tady toho rovnokřídlého hmyzu je to stridulace, tedy to tření jednotlivých částí těla o sebe. Cikády mají zvláštní orgán, takový tympanon, takový jakoby spíš bubínek. Existuje ale jeden druh hmyzu, který vydává zvuk podobně jako lidé, tedy proudem vzduchu. A to je lišaj smrtihlav. Překvapivě. Jediný motýl, který vydává zvuk podobným způsobem jako člověk.
0: Proč oni vlastně ten zvuk dělají?
1: Bývá to vlastně sexuální lákadlo, kde se ta dvě pohlaví jinak informují, že tam ten partner potenciální je a zároveň je lákán tím zpěvem.
0: S kobylkami se setkáváme i na stránkách Bible. Kobylky znají čtenáři Bible. A to jako hmyz, který způsobil katastrofu v Egyptě.
1: Ano, ano. U biblického textu je potřeba mít na paměti, že jejich biologie byla podstatně jiná než naše. Není možné tak jenom mechanicky převádět ty termíny do současné vědecké terminologie, takže ty biblické kobylky žádnými kobylkami nebyly, byla to sarančata. Stěhovavá, takzvaná stěhovavá sarančata, to jsou tuším tři druhy, které jsou schopny se takhle chovat. A je to velmi zajímavý projev života. Záplavy těchto v uvozovkách kobylek se občas objevují dodnes, takže to není neznámý jev. To, že tehdy vytvořili jednu z těch egyptských ran, nebylo v tom, že by se objevilo něco jindy neexistujícího, ale spíš v té načasovanosti, že právě v tu dobu se tam objevili. Zajímavé je na tom to, že tyhle ty druhy sarančí nebo sarančat za normálních okolností v obdobích sucha, která jsou v těch jejich domovinách nejběžnější, žijí jako všechny jiné saranče. Nic zvláštního na nich není.
0: Nežijí pospolitě?
1: Nikoliv. Úplně jako obyčejné saranče. Ve chvíli ale, kdy nastanou klimaticky příznivé podmínky, tak se tyhle saranče začnou měnit. Prodlouží se jim křídla, respektive objevují se jedinci, samozřejmě těm, co už jsou dospělí, se nemohou křídla prodloužit. Mluvili jsme o tom, že hmyz má tvrdý povrch, který už se nemění. Ale začnou se rodit jedinci s delšími křídly, s pestřejším zbarvením, kde se začíná objevovat ve výrazně větším zastoupení žlutá barva, začnou se slézat dohromady, zhlukovat a začnou žrát hořké a jedovaté rostliny. To je zřejmě ochrana před budoucími problémy s dravci, kteří by je rádi žrali, oni se tímhletím brání. A ve chvíli, kdy jejich hustota překročí určitou mez, tak se zvednou jako jedno hejno a letí krajinou a vždycky sednou, sežerou všechno, co je k dispozici a zase popoletí dál a zase všechno sežerou a tak dál, dokud nacházejí zdroje potravy. Až o ně přijdou, tak vyhynou. Je to zajímavá reakce těl tady těch hmyzích druhů na podmínky prostředí, kdy vlhkost, která je spojená s dostatkem vegetace, docela výrazně změní jejich podobu i jejich chování. Takže takový zajímavý úkaz ze světa hmyzu.
0: Děje se pravidelně tento úkaz?
1: Neděje se pravidelně. Přichází právě jenom v návaznosti na tu změnu počasí, změnu podmínek, výjimečnou nabídku potravy. Možná, tak já jsem to neřekl úplně přesně, ta pravidelnost se může objevit ve chvíli, kdy budou ty příznivé podmínky pravidelně přicházet, ale není tam předem daný rytmus. A jako u každého jevu v tom hmyzím světě, a nejenom hmyzím, dá se na to navázat, nebo evokuje to ve mně vždycky nějaké takové podobenství, nějaké připomenutí, něco, co mluví do mého vlastního života. U těch sarančí je to vlastně zajímavý vliv komunity. Oni se začnou slézat dohromady a je to spojeno s tou proměnou těla, proměnou chování. My jsme zvyklí tady v Evropě nebo v tom euroatlantském prostoru klást důraz na individualitu. Že jako jedinci jsme hodnotní, jsme cení, ale ono to společenství má schopnost i v případě lidí nás formovat. Nezmění naše těla, budeme vypadat pořád stejně, ale chovat se začneme jinak. A myslím si, že zatímco u těch sarančí je to jejich zhlukování předzvěstí katastrofy, tak v případě lidí, tam, kde zůstaneme soudržní, kde budeme mít ohled jeden na druhého a budeme spolupracovat, budeme, biblicky řečeno, dávat přednost jeden druhému a bude nám na sobě vzájemně záležet, tak nás to promění pozitivním směrem. Myslím si, že ten evropský individualismus, že je trošku zavádějící směr a vyvolává mnoho negativních jevů v naší společnosti. Takže v tomhletom směru si myslím, že nám stěhovavá sarančata mohou připomínat i některé pozitivní a žádoucí věci.
0: Mám tam takový zvednutý prst, aby nezačali lidé žrát jedovatá slova, protože pak to opravdu může způsobit to zhlukování, katastrofu.
1: To ano, ano, to se může stát. My se ovšem nepotřebujeme tak jako ta sarančata bát těch dravců, kteří by nás sežrali, pokud se budeme držet řádných věcí.
0: Petře, děkuji, že jsi dnes mi přeznamenal saranče, to zhlukování úplně jiným významem. Do toho pozitivna děkuju. Děkuji za dnešní setkání, děkuji za dnešní výpravu do světa hmyzu. Od mikrofonu se loučí Broňa Procházková, jejím hostem byl Petr Raus.
1: Naslyšenou.

Pokud vás povídání o hmyzu zajímá, můžete se těšit na slunéčko. O tomto červeném broučku s tečkami nám bude opět vyprávět Petr Raus v pátek 17. července v 9 hodin a 30 minut.

0: Pavel Kohl si dnes ráno telefonoval s Evou Yildizovou o Štetofestu. O čem? To si můžeme připomenout právě teď.
1: Návraty. To je téma pátého ročníku multižánrového festivalu židovské kultury Štetlfest. Co letošní ročník přinese a co nabídne svým návštěvníkům, se dovíme v následujících minutách od ředitelky festivalu Evy Yildizové. Dobrý den, paní ředitelko, vítejte ve vysílání.
2: Dobré ráno.
1: Jakou historii má za sebou váš festival, největší festival židovské kultury v Česku?
2: Jedná se již o pátý ročník. Ten první, když jsme začínali, tak měl 3 dny a celkem 46 akcí. A teď ty poslední 2 ročníky už se nám rozrostly na celkem 5 dnů a nabídneme návštěvníkům asi 130 akcí. Děláme ke každému ročníku vždycky samostatné výstavy, vydáváme knížky, letos to budou 2, a to o rodině Plačkových. Jmenuje se to Plaček, rabíni, věci a svěci dějin. A také letos budeme připomínat velkou synagogu, která byla v roce 39 vypálena, již byla zapomenuta. A tak budeme vydávat knížku Nenacházím žádné stopy, a to jsou texty básníků a současných autorů na téma velké synagogy, a také bude mapovat ve fotografiích změnu tohoto místa a také ukáže ty staré fotografie té synagogy. Kromě toho každý rok vytváříme nějakou inscenaci. Letos zase s tou velkou synagogou spojená to bude inscenace Identita, která ožije tady tento prostor, který už byl zapomenut. Každým rokem, jak jsem říkala, tak nám vznikají různé výstavy a i inscenace, a ty potom představujeme návštěvníkům i během celoročního programu, kdy tedy zaměřujeme jak pro veřejnost, tak také pro školy a pro mládež.
1: Letošním tématem jsou návraty. S čím jsou spojené ty návraty, které avizujete?
2: Ty návraty na začátek jsme vycházeli z té velké synagogy, že ji chceme navrátit zpět do paměti města, protože tento prostor, který je kousek od nádraží vedle bývalého hotelu Metropol, tak 80 let vlastně zel prázdnotu, více jak 80 let. V březnu 39 byla tato budova zapálena, a to hitlerovskými nacisty brněnskými. Bylo to v den, kdy Hitler přišel do Brna, tak ten večer, byl to pátek, šabat, se tady tito nacisti rozhodli vypálit srdce té židovské komunity a tu synagogu. Zajímavé je, že opravdu toto místo, byť je v centru města, tak zůstalo nezastavěné. My teďka jsme od března s Jihomoravským krajem, tam dělali archeologický průzkum, který probíhal, takže již veřejnost mohla navštívit v rámci prohlídek základy této stavby. Celý ten festival se točí kolem té velké synagogy. A z toho důvodu, že, jak jsem říkala, to bylo srdce té židovské komunity, tak jsme se rozhodli pozvat také potomky židovských rodin, které v Brně něco znamenaly, které to Brno za první republiky budovali. Takže nám přijede rodina Lefbérů, rodina Plačků, o té také vydáváme tu knížku, protože Baruch Plaček byl významným rabínem té předprvorepublikové komunity. A v roce 1850 ta synagoga byla postavena jeho tatínkem Abrahamem Plačkem v roce 1852. A Baruch Plaček byl významná osobnost, který byl velice liberální člověk, který kamarádil s Mendelem, byl to ornitolog, psal si s Darwinem, takže je to velice zajímavá osobnost. Kromě toho pozveme taky potomky rodiny Kohnových, Šťastných a Furmanových, takže budeme povídat plno příběhů. Kromě toho také, co cítíme, že pro ty rodiny je důležité také otevřít téma toho ztraceného majetku, takže se budeme bavit o restitucích a také budeme připomínat paměťové stopy, jak se k tomu staví jiná města. Například z Berlína přijde odborník z Nové synagoge, z židovského kulturního centra, z Varšavy přijdou odborníci z Polinu, také přivítáme odborníky z Krakova, z Lodži, ale také z Židovského muzea z Prahy, anebo paní ředitelku z centra paměťové dokumentace Bubny. Takže je plno zajímavých věcí, které se k těm návratům váží.
1: Koukám, že program je velmi pestrý. Kdo za Štetlfestem stojí?
2: Ten úzký tým se skládá pouze tří osob nebo tří a půl. Jsem to já, moje kolegyně Barbora Dočkalová, která dělá vedoucí Centra židovské kultury a dělá tu dramaturgii hlavně a je lektorka také. O marketing se stará Kateřina Hefrová. Řekla bych, že ještě hlavní zázemí nám dělá Židovská obec Brno, která nám dělá jako zázemí, poskytuje prostory, ale také s náma úzce kooperuje, především rabín Židovské obce Brno, pan Menaše Kliment, také samozřejmě spolupracujeme s představenstvem a díky tomu také ten festival dostává trošičku jiný rozměr, protože ta židovská obec tomu dává zázemí, takže lidé vlastně z celého světa, kteří přijedou třeba hosté toho festivalu, tak vlastně jsou také hosté té židovské obce.
1: O co vám jde při pořádání Štetlfestu? Co byste chtěli předat návštěvníkům?
2: My se snažíme, aby se nejednalo o politický festival, takže se opravdu koncentrujeme na židovskou historii města Brna, snažíme se představovat příběhy, které s Brnem souvisí, zapomenutá místa, ale také představujeme židovskou kulturu přes tradice, identitu umělců, přes jídlo, workshopy a různá další témata. Důležité jsou pro nás také edukace studentů. My každoročně pořádáme soutěže, je to celostátní soutěž, letos je to zaměřené na stopy paměti, kdy studenti měli vyrobit krátký 5-minutový film. Projekce těch filmů bude taky na festivalu, ale také zveme ty studenty na festival a děláme jim samostatný program. Již v minulém roce přijelo více jak 80 studentů z celé České republiky, letos očekáváme podobný počet a máme z toho velkou radost, protože oni potom nejenom, že chodí na programy festivalu, ale také sdílí svoje zážitky vlastně z té práce, kterou odevzdali. Také pro nás je velice důležité téma těch návratů do Brna a to potomku těch židovských rodin, pro které je vlastně ten návrat na to místo těch jejich předků velice vlastně emotivní a důležitý. Dost často přijedou rodiny z celého světa, kteří se poprvé v Brně sejdou a jsou to také diváci a hosté festivalu a pro ně každým rokem za jejich předky pokládáme kameny zmizelých. Vytvořili jsme také web Kameny zmizelých Brno a veřejnosti může ty kameny následně třeba adoptovat a chodit je tam čistit, anebo vůbec pozorovat, jestli náhodou se neničí.
1: Proč má podle vás smysl takový festival pořádat i v té dnešní době?
2: Já doufám, že díky tomu, že lidé poznají něco více o židovské kultuře, o judaismu, tak už ta židovská komunita nebude pro ně tak zahalena tajemstvím a díky tomu nebudou podléhat dezinformacím nebo nějakým věcem, které se týkají antisemitismu, budou trošičku rozlišovat mezi tím, co to židovská kultura a lidé, co mají židovskou identitu, jsou, co možná cítí, protože se o těch věcech otevřeně bavíme a třeba to budou i oddělovat od politiky státu Izrael. Tak to doufám.
1: Děkujeme za pozvání na Štetlfest ředitelky festivalu Evy Jildizové. Děkujeme.
2: Budeme se těšit, že přijedete na Štetlfest, který se koná koncem srpna od 26. srpna do 30. Hezké ráno.

Milí posluchači, děkuju, že jste dnešní odpoledne strávili se mnou a Rádiem 7. Přeji vám pokojný zbytek dne, dostatek sil do všeho, co vás čeká, a ať vás na každém kroku provází boží pokoj a naděje. Od mikrofonu se s vámi loučí Kristýna Exnerová a večerním vysíláním bude provázet má drahá kolegyně Aneta Lofítková. Loučím se písní od Krise Tomlina. Tvoje láska je jako vodopád. Mějte se moc hezky.

Jazzový klub na Rádiu 7. Afrika nabízí Středoevropanovi plnou náruč exotické krásy. V jazzové hodině Rádia 7 se vydáme na tento navěmi pestrý kontinent. Vítá vás Broňa Procházková. Zvu vás k hudební ochutnávce jedné z nejlepších variant, jaké nabízí jihoafrický jazz. Klavírista a skladatel Nduduzo Makatiny přizval ke spolupráci nejzajímavější místní muzikanty a roku 2022 vydal album In the Spirit of Ntu. Jazyk alba je jazzový. Hlavní slovo má ale africká, jihoafrická krajina. Z ní vyrůstají lidské příběhy a tóny, které formují národní hudební vyjádření. Jazzové nevyjímaje. Nahrávka začíná stakatovou melodií, která zosobňuje odpor proti apartheidu. Po ní konejšivá i volající mama. Dobré naladění a dobrý poslech. Nduduzo Makatiny in the spirit of Ntu.

0: Pumula ntokazi. Ungabuthekezi, ushenge sokalisa. Ngilinde ngithathe zami, zikode ntshosho, mandi ngamandi. Siyophinde sihlangane.
1: Na svém 10. studiovém albu In the Spirit of Ntu zhrnuje jihoafrický klavírista, skladatel a improvizátor Nduduzo Makatiny vlivy, které na své hudební cestě pozbíral, do 10 skladeb. Album je druhou deskou, která Makatinymu vychází u Blue Note a vůbec prvním albem nově vzniklé platformy Blue Note Africa. První výkop s vysokou úrovní a vzhledem k bohatosti hudebních tradic Afriky je na co se těšit.

V jazzovém klubu Rádia 7 hrajeme s Alba In the Spirit of Ntu. Podepsán je pod ním Nduduzo Makatiny, ústřední postava pulzující jihoafrické jazzové scény. Na desce sestavil kapelu složenou z nejzajímavějších mladých jihoafrických hudebníků. Jejichž jména bohužel nedovedu správně vyslovit, tak vypíchnu jen saxofonistku Lindu Sikakane a trumpetistu a křídlovkáře Robina Fasekoka. Ačkoliv je saxofon i trubka v záři reflektorů, nahrávka stojí na Makatinyho lirickém i strhujícím klavíru a na silné roli africké hudební tradice.

Poslouchali jsme album jihoafrického klavíristy jménem Nduduzo Makatini In the Spirit of Ndu z roku 2022. Pozornost posluchače nepolevuje se žádnou z 10 skladeb. Do jazzové hodiny se nám jich vejde 8. Závěrečná je před námi. Její název zní Ntu. Ntu v překladu do češtiny znamená člověk, ale není to jen člověk, jak ho vnímáme v Evropě. Je to vše, čím jsme a vše, čím je svět. Je to vše, co vidíme kolem sebe a vše, co děláme. Ntu vyjadřuje, že mezi lidmi a světem kolem panuje propojení. Zdůrazňuje solidaritu a jednotu mezi Afričany i mezi lidmi a světem obecně. Říká, já jsem, protože ty jsi. Z jazzového klubu Rádia 7 se s vámi loučí a příště naslyšenou se těší Broňa Procházková.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás.

0: Pěkný pondělní večer vám od mikrofonu Rádia 7 přeje Aneta Lofítková a vítám vás u večerního vysílání. Rovnou začneme prvním pořadem, a to Bible Guidem.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel, 13. kapitola. Bůh v této kapitole odsuzuje falešné proroky takto. Synu člověčí, prorokuj proti izraelským prorokům, kteří se věnují prorokování. Řekni těm, kteří prorokují své vlastní představy. Slyšte slovo Hospodinovo. Běda zvráceným prorokům, kteří se řídí svým vlastním nutkáním a nevidí vůbec nic. Tví proroci jsou jako šakaly mezi troskami. Jejich vidění jsou falešná. A jejich věštění je lež. Hospodin je neposlal, tak praví Hospodin. Já jsem nemluvil. Rozdíl mezi skutečným a falešným prorokem je tedy ten, že skutečný prorok se neřídí svými vlastními myšlenkami, ale předává pouze to, co je mu ukázáno, řečeno nebo zjeveno Bohem. Pokud by k tomu připojil své myšlenky, stal by se falešným prorokem. Autoři prorockých knih jsou božími proroky. Sami to neustále prohlašují. Ve všech prorockých knihách se opakují věty tak praví Hospodin, nebo to řekl panovník Hospodin. Oni sami prohlašují, že to nejsou jejich slova a jejich myšlenky, ale boží slova a boží myšlenky. To je vcelku smělé prohlášení. Připomíná nám to Ježíšova prohlášení o tom, že není pouze člověk, ale je také Bůh. Ježíš o sobě v Janově evangeliu řekl: Kdo viděl mě, viděl Otce. Já jsem v Otci a Otec je ve mně. Ať jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Aby byli jedno, jako my jsme jedno. Říkám vám to, abyste uvěřili, že já jsem. Ježíš o sobě takto prohlásil, že je Bůh. Jsou pouze dvě možnosti, co s tím. Buď měl pravdu, nebo byl lhář. A stejné je to s prohlášeními všech proroků v Bibli. Pokud sami prohlásili, že to, co řekli, byla boží slova, máme pouze dvě možnosti. Buď skrze ně mluvil Bůh, nebo všichni lhali. Nemůžeme tvrdit, že oni si jen mysleli, že mluví boží slova, ale my víme, že to nebyla pravda. To bychom to stejné mohli prohlásit o Ježíšově tvrzení, že je roven Bohu. To by znamenalo odmítnout svědectví písma. Z evangelií i dalších knih Nového zákona víme, že Ježíš a ani apoštolové nepokládali autory prorockých knih za falešné proroky. A názoru Ježíše Krista a jeho apoštolů je dobré se držet. Falešní proroci jsou pak v Ezechielově proroctví ukázání jako špatní zedníci. Ti na chatrnou zeď, postavenou z lidských přání a ne boží vůle, nahazují omítku svých slov. To znamená, že tito falešní proroci potvrzují lidská myšlení a plány. Neříkají to, co chce Bůh, ale co chtějí slyšet lidé. Taková zeď se ovšem navzdory pěkné omítce zřítí. O tom čteme. Když lidé postaví chatrnou zídku, tihle ji nahazují omítkou. Řekni těm omítačům, spadne to. Přijdou dešťové přívaly, budou padat kroup jako kameny, strhne se větrná bouře a hle, ta zeď spadne. Tehdy se vás nejspíš zeptají, co zbylo z té vaší omítky. Podobná slova najdeme také v Novém zákoně. Apoštol Pavel vyzývá svého následovníka Timotea, aby nepodlehl kompromisům. Zapřísáhám tě před Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, až přijde nastolit své království. Hlásej slovo, buď připraven vhod i nevhod, usvědčuj, napomínej, povzbuzuj a vyučuj z nejvyšší trpělivosti. Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastní chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Kazatelé někdy mohou mít pokušení příliš se líbit světu. Lidská přízeň ale vyžaduje úpravy poselství. Podle momentální módy a filozofie se tak křesťanství může měnit na militantní náboženství žehnající zbraním, nebo na pouhé připomenutí morálního zákona, anebo na sociální program pro potřebné. Hřích, kříž, pokání a nový život se může zcela vytratit. Naší odpovědností je ovšem neměnit dávné poselství. Pavel k tomu řekl, nenechte se formovat tímto světem. Raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle. Společnost kolem nás si přeje, aby církev byla jako oni. Abychom nebrali hřích, nebe a peklo vážně. A to je přesně to, před čím nás varuje Pavel. Nepřizpůsobovat se. Svět kolem si přeje, abychom viděli Ježíše jako dobrého muže, ne jako spasitele. Svět si přeje, abychom Bibli viděli jako dobrou knihu, ale ne jako Boží slovo. A chce, abychom prorokům nevěřili stejně, jako jim nevěří svět. Ale pozor, křesťanství bez spasitele, bez Božího slova a bez proroků už vlastně křesťanstvím není.

Bible Guide se s vámi loučí, ale setkat se s ním můžete zase zítra v 8 a v 18 hodin. Teď už vám představím další pořady, které jsou před námi. Marie Macáková má za sebou těžkou operaci a dlouhou rehabilitaci. Přesto ale říká, že je vděčná, protože se to všechno stalo až poté, co už znala Ježíše a jeho lásku. Proč je to pro ní tak důležité, povívrela si život víry. Nalaďte si od 18.30. Špatné nápady mají své následky. O tom se přesvědčíme v dalším příběhu z knížky Radka Daniela Povídá se povídá, ze které vám v 19.15 přečte Marcela Dýrová. Každý člověk v každé fázi života potřebuje fyzický kontakt, dotek, blízkost. Proč a co se při doteku s člověkem děje, kdy může být zneužíván a co všechno se dotekem sděluje? I o tom je řeč v pokračování série Dotek v pořadu Uši k duši v 19 hodin 45 minut. V relaci Světem Bible pokračujeme v procházení knihy Zjevení. Po dopisech 7 maloasijským sborům se v Janově vidění přesouváme přímo do nebeských sfér. Jaký osud v tuto chvíli čeká církev? O tom bude v dnešní vyučování hovořit John Vernon McGee ve 8:45. Česká republika je strašně malá a když seš křesťan, tak se tady známe skoro všichni, říká rapper Ifin Soha. O svém životě i touze oslovit mladou generaci evangeliem skrze rap bude povídat v letní repríze Hlásky po 21. hodině. Ježíšův příběh o zlých vinařích a majiteli vinice celkem pobouřil tehdejší duchovní vůdce. Na střed dvou pohledů na vedení lidí a jejich duchovní růst se zaměříme v pořadu Ke kořenům, ve kterém studujeme Markovo evangelium po 10. večerní. Říká se, že za velkými muži stojí velké ženy a nemusí to platit pouze pro manželky, ale také pro matky. Dokladem toho je matka zakladatelů metodismu Charlesa a Johna Wesleyových Susanna. Ve čtení na pokračování si díky knize Sandy Denglerové její pozoruhodný život připomeneme. Knihu Susanna Wesleyová, služebnice boží, otevře 15 minut po 23. hodině Rosita Mirtová.

Musíš mít víru, i když říkají, že jsi skončila. Budu věřit a budu silnějším než předtím. Tuhle píseň napsala zpěvačka Emma Nisson, když přišla o hlas a tím pádem i částečně o směr svého života.

Další píseň popotuje všem Markétám, které si dneska připomínají svůj svátek. Základem tohoto jména je latinské slovo margarita, což znamená perla. Kořeny jsou však ještě starší a sahají až ke staroindickému označení tohoto krásného daru moře ke slovu manjari. Markéta nebo také markita je velice rozšířená po celém světě.

0: Mít s Kristem osobní vztah, to předznamená všechno ostatní. A přesně o tom bude vyprávět paní Marie v následujícím pořadu. Také její vyprávění jsme pro vás v čase letních měsíců vytáhli z archivu.
1: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
2: Mé jméno je Marie Macáková, žiju v Opavě a chtěla bych říct své svědectví, jak jsem poznala Pána Ježíše Krista. Protože jsem pracovala ve školství, kde se v době totality nesmělo mluvit o Pánu Ježíši, tak jsem ho neznala, rodiče mě k tomu nevedli, takže jsem ani ho nehledala. Ale po revoluci přišla situace a byla velká změna, že se mohlo mluvit o Pánu Ježíši, mohlo se dělat různé přednášky. A tak mi jednou potkal nějaký mladý muž, který mi dal do ruky pozvánku na evangelizační shromáždění. A já jsem si řekla, že by mě to zajímalo. Tak jsem tam přišla. Bylo to v roce 1992 a byla to evangelizace, kdy anglický kazatel a misionář nám přednášel, jak působil v Africe a v Indii a v Československu nebyl poprvé. Náš kazatel byl tehdy David Javornický a ten právě toho misionáře uváděl. Potom po přednášce nás vybídl, kdo by měl zájem ještě se dovědět víc o Boží zprávě, takže může zůstat a že můžeme ještě více hovořit. Tak jsem zůstala a potom jsem ještě byla pozvána do církve, kterou právě vedl, že v neděli je tam shromáždění. Tak jsem si řekla, že tam teda půjdu, protože mě to zajímalo a byla jsem velice nadšena tím svědectvím a taky písněmi, které zpívala manželka toho našeho kazatele. V neděli jsem přišla, nikoho jsem tam neznala, akorát toho kazatele a byl tam i ten přednášející misionář Andersen. Já jsem si sedla do první řady a teď oni řekli, že budou zpívat píseň a já, protože jsem to tam neznala, tak jsem neměla zpěvník. A velice mě dojalo, když právě on mi ten zpěvník rychle dal do ruky a mohla jsem zpívat s nimi. Byla to tehdy píseň Pán Bůh je láska, která doteďka je v mém srdci velice tak oblíbená. No a pak jsem začala navštěvovat shromáždění i biblické hodiny a čas plynul a já jsem pracovala ještě stále ve školce v normální, kde se stále ještě o Bohu nehovořilo, ale dostala jsem nabídku, když se tady utvářela nová křesťanská mateřská škola, že tam chyběla jedna síla, jestli bych tam nenastoupila. Tak jsem měla velké dilema, protože jsem byla 20 let v určitém kolektivu a teď vedle mě stála moje kolegyně, která čekala na to, co já řeknu a v telefonu čekala druhá paní ředitelka, která zase taky čekala, co já řeknu. Ale bylo to silnější. Řekla jsem tedy, že to beru a nastoupila jsem jako, to ještě ta školka nebyla v provozu až od září, protože se tam ještě muselo mnoho změnit a připravit všechno, co je třeba k tomu. No tak to bylo velké rozčarování, ale protože jsem byla ještě takový mladý křesťan, tak jsem se necítila na to, abych učila jako už děti, jako otevíře. A protože ta školka dojížděli ještě tam ročníky dětí, které tam chodili předtím A než šli do školy, tak tam to jedno oddělení ještě bylo, takže jsem tam v tom oddělení pracovala. A viděla jsem v těch jiných odděleních, jak se pracuje s dětmi, když má člověk v sobě víru a může to těm dětem předávat. Je to vlastně nejkrásnější, co může být, protože už od mládí ty děti nejvíc vnímají tu Boží lásku. Je to láska a lásku všichni potřebujeme a nejvíc taky ty děti. Takže jsme nastoupili v září, teda jsme otevřeli třídy a já jsem ale měla velké obavy a měla jsem také i zdravotní problémy. Takže jsem se moc necítila. Začalo mi hučet v uchu a musela jsem navštívit lékaře, protože práce mě hodně unavovala, protože hluk dětí a šumění v uchu, to nějak nejde dohromady, takže lékař mě nechal vyšetřit a po zjištění jako vyšetřením CT byla určena diagnoza, že je to nádor na sluchovém nervu a že je třeba operace. Tak jsem začala slibně, ale za 2 měsíce vlastně jsem skončila, protože jsem měla termín na leden 93 tu operaci na neurochirurgickém oddělení v Ostravě a čekal mě velký boj. Ale protože jsem byla už s těmi lidmi ve sboru, kteří mě utěšovali a říkali, už máš Pána Ježíše, tak se neboj, všechno dobře dopadne. Tak jsem to tak cítila a řekla jsem, Pane Ježíši, dávám se do tvých rukou a operace bude dílo lékařů. A jestli se to podaří, tak budu vděčná a celý život další ti budu děkovat a vděčit za to, že jsem mohla ještě žít, protože mám děti a těším se na vnoučata. Takže jsem se chystala na ten rok, na tu operaci. Ve shromáždění byli milí lidé, kteří mě podrželi a modlili jsme se. Také jsem ještě před operací byla i pokřtěna, což mě utvrdilo v tom, že je Pán Ježíš se mnou a že se nemám bát, že to všechno dopadne podle jeho vůle. Tak operace proběhla, bylo to těžké a když jsem se probudila, tak jsem říkala, Pane Bože, já žiju. Tak to bylo tak silný okamžik, že všechny ostatní problémy nějak šly stranou a říkám, já to všechno musím zvládnout. A nečekané pro mě bylo, když ještě v Ostravě v nemocnici mě navštívili 2 manželské páry ze sboru, kteří přijeli za mnou a ujišťovali mě, že všechno dobře dopadlo. Tak stále vidím ty 4 hlavy, stále na ně vzpomínám a stále si to připomínáme, protože jeden ten manželský pár už zde není, ale druhý pár žije a jsme v současné době stále ve spojení, no ve shromáždění. Takže to byl ten velký boj, který jsem prožila a tak jsem si uvědomila, že ta zkouška velká přišla až, když jsem toho Pána Ježíše hledala a našla. Že kdyby to bylo předtím, tak nevím, jak by se k tomu postavila. Ale víme, že Pán Ježíš nám neslibuje lehký život, že nám přináší zkoušky, ale z těch zkoušek nám přináší taky východisko. A to je naše naděje. Protože život bez zkoušek není život. To by nebylo ani dobré, protože když prožíváme problémy a snažíme se je řešit, tak máme radost, když je vyřešíme ve své spokojenosti nebo s Boží pomocí ku prospěchu věcí. A tak se dál začal odvíjet můj život po operaci. Byla to dlouhá cesta, protože přišla rehabilitace. A rok nemocenské znamenal, že se asi do práce už nevrátím. Bylo to v té době dost těžké, protože jsem měla teprve 45 let, takže do důchodu jsem měla ještě daleko, ale žila jsem, měla jsem Pána Ježíše a ostatní přijde. Rehabilitace přešly, uzdravovala jsem se, i když při operaci jsem měla vlastně hlavu úplně vyholenou, takže mě nikdo nepoznával. Naštěstí byla zima, nosila jsem čepici, potom už vlasy dorostly a taky tvář byla trochu strnulá, ale všechno se dalo rozcvičit. A teď jsem byla před rozhodnutím nebo před takovou situací, která nastala, že po roce nemocenské se jde před komisí, jestli se vrátit do práce, anebo jestli vám dají invalidní důchod. A tak opět jsem si říkala, jak to já tam přebudu, protože na to jsem nebyla vůbec připravena. Ale říkala jsem si, zdraví je přednější, a protože po operaci zůstaly určité následky, které mi nedovolovaly, abych se opravdu věnovala plně své práci a měla zodpovědnost za děti, které by mi byly svěřeny. Takže to dopadlo i tak u komise, kdy jsem řekla, že mám problémy takového rázu, že si netroufám v té práci pokračovat. Komise uznala situaci a dostala jsem invalidní důchod. A teď jsem zůstala doma a říkám, ale co teď? Když jsem se podívala z okna a viděla jsem, jak jdou děti třeba na procházku, tak se mi srdce sevřelo. Ale řekla jsem si, musím hledat jiné cestičky. A protože jsem byla zvyklá pracovat s dětmi, s lidmi, s rodiči a stále komunikovat, tak jsem si říkala, že něco musím začít. A tak jsem začala přes charitu, protože tam se setkávají lidé s různými problémy a s různými postiženími. A tak jsem se tam cítila celkem dobře. Mohli jsme si povídat, mohla jsem tam dělat ruční práce a taky jsem byla mezi lidmi. Že? Život šel dál. Chodila jsem do shromáždění, protože jsem byla pokřtěna, tak jsem byla uznána jako pravoplatná členka církve, ale doma to nebylo růžové, protože manžel je nevěřící, tak to bylo těžké, ale vždycky mi jenom jedna sestra řekla, buď ráda, že ti nebrání. Tak jsem mohla v neděli do shromáždění ve čtvrtek na biblickou. A opravdu mi nebránil, abych pokračovala v cestě za Pánem Ježíšem. A tak šel čas, děti dospívaly, syn se oženil, dcera se vdala, takže mám vnoučata a rodinu, kterou mám ve sboru, tak to bych nevyměnila. To je moje velká opora a velká síla. Takže jsem ráda, že jsem poznala Pána Ježíše a že jsem mohla odevzdat svůj život. A šel čas a loni se stalo to, že manžel nečekaně odešel ale protože jsem chtěla udělat pro něho to nejlepší, tak jsem udělala pohřeb křesťanský, kde náš kazatel měl slovo a bylo to moc pěkné. Je pohřben ve svém rodném městečku a já na něho vzpomínám s láskou, i když to bylo někdy těžké. A tak učím se žít bez muže, ale protože mám svůj sbor, máme skupinku, máme ženy a děláme různé akce, tak se necítím osamocena a cítím se opravdu dobře ve sboru a jsem vděčná za svoji boží rodinu a když můžu, tak to řeknu i nakazatelně, jak jsem vděčná a jak jsem ráda, že mohu věřit Pána Ježíše, který za mě zemřel, za mé hříchy a že i ty hříchy byly. Takže děkuji za tu situaci, jaká je. Zdravotně jsem na tom celkem dobře a snažím se, jak můžu. Nejraději pletu papučky pro miminka, které mi dělají radost, když je můžu rozdávat na různé směry. Takže takový je můj život.

0: Když jste šla tenkrát poprvé do sboru, bylo to proto, že vás to zajímalo? Proč jste přišla pak znovu?
1: No, protože mě to zajímalo a protože sama jsem rodinu neměla, nebo jsem nevyrůstala v rodině, tak jsem po té rodině velice toužila a tam jsem ji nalezla, protože všichni jsme si sestry a bratři a opravdu tam se cítím nejlíp. Mám rodinu, mám syna i dceru, ale bohužel nejsou věřící, takže Pán Ježíš má různé cesty, tak doufám, že i pro ně je nějaká cesta.
0: Nedlouho potom, co jste se rozhodla, že budete patřit Bohu, že budete součástí církve, tak přišla ta velká zkouška v podobě nemoci. Nebylo to pro vás překvapení? Neříkala jste si, proč to Bůh dopouští zrovna v době, kdy jste ho našla?
1: No právě, že jsem si říkala, díky Bože, že jsem tě našla, protože teď vím, že ten problém není na mě, ale že to je ve tvých rukou, že to je Boží milost, jak to dopadne. Takže pochybnosti byly, ale opravdu jsem byla ráda, že jsem toho Boha měla a že jsem mohla věřit tomu, že je to v jeho rukách, protože v nemocnici jsem viděla další případy nešťastných žen po operaci páteře anebo hlavy a ty měly zoufalé myšlenky a zoufalé volání, jak budou dál žít. A já jsem měla někdy touhu jim říct o tom, o Pánu Ježíši, že se teď nebojím, i když budou situace těžké, ale s Pánem Ježíšem se dá všechno překonat. A tak to bylo a tak to je. A za to jsem vděčná. Je to 26 let.
0: Kdyby se vás někdo zeptal, jaký je Bůh, jak ho znáte, co byste mu řekla?
1: No, Bůh je milostivý. Bůh je láska a lásku všichni potřebujeme a toužíme po ní a někdy to hodně vyspíváváme právě v písních, které texty jsou tak opravdu takové modlitby o Pánu Ježíši a o jeho lásce.

Máte-li touhu předat druhý příběh vaší cesty k Ježíši nebo svědectví o boží dobrotě, trpělivosti a lásce, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese radio7@radio7.cz nebo přes sociální sítě a my váš příběh pošleme dál. Premiéra dalšího dílu se na vás těší v pátek v 11:15. Teď už Jeremy Kemp.

Uběhla 19. hodina z pondělí 13. července a vysíláním Rádia 7 vás provází Aneta Lofítková. Tady na Rádiu 7 máme takový zvyk, že se pravidelně a rádi modlíme. A právě modlitba je nedílnou součástí v životě křesťana. Je to forma, kterou můžeme vyjádřit Bohu dík, vděčnost, můžeme mu sdělit a svěřit mu všechny naše starosti, smutky, problémy, veškeré zkoušky, co nás tíží. Tak nás chci pozvat všechny k tomu, abychom mohli do modlitby vstoupit i v té další písni ve chvále, která je před námi. Je od kapely Petra s názvem Prayer. To je má modlitba, kterou k tobě pozvedám. Buď vůle tvá, i o to tě v pokoře žádám.

Venku je škaredě, jste třeba nemocní a už jste přečetli oblíbenou knížku, pohráli si se všemi hračkami a pustili si oblíbenou pohádku. A teď už opravdu nevíte, do čeho byste se pustili. Kolem dokola začíná kroužit nuda. Co by se tak dalo podniknout? Přemýšlíte a nic vás nenapadá. Už se vám něco podobného stalo? V takové chvíli nás začnou napadat různé věci. Některé nápady jsou dobré, jiné trochu hloupé a třeba i nebezpečné. A často ty nejméně rozumné bývají nejlákavější. Co nám v takové chvíli pomůže? Rychlá modlitba. Pane Bože, prosím, pomoz mi přijít na to, co bych mohl dělat. Dej mi moudrost, abych uměl oddělit dobré nápady od špatných. Amen. A Duch Svatý a vaše svědomí vám jistě nepoví správně, pak už stačí jen poslechnout. A ne jako Marek v našem kanafáskovém příběhu, který napsal Radek Daniel, čte Marcela Dýrová a vydalo nakladatelství Advent Orion.

Slunce už se několik dní schovávalo za mraky a ani dnes ráno to nevypadalo, že se něco změní. Sichravé počasí bralo všem dobrou náladu. Ptáci nespívali, zvířata někde pospávala, brouci zalezli do svých děr. Taky Marek byl trochu nesvůj. A to nejen kvůli počasí, ale i proto, že se mohl nudou ukousat. Ven se mu nechtělo. A tak zůstal sám doma se svou malou sestřičkou Klárou. Táta byl ještě v práci a máma před malou chvílí odešla nakoupit. Klárka spinkala v postýlce. O její společnost Marek stejně moc nestál. Pořád jen jedla nebo spala. Nebyla s ní žádná legrace. Marek znuděně kouká z okna a přemýšlí. Co budu dělat? Už tu věčnou nudu nemůžu snést. Hračky mě nebaví, autodráha je rozbitá, venku je mokro, ach jo. Tajúplná půda je taky zamčená. Co bych tak jenom mohl? Už to mám. Podívám se do sklepa. Na hraní je tam místa habaděj a tolik zajímavých věcí. Určitě něco vymyslím. Seběhl pár schodů a zavřel za sebou těžké dveře. Když viděl tolik krásného harampádí, napadla ho skvělá myšlenka. Zahraju si na strojvůdce parní lokomotivy. I když parní lokomotivy už hezkou řádku let po kolejích nejezdí, Marek věděl přesně, jak taková mašinka vypadá. Nedávno jednu takovou viděl. Dopravní podnik pořádal výstavu a sešlo se tam skoro celé město. Je, to byla nádhera. Všichni se tlačili jen, aby na tu velkou, syčící fešandu viděli. Každý, kdo měl trochu klukovskou duši, se chtěl svést. Jenže ne každému se to poštěstilo. Marek patřil k těm, kterým se jejich sen splnil. Tatínkův kamarád měl mašinku na starosti a tak je oba pozval dovnitř. Přikládání do kotle a oblaka páry, to bylo něco pro Marka. Nemohl se té majestátné krásy nabažit. Koukal vyjeveně na velikánské písty a všelijaká tahadla, která uváděla obrovský stroj do pohybu. Právě takovou lokomotivu si teď chtěl Marek postavit. Sklep byl pro jeho mašinku ideální. Rozhlédl se kolem. Bylo tam dost místa a spousta zajímavých věcí, které se při troše fantazie dali ke stavbě skvěle využít. Například takové necky. Táta je chtěl dávno spálit, ale teď se budou perfektně hodit. Poslouží jako podvozek. A ten velký sud plný starých hadrů od barev použije jako parní kotel. Dal se do díla a za chvíli byla parní lokomotiva na světě. Marek byl na ní náramně pyšný. V kůlně nabral piliny, v kuchyni sebral zápalky a první dobrodružná jízda mohla začít. Škrtl, přiložil sirku k pilinám a hadrům a ze sudu se vyvalil černý dým. Přesně jako na nádraží. To je paráda, radoval se Marek. Hú, hú, zahoukal a mašinka se dala do chodu. Projížděl nádhernou krajinou, pozoroval rybníky, louky, lesy a vzdálená pohoří. Z komínu se valil temný čout. Potom však v sudu cosi bouchlo. Vzhůru vyšlehl obrovský plamen. Oheň začal svými všetečnými jazyky okamžitě olizovat dřevěné police se zavařeninami. Co teď? Ještě štěstí, že si toho všimla paní Smetanová z vedlejšího domu. Neztratila ducha přítomnost a okamžitě volala hasiče. Kdo ví, co by se stalo nebýt jejich rychlé pomoci. Červené auto tu bylo 1-2. Do malého sklepního okénka hasiči natáhli hadici a otočili kohoutem. Gejzíry vody oheň zakrátko zlikvidovali. Potom hasiči otevřeli sklepní dveře a pod ohořelou policií našli skrčeného Marka.
Mezitím k domu přiběhl tatínek. Už z dálky viděl hasičské auto a hned ho napadlo, že v tom má prsty jeho kluk. Z dýmajícího sklepení vyšel ubrečený Marek. Ano, ano, váš Marek si dělal ve sklepě ohýnek a já musela volat hasiče, žalovala tatínkovi sousedka. To nebyl ohýnek, ale lokomotiva, vzlikal Marek. Tak lokomotiva, říkáš, zlobil se tatínek a zdálo se, že mu Markovo vysvětlení moc radosti neudělalo. A to už si zapomněl na naši dohodu? Vždyť si mi sliboval, že se zápalek ani nedotkneš. Víš, jak dovedou být nebezpečné. Zasloužil bys pořádný výprask. Marek jen pokýval hlavou a znovu se rozplakal. Pane Matoušku, váš syn se už vytrestal dost, řekl jeden z hasičů. Když jsme tam pustili vodu, užil si strachu habaděj. Raději ho teď uložte do postele. Sprcha, kterou dole ve sklepě dostal, byla pořádně ledová. Dnes už je z Marka pořádný kus chlapa. Na událost s ohněm ale nezapomněl. Jako chlapec se pak zápalkám hezky dlouho vyhýbal. I teď, když je bere do rukou, si vždycky na svoji lokomotivu s povzdechem vzpomene. Svému synovi tuhle nebezpečnou příhodu už několikrát vyprávěl. Vůbec by se nedivil, kdyby si i on chtěl zahrát na konstruktéra lokomotiv, letadel nebo dokonce kosmických raket. Proto mu taky čas od času připomene. Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.

Z knihy Radka Daniela Povídá se povídá čte každý všední den od 7:15 Marcela Dýrová. Knihu vydalo nakladatelství Advent Orion.

Zítra v 19 hodin 15 minut se můžete těšit na pokračování z knížky Povídá se povídá. Tentokrát se bude zabývat dvouhrbou učitelkou.

nevím jak ostatní, jak jsem viděl vela pohladů, vela obrazů na to, jak být za sebou. Jeden slon na letadlo obletí celou krajinou, jiný zase na jihdyska žiary jako Ashley Cole. Trochu pomeň viac do

0: Doteku se v současné době dotýká pořad Uši k duši. U jehož poslechu vás i dnes vítá Lucie Endlicherová. Spolu se mnou je u mikrofonu jako obvykle psycholog Marek Macák. Ahoj Marku, vítej.
1: Ahoj.
0: My jsme minule to naše povídání o doteku tak rozstřelili na spoustu stran. Mluvili jsme především o obětí, ale rozhodně ten dotek nebo nějaký fyzický kontakt se netýká jenom obětí. A ty si to sám naznačil, mně se líbilo, jak jsi mluvil minule o tom, jak to může být i něco vnějšího, jak když člověk plave nebo leze na skálu nebo pracuje s hlínou, tak jak pořád tam má nějaký ten podnět, který je haptický, který je taktilní a tím pádem to s ním něco dělá a nějakým způsobem ho to stimuluje. A pak tam byla ještě jedna věc, o které jsme mluvili, a ke které bych se ráda vrátila. My jsme zmínili to, jak důležitý je dotek v dětství, v těch úplných počátcích života, kdy to člověku něco říká o něm samotném, o jeho hranicích, o hranicích toho druhého člověka, i o tom, jaký následek to má třeba pro děti, které tohle to nezažili, nezažívají. Tak by mě zajímalo, jestli je možné potom ty díry nějak dodotýkat, víš, jestli je možné tu deprivaci dotekovou doplnit tak, aby člověk na sobě necítil to jeho toho, že někde tam něco nedostal a pořád to na něj nějakým způsobem může. Jaká je tvoje zkušenost?
1: Ono velmi záleží, jak se to v člověku usadí, protože spousta lidí, kteří nejsou dostatečně dotčení, kteří nezažili dostatek doteku v dobrém kontextu, tak o tom vlastně neví. Jo? Oni můžou prožívat nějakou spíš nervozitu celkovou, neklid, být více náchylní ke stresu. Může se to v nich nějak usadit a oni vlastně nevědí, jakoby odkud vytrvané, nebo to je samozřejmě jenom jedna z věcí, která člověka ovlivní, ale může se to usadit nějak v osobnosti a ten člověk to, dokud to někde nezažije, tak vlastně neví, že je to tohle. Někdo jiný vědomě možná trochu víc po tom doteku touží. Pak jsou tam ty další právě významy, který v tom může být. Jo. Může se cítit osamělej a přemýšlet o tom, kdo by se ho dotknul, kdo by ho objal a tak to jako vyžadovat po lidech a podobně, což má často paradoxní efekt, protože to někdy může lidi paradoxně spíš otlačovat a odklánět, protože se v tom můžou cítit nepříjemně, pokud vidí velkou potřebnost zatím. Jo. Takže to může být různě, ale doběhnout tohle, nakolik u koho jde, je asi individuální, ale myslím, že vždy je čas si trochu uvědomit, jak to mám a čas si nějak zmapovat, zda mám vlastně kolem sebe nějaký lidi, se kterými se umíme dotknout, se kterými se umíme dotknout přátelsky, kde máme tu blízkost, která do přátelství mnohdy patří. Samozřejmě téma doteku se na prvním místě týká taky partnerských vztahů, no, blízkosti v rámci partnerství, jaký místo tam má dotek, ale i v rodinách celkově. Dotek mezi rodiči a dětmi, dotek mezi sourozenci navzájem, tak aby byl bezpečný, tak aby nebyl ohrožující, aby nebyl spojen s ublížením a podobně. Takže v té dospělosti člověk může hledat různé kontexty pro dotýkání se a trošku záměrně se jako víc třeba začít setkávat s lidmi, se kterýma to jde, bez ohrožení, ale také vstupovat do aktivit, kde právě to tělo samotné zažije ten fyzický kontakt. Ještě k tomu třeba říct, že my každý máme ten dotek, to téma kontaktu takovéhoto blízkého sobě uloženo konkrétním způsobem a někdy jenom se propracovat k tomu, aby jsme našli způsob, jak můžeme zažívat dotek, ať už při nějakých aktivitách prostě volnočasových anebo v kontaktu s někým, tak to může samo o sobě být práce, protože můžu v sobě mít odpor třeba vůči kontaktu. Může mě to být nějak nepříjemné a pak je to téma k řešení. Naopak můžu být až příliš hladový a právě dávat to najevo způsobem, který lidi spíš odpuzuje. To jsou všechno témata, které vlastně s tím potom souvisí a který je třeba nějak umět zpracovat a který mají třeba se nějak proklestit. Může se například stát, že máte v životě někoho, s kým vlastně dotek vám není příjemný, může to je třeba rodič, který ten dotyk vyžaduje, protože samému se mu ho dost nedostává, řekněme v manželském vztahu, a může to být obráceno na vás jako na dítě, bez ohledu na to, v jakém jste věku. A vlastně můžete zjistit a cítit se i špatně, může vám být nepříjemný, že se vás vlastně maminka chce dotýkat tak často. Přitom pro něj to může být normální vyjádření jako blízkosti a možná to v tom přehání, pokud sama se jako cítí frustrovaná třeba ve svém vztahu, jako manželství a tak, anebo pokud je potřebnější. A pak se to tak jako zvláštně zblokuje, jo, že to dítě může unikat před rodičem a může to nějak jako vydržet, když když už teda mě máma obejme, ale vlastně mi z toho není dobře a podobně. Ale to, co tam to komplikuje, tak může být ten význam, který se tomu připisuje, jo. Dokud se to nepojmenuje a neřekne se to více vědomě, ale mě to není vlastně příjemný jako být k dispozici kdykoliv a jako kdybys to vyžadovala a očekávala, tak je sice nepříjemný, ale vyčistí to trochu ten prostor a může najednou to nabrat nového významu. A člověk potom už může do toho doteku vstupovat svobodnější. A nebo prostě si udělat hranici, dotek je hodně o hranicích, a potom časem zjistit, že už tam vnímá dostatečně jasnou hranici na to, aby mu vlastně taky bylo přirozený přijít a tu mamku třeba obejmout tam za sebe. A nebo si to připustit, když ona přijde a chce člověka obejmout. Je to o tom proklestění se těmi významy, které tam můžou být. Není to o tom, zda je dobrý se obejmout nebo není. Je to o tom, co to pro nás znamená. A vlastně to přeložení toho skrytého vztahového významu i doslov je někdy potřeba, aby se vyčistil prostor, aby dotek mohl být výživný a aby mohl být dobře stravitelný a nekonfliktně prožíván.
0: Mně napadá, jestli tady teď není prostor pro to nabídnout pár otázek, které můžou pomoci tomu prokleštění se tím vším, co je z nějak

0: kontakt vnímám.
1: Možná spíš než otázka, tak spíš chci povzbudit k tomu, nebát se někdy najít prostor k tomu vyjádřit to, jak to oběti prožívám. V rámci přátelství nebo i v rámci rodinného kontaktu jako někomu říct, hele, to je hrozně fajn, že tě můžu občas obejmout. A nebo říct, hele, vlastně často mě obejmeš a je mi to nepříjemný. Nebát se to říct, jo, a třeba i vlastně sám nerozumím, proč je mi to nepříjemný a když ti to říkám, tak vlastně se cítím provinile, ale je to tak. Tak to je někdy jako nepříjemné, ale to lepší to dát na stůl, než potom jakoby celý roky trpět, jo. A celý roky žít v nějaké nepohodě ve vztahu k někomu, kterou ten druhý bude taky cítit. A možná se snaží uklidnit, že je všechno v pořádku právě tím obětím, si to nějak jako dokázat a vlastně je to potom takový začarovaný kruh. Takže je lepší jako to pojmenovat. Navíc pokud mám s někým dostatečně otevřený vztah na to, aby tak v něčem chladné kultuře, jako je česká, jsme se objali, tak je ten vztah dostatečně dobrý na to, aby jsme se o tom mohli taky pobavit. Protože u nás není nějak samozřejmé, že jsou lidi v takovémhle jakoby bližším kontaktu. A potom ty další otázky a vyjádření z toho výjdou a není problém i říct, ale jako skoro se tě bojím zeptat, ale tohle se potřebuje zeptat, nebo tohle potřebuji říct. A pojmenování toho nepojmenovaného jednou za čas, tak je dobrý. A někdy zjistíte, že vlastně jste na odlišných lodích. Někdy zjistíte, že někdo obětí s váma chce a prožívá ho pozitivně a vy ne. To je také dobrý pak pojmenovat a podle toho si jako něco říct, ale tak prostě občas tě obejmu třeba, ale vlastně pro mě to není tak příjemný z toho a toho důvodu, nebo ani nevím proč, prostě není. A tím je to jasnější, protože se tak řekne, to není známka toho, že tě nemám rád, když tě neobejmu, ale není mi to komfortní. Dát si svobodu v tomhle otevřeně komunikovat. Často se stane, že když se pojmenují tyhle věci, takže najednou to napětí se zmizí a vlastně lidi k sobě můžou víc. A nebo pro danou dobu třeba ne, ale vlastně se tam udělá takový most přes ten vzájemný rozhovor, který sice uzná, že my dva se neobejmeme asi moc často, ale jsme pořád přátelé. Nebo jako víme o tom a není to vlastně problém, není to o tom, že bychom se neměli rádi.
0: Co všechno může dotek potažmo obětí komunikovat?
1: No nejrůznější věci. Nejpřirozenějším smyslu slova komunikuje blízkost. Ale může komunikovat také oporu, podporu. Pokud třeba prožíváte něco těžšího, nebo nevím, brečíte, nebo tak, a někdo vás jako drží a cítíte jako jeho pevnost a to, jak vás vlastně ten druhý drží, tak v tu chvíli to může být vyjádření jako pevný podpory a věrnosti, spojenou s tou blízkostí. Může komunikovat touhu po blízkosti s tím druhým člověkem, ale může komunikovat také, když jsou tam právě takové ty skryté jiné roviny, tak může komunikovat vlastnění druhého člověka. Pokud můžu za někým přijít a kdykoliv jako si ho vzít a obejmout ho, může to být zasahování do jeho prostoru a nemusím si to uvědomovat, že ten druhý se tak cítí, proto je důležité o tom čas mluvit, ale může dotek komunikovat zasahování do prostoru, majetnictví ve vztahu, může komunikovat hlad někoho, kdo oběti vyžaduje. Někdy ze samozřejmostí a může to působit manipulativně. A vlastně můžete stát v situaci, kde máte dojem, buď mu velmi ublížím, anebo si nechám zasáhnout do prostoru. A najednou jste v pasti, protože je vlastně těžký se v takovou chvíli vymezit. Někdy oběti, které je před druhýma lidma, tak někdy může komunikovat něco těm ostatním. Může naznačovat takovým jako užitkovým způsobem, tenhle člověk je můj, podívejte se, my něco máme mezi sebou. Tohle je můj přítel, tohle je člověk, který ke mně patří, může v tom být schované a k vám ne. To je potom vlastně takový užitkový používání toho člověka. To nebývá moc dobrý. Ale může vyjadřovat hrdost na někoho. Budete hrdí na to, že s někým se můžete obejmout, protože je to prostě váš kámoš, je to váš bratr, vaše sestra, váš člověk nějakým způsobem a nemusí v tom být nic jiného vůči druhým lidem. Může to být jenom prostě vyjádření radosti z toho, že tenhle člověk ke mně patří a že to rád ukážu. Je to podobné, jako když vyjadřujete blízkost s někým, s kým žijete v partnerském vztahu, manželství a tak, ale myslím si, že podobné věci se dějou na rovině přátelských vztahů a přátelské blízkosti. Jo, já nevím, mám některý velmi blízký přátelé a jsem na ně opravdu hrdý. A když se někde vidíme a obejmeme se, tak já jsem rád, že já můžu obejmout tohohle člověka. Jo? Že to je jako, že my jsme rodina v duchovním smyslu.

0: a že my k sobě nějakým způsobem můžeme a je tam určitá hrdost taky v tom. Takže ty významy jsou nejrůznější.
1: Může se v čase ta hodnota, která je přikládána doteku, dotýkání, možná tomu obětí, proměňovat?
0: Určitě, protože jednak v dospělosti postupně začínáme být schopni většinou pojmenovávat věci a začneme si všímat těchhle právě nevyslovených rovin trochu víc. Jo. Pravidla v průběhu puberty tak ještě moc nechápeme tak snadno, co všechno se schovává za dotýkáním se a nedotýkáním se na té hlubší vztahové a psychické, možná i duchovní rovině. A často po té 20 tak nám to začne docházet. Jo. Proč se v některých dotecích cítíme nekomfortně, anebo naopak, proč některé jsou pro nás tak důležité. A to téma začne být víc pojmenované. Většinou se potom za optimální okolnosti to tak jako diferencuje, že máme vztahy, ve kterých víme, že tam ten dotek patří, víme, co to tam znamená, začneme být vnímaví na to, kdy si potřebujeme v tomhle o něco říct nebo někde se vymezit. Někomu říct, hele, mě vlastně není příjemný dotek s tebou, anebo někomu říct, hele, tohle je fajn. No a potom, když člověk postupuje dál a v dospělosti a postupně jde do stáří, tak vlastně dotek nabývá ještě jiného významu, protože už tolik nebude ten nové vztahy, ale spíš je to o tom, že lidi odcházejí do svých životů, děti a podobně, vlastně se tam objevuje dotek napříč generacema z pozice toho dospělého vůči svým dětem. Řešíte časem, že vám může být velmi příjemné dotýkat se svého potomka a vyjadřovat mu něco tímhle způsobem a že mu to časem začne být nepříjemný v různých fázích z různých důvodů. Pak řešíte to, že se cítíte zranění z toho a je pak otázka, zda vás obejme někdo jiný, kdo vás uklidní ve chvíli, kdy vás zraní, že vaše dítě už vás obejmat nechce. Tak se řeší to, co všechno znamená obětí v rodině. Jo? To může mít nejrůznější významy a napětí také. No a potom ve stáří tak lidi častokrát se cítí velmi frustrovaní a osamělí. Jo? Někde jsem tuhle četl, že snad 70% seniorů, takže je v osamělosti a jedna z věcí, co jim chybí, tak je, jim chybí vůbec jenom popovídat. Jo? Ten dotek jako mysle s myslí, ale fyzický dotek také. Chybí jim obětí, chybí jim kontakt takovýhle. Dotek nás provází celým životem a nabývá různých významů podle toho, v jakých vztazích jsme, o které vztahy přicházíme, jak se ty naše vztahy proměňují.
1: Marku, děkuji. Tohle bylo hodně zajímavé. Děkuji, že jsme o tom mohli mluvit. Přijde mi, že otevírat téma doteku je velmi důležité. Jsem ráda, že to děláme zrovna v téhleté době, tak se budu těšit i na další setkání. Pro dnešek tady končí pořad Uši k duši a i příště naslyšenou se těší Lucie Endlicherová.
0: Marek Macek.

Máme krátce po 20. hodině, hladíte Křesťanské rádio 7 a vysílání vás provází Aneta Lofítková. Můj hlas za malou chvilku vystřídá kapela City House Music a za 15 minut Pavel Vopalecký v pořadu Světem Bible.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Koupil si můj život svou krví, kterou si prolil na kříži, když si zemřel, abys zachránil svět od hříchu. Teď žiješ ve mně. Text chvály Firefall Down. Oheň padá dolů na nás, když se modlíme.

0: I v dalším pokračování cyklu Světem Bible se zaměříme na závěrečnou knihu Nového zákona. Hlavním bodem dnešního zamyšlení je naprostý zlom v textu Zjevení. Od 4. kapitoly pozemská církev utichá a její dějiště se definitivně přesouvá do nebeských sfér. Pohled na budoucí události i na samotné společenství věřících, které nachází svůj nový domov u Krista, nám vyloží teolog John Vernon McGee. Slovem provází Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, postupným čtením knihy Zjevení se dostáváme do její 4. kapitoly, kde se setkáváme se zvláštním pojednáním o tématu Církev s Kristem v nebi, jak to nadepisuje náš hlavní vyučující v těchto pořadech dr. McGee. V kapitolách 2. a 3. jsme na pozadí 7 zborů takovým historickým průhledem, jak jsem to nazval, sledovali určité zobrazení jednotlivých velkých období dějin církve. Počínaje 4. kapitolou až do konce knihy Zjevení však už o církvi prakticky není zmínka, s výjimkou všeobecně platného pozvání, aby Pán Ježíš už přišel, které zaznívá na samém konci knihy a které s chronologií knihy nesouvisí. Odtud přirozeně vyvstává otázka – co se stalo s církví? Dál už v textu slovo církev nenajdete. V předchozích kapitolách se tohle slůvko objevovalo znovu a znovu, přesně 19krát. Ale teď, aniž je to zde výslovně řečeno, církev odchází ze scény a zmínka o ní už nepadne. Rozumím tomu tak, že opustila pozemskou oblast, protože byla vzata do nebe, vysvětluje náš přednášející. Z jiných textů se dozvídáme, že byla uchvácena do oblaků, kde se v povětří setkala se svým Pánem Ježíšem. Církev je tedy pro naše následující čtení textu Zjevení už v nebi. Při pohledu na ten historický průměr, jak nám byl v rámci výkladu předložen, vidíme, že vtržení církve se odehrává v překrývajícím se období Filadelfie a Laodiceje. A takzvaná církev, která na zemi dále pokračuje, je už jen pouhou lidskou organizací. Bude procházet velkým soužením a posléze o ní uslyšíme jako o mocné nevěstce. Jak strašné je to označení pro společenství lidí, kteří si svévolně vzali jméno církev. Skutečně, snad nejděsnějším obrazem v Bibli je 17. kapitola Zjevení, která o této nevěstce pojednává. A uvidíme ještě někdy tu pravou Kristovu církev? Ano, ale to už pak nebude církví v tom pozemském smyslu slova, nýbrž bude beránkovou nevěstou, nevěstou okrášlenou pro svého ženicha. Kapitoly 4 až 22 představují závěrečný velký oddíl této prazvláštní biblické knihy, kterou se nyní zabýváme. Apoštol Jan od Pána převzal pokyn piš a tak psal. Převzal tedy pokyn také o rozdělení celé knihy, a v tom stavu ji předal nám jako dalším generacím. Neměli bychom to přehlédnout, vždyť Pán Ježíš sám řekl, napiš ty věci, které jsi viděl a které jsou a které se mají dít potom. Zjevení 1.19. Jak jsme se už někdy v samém úvodu ke knize Zjevení zmínili, zde je použit výraz metatauta, znamenající po tom, po těchto věcech. Věci, které by se měly díti brzo, jak to přeložili kraličtí. Tyto věci z prvního verše korespondují s věcmi, které se mají díti potom z 19. verše první kapitoly. V obou případech je v řeckém originálu vyjádření metatauta. Je to výraz naznačující, že se jedná o podstatnou změnu situace, po tom, že jde o nástup úplně odlišného děje a předmětu. Několik pozoruhodných skutečností dokazuje, že 4. kapitolou vstupujeme do nového oddílu knihy Zjevení. Radikálně se zde mění klima i podmínky.

Za prvé, církev už více nevidíme na zemi, na tomto světě, třeba že v předchozích kapitolách bylo 19 zmínek o církvi, a to dokonce vždycky s přesným geografickým označením na tomto světě. V podstatě jí byly zcela věnovány kapitola 2. a 3. Nicméně od kapitoly 4. až do konce knihy Zjevení se o církvi ve spojení se světem nemluví, tedy alespoň ten pojem tu nezaznívá. Pán Ježíš Kristus o svých učednících nebo o svých věrných řekl: ze světa nejsou, jako i já nejsem ze světa. Jan 17:16. A své učedníky potěšil slovy: zase přijdu a poberu vás k sobě samému, abyste, kde jsem já, i vy byli. Jan 14:3. Za druhé, dějiště se ve 4. kapitole definitivně přesouvá do nebeských sfér. Protože církev zůstává předmětem našeho zájmu, následujeme ji nyní do jejího nového domova, do nebe. Jak se dostala do nebe? Apoštol Pavel odpovídá: potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A tak už navždy budeme s Pánem. 1. Tesalonickým 4.17. Další podrobnosti jsou popsány třeba takto: 1. Korinským 15.51 a 52 podle ekumenického překladu. Hle, odhalím vám tajemství. Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni naráz v okamžiku, až se naposled ozve polnice, až zazní: mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. Doktor McGee k tomu poněkud po svém říká, že víra staví zachráněného hříšníka jakoby na odpalovací rampu do řízené rakety církve, odkud vystartuje k setkání s Pánem v povětří. Svatí v tu chvíli vstupují otevřenými dveřmi do nebe. Církev je s Kristem a Kristus je v nebi, odkud spravuje události probíhající v čase velkého soužení, jak uvidíme, až se dostaneme k 6. kapitole. Třetí důležitá poznámka k dalšímu čtení a rozjímání od 4. kapitoly. Církev není názvem pro náboženskou instituci, nýbrž je to označení těch, kteří v tomto věku uvěřili Kristu. Tuhle skutečnost si musíme v našich myslích pevně zakotvit, protože na tuto věc dnes lidé často mívají zmatený názor. Slovo církev je řecky ekklesia. Kaleo znamená povolat. Ek znamená ven z něčeho. Takže ekklesia je skupina lidí povolaná z něčeho, od někud. Když církev po vtržení dosáhla svého cíle v nebi, pozbývá jméno, pod kterým byla známa na světě, a k jejímu popisu se už používá jiných výrazů anebo obrazů. Například ji ve 4. kapitole uvidíme zastoupenou 24 starci nebo staršími. Rovněž spatříme církev v nebi potom jako nevěstu sestupující do svého nového domova, do nového Jeruzaléma. Odpadlická církev v úvozovkách, která pokračuje ve své činnosti na světě, i když nastalo vtržení, a vesele si dál používá navyklou církevní terminologii, není jmenována církví, ani nevěstou, ale dostává hrozné hanebné označení nevěstka, čili lehká žena. Zesnulý doktor George Gill před lety v semináři řekl: budou církve a místní sbory, které se zhromáždí nejbližší neděli po vtržení, a jediný jejich člen nebude chybět. Budou tam všichni. Proč? Protože se jedná o ty, kteří křesťanství formálně vyznávali, ale ve skutečnosti nepatřili Kristu. Tedy nejsou v pravém smyslu křesťany. Čtvrtá poznámka. Soudy začínající v 6. kapitole by nebyly v souladu s milostivou ochranou a slibem, který Bůh dal církvi.
Kdyby církev zůstala na světě, milost Boží by zklamala. Vždyť nám Bůh slíbil vysvobození ze soudu. A konečně pátá poznámka. Nerozpoznat hluboký vnitřní předěl mezi třetí a čtvrtou kapitolou by znamenalo ignorovat normální a přirozené členění knihy uvedené už v 19. verši první kapitoly.

Když přistupujeme k tomuto poslednímu rozsáhlému úseku knihy Zjevení se všemi jeho soudy a projevy Božího hněvu, je dobré, aby naše perspektiva, náš výhled měl Pána Ježíše Krista jako svůj ústřední bod. On je to, kdo má v rukou chod všech událostí k úspěšnému, ale rozhodnému závěru. Nebo beránek jest uprostřed trůnu. Budeme si číst v 7. kapitole v 17. verši. Mesiáš je tu nazýván beránkem, protože zemřel za hříchy světa. On jediný bude také soudit svět, který jej odmítl přijmout. Po uzavření pozemských záležitostí církve se tedy dějiště přesouvá ze země do nebe. Ta změna je opravdu radikální. Nicméně Boží slovo popisuje osoby a činnosti v nebi stejně přesně a stejně přehledně, jako když šlo o události na zemi. Není tu žádný náznak tajemnosti nebo snad nějakého zabřednutí do nějaké pověry. Jenom Duch Svatý mohl popsat nebeské prostředí stejně snadno a stejně výstižně jako věci na zemi. Jak by to dopadlo, kdyby tuto knihu psal sám člověk? Víte dobře, že v okamžiku, kdyby se dostal k nebeskému dějství, popisoval by všecko možné, ty nejdivočejší představy. Jen čtěte knihy vydané v současné době, které se pokoušejí popsat vrchní svět, anebo takzvané podsvětí, anebo zkrátka neviditelný duchovní svět, duchovní sféry. Jsou to vždycky tajemné, trochu strašidelné a v úžas uvádějící záležitosti. Dnes je hroznou posedlostí, dokonce i mezi některými křesťany, zabývat se démony a ďáblem. S takovými lidmi se ovšem nestýkám, povídá náš učitel. Často jsem byl tázán, proč na toto téma nenapíšu knihu. Přiznám se, že zpočátku jsem takovou myšlenku měl, ale když se vyrojilo tak mnoho knih plných lidské fantazie a senzací, upustil jsem od toho. Tady v knize Zjevení nejsou senzace. Jednoduše se přesouváme do nebe a ocitáme se v prostředí, které v nás vyvolává posvátnou bázeň. Nebeská scéna a nebeská stvoření nás v tomto oddílu 4. a 5. kapitoly jakoby zdraví, dřív než bude naše pozornost obrácena k zemi, kde pak 4 jezdci vyjedou zahájit dobu velkého soužení.

Potom jsem viděl a aj dveře otevřené v nebi a ten hlas první, kterýž jsem byl slyšel jako trouby a mluví se mnou řkoucí, vstup sem a ukážiť, co se má díti potom. 4. kapitola Janova zjevení, 1. verš. Překlad původního textu, který pro vlastní potřebu pořídil náš učitel a kterému dal název McGeeho ad absurdum překlad, vyjadřuje původní text nějak takto. Potom, řecky meta tauta, jsem viděl a hle dveře otevřené v nebi. A ten první hlas, který zněl jako polnice, nyní řekl vstup sem a ukážu ti, co se musí stát potom. Meta tauta. Vyjádření překládané potom, čili meta tauta, se tu vyskytuje dvakrát. Tímto slovem verš začíná i končí. Tím, že se opakuje, je výraz potom zdůrazněn a vyniká jeho důležitost. Možná se Jan obával, že amilenialisté by jej mohli vynechat, a proto ho právě na tomto zvláštním místě použil dvakrát. Viděl jsem, to je brána očí, a slyšel, což je vstup branou uší. Jako bychom se dívali na televizní program, povídá zase typicky po svém náš starý kazatel. Tohle je první velký televizní program. Před časem jsme měli nádherný zážitek při sledování televizního přenosu z kosmické observatoře, která se přiblížila postupně k několika dalším planetám sluneční soustavy. Ale to nebylo ničím ve srovnání s televizním přenosem z nebe, který viděl a slyšel Jan. Tento přenos by nás věřící lidi měl velmi zajímat, a ne abychom se od něho odvraceli jako od nějakého přeludu v divokém snu. Nebe je skutečné místo. Od scény, kterou máme před sebou a v níž je vůbec tak mnoho skutečného, bychom se neměli odtahovat. Musíme ji pojímat úplně normálně, ale přiznám se, dodává náš lídr, nemohu si pomoci, takový pohled do nebe mě vzrušuje. Viděl jsem a hle dveře do nebe otevřené. V knize Zjevení nacházíme celkem čtvero otevřených dveří a tyto jsou jedny z nich. Za prvé, Pán Ježíš mluvil k církvi ve Filadelfii, postavil jsem před tebou dveře otevřené. Zjevení 3.8. Jinými slovy, otevřel jsem před tebou dveře. Tyto dveře pravděpodobně znamenají otevřenou příležitost pro zvěstování Božího slova. Za druhé, otevřené dveře pozvání a ztotožnění se s Kristem nacházíme pak v následujícím verši, 20. Aj stojím u dveří a tluku, jestliže by kdo uslyšel hlas můj a otevřel dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřeti a on se mnou. Věřím, že zde se mluví o dveřích tvého a mého srdce. Za třetí, v našem dnešním verši Zjevení 4.1 máme dveře do Boží přítomnosti skrze Krista, jak ještě dále porozumíme. A potom za čtvrté ve Zjevení 19.11 znovu uvidíme otevřené dveře. Těmito otevřenými dveřmi přijde Kristus při svém druhém příchodu. Vyjde z nich na konci velkého soužení, aby skoncoval s veškerou nespravedlností a vzpourou proti Bohu.

0: Určitě znáte tato slova Pána Ježíše. Já jsem ta cesta i pravda i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze mne. To je známý text z Jana 14, 6. verš. A jinde Pán Ježíš prohlásil, Jan 10, 9, já jsem dveře, skrze mne všel-li by kdo, spasen bude a vejde i vyjde a pastvu nalezne. To je řeč o ovcích, které Pán Ježíš má. Otevřenými dveřmi do nebe je Pán Ježíš Kristus sám. On je zároveň tím, kdo chce vejít dveřmi tvého srdce. Jaký je to div a jaká sláva v tom všem. Vstup sem, zní nebeské pozvání na adresu apoštola Jana. A zároveň je to pozváním celému společenství těch, kteří znají Krista jako svého spasitele. Ve své epištole apoštol Jan napsal, což jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme vám, abyste i vy s námi obecenství měli a obecenství naše, aby bylo s Otcem i se Synem jeho Jezu Kristem. 1. Janova 1.3. Apoštol Jan tu vlastně říká, slyšeli jsme to a viděli a nyní to oznamujeme vám. Dávám vám to vědět proto, abyste také vy mohli mít obecenství a jednoho dne projdete o němi otevřenými dveřmi. Ano, jako právoplatné boží děti skrze víru v Krista jsme jím samým povoláni k tomu, abychom měli obecenství s Otcem i se Synem. To je úžasná skutečnost, která se nám, žel, možná někdy ztrácí z dohledu. Ten hlas, který předtím ke mně mluvil a který zněl jako polnice, nyní řekl. Čí je to hlas? Je to hlas Kristův. Představuje se nám jeden z prostých symbolů, které se od této chvíle budou častěji objevovat v knize Zjevení. Hlas Krista je jako hlas polnice a je totožný s hlasem, o němž psal apoštol Pavel, 1. Tesalonickým 4.16 a 17. Nebo sám ten Pán se zvukem ponoukajícím, s hlasem archanděla a s troubou boží stoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejprve. Potom my živí pozůstavení spolu s nimi zachváceni budeme do oblaků, vstříc Pánu v povětří a tak vždycky se Pánem budeme. Výpověď o vtržení je naprosto určitá. Řekne-li vám někdo, že slovo vtržení v Bibli není, zapamatujte si, že řecké slovo pro to zachvácení je harpazo, znamená uchvátím, vytrhnu, popadnu. Lindsay nazývá vtržení jakýmsi mocným chňapnutím. Myslím, že je to dobrý slovníček pro dnešní mladé lidi, ale já sám dávám přednost výrazu uchvácení, což znamená vtržení, vysvětluje náš učitel. Nelíbí-li se vám slovo vtržení, použijte jako apoštol Pavel slovo uchvácení. Budeme uchváceni a jeho hlas se bude podobat zvuku polnice. Ten zvuk tedy volal apoštola Jana vzhůru. A jednoho dne tentýž hlas, tentýž zvuk potáhne vzhůru i mě. Milí posluchači, bude volat tento Ježíšův hlas ve vtržení i tebe? Jsi Božím dítětem? Patříš mu? Ještě dnes se pro něho můžeš rozhodnout a vydat mu celý svůj život.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Pokračovat budeme zase zítra ve 20 hodin 15 minut.

Jsi Bůh mocných zázraků, Bůh nemožného. Každé ráno se budu modlit, abych věřila ve všech potížích, kterým budu čelit. Pane, pomoz mi vidět, že ty jsi včera, dnes i na věky Bohem, jehož moc se nedá změnit.

Je za námi 21. hodina a posloucháte pondělní večerní vysílání na Rádiu 7. No a teď přichází pořádná dávka africké energie, kterou v následujícím pořadu přinese talentovaný rapper Ifin Soha.

0: Shadows, Lost and Found, Olympic nebo Brand New. To jsou názvy skladeb mladého, talentovaného hudebníka, který následuje Ježíše a chce o něm i o tom, co udělal v jeho životě, říkat druhým lidem. Není jim nikdo jiný než Ifin Soha, alias Ifimen. Vítám tě v Hlásce a díky, že jsi pro mě vyhradil čas.
1: Čau Kubo, jak se máš? Jak se máme dneska?
0: Paráda, jsem rád, že se podařilo domluvit termín a že můžeme spolu dneska mluvit.
1: Taky. Já mám radost se k těm věcem vracet. Já jsem minulý rok byl docela busy se školou, tak jsem nic nevydal, dělal jsem nějaký koncerty a tak, ale teď se jakoby snažím se jakoby upřít zpátky do té hudby a mám radost, že můžu s tebou o tom jako prostě něco říct a se bavit o tom.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Pobavilo mě, když si v jednom videu řekl, že jsi prostě nějaký Nigeriec z Prahy. To si samo o sobě žádá vysvětlení, dostaneme se k tomu za chvíli. Yeah. Na sítích o sobě říkáš, že jsi umělec, který je milován Bohem a který se za něj nestydí. Vystudoval jsi Anglo-American University a Vysokou školu ekonomickou, obě v Praze, ale hlavní důvod, proč jsem si tě pozval do Hlásky, je, že jsi rapér, který používá hudbu jako prostředek, jak předat lidem jednak realitu tvého života, ale taky zprávu o milujícím Bohu, který zachraňuje z hříchu a dává naději a nový život. Tak když to vezmeme od začátku, co tedy znamená Nigeriec z Prahy?
1: Hej, hele, jako rodiči se tady stěhovali, no předtím, než jsem se narodil, já jsem se narodil v 2000, prostě tady jsem vyrostl a táta je pastor. Já jsem vyrůstal trochu jakoby neobvyklým způsobem, protože jsem šel na základku, která byla Mezinárodní křesťanská škola a prostě tam jsme všichni mluvili anglicky. Tak jsem to měl trochu divný, že jsem se někdy cítil až moc americký pro český lidi, a tak až moc český pro ty americký lidi, a taky až moc africký pro obě, tak je to trochu taková vtipná věc, že prostě vždycky jsem se cítil, že jsem měl jakoby kousky těch jiných kultur, ale ne úplně, že jsem byl jakoby jenom v jedný. A když jsem byl malej, tak pro mě to bylo docela těžký, a teď řeknu, že když jsem starší, tak je to věc, kterou jsem přijal, že prostě jakoby že to není špatná věc mít jakoby takovýhle kulturní prostě zážitek. A je to hustý, protože když máme AFCON, když hráme fotbal v Africe, tak já můžu fandit Nigericům, a když hráme hokej tady, tak můžu fandit nám tady. A my jsme to fakt dali, tak já mám z toho radost. No. Tak jsem Nigeric, no, taky jsem Čech, podobně.
0: Zmínil jsi, že jsi dítě pastora. Jak to ovlivnilo tvůj život, tvoje dospívání?
1: No, jakoby bylo to docela jiný. Byly pozitivní věci, jako například, že jsem vyrůstal jakoby v křesťanství, jsem uvěřil, když jsem byl malej, a prostě celý život jakoby věřím. A taky jsem to měl jakoby dobrý hodnoty a věci, které jsou pro mě velmi důležité, tím, že jsme se naučili prostě, jakým být jakoby lidmi a jak se chovat, takové věci. Já si myslím, že to bylo docela dobrý v tomhle. A taky bylo to těžké, protože jsem vždycky cítil, že nejenom, že jsem z Nigérie a člověk z Nigérie žije v České republice, a taky, že jsem prostě jiný od všech, protože jsem pastorův syn, jakoby pastorů jsem tady z Nigerie, který žije v České republice. To je docela rozlišná věc. Většina lidí tady takový nejsou. Tak pro mě to bylo těžký jenom protože jsem se cítil strašně jakoby osamocený něco v tom. Že prostě lidi tomu úplně nerozuměli. A tohle mě jako docela drtilo docela dlouho. A po nějakým čase jsem se naučil to přijmout a jít kupřed.
0: Pokud se nemýlím, tvůj první oficiální single má název Olympic a mimo jiné v něm zaznívá I follow Christ, not fame or the money, tedy následuji Krista, ne slávu nebo peníze. Tak jaký je ten tvůj příběh následování Krista? Řekl jsi, že jsi uvěřil jako malý, tak kdybys vzal tu svoji dosavadní cestu víry?
1: Když jsem byl malý, tak jsem si myslel, že prostě, že jsem takový trochu jakoby trapný křesťan, protože neměl jsem nějaký prostě crazy příběh, že prostě jo, já jsem dělal drogy, byl jsem v gangu, prostě měl jsem, zabil jsem nějak někoho a pak jsem šel do vězení a Ježíš se mi ukázal ve snu a uvěřil se mě takové věci. A slyšel jsem takové příběhy pořád a byl jsem jako by, man, why is it not me, bro? Ale pak jsem si uvědomil, a tohle to je jako nedávno, že jsem si uvědomil fakt, že takový tradiční svědectví je taky dobrá věc, že to, že člověk uvěřil, když byl malý a zůstal v tom, mnohokrát slyšíme, že lidi vyrůstají v křesťanství a odcházejí. Strašně moc lidí takových je. To, že člověk vyrůstal ve víře a zůstal v té víře, to je taky docela velký svědectví podle mě teď. A to, když jsem byl, já nevím, mě bylo asi 4, 5, když jsem se modlil, aby mě zachránil a spasil Ježíš a rozuměl jsem tomu 100%, co to znamená. Mnohokrát jsem si myslel, že malí jako děti tomu úplně nerozumějí. Ale když jsme starší, já si myslím, že mnohokrát je to velmi těžké pro nás jakoby důvěřovat Bohu ve všelijakých věcech našich životech, s penězma, s rodinou, těmi věcma. Ale malé dítě umí prostě důvěřovat, protože má tam maminku, má tam tátu a prostě jim důvěřuje. Ani on ani nepřemýšlí o tom, kolik stojí ten dům, nebo kolik stojí škola, nebo prostě jídlo. Oni prostě ví, hej, táta je tu, tak já budu někde spát, budu jíst, půjdu do školy. A já si myslím, že teď, když jsem starší, tak uvědomuji si, že Ježíš pak měl pravdu, když řekl, že prostě musím se stát jako ty malé děti. Já nevím, odkud to přišlo, ale jako, myslím si, že takhle to teď vnímám.
0: V jednom medailonku jsem o tobě četl, svou hudbou se dělí o své zkušenosti, víru a inspiruje další generace, aby byli tím, k čemu je Bůh povolal. Proč je to právě hudba, skrze kterou mluvíš k lidem a ukazuješ jim na Krista? Jaký to mělo vývoj?
1: Ale když mi bylo 19, tak já jsem byl na jednom kempu a každý rok prostě dělám tento kemp, jmenuje se to TCK. A je to takový mezinárodní křesťanský kemp a tam jsem vždycky jakoby jeden z dobrovolníků. A jeden z mých kamarádů mi řekl, je to fakt dobrý, že chceš lidem jakoby kázat a jim říkat věci jakoby o víře a o Kristu. A to je důležitá věc a pořád to dělej. Ale myslím si, že kdyby si vzal to, co jim chci říct a dal ty věci do nějaký písničky, do toho rapu, tak by si mohl zasáhnout ještě víc lidí a mít prostě větší jakoby impact. A přemýšlel jsem o tom až moc dlouho, asi 3 roky, ale pak jsem vydal svůj první album a to bylo prostě s kámošem, jsme to udělali a no, viděl jsem pozitivní věci z toho, že lidi fakt prostě, dělal jsem koncerty, měl jsem možnost pak lidem říkat o Kristu a myslím si, že jsem viděl všelijaký momenty, kdy prostě Bůh někoho, prostě se někoho dotkl a pro mě to je ta důležitá věc, že prostě, hele, jako, chci, aby lidi byli inspirovaní tou pravdou, tím, že Kristus fakt žije a že má plán pro jejich životy a že může spasit a dát novou naději a víru. A chci, aby to slyšeli, tak jestli nepůjdou do církve, tak aspoň si dají nějaký Olympik nebo nějaký brand new a pak půjdou, ha, má to nějaký význam.
0: Takže s hudbou jsi měl co dočinění už předtím, než jsi začal tvořit texty, nebo jsi prostě začal z nuly a za chvilku si vydával svoje první album?
1: Hele, začal jsem seriózně psát rap, jakoby rapový texty, když mi bylo asi 20. A první album jsem vydal, když mi bylo 22. Jako já jsem rapoval, jakoby poslouchal jsem rap strašně dlouho. Od malička, když mi bylo asi 5, tak jsem, nebo 6, tak jsem slyšel Lecrae poprvé. A prostě od malička jsem poslouchal jenom křesťanský rap, protože to je jediný rap, který mi dovolili rodiče. A pak, když mi bylo asi 13, 14 let, tak jsem poslouchal prostě jakoby rap jakoby obecně. Já mám fakt velkou lásku pro ten žánr, já si myslím, že to je fakt hustý žánr a když mi bylo 20, tak jsem se rozhodl, hej, tak tu hudbu zkusíme nějak, byl COVID, tak jsme šli kámošovi, mimo DJovi Davidovi Hromasovi domů a my jsme tam začali něco psát. A trvalo mi to, ale pak v 2021 jsem se rozhodl, že udělám album a před 2 roky jsem ho vydal.

0: Rapové songy, aspoň ty, které znám, tak bývají hodně upřímné, autentické, otevřené. A v tvém posledním singlu Brand New zní například Co píšu, to žiju, nebo v jiném songu I live my life every day for the king, žiju svůj život každý den pro krále. To je poměrně zavazující takové vyznání, ne?
1: Řeknu takhle. Moje víra je fakt prostě ta nejdůležitější věc v mém životě. Čtu Bibli každý den, jdu do církve, chci vždycky být kolem lidí, kteří jsou věřící, mám mentory a bratry v Kristu, kteří mě pozbuzují. Ale taky mám momenty, kdy prostě to úplně prostě zkazím nějakým způsobem. A o tom taky mluvím v písničkách jako Shadows. Mluvím o tom trochu na Brand New. A v těch nových písničkách budou i taky hodně o tom. A jsem velmi otevřený o těch věcech. Hele, Bůh může použít lidi, kteří jsou nějakým způsobem jakoby zlomený a mají nějaký trable, nějaký hříchy, nějaký problémy. A o tom hodně mluvím. V Shadows to je ta písně, kde jsem to prostě do toho dal, jakoby to celý. Taky v Different o tom trochu mluvím, v Brand New písničkách mluvím o prostě depresi, problémy s lidma, takový všelijaký věci. A v té nové hudbě, která ještě přijde, tak tam je hodně o takový věci. Prostě jiný věci, který jsem musel, hej, mýmu pastorovi jsem musel zavolat a říct, hej, já mám tady nějaký velký problém, udělal jsem tohle, řekl jsem tohle a prostě mě fakt pomáhal v tom. A tak pro mě důležitá věc je, že i když mám takovéhle ty věci, že Bůh nás pořád může používat, jako Petr, prostě on se chová jako, že by Ježíše vůbec neznal. I když věděl, že Ježíš je Boží syn, byl jeho blízký kamarád 3 roky a pak, já nevím, kdo to je, prostě nevím, kdo to je. To je strašná věc, to je fakt, jako, já si myslím, že mnoho lidí prostě nepřemýšlí o tom, že to je fakt strašná věc se takhle chovat. A Ježíš ho stejně odpustil. A myslím si, že mnohokrát my se chováme jako ten Petr, že jsme s Kristem a pak máme moment, kde něco se stane a pak se chováme, jakoby, že Krista ani neznáme. A to je ten moment, kdy je to důležitý prostě přijít zpátky ke Kristu a říct, Bože, pomoz mi, odpust mi a on ti odpustí.
0: Tak to oceňuji, že do těch písní jdou všechny ty highs and lows, všechny ty situace, kdy člověk to zvládá a naopak i to, když to nezvládá. A když trochu odbočím, tak ohledně rapu se mě vrací často jedna otázka. Jak se to dá udýchat, když máš třeba půlhodinový nebo hodinový koncert? To prostě nechápu.
1: Hele, já bych neřekl, že můj, jak se říká, breath control je strašně dobrý, ale já nevím, jestli to funguje pro ostatní lidi. Já mám ADHD a já mám docela silný ADHD. A je to pozitivní věc v tom, že moje nejlepší rapy jsou skrze toho, že mám ADHD. Olympic jsem napsal v 1 hodině, si myslím. Celou píseň. A nějaký jiný písně jsem musel týdny, prostě jako Lost and Found jsem přepsal asi 17krát. A prostě vždycky je to jiný, no. A z ADHD přijde to, že já osobně beru na to léky. A když je normálně, když dělám koncerty, tak já je neberu na koncerty. Ale jednou jsem je měl na koncertu, jakože jsem ho bral předtím, a moje dýchání bylo jako perfektní, já nevím proč, jako bylo to úplně lepší než kdy. A prostě to je taková věc, kterou si musíš, jakoby, když máš ten rytmus, tak se naučíš, jakoby, jako pořád dýcháme, ale musíš se naučit, kde to dát, aby to nebylo, jakoby, jako nemůžeš říct, I live my life every for the king, to by bylo špatný, no. I live my life every day for the king, that way. Ty jsi ani neslyšel, a tam prostě tam to bylo. Naučil jsem se, jak to dělat.
0: Yeah. Rapuješ zásadně v angličtině nebo zkoušíš i češtinu?
1: Hele, já to řeknu takhle, jo. Moje čeština není perfektní. Já všemu rozumím, domluvím se asi s každým, ale prostě moje gramatika je trochu jako někdy to plave a někdy je to Titanic, když prostě to prostě objede. A já si myslím, že s rapem je fakt důležitý znát slang toho jazyka velmi dobře. Moje angličtina, já bych řekl, je lepší než většina lidí na planetě, protože hodně čtu. Důležitá věc je číst. Či staré knihy, nové knihy, všechno. A hodně, hodně prostě nejenom se dívat jakoby na seriály, kde všichni mluví slangově. No. A to pomohlo a kvůli tomu si myslím, že jsem schopný dát tu angličtinu jakoby prostě jakoby takovým jakoby chytrým způsobem dohromady. Jo? Ale s češtinou, tak to bych ani, já bych neuměl nějak něco dát dohromady. Prostě, já bych chtěl, ale to ještě se nestalo. Možná v budoucnosti, možná budu mít ghostwritera, že prostě jeden z mých kámošů, já mu dám 20 prostě litrů a on mi napíše verše v češtině a já budu repovat. Ne, to nebudu dělat. V repu to se nesmí, jo.
0: Na sítích jsem četl o tvém propojení ze Salvation Crew, tak co je to za projekt a jaká je v něm tvoje role?
1: Jo. Hele, Salvation Crew, tam jsou lidi, kteří jsou jako mými kámoši, prostě já se znám se strašně moc lidí, jako Česká republika strašně malá, a když jsi křesťan, tak se tady známe skoro všichni. A Salvation Crew jsou jako by lidi, kteří jsem znal už nějakou dobu a oni měli jako by křesťanský akce a říkali, hej, můžeš přijít a dáme nějaký rapový koncert. A já jsem jako, hej, budu rapovat o Kristu, bude to, já rád rapuju, bude to prostě fun, bude to party a taky bude tam něco podstatného. Tak jsem řekl, hej, tak jsem pro. Tak jo, to je prostě, že se známe nějak a pozvali mě na koncerty a Salvation Crew to prostě dělají takové jakoby evangelizační věci, víc jakoby pro mladý a tak já jsem řekl, hej, já přijdu, udělám koncert. Dělal jsem pár.
0: Takže, jestli to chápu dobře, tak vyjíždíte do sekulárního prostředí, do sekulárních klubů, kde se snažíte oslovit mladou generaci, nebo...
1: Ještě ne, ale já bych řekl, že oni by to měli udělat. Jako já bych jsem byl pro, protože myslím si, že mnohokrát jako křesťané my chceme, aby lidi přišli k nám a ne druhým směrem. A jestli dáš rap koncert v Roxy nebo FU nebo někde tady v nějakých klubech v Praze, tak tam přijdou ty, jakoby, ty street lidi, ty lidi, pro kteří jsou prostě jakoby, rap fanoušci nebo prostě mají rádi hudbu. Ale do církve mnohokrát takový lidi by nepřišli. Tak my jsme dělali nějaký, já nevím, na Slovensku jsme dali jeden, my jsme dali koncert v klubu v Banských Bystricích. To byl zajímavý koncert. Byly nějaké věci, které byly dobrý, nějaký ne. Možná na mojí straně jsem byl trochu nemocný, ale taky byly věci, které byly dobrý. A já si myslím, že s časem budou víc jakoby, projekty a víc věcí, které budu dělat s jinýma lidma, možná Salvation Crew, možná jiný organizace, KS, možná jako já tam mám strašně moc kámošů, který prostě bychom mohli něco udělat takového v těch klubech a dostat se k tím lidem.
0: Už zaznělo dříve v tom rozhovoru, že než jsi začal s rapem, že ti lidé říkali, no tak ty mluvíš tady s lidma, tak to můžeš dát do té písničky. Takže je ti blízké mluvit s lidma, sdílet víru i osobně, aniž bys použil hudbu?
1: Přesně tak. Já jsem takovej, kde se snažím být stejný všude, kde jsem. Byly momenty a období v mém životě, kde jsem nebyl úplně nejvíc upřímný člověk, ale vždycky od malečka jsem to měl takový, že já věřím v Kristu, věřím, že Ježíš je pravda, tak proč bych to lidem neříkal? A když jsem byl mladší, když jsem byl, myslím, asi 13, 12, 13 let, tak já jsem prostě měl strašně moc otázek ohledně křesťanství, jak to vůbec dává smysl, jo? Jak může někdo stát z mrtvých. Nebylo to, že jsem tomu nevěřil, ale chtěl jsem vidět, jak je to možné. A byl jsem asi od 13 let až já si řeknu až doteď, že prostě hodně studoval křesťanství. Tim Keller, prostě N.T. Wright, C.S. Lewis, všelijaký spisovatelé a apologové, prostě strašně moc věcí jsem slyšel a poslouchal o křesťanství, o tom, kde to všechno přišlo, o tom, odkud jsme dostali tu knihu, tu Bibli. No. A mě to strašně moc pomohlo v tom, že teď se úplně jakoby nebojím mít ty rozhovory. Jo? Může člověk být ateista, buddhista, hinduista, cokoliv, Bůh je miluje a já se s nima budu bavit. A možná to bude takový emocionální rozhovor, kde mluvíme o tom, jak ti Bůh může uzdravit srdce, nebo to bude intelektuální věc. Ty budu prostě mluvit o tom, jak Aquin prostě je geniální člověk a řekl nám přesně, jak Bůh může existovat a pak oni budou říkat, no, doesn't make sense, nedává to smysl. A já řeknu, but bro, it does work. A pak budeme mít nějakou debatu. Prostě, a tak to je pro mě strašně důležitá věc, prostě se o tom bavit. Myslím si, že křesťané by se měli jakoby pomáhat navzájem porozumět tomu, proč tomu věříme a čemu věříme. Když člověk to zná a člověk to ví, tak pak má větší jakoby odvahu lidem to říkat. Ale taky budu upřímný, že poznal jsem v mém životě nejvíc nějakýma prostě špatnýma věcma nebo chybama, které jsem udělal sám osobně v minulosti, že je stejně důležitý, co říkáš a jak žiješ. A možná i jak žiješ je víc důležitý. Je prostě, hele, můžeš kázat lidem, kázat. Jednou jsem byl někde a udělal jsem nějakou blbost a ten jeden člověk, který není věřící, mi říkal, hej Ify, jak mám přijít do církve, když se chováš takhle? A mě to fakt prostě jakoby zasáhlo. Já jsem byl jako, hey, that's bad, bro, I can't be like this. So, je to důležitý pro mě lidem to říkat a taky se strašně moc snažím prostě se zlepšit v tom čtení ty Bible, modlení se, protože já si myslím, když člověk je pořád jakoby napojený, připojený s Bohem, pak je to víc přirozený lidem to říkat, jo. A když člověk nemá ten vztah s Bohem jakoby a nesnaží se ho jako zlepšit nebo upevnit, tak pak je to těžší. A poznávám, že není to jenom intelektuální věc, ale to je fakt věc prostě jakoby srdce. A to mi pomáhá v tom říkat lidem o tom. Když se někdo mě zeptá na jakoukoliv otázku, jsem ready.

0: Ve svých textech zmiňuješ i otázku hledání vlastní identity, tak mě zajímá, jestli dostáváš na svou tvorbu nějaký třeba feedback, že jsou ty tvoje texty pomocí druhým lidem v jejich vlastním hledání.
1: No, je to vtipný, protože vždycky lidi mi to řeknou, jakoby, vím, že si to myslí, ale mi to jenom řeknou jednou. Jako já si pamatuju, mnoho lidí, kteří znám, prostě si poslali ten album, ale pak asi po roce nebo nějak tak 5 měsíců, prostě byl půl rok a pak řeknou, hej, yeah, that album, it was pretty good, man. And I'll be like, when did you listen to it? In June? I was like, why didn't you tell me then, bro? No, měl jsem strašně moc takových momentů, kdy lidi mi prostě řekli, že jim to pomohlo, že to mělo podstatu, taky, že jim to pomohlo jakoby se kouknout k Bohu a se modlit možná a otevřít se k Bohu. A to pro mě je ta důležitá věc, protože jestli já půjdu, jako kdyby jsem prostě se stal lepším rapperem, měl strašně moc peněz, prostě byl to slavný, všude Česká republika, prostě, jestli přemýšlíš o tom, nejlepší rapper v České republice, všichni lidi řeknou Ify Man, ale nikdo by nebyl prostě zasažený v srdci, tak je to úplně k ničemu. A jeden z mých nejoblíbenějších rapperů se jmenuje KB a KB jednou řekl, že on se stal křesťanem skrze to, že se poslechl nějaký skoro anonymního rappera prostě jako album a v 8. písničce tam byla výzva uvěřit v Kristu a on uvěřil. A já nevím, jak se jmenuje ten rapper, který si ho poslechl. Já nevím, prostě skoro nikdo neví, jaký je to album, ale tento KB, ten KB má velký písně, prostě miliony prostě streamů a je to křesťanský rapper, ale jeho život se změnil skrze křesťanský rap. A tak v mým životě je to takový, že prostě kdyby jsem udělal křesťanský rap a nějaký týpek by si to poslechl a uvěřil Krista a pak on by šel a byl slavný a udělal to prostě bum bum, tak jak to vidím já, to by bylo prostě výhra, protože důležitý je to, aby to ty lidi zasáhlo. A já jsem měl všelijaký momenty, kdy prostě lidi mi řekli, hej bro, ta písně mě nějak upevnila v té víře nebo mě pozbudila a to je první ta důležitá věc.
0: Když jsi zmínil tu slávu, tak tím si mi nahrál na tu poslední otázku, kterou ti chci položit, protože když se ještě jednou vrátím k tomu textu písně Olympic, že následuješ Krista, ne slávu nebo peníze, tak jak je to s tou slávou? Protože stáváš se postupem času známějším, vystupuješ na řadě festivalů a jiných akcí. Jak zůstat nohama na zemi a přitom se nenechat s tím vším pohltit?
1: No je to taková věc, že člověk si musí držet jakoby v modlitbě a soustředit se na Krista. A počkej, já dám ten verš. Žalm 16, verš 8 říká, Hospodina vidím před sebou na pořád, je po mé pravici a nezakolí se. Já si myslím, že ta důležitá věc je, Ježíš dal svůj život za můj a já chci, aby on měl slávu, protože, jak říká Bible, jakoby, co je to dostat celý svět a ztratit svoji duši, jakoby, hej, lidi tě milují, všechno takový, ale jsi, jakoby, prostě jsi úplně prázdný člověk. A já si myslím, že to je důležitá věc, je, že je to strašně lehký jako křesťan říkat jednu věc a dělat druhou věc. Hele, Ježíš říkal, že oni ho ctí se svými rty, ale její srdce byly daleko od Boha. Prostě Bůh to říká. A je to, bro, jako, já musím být vždycky pokorný a vždycky se pokořit před Bohem, protože jestli člověk nedostane platformu od Boha, to místo, jakoby nějaký deal, nebo nějaký stage, nebo nějaký prostě uznání od lidí, tak jestli tě Bůh tam nedal, tak on ti tam neudrží. Tam se udrží sám. A strašně moc jsme viděli prostě pastory v Americe, nebo v Africe, nebo po celém světě prostě úplně spadnout, protože bylo to o nich. A je to strašně divný, protože ty jsi pastor, bro. Církev máš asi 500 lidí. Cool. You're a pastor. Ty nejsi celebrita. Jsi prostě normální člověk. Ale prostě to stává každému člověku. Stává se to mně, tobě, každému. Jakoby všichni, každý člověk prostě se boje spíchou. Protože to je ten první hřích, který jsme udělali. Jsme řekli Bohu, hele, jako Bože, jsi docela hustý, jo, máme rád ten Eden, ale my to chceme udělat jakoby svým vlastním způsobem. A víš co? Celá Bible je příběh o tom, jak se věci dějou, když lidi to dělají svým vlastním způsobem, jo? Že prostě oni byli moudrý ve svých vlastních očích, jo? Že nemáme, jak se to říká, počkej, já to najdu, ale je to, to v přísloví 3, 4 a 5, nebo 5 a 6. Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu a nespoléhej se na vlastní rozumnost. Na každém kroku snaž se jej poznávat, on sám tvé stezky urovná. Hele, jestli já budu chtít, aby mě urovnal stézky Bůh, tak já nemůžu prostě se chovat podle svého vlastního prostě rozumnosti. Jako, může někdo napsat nějaký deal? Já můžu, jeden z mých kamarádů mi řekl, hej, no, if it, ok. Ty máš talent. Nemusíš jakoby tak moc o Bohu a o Kristu mluvit v těch písničkách, jako bro, dělej komerční rap, bro. Dělej komerční rap, z toho můžeš mít fakt velký peníze. Hele, já nebudu tak arrogantní a nebudu si tak myslet, že je to jakoby guaranteed, že by se měl hodně peníze, kdyby jsem šel komerčně. Bible říká, že bychom se měli snažit žít jakoby tichý život. Je to asi v Timoteovi někde tam, že prostě try to live a quiet life, work with your hands. To je prostě, že pracovat s rukama a žít prostě takový tichý život. Život celebrity není tichý život. Prostě pořád lidi něco po tobě chtějí, jsi slavný, jsi všude, máš prostě svůj ksicht prostě úplně na všech, každým billboardu. A není to jakoby tichý život. A já si myslím, že jestli Bůh chce, aby mě nikdo neznal, že by jsem zůstal úplně, kde jsem teď, tak je to lepší, aby mě nikdo neznal a jsem s Bohem, než aby jsem dostal bez Boha. A to je ta věc, která mě udržuje, protože já jsem křesťanský rapper, který rapuje většinou pro teenagery. A já s tím mám radost. Jsem s tím spokojený. A jestli to mi Bůh dá něco lepšího, hej, to je hustý, já jsem pro. Ale like, já nejsem nějaký, I'm not him, on je him. Já nejsem ten velký ten, to je Bůh.
0: Tak to byla dobrá tečka za dnešním rozhovorem. Mým hostem v pořadu a podcastu Hláska byl mladý, talentovaný rapper Ifin Soha. Ify, moc díky za sdílení tvého života, toho, čím žiješ, co dáváš do svých tracků, jak mluvíš s druhýma lidma. Díky za tvůj čas a jsem rád, že se to podařilo a že jsme spolu mohli mluvit.
1: Taky díky moc. Já jsem si to fakt užil. Kubo, Bůh ti žene, ať Bůh jde s tebou a se mnou taky. Prosím Bože, aby jsme to nám pomohlo a aby Bůh nás, já jsem modlím, aby Bůh nás jakoby posilnil a taky, aby si to lidi užili ten náš rozhovor. Já si myslím, že to byl dobrý rozhovor. So yeah, thank you man. Díky moc.
0: A loučím se také s vámi, kteří jste doputovali až na konec dnešní hlásky. Předchozí díly najdete v audioarchivu Rádia 7, na Spotify nebo navštivte náš Instagramový profil Pořad Hláska a budete v obraze.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo. Člověk může být ateista, buddhista, hinduista, cokoliv. Bůh je miluje a já se s nima budu bavit. Toto vyznání znělo v letní repríze Hlásky z úst Ifiho Sohy, českého rapera s nigerijskými kořeny, který oslovuje mladou generaci zprávou o naději v Kristu nejen v osobních rozhovorech, ale také skrze hudbu. Na premiéru se můžete těšit ve středu v 11 hodin 15 minut. Hostem bude Teresa Parks.

0: Byl jsi tam, když ukřižovali mého pána, byl jsi tam, když ho přibili, byl jsi tam, když ho vkládali do hrobu, byl jsi tam, když Bůh vstal z hrobu? To jsou otázky písně Were You There, která právě zazní vysíláním. Přála bych každému z nás, aby jsme se tak zamysleli nad otázkou, kým se pro nás vlastně Bůh stal a kde se právě teď ve svém vztahu s Bohem nacházíme.
1: Were you there when they crucified my Lord?

Stvoř ve mně srdce čisté, obnov mého ducha, buď ke mně milostivý a vymaž všechny mé nepravosti. Tohle byl žalm 51. v podání zpěváka Aarona Schusta.

Bylo 10 hodin a v pondělí 13. července ladíte Rádio 7. Následující hodinu vyplní pořad Ke kořenům, který se zabývá Markovým evangeliem. Dnes na téma o zlých vinařích. Příjemný poslech vám přeje Aneta Lofítková.

0: Milí posluchači, ve vysílání Rádia 7 začíná pořad Ke kořenům, který pro vás připravil Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme číst Markovo evangelium. Budeme pokračovat v našem rozhlasovém seriálu, ve kterém vykládáme tento biblický text s kazatelem Jáchymem Gondášem. A Jáchym je hostem i našeho dnešního vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: V minulé relaci jsme četli 11. kapitolu, kterou jsme však nedočetli. Dostali jsme se do 26. verše. Jáchyme, o čem jsme minule mluvili?
1: Minule jsme se dívali na ten zlom, který v Markově evangeliu nastává začátkem 11. kapitoly. Je to Ježíšův příjezd do Jeruzaléma a proto také vlastně počátek toho pašijního vyprávění, počátek toho velikonočního vrcholu. Ježíš přichází k cíli své cesty a soustředili jsme se nejenom na to, co je zapsáno v tom textu, ale také na určitou proměnu v té formě, kterou Marek vypráví, a to sice na velký důraz na symbolickou povahu toho, co Ježíš dělá, na takovou až jako dramatizovanou povahu jeho skutku a jeho výpovědí. Ježíš dbá v tomto místě a Marek jako vypravěč toho příběhu dbá v tomto místě velmi na to, aby všechno to jednání bylo srozumitelné, abychom ho mohli interpretovat správně a tak porozumět tomu, co se naplňuje právě v tom Ježíšově příchodu do Jeruzaléma. A viděli jsme také Ježíšův příchod do chrámu, jeho hněv, který vyvolala ta skutečnost toho, jak chrám vypadal, jak vypadala chrámová bohoslužba, jak byla zaciklená, uzavřená do toho formálního, jenom vlastně rituálního náboženství, které nemělo žádný smysl a žádný přínos pro člověka a pro celé stvoření okolní. A v tom se naplnilo také určité napětí, které Ježíš měl s tou chrámovou tradicí. Neodmítá sice ten příchod do chrámu, ale zároveň vidíme, že je to pro něj už něco, co vlastně odchází, co umírá, co už není úplně živé.
0: Tam se také dostává do konfliktu s velekněžími a zákonníky, kteří vidí jeho jednání a začne jim to vadit. Rozhodnou se, že ho zahubí. Báli se ho totiž, protože všechen lid byl nadšen jeho učením. Ten strach velekněží a zákonníku, ten mě zajímá. Odkud pramenil? V čem byl jeho kořen?
1: Tak můžeme usuzovat z toho popisu, že Ježíš se stal osobou, která byla skutečně známá a která byla vyhledávaná lidmi z počátku hlavně pro ty své léčitelské schopnosti, jak to Marek popisuje, pro tu schopnost uzdravovat, později také pro obsah toho, co říkal. A v Jeruzalémě také se kolem něho shromažďovala skupina lidí, zástup lidí, kteří naslouchali tomu, co říkal. A protože Ježíšův postoj k chrámu byl natolik kritický a nějak nezakrytě kritický, tak to samozřejmě muselo u všech, kteří nějak souviseli s tím chrámem nebo s tou bohoslužbou chrámovou, s tou náboženskou elitou, tak to u nich muselo vyvolávat obavy z budoucnosti. A to, co u Ježíše vidíme, mi v tuto chvíli vlastně připomíná starozákonní vyprávění o pádu Jericha, kdy to, co Ježíš dělá, vlastně trochu připomíná takové obléhání. On vždycky vstoupí do toho chrámu, něco se tam děje, potom zase odejde zpátky. Je to vlastně takové postupné poklepávání, upozorňování na to, co je špatně. A jako kdyby v tom poklepávání se rozvolňovala už ta nepevná struktura toho chrámového náboženství. A to nakonec stejně povede k pádu chrámu, o kterém Ježíš mluví a který předpovídá. To znamená, to, co vidíme u Ježíše, je vlastně takové troubení na ten mocný boží hlas, na ten hlas kritický, prorocký, kterým Ježíš určitým způsobem pracuje k tomu pádu chrámu a toho chrámového náboženství, tak jak v tehdejší době existovalo.
0: Dnešní první perikopa, kterou si přečteme, na tyto motivy navazuje. Nacházíme ji na samém závěru 11. kapitoly od 27. do 33. verše. Znovu přišli do Jeruzaléma. Když procházel chrámem, přišli k němu velekněží, zákonníci a starší a řekli mu, jakou mocí to činíš? Kdo ti dal tuto moc, abys to činil? Ježíš jim řekl, i já vám položím jednu otázku. Odpovězte mě a já vám povím, jakou mocí to činím. Odkud měl Jan pověření křtít? Z nebe či od lidí? Odpovězte mi. I dohadovali se mezi sebou. Řekneme-li z nebe, namítne nám, proč jste mu tedy neuvěřili. Řekneme-li však od lidí, to se zazbáli zástupu, neboť všichni měli za to, že Jan byl opravdu prorok. Odpověděli tedy Ježíšovi, nevíme. A Ježíš jim řekl, ani já vám nepovím, jakou mocí to činím.

0: pořadu Ke kořenům ve vysílání Rádia 7 si čteme 11. kapitolu Markova evangelia. Konkrétně závěr 11. kapitoly. Jáchyme, o co se zde tedy jedná? Ježíš je v chrámě a teď velekněži mu kladou otázku, jakou mocí činí to, co činí. Chtějí to vědět, o co jim vlastně jde?
1: Tak vidíme tam dvě vrstvy té jejich otázky. Na jednu stranu je to možná pokus Ježíše se zbavit snadno takovou úřední cestou. Prostě ukaž nám povolení, ukaž nám nějaký papír z úřadu, který ti dovoluje tady takto vystupovat. Zajímavé je, že v té formulaci není úplně jasně řečeno, co je obsahem toho, co Ježíš dělá. Opakuje se tam to zvláštní to, jakou mocí to činíš. A není úplně jasně řečeno, co to je, jestli je to jeho kázání, jeho skutky, to, co dělá v chrámu, anebo to, co dělá v celku svého života nebo té své cesty. Je to otázka, která vlastně připomíná ten údiv, který se objevoval v synagogách, kde se Ježíš zastavoval a kde mluvil, kázal. Ten údiv nad tím, co Ježíš dělá. Jenomže ta oficiální, ta formální rovina toho dotazu ukazuje na takovou hlubší pochybnost nebo hlubší nejasnost. A to sice na tu celkem oprávněnou lidskou otázku, jakou mocí se děje evangelium, se realizuje evangelium. To je otázka, se kterou já jsem přicházel vlastně do toho křesťanského prostředí, do církve, když jsem poprvé ze začátku se začal objevovat v tom církevním prostředí. Určitě jsem byl do velké míry naivní, měl jsem takové zkreslené představy, možná idealizované představy o církevním společenství, ale nebyla to jenom naivita. Viděl jsem sbor, který žil ne dokonale, ale přesto evidentně ne ze své vlastní síly. Slyšel jsem kázání, která ne vždy byla dokonalá, ale často evidentně z nich mluvilo Boží slovo ke mně. A já jsem se začínal ptát, kde je zdroj toho, jakou mocí se to děje. Je to jenom z lidí, anebo je to z Boha? A to je zásadní otázka, kterou si podle mě člověk klade v situaci, kdy je volán Bohem k obrácení. To vlastně ta reakce na to Boží volání. A tak to nemusíme ani v tomto případě vnímat jenom jako takový pokus zbavit se Ježíše, ale možná opravdu vnitřní otázku těch lidí, kteří se ho ptali a kterou zakrývali tu svoji nejistotu a ty svoje pochyby. A ta odpověď je velmi těžká na to, protože to Ježíš správně ukazuje na tom příkladu Jana Křtitele. Když na jednu stranu člověk řekne, je to jenom z lidí, tak tím uzavírá nějakou cestu, uzavírá tím možnost přitakat tomu, že to je Boží, že to je Boží cesta, Boží oslovování a vlastně tím ruší jednu zásadní možnost ve svém životě. Vzdává se toho volání z Boží strany a řekne, to je jenom lidský konstrukt, je to jenom něco, co vychází z člověka, z jeho vlastní vůle, z jeho vlastních schopností. Když na druhou stranu ale řekne ano, je to z Boha, ten je původcem toho, co se tady děje, co vidím v Kristu, co vidím v církvi, tak to nezbytně musí mít také důsledek v tom konkrétním životě. To se ukazuje zase v tom, co Ježíš říká a co si uvědomují ti lidé, kteří se ho ptají. Řekne nám, proč jste ho nenásledovali, proč jste ho neposlouchali, proč jste nejednali podle jeho slova, když víte, že to je z Boha. A tady se dostávají oni do patové situace, ve které by měli udělat to zásadní rozhodnutí svého života. Měli by jasně odpovědět, jestli chtějí jít tou cestou Krista, anebo ne. A protože se bojí, protože jsou sevření strachem, tak se nevydají ani jednou z těch cest. Alespoň si to myslí, že se nevydávají ani z jednou z těch cest. Ale ve skutečnosti to, že řekneme nevím, znamená to, že se vydáváme tou cestou, je to z lidí. Protože žádná prostřední možnost v takovou chvíli vlastně před člověkem nestojí. A tím Ježíš nejenom odráží ten útok, který proti němu vedou, ale zároveň ukazuje, že taková cesta prostě není možná ani v našem životě. Nemůžeme říct, nevíme, jestli je to Boží nebo lidské. Musíme se jasně rozhodnout, jestli to je cesta, kterou chceme jít, anebo ne.
0: Ty jsi uvedl jako motiv jejich rozhodování strach. Ale když to teď vnímáme jako aktuální otázku, která se týká nás a našich bližních, když zkoumáme, jestli to, co se děje na tomto světě, co se děje v církvi, co se děje třeba i skrz věřící lidi, je pouze z člověka, anebo je to skutečně dílo boží. A teď mám na mysli i takové lidi, jako byla třeba matka Teresa nebo Albert Schweitzer, čili nespochybnitelné, skutečně eticky vrcholné jednání, tak tam přece při tom zkoumání nehraje tak roli strach. My se nemusíme ničeho bát, my přece o nic nepřijdeme, když přiznáme, ano, tito lidé byli od Boha a tudíž tedy Bůh je a tudíž stojí za to jej následovat.
1: Já si myslím, že tam strach hraje roli, i když zdánlivě právě nám nic nehrozí. Ono totiž přijmout to, že Bůh je, že nás chce, že to je Bůh osobní, že to je Bůh, který nás volá, který s námi chce mít nějaký vztah, něco po nás chce. To není nějak snadná představa. Je to představa, která úplně zásadním způsobem mění lidský život. A ono stát před Bohem, před Boží tváří, pokud tam člověk opravdu vstoupí do toho prostoru, tak je to spalující, je to okamžik, ve kterém jsme nedaleko smrti. To vidíme u všech těch starozákonních postav, které nemohly snést vůbec tu bezprostřední přítomnost Boha, to boží mluvení, boží oslovování. A není to jenom nějaká maníra, není to jenom nějaká taková teatrální dramatizace toho, není to nějaký patos, který by jako byl odmyslitelný. Ve skutečnosti, když stojíme před Bohem, tak stojíme v úplně krajní mezní situaci svého života. Pokud to tak neprožíváme, pokud si to neuvědomujeme, tak pravděpodobně nestojíme před Bohem, ale před nějakou naší představou Boha. Takovou, která není pro nás ohrožující, není pro nás vznešeně hrozná a zároveň také pro nás, ale není tedy ve skutečnosti nadějná. Je to jenom zase nějaký náš konstrukt, naše představa, nějaký náš jako Bůh. A ve chvíli, kdy člověk stojí před Bohem, přestože ho nevidí, přestože nemá žádné jeho vidění, žádnou nadpřirozenou vizi, tak se dotýká toho, co je nejhroznější, nejtěžší v lidském životě. A k tomu strach prostě patří. Myslím si, že proto se také i v Novém zákoně, kde tolik čteme, že se člověk nemá bát, opakuje a nezamlčuje to, že před Bohem stojíme s bázní. Tam, kde ta bázeň se vytratí, kde se z toho stane nějaký přátelský vztah, nějaké kamarádičkování, tak tam asi ten, před kým stojíme, ve skutečnosti není Bůh, ale jenom nějaká naše projekce. A myslím si, že ten strach je oprávněný, protože to mění celý lidský život. Nikdy už to nemůže být stejné, nikdy už to nemůže být tak snadné, nikdy už nerozhodujeme plně o svém životě sami. A to by mělo, a myslím si, že to vyvolává v lidech obavy, že to vyvolává v lidech neklid, protože jsou najednou vázáni k určitému pohybu ve svém životě. Takovému, nad kterým předtím mohli mávnout rukou, tak teď už nemohou a jsou k němu voláni. Takže myslím, že ten strach tam roli hraje.

0: Ve vysílání Rádia 7 posloucháte, milí posluchači, pořad Ke kořenům. Dočetli jsme 11. kapitolu Markova evangelia a před námi je začátek 12. kapitoly. Podobenství o zlých vinařích je zapsáno ve verších 1. až 12. Začal k ním mluvit v podobenstvích. Jeden člověk vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal nádrž klisu a vystavěl strážní věž. Pak ji pronajal vinařům a odcestoval. V ustanovený čas poslal k vinařům služebníka, aby od nich vybral podíl z výnosu vinice. Ale oni ho chytili, zbyli a poslali zpět s prázdnou. Opět k ním poslal jiného služebníka, toho spolíčkovali a tak zneuctili. Poslal dalšího, toho zabili. A mnoho jiných, jedny zbyli, jiné zabili. Měl ještě jednoho svého milovaného syna. Toho k ním poslal nakonec a říkal si, na mého syna budou mít přece ohled. Ale ti vinaři si mezi sebou řekli, to je dědic, pojďme, zabijme ho a dědictví bude naše. A chytili ho, zabili a vyhodili ven z vinice. Co udělá pán vinice? Přijde, zahubí vinaře a vinici dá jiným. Nečetli jste v písmu slovo? Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným. Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích. Nepřátelé se chtěli Ježíše zmocnit, neboť poznali, že to podobenství řekl proti nim. Ale báli se lidu. I nechali ho a odešli. Marek tím svým komentářem na konci podobenství řekne, jak máme celé to podobenství číst. Ale když se podíváme na to podobenství bez toho komentáře, tak je velmi podivné, protože je vlastně nerealistické. Který vinař by takto jednal, že by posílal jednoho služebníka za druhým, oni by je pořád byli a zabíjeli a nakonec by tam poslal svého syna. Takže svým způsobem je celý ten příběh vlastně absurdní.
1: Ta strategie vyprávění, zvlášť v tom případě podobenství novozákonních, neodpovídá úplně tomu, jak chápeme vyprávění nějakého podobenství, nějakého příběhu dnes. Za prvé, ta podobenství mají vždycky určitou komplexní povahu a obsahují v sobě často nějaký překvapivý, pohoršlivý nebo nečekaný prvek, který se vzpírá tomu, co je obvyklé, co je normální. Je to zajímavé, v kolika místech v těch novozákonních podobenstvích se taková nějaká anomálie objevuje. Lidé v nich jednají jinak, než je to obvyklé, nečekaně, a právě to zvyšuje tu pozornost posluchačů a nějak motivuje tu pozornost těch, kteří se snaží takovému podobenství porozumět. A druhá rovina u toho podobenství je také ta, že my vždycky se můžeme stotožnit s různými postavami v rámci toho textu. Není nám dána jedna konkrétní strategie porozumění, i když je nám předložen výklad, stručný návod, jak porozumět, jako je to v tomto případě, tak i takto podobenství stále pro nás zůstává plné ještě dalších motivů, na které se tam nedostalo. A které možná v nějaký jiný moment, přestože jsou to vedlejší motivy, mohou být velmi podstatné, mohou být někdy důležitější. A právě toto podobenství o zlých vinařích je takových motivů plné. Je tam, myslím, mnoho věcí, které z toho právě z tohoto podobenství dělají velmi aktuální, velmi živý text pro naše dnešní porozumění, pro naše vztahování se k Bohu.
0: Podívejme se na ně tedy trošku podrobněji. Je zde jakýsi člověk, majitel vinice. Kdo to je?
1: Ta role majitele vinice není dopředu nějak jasně formulovaná, ale my už z toho kontextu a také v tom kontextu starozákonních textů rozumíme, že z největší pravděpodobností toto místo je vyhrazeno Bohu. Ten způsob, ale kterým je nám on předveden, kterým je nám předložen, je zvláštní. Vykresluje nám Boha jako toho, který je původcem všeho, co zde je, nejenom celého svého stvoření, ale zejména té vinice Izraele, vinice Božího lidu, tak jak jsme ji vlastně viděli teď v tom neradostném pohledu začátku 11. kapitoly, v tom neradostném stavu. A zároveň nám ho vykresluje jako toho, který tady není. A to je jedno z těch míst, které je velmi zásadní v tom novozákonním textu, aspoň pro mě osobně velmi zásadní a velmi moderní. Není to úplně obvyklá věc. My často zpíváme u nás ve sboru píseň Pán Bůh je přítomen. Je to něco, co je důležité pro naši víru, je to vědomí toho, že nejsme sami, ale zároveň k tomu je potřeba dodat také to, že Bůh tady není. Odcestoval, není přítomný. To je nějaká zkušenost, kterou máme, kterou prožíváme, a to i tehdy, když cítíme Boží přítomnost, když máme pocit, že je s námi, že nás podporuje, přece jenom víme, že není nepravda ten výrok o tom, že Pán Bůh odcestoval. A v určitém období křesťanského myšlení to začalo být velmi důležitým motivem. Po tom období té důvěrné známosti a toho žití vlastně s Bohem jakoby v jedné domácnosti se najednou objevovali myslitelé, kteří si nad tím kladli otazník a zpochybňovali takový pohled na Boha. Kierkegaard říká, že Bůh je absolutně jiný, že je nám absolutně cizí, je úplně jiný, než jsme my. Je to Bůh, kterého neznáme. Friedrich Nietzsche jde ještě o kus dál a říká, že Bůh je mrtvý. A tím posiluje ten motiv jeho nepřítomnosti.
0: Dietrich Bonhoeffer zase říká, že bychom měli žít tak, jako by nebyl.
1: Všechno jsou to motivy, které vlastně dodnes v tom křesťanském prostředí, zvláště v takovém konzervativnějším prostředí, vyvolávají neklid a potřebu bránit se proti takovým výpovědím. Zdůraznit to, že Pán Bůh je přítomen. Ale já myslím, že ta Boží nepřítomnost je nějak podstatná pro náš život a že je podstatné ji přijmout jako určitou danost. My jsme to sledovali už v Ježíšově příběhu, v jeho setkávání s učedníky, že Ježíš je ten, který zvlášť v Markově evangeliu velmi silně udržuje určitou distanci, vzdaluje se. Je to ten, který, když plují na lodi, tak spí vzadu na polštáři a vlastně není se svými učedníky, nebo je vysílá na moře a zůstává na břehu. To znamená, vzniká tady oddělenost, která neznamená, že Ježíšovi jsou učedníci lhostejní, že jsme mu milhostejní. Stejně jako ta Boží nepřítomnost neznamená, že jsme Bohu lhostejní, ale jsme tady přece jenom v určitém slova smyslu sami za sebe. Musíme stát na svých nohách, naše víra musí být ta víra, která stojí na nohách. A to s sebou nese velký rozměr odpovědnosti a ten je právě silně přítomný v tom našem podobenství.
0: Protože ten Pán, sice nepřítomný, je přítomen vlastně v těch svých služebnicích. On tam má nějaké správce, kteří se o tu vinici vracejí. A všichni vědí, že jednou se vrátí i sám Pán.
1: A to je další motiv, který je podstatný pro pochopení písma, pro pochopení vůbec toho, co je biblický text. Pán Bůh je přítomný v tom, jak k nám promlouvá a jak k nám přistupuje ve svém živém slově. Děje se to skrze lidi a děje se to skrze společenství církve. Děje se to v jednotlivcích, kteří pozdvihají prorocký hlas v těch zásadních situacích naší společnosti, naší církve. A tam je Pán Bůh přítomný. A my tu jeho přítomnost nebereme vážně. Je ta situace velmi podobná situaci těch nedobrých vinařů, kteří vlastně tu Boží přítomnost berou na lehkou váhu, protože je to pouze reprezentovaná přítomnost. Není to Bůh sám.
0: Ovšem právě ti vinaři přece měli toho Pána reprezentovat.
1: A to je další osten toho textu, který je důležité zachovat a připomínat si ho, že to není text obrácený proti nevěřícím lidem, není to text obrácený proti světskému člověku, proti tomu, kdo upadl do nějakého hříšného stavu a kdo neví o Bohu nebo nechce vědět o Bohu, ale je to text namířený proti těm, kteří jsou právě jedněmi z těch reprezentantů Boží moci a Boží přítomnosti v tomto světě. Jsou těmi, kdo zviditelňují to, že Bůh založil svou vinici a že ji tady má.
0: Takže to bys mohl vlastně být i ty jako kazatel v církvi.
1: Rozhodně, nebo samozřejmě i ty. jsme to my a ten text musíme vztahovat si velmi osobně. Musíme si ho brát velmi osobně. Je to totiž také takový společný rys těch novozákonních textů a těch podobenství, že velmi často směřují do vlastních řad. Není to něco, co je určeno těm vně, ale těm, kteří vzali ten Boží závazek a vzali to Boží slovo vážně jako zásadní slovo ve svém životě. Je to docela podobné tomu, jak ve Starém zákoně figuruje, jak tam funguje desatero. Ani desatero není nějaká obecně závazná výpověď pro každého, pro kohokoliv. A mýlíme se tehdy, když se snažíme udělat z desatera součást státní legislativy, protože desatero je dáno těm, kdo dobrovolně a svobodně řekli, že chtějí přijmout boží normativ pro svůj život, že chtějí přijmout právě toto boží slovo. A to znamená, je to velmi osobní a týká se to nás. Nemůžeme to na někoho delegovat, nemůžeme to na někoho jiného přenést.
0: Tak my se teď vyrovnáváme s těmi jednotlivými rolemi v podobenství o zlých vinařích. Už víme, kdo je pán, trošku jsme naznačili, kdo je vinice. Víme, kdo jsou vinaři. Co ti služebníci, které pán posílá, aby od vinařů vybrali výnos z vinice?
1: Tady pro mě osobně je nejbližší ten výklad, ve kterém můžeme vidět právě tyto posly boží jako příslušníky té prorocké, profetické tradice Starého zákona. Protože u Marka velmi silně Ježíš je součástí této tradice. Přes Jana Křtitele, přes to dílo Jana Křtitele, přes určité rysy, které nese Ježíšovo jednání, Ježíšovo mluvení, vidíme, že prorocká tradice je pro něj zásadní. Je to určité rozvinutí toho pohybu, který už v tom židovském náboženství byl patrný. Na základě té kultické praxe, té obětní praxe, v prorocké reakci najednou přichází něco nového. Přichází tam motivy vztahů, motivy spravedlnosti ve společenství. To, co vlastně předtím stálo jakoby mimo zájem, tak trochu ve stínu zájmu toho kultického náboženství. A Ježíš je dědicem této sociálně orientované tradice náboženské, tradice orientované na právo, na spravedlnost, na pomoc bezmocným.
0: Což je vlastně výnos z té vinice, to je to ovoce, které má boží lid nést?
1: Ale zároveň ještě dotahuje tu tradici dál, když ji zvnitřňuje. Ježíš vlastně dělá to, že ten rozměr, který proroci naznačují, to znamená rozměr společenské spravedlnosti a společenských vztahů, přenáší ještě na společného jmenovatele lásky a odpuštění. Milosti. Milosti, která přesahuje ty hranice všech těch daných pravidel, dokonce je silnější a mocnější, zásadnější než všechna pravidla náboženská. To znamená, ta jeho pozice je ještě v něčem trochu jiná než ta samotná prorocká tradice, ale velmi silně z ní vychází. A když vidíme, že tam přicházeli vyslanci vlastně toho správce, toho majitele vinice, tak vidíme, že tady vykresluje ten obraz přicházejících proroků, kteří byli odmítáni, kteří byli společenstvím Izraele a i tou náboženskou elitou Izraele často dáváni do závorky. A zase od toho neodmysleme to, že v tom hraje roli i ten politický rozměr. To není jenom náboženská prorocká tradice, ale i politická prorocká tradice, protože právě profetie hrála velkou roli politickou v té společnosti.
0: Další postavou zde je syn, milovaný syn. Tak každý, kdo zná novozákonní zvěst, tak si dosadí samozřejmě Ježíše. A teď tam máme i ten osud. Zabijeme jej a dědictví bude naše. Není to příliš průhledné v takovém podobenství, které říká Ježíš ještě předtím, než dojde k pašijovým událostem?
1: Je to součást toho pašijního vyprání, to znamená, ukazuje to jak zpět, tak dopředu k tomu výhledu, který teprve přichází, k těm událostem, které se mají teprve odehrát. Ale zároveň ten text funguje i sám o sobě, funguje i odpojený od té pašijní události, funguje odpojený od toho konkrétního fyzického zabití Krista. Protože vykresluje vlastně určité pokušení člověka zabít, vzdát se Krista, zavřít evangelium opravdu zase do těch desek té knihy, zastrčit ho do poličky, nechat na něho sedat prach a říct, teď je můj život už jenom můj. To, co budu dělat, je jenom moje. Nikdo jiný na to nemá nárok. Nikdo jiný nemá právo ukazovat mi směr, říkat mi tohle dělej a tohle nedělej. Teď jsem se zbavil toho zneklidňujícího, otravného božího hlasu, který po mně něco chtěl. V podobě Krista jsem ho zabil, vzdal jsem se ho, vydal jsem ho a jsem svobodný.
0: Jachime, když to řekneš takto v osobní rovině, no tak si řeknu, no tak to je tvoje věc. Ale když si to říkal, tak jsem si vzpomněl na Dostojevského bratry Karamazovi a velkého inkvizitora, který samotnému Ježíši zdůvodňuje, že ho vlastně musí zlikvidovat, protože to dědictví, ta vinice, to už prostě je třeba vést jinak.
1: On ten osobní rozměr není nikdy odpojitelný od toho rozměru společenství a skrze společenství celého stvoření. Ono Ježíšovo panství v tomto světě, a to zase rozpoznáváme v církvi, není jenom panstvím nad námi, nad naším srdcem, ale je to skutečně panství nad tímto světem. To znamená, je to nerozpojitelná dvojice. Pokud položíme přehnaný důraz jenom na tu osobní rovinu, tak se nám někdy vytratí to, že je to příběh, který se netýká jenom našeho nitra, našich emocí, našeho srdce, ale týká se celého světa. A v tom samozřejmě je ten pokus zbavit se Krista pokusem mít svět pro sebe, pro lidi, mít svět pro lidské plány, pro lidské záměry, tvarovat tu podobu světa podle našich vlastních představ, podle našich vlastních uvážení. To znamená, je to příběh jak velmi osobní, tak také velmi společný, sdílený příběh.
0: Ten velký inkvizitor ovšem tam hraje především o vliv a moc v církvi.
1: Ono, církev v tomto pohledu a vůbec, když se díváme na církev, na život církve, na její podobu, tak je to velmi zvláštní společenství. Na jednu stranu víme, že církev je vlastně inkarnací Krista, že je vtělením Krista, že je tím tělem Ježíše v tomto světě. To znamená, zdánlivě jednoznačně stojí na té správné straně. Na druhou stranu vidíme, jak církev často je tím místem, kde ta protibožská síla, ta emancipační lidská síla přichází nejvíc ke slovu, protože církev je, a to už jsme často na to naráželi, to nejlepší alibi proti Bohu, které můžeme vlastně vůbec vytvořit. A proto není divu, když právě církev zabíjí Krista tím, že o něm mluví, že ho připomíná, že se stává takovým správcem jeho památky. Že vlastně se proměňuje v takové mauzoleum Ježíše Krista, zdánlivě tedy ho zpřítomňuje v tomto světě a ve skutečnosti ho vlastně udržuje v tom bezpečí té hrobky, odkud prostě nemůže vylézt, odkud nemůže nic už dělat, protože církev ho tam drží jakoby v takovém domácím vězení. A to je někdy právě ten význam toho, že církev je tělo Ježíše Krista, že vlastně víme, že ho máme ve své moci, že když budeme ochablí a nefunkční v tomto světě my, tak tím bude zároveň ochablý a nefunkční také Kristus. A zase to znamená, že těmi majiteli našeho života jsme my.
0: No ale proč? Tohle přece nikdo z nás, křesťanů, nedělá vědomně, záměrně, nikdo z nás nemá takovéto zlé úmysly.
1: To si optimista velký. Já si myslím, že křesťané mají zlé úmysly, protože jsou lidé. A myslím si, že to, co nás odlišuje od ostatních lidí, není to, že máme dobré úmysly, nebo že jsme zbožnější než ti ostatní lidé, ale že jsme podlehli v tom setkání s Bohem a přitakali jsme mu v nějakou chvíli a teď se učíme mu v našem životě stále znovu a znovu přitakávat a dělat mu prostor v našem životě. A často to provází to, že to je nepříliš úspěšná snaha. Ale rozhodně si nemyslím, že by církev automaticky představovala nějaké společenství těch, kteří to myslí s Bohem dobře a kteří chtějí být jenom boží a stávají se jenom těmi božími a chtějí se nechat Bohem vést. A myslím, že tehdy, když budeme mít ten pocit, když ho získáváme, že to je to společenství těch správných, že to je ta správná parta, že jsou to ti, kteří na to jdou dobře, tak docházíme za prvé velmi rychle k nějakému zklamání a rozčarování a za druhé docházíme také k neadekvátnímu odmítnutí církve. To se často stává, člověk prožije určité zklamání uvnitř církve a řekne si, to už tady není žádná naděje, není tam žádný smysl a on tam kupodivuje, ale ne proto, že my jsme dobří, nebo že my se snažíme, nebo že usilujeme víc než ti ostatní. Často lidé kolem nás usilují mnohem víc, než usilujeme my a jejich snaha, jejich zápas v životě může být autentičtější než ten náš. Takže já nejsem v pohledu na církev takový optimista, nebo na ty lidské zdroje církve takový optimista. Já jsem velký optimista v pohledu na Boha, vkládám naději právě do božího jednání, do boží milosti skrze církev. Ale lidé v církvi jsou lidé, člověk je nepřítel.

0: Ve vysílání Rádia 7 čteme, milí posluchači, v pořadu ke kořenům 12. kapitolu Markova evangelia, podobenství o zlých vinařích. Naším hostem je Jáchym Gondáš. To podobenství už jsme si tak trošku rozlouskli, ale přece jen nám tady zůstává ještě jedna důležitá věc, a to je jeho východisko. Co udělá pán vinice? Přijde, zahubí vinaře a vinici dá jiným. Co zde má vlastně na mysli? Když bychom řekli, že ti vinaři jsou, dejme tomu, ti farizové, zákonníci, velekněží, tedy ty postavy, které zde vystupují, tak co to znamená, že je zahubí a vinici, tedy boží lid, Izrael, dá jiným?
1: Ono v novozákonních textech ta raná církev, to společenství rané církve, často vyjadřuje to svoje sebepochopení, sebepojetí. A někdy ten ráz toho vyjádření je do určité míry polemický. My to můžeme v nějakém pohledu nacházet i v této chvíli a můžeme ten text, to jeho vyústění vnímat jako stvrzení toho, že boží zaslíbení se v situaci zrodu církve přesouvá nebo rozšiřuje. A není už výhradně určeno jenom vyvolenému lidu Izraele, ale je najednou nějakým způsobem přesunuto a zaslíbeno také tomu vyvolenému lidu církve, křesťanského společenství. Na druhou stranu to ale není jediný možný výklad, protože my musíme vzít v úvahu, že ten text a to jeho vyústění mluví také k církvi a musíme se posunout o krok dál, jestli těmi špatnými správci bohužel někdy je církev a jsme to snad někdy i my, tak je tady zaslíbení toho, že to tak nemá zůstat. Na jednu stranu je to samozřejmě vyznění velmi zneklidňující a to tak bývá u novozákonních textů, že vyvolávají neklid a pochybnosti o sobě samých a myslím, že to je v pořádku. Dejme si pozor, můžeme to být právě my, kdo budou zahubeni, aby ta vinice byla dána někomu jinému. Na druhou stranu je to ale pohled nadějný, protože nám říká, že ten boží záměr s tímto světem nekončí, že není ohrožen ani tím, když správci vinice jsou nehodní, když my sami jsme nehodní, ale že ten příběh má pokračovat a má dojít svého naplnění, ať se děje, co se děje. Záleží na našem životě, na tom konkrétním momentu, konkrétní situaci, ve které se nacházíme, který z těch dvou důrazů pro nás bude v tu danou chvíli výmluvnější. Já myslím, že bychom měli slyšet oba, neměli bychom vynechat ani jeden z těch důrazů, jak to napomenutí, to varování, tak také ten nadějný výhled toho, že ještě toho hodně před námi a že Pán Bůh nezapomíná na svoji vinici, když třeba vypadá velmi neradostně.
0: Což je velký posun proti obrazu třeba z Izajáše, kde ta vinice má být popleněna a zničena. Ježíš zde k podobenství o zlých vinařích připojuje ještě jakési mini podobenství, když říká, což jste nečetli v písmu slovo kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným. Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích. Tím cituje opět 118. žalm, opět říkám, protože v 11. kapitole je tento žalm citován zástupy, které jej vítali, když výjížděl do Jeruzaléma. Jak je smysl tohoto malého podobenství?
1: Ten význam vždycky se osvětluje v té konkrétní situaci, ve které ten text je použitý nebo vyslovený. A tady můžeme vnímat velmi silně, že to zavržení, o kterém se tady mluví, je už v souvislosti s tím pašiním příběhem, s tou pašiní událostí a se zavržením Ježíše Krista. Ono, my někdy neklademe přesný důraz na ta slova, která se používají v Novém zákoně a používáme často různé parafráze, ale je zajímavé, jak často se objevuje v novozákonních textech slovo vydat. Vydat. Ježíš je vydáván. Je vydáván společenstvím Izraele, Židé ho vydávají té římské politické moci, Jidáš ho vydává. Je to vlastně obraz toho, když někdo ze svého nitra vyobcuje toho druhého, když ho vlastně vytrhne z toho svého nitra, už ho tam nechce mít. A to je to, co dělají ti majitelé vinice v tom předchozím textu. Oni vlastně toho syna vyhazují ven, vydávají ho až za zítku té vinice. Je to obraz, který můžeme až tak fyzicky vnímat v Ježíšově ukřižování.
0: Za branami Jeruzaléma.
1: Děje se za branami Jeruzaléma, zároveň Tam také vidíme to, že Ježíš je vlastně vyzdvižen na to dřevo kříže, až opravdu v takovém pohledu, jako kdyby vystrkovali Ježíše zpátky do toho nebe, odkud přišel, a říkali, my to nechceme, vezmi si to zpátky, to tady nemá svoje místo. A to je ten zavržený kámen, úhelný kámen, který má držet celou tu stavbu stvoření pohromadě. A Ježíš zdůrazňuje, že to lidské zavržení, že to lidské vydání není tím posledním slovem, že i toto lidské odmítnutí má být teprve tím slovem předposledním, teprve tím, co stvrzuje lidskou vinu, ale zakládá také možnost otevírat cestu pro Boží odpuštění, pro Boží milost. A myslím, že to je v tomto kontextu významem tohoto výroku. Na jiných místech můžeme ten výrok vztahovat právě ke společenství Izraele, ke společenství církve z pohanů, ale v tomto místě myslím, že velmi silně vztahuje právě ke Kristu a k jeho odmítnutí a přesto potvrzení jeho významu.
0: Poslední věta tohoto textu zní: nepřátelé se chtěli Ježíše zmocnit, neboť poznali, že to podobenství řekl proti nim, ale báli se lidu i nechali ho a odešli. Jako kdyby nám tady z dálky krákal havran a ohlašoval, že nakonec stejně k tomu neštěstí dojde.
1: To je Markova forma, kterou používá. Viděli jsme, že už ji používal také v té předpovědi Ježíšova utrpení a vzkříšení, která se opakuje v určitých takových refrénech, přichází stále znovu. A je to literární forma, kterou ostatně známe i z mnoha jiných příkladů literárních, kdy v pohádkách nebo v nějakých baladách lidových se znovu a znovu opakuje nějaký motiv a vlastně předpovídá to temné vyústění toho textu. V tom se osvědčuje, že Marek je dobrý spisovatel, a zároveň nás to vlastně stále vrací k tomu, co je jádrem toho příběhu. Abychom neutekli do nějaké boční uličky, nezůstali tam ztracení v něčem, co nás zaujalo, ale co ve skutečnosti je jenom vedlejší motiv. A znovu se vraceli k tomu, k čemu ten příběh v určité nevyhnutelnosti směřuje. Marek není z těch novozákonních autorů, kteří by Ježíšovu smrt předkládali jako boží záměr. Takové náznaky u Marka vlastně nenacházíme, nebo nacházíme jenom velmi zprostředkovaně skromně, ale přesto i on ví o té nevyhnutelnosti. Ty události směřují k té eskalaci v kříži vlastně s takovou neodkladností. Jestliže Ježíš nezmění svoji cestu, svůj postoj, své jednání, tak to nevyhnutelně povede až k tomu krajnímu konfliktu. To je to, co si Ježíš u Marka uvědomuje, a to, co vlastně naznačuje i jakým způsobem bude žít církev, co bude provázet život církve. Také tady to následování Ježíšovy cesty nevyhnutelně povede k určitému konfliktu. Na to někdy církev v té své touze po nekonfliktnosti zapomíná.
0: O dalších konfliktech, které popisuje 12. kapitola, budeme ovšem povídat až v našem dalším pořadu. Dnes musíme skončit. Naším hostem a průvodcem byl Jáchym Gondáš, kazatel Bratrské jednoty baptistů. Jáchyme, děkuji ti za tvůj dnešní výklad.
1: Také děkuji, nashledanou.
0: A vám, milí posluchači, děkuji za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.

Premiéru pořadu Ke kořenům si můžete naladit v sobotu ve 20 hodin 15 minut. Budeme opět otevírat Markovo evangelium, tentokrát o největším přikázání.

Máme za sebou 11 hodin z pondělí 13. července. Díky, že ladíte Radio 7, ať už se právě nacházíte kdekoliv. Před námi je poslední společná hodina, kterou vás budu provázet já, Aneta Lofítková. Posledním pořadem dnešního dne je čtení na pokračování, a to už za 15 minut.

Říká se, že za velkými muži stojí velké ženy. A nemusí to platit pouze pro manželky, ale také pro matky. Dokladem toho je matka zakladatelů metodismu Charlesa a Johna Wesleyových, Susanna. Jejíž život si připomeneme ve čtení na pokračování díky knize Sandy Denglerové. Z knihy Susanna Wesleyová, služebnice boží, čte Rosita Mertová.

Když se Londýn ocitne v porivech mrazivého severáku, pak ani nejtěsnější okno nezadrží pronikající zimu. Skoro celý rok brání husté tmavé pruhy mlh pronikat slunci do města a čpícímu kouři statisíců komínů stoupat vzhůru. Vlhká mlha nad kamennou dlažbou často skrývá dveře domů dlouhé dny a pak, když to člověk nejméně čeká, proklube se slunce a zažene mrazivý chlad. Když jdete večer kolem Bee Garden, kde se právě koná zápas, při kterém se psi zahryzávají do medvědů a bíků, vidíte, jak se mračna prachu mísí s pachem divoce pokřikujícího davu a stoupají nad arénou k začouzenému světlu luceren. A pak je po boji. Býci, medvědi a také někteří psi jsou mrtví, ale rozpálení, sázející, křičí, smějí se a pijí dál, aby se nakonec i oni odebrali domů chladnými ulicemi, rozmáčenými deštěm. Počasí je znát i uvnitř. Prostorná, studená katedrála St. Giles, v níž se kroky dunivě rozléhají, způsobuje, že se každý otřese chladem, ať do ní vstoupí v kteroukoliv roční dobu. Naproti tomu krb ve velké hale na faře ve Spitalfields vítá praskáním polen či mírným, teplým žárem rašeliny. Horko a zima, slunce a vítr, oheň a déšť. A člověk nikdy neví, co bude následovat. Dnes pro změnu svítilo slunce. Jeho paprsky pronikly listím stromů a vrhly na trávu stín, který vypadal jako roztančené vzorky krajek. Sitá zeleň stonků růží, rostoucích podél zahradních plotů, učinila růžové květy ještě o poznání půvabnějšími, jako by celá příroda opěvovala další anglické léto. Služebná, která měla na starosti horní patra, zavěsila v zahradě fary koberec a začala do něj bušit rytmickým bum-bum. Po každé ráně se vyvalil oblak prachu. Podomek konečně vyměňoval tři zlomené tyčky v růžovém sadu. Dvě krotké kočky objevily v haldě roští před vchodem do kuchyně cosi malého kvičícího. Služka se odvrátila a začala před verandou leštit velký, mosazný zvon. Svolával rodinu k jídlu. A nad tím vším zářilo nádherné zlaté slunce.

Cjuki, odhoď konečně tu starou zatuchlou knihu a pojď na slunce. Je příliš krásně, než aby se před ním schovávala. Susan knihu neodhodila. Opatrně ji odložila a vyklonila se z okna. Dole na dvoře stála Elizabeth, ruce opřené v bok a dívala se veselýma očima do slunce. Jak měla Susan reagovat? S úctou, jak se sluší vůči starší sestře, nebo tak jako obvykle? Rozhodla se pro druhou možnost. Okamžik ještě zaváhala a potom řekla přemýšlivě. Deus deorum dominus locutus est, et vocavit teram a solis ortu usque et ocasum. Co? Žalm 50. verš 1. Vidíš? Člověk může buď studovat, nebo se slunit jako líná ještěrka. Já jsem pro studování. Ty se klidně sluň, chceš-li. Na svůj věk si pěkně drzá. Je ti sotva 13 a tváříš se, jako bys byla moudrost sama. Raději 13, než se brzy vdávat. Užij si slunce, Elizabeth. Brzy budeš zaměstnaná drhnutím podlah a rozením dětí. Susan rychle stáhla hlavu dovnitř a rozhodla se, že ta nepříliš zdvořilá slova pronikající ze zdola prostě přeslechne. Přitom byla Elizabeth také farářskou dcerou. Susan se zase uvelebila na židli u okna a zvedla starou, zatuchlou knihu.

Zatuchlou? Starou? Výborně. Obě slova naznačovala úctyhodnost a moudrost stáří a Susan po ničem tak netoužila jako po moudrosti a v skutku se mohla pokládat za šťastnou, že měla vzdělaného otce s ohromnou knihovnou a mnoho moudrých sester, které jí pomáhaly při učení. Ano. Hezké nazývali Londýňané sestry Ansleyovi, jako by krása byla všechno, co děvče potřebuje. Nejmladší Susan říkali nejhezčí ze všech a obdivovali její hedvábné tmavé vlasy a tmavomodré oči. Proč si lidé, kteří přicházeli na faru, nevšimli, že Susan stejně jako její sestry uměla číst hebrejsky, řecky a latinsky? Že uměla počítat jako kterýkoliv muž a diskutovat o teologických otázkách s každým bohoslovcem? Na takové schopnosti mohl být člověk hrdý. Nebyl to rozmar přírody jako tělesná krása. Teplý letní vzduch vanul pokojem jako jemné flétnové tóny mýtické sirény a zapuzoval pach zatuchlé učenosti.

Susan položila knihu do klína. Možná, že Elizabeth měla pravdu. Proč propást to krásné počasí? Opatrně svazek odložila a sešla po schodech. V dlouhé chodbě zněly rytmicky její kroky. Siuki, máš chvíli čas? Pro tebe vždy, tati. Než vstoupila do pracovny svého otce, Susan se krátce zarazila. Tušila, o čem s ní asi chce otec mluvit. A jakékoliv jiné téma by jí bylo milejší. Nakonec prošla útulným pokojem a sedla si otci k nohám. Jeho kolena a mohutné čalouněné křeslo, podobné trůnu, čněly nad ní. Otec se naklonil dozadu jako obvykle a sepnul své tlusté prsty. Včera jsem byl ve městě. Katedrála St. Paul roste, i když pomalu. Lidé říkají, že se bude stavět ještě mnoho let. Myslím, že mají pravdu. Ach, kdybych tak byla zažila Londýn, jak vypadal před velkým požárem. Říká se, že kostelní věže byly vidět ze vzdálenosti 50 mil. Povzdechla si Susan, která dobře věděla, že otec jistě nechce mluvit o katedrále. Požár musel být ohromný. Sammy a Benny mi o něm mnoho vyprávěli, ale nevím, co jim mohu věřit. Pořád si ze mne utahují. Prostě jsem se narodila o 3 roky později. Má nejmenší dcerka snad chce zpochybnit svrchované boží načasování. Naprosto je nespochybňuji, tati, jenom někdy lituji. A čeho ještě lituješ vzhledem k boží svrchovanosti? Jsi nespravedlivý, tati. Vím, že nesmím nic říkat proti boží svrchovanosti, ale mohu snad projevit svá přání. A přála bych si, aby i děvčata mohla chodit na vysoké školy a na semináře jako chlapci. Přála bych si, aby mě lidé konečně brali vážně. A přála bych si, aby si Elizabeth nebrala toho Johna Dantna. Podle mě se vytahuje a je domýšlivý. Jistě to není muž podle božího zalíbení. Otec hleděl ze svého trůnu na dceru. A tak mluví děvče, kterému ještě není 14. Opravdu víš, v čem má Bůh zalíbení a v čem ne? Jeho slovo je jasné. A ty si myslíš, že má zalíbení v anglikánské církvi? Věděla to. Přesně tohoto tématu se bála. Jak měla tentokrát formulovat své argumenty? Susan objala svá kolena, přitáhla je k sobě a položila si na ně hlavu. Tati. Přeložila si ruce zase jinak, ale nebylo to pohodlnější. Ach, tati. Povzdechla si. Já přece nevyčítám Bohu, že nemohu studovat v Oxfordu nebo na jiné podobné škole. Lidem to vyčítám. Oni si vymysleli takové zákony. A stejně tak nevyčítám Bohu, že jsi musel tolik vytrpět od církevních autorit. I to je lidské dílo. Dílo malicherných lidí vůči velkému muži. Lichotíš, Miss Yuki? Nelichotím, tati. Tvůj život mluví jasnou řečí. Lidé, kterým sloužíš ve svém sboru, způsob, jak k tobě vzhlížejí studenti a mladí muži. Máš své postavení mezi nonkonformisty a proto k tobě mám úctu. A z mnoha jiných důvodů. Ale já nevyčítám ani anglikánské církvi, že někteří z jejich členů jsou tak malicherní. Tito lidé tvoří církev. Oni jsou církví. V jistém smyslu ano, ale na druhé straně je církev něco víc. A jenom této církvi se cítím zavázaná.

Susan se při mluvení rozehřála, slova jí lehce plynula sertů. Tati, náboženství potřebuje jako všechno ostatní silný zákonný rámec a pravidla. Přísná pravidla na základě božích přikázání. Vy nonkonformisté taková pravidla nemáte. Státní církev je však má. Proto se tam cítím lépe. Mám ráda pravidla a liturgii, když se všechno děje pěkně metodicky. Otec se na ní z výšky svého trůnu usmíval. Víš, moji přátelé mi říkají, že jsi ještě dítě, které neví, co chce, a že se jednoho dne zase vrátíš do našich shromáždění. Domnívají se, že jsi lehkovážná a že věci nerozumíš. Ale moji přátelé tě ještě neznají. Neberou 13leté děvče vážně, jak si to řekla při vypočítávání svých přání. Ale já tě beru vážně. Je-li to tvým přáním, můžeš opustit můj sbor a připojit se zase k anglikánskému společenství. Já tě nezavrhnu. A nebudeš se mnou už diskutovat na toto téma? Ne, pokud sama nezačneš. Susan se přimkla k jeho tvrdým kolenům. Ta byla tou částí jeho těla, na kterou mohla nejsnáze dosáhnout. Děkuji, tati. A co teď uděláme s Elizabeth? Samuel Ansley se hlasitě zasmál. Přesně tak mluví Elizabeth o tobě. Vždycky ji rozčílí to, co uděláš. Jak nedávno, když se zastávala té sekty sociniánů. Bojí se o tvou duši, stejně jako ty se strachuješ o její budoucnost. Je-li víra sociniánů tak nebezpečná, proč jsi mi pak ještě proti ním nekázal? Protože bys mě neposlouchala. Děláš to, co sama pokládáš za správné. Tak tomu bylo vždycky. Důvěřuji Duchu Svatému, že tě přesvědčí. Ve svůj čas. On je pravý učitel. Když nechceš naslouchat mně, pak jemu budeš muset naslouchat. Susan dobře rozuměla napomenutí, i když je otec přednesl mírně. Netroufala si otci odporovat, jak by to udělala vůči Elizabeth nebo vůči bratru Bennymu. Tak raději mlčela. Siuky, proč nejdeš ven, když je tak krásně? Už dost vážných debat. Jdi a buď zase na chvíli dítětem. Susan se napřímila. Mám raději zatuchlé staré knihy a rozhovory o náboženství než slunění. Ale dobře, tati, půjdu se smažit a hnědnout. Otec se na svém trůnu naklonil, aby svou dceru objal. Na jeho očích viděla, jak je smutný. Nechtěla milovanému patriarchovi ublížit tím, že se k jeho církvi obrátí zády a že se odvrátí od jeho víry. Byla však přesvědčena o správnosti svých názorů a věděla, jasněji než jiná děvčata jejího věku, co Bůh chce. Chtěla chodit ve světle, které viděla. A tím vlastně dělala přesně to, co otec hlásal zkazatelně.

Když Susan přišla do jídelny, zastavila se a sledovala služebnou, jak prostírá stůl k večeři. Jako nejmladší si Susan sotva vzpomínala na odrostlé sourozence, kteří už faru opustili. A se sourozenci, kteří zemřeli mladí, se setká až v nebi. Uvažovala, jak dlouhý by asi musel být stůl, aby se k němu vešlo všech 25 dětí, které se její matce narodily. Kolik dětí asi dá Elizabeth svému muži Johnu Dantonovi? Susan se zhrozila té myšlenky. Ten muž byl tak vychloubačný, že by asi nejraději plodil dvojčata nebo trojčata, aby byl svět co nejrychleji zalidněn samými malými Johnny Dantony, ubohá Elizabeth. Ale což nečetla v Bibli, že děti jsou požehnáním od Hospodina a blažený je ten, kdo jimi naplnil svůj toulec? Anna, Ráchel, Sára a mnoho dalších žen v Bibli si trpce stěžovalo na svou neplodnost a také její vlastní matka nepokládala za nenormální, že porodila 25 dětí. Možná, že mateřství mělo cosi do sebe, i když to navenek nebylo znát.

U postranního vchodu stála Elizabeth a handrkovala se s rybářkou. Elizabeth milovala smlouvání a rybářce se to zřejmě také líbilo. Susan chvíli naslouchala, ale když byly hlasy stále ostřejší, přestala sledovat, za kolik ta žena svou nasolenou tresku prodá. Život přece musí být něco většího, než se tahat o několik pencí, za bochník chleba nebo za kus ryby. Až bude dospělá, nic takového dělat nebude. Schová si své argumenty na teologické diskuze v kruhu učených lidí. Ale pak ji napadlo něco, co ještě nezvážila. Kdyby všech 25 dětí, které matka porodila, ještě žilo, kolik peněz by pak museli vydat za jídlo? A tady se rozčiluje nad smlouváním o několik pencí. Ne. Susan neměla chuť nést břemeno velké rodiny. Šípy v toulci mohou být požehnáním pro pána domu, nikoli však pro tu, která musí těžce pracovat. Leč by se provdala tak dobře jako její matka. Obě krotké kočky se mezitím uvelebily na příklopu studny a natáhly všechny čtyři tlapky, jak to kočky dělají. Chytili myš? Asi sotva. Na myši byly spíš divoké kočky, které se potulovaly ve stáji a v kůlně na nářadí, a když se někdo přiblížil, vždycky se rychle ukryly. Susan teď stála uprostřed nádvoří, zvedla hlavu a nastavila tvář slunci. Asi by skutečně bylo chybou zůstat uvnitř a číst. Elizabeth se objevila s nasolenou treskou a vypadala velice spokojeně. Rybářka, která si zasunula pár mincí do měšce, vypadala neméně spokojeně. Do obou koček, které se tu líně vyvalovaly, zase vjel život. Poškubávali konci ocasů a nosem, očima a jemnými pohyby hlavy pozorně sledovali rybu na její cestě do kuchyně. Susan pokračovala v procházce. Jabloň bude mít letos bohatou úrodu. Už teď ležely všude na cestě malé zelené plody. Ve farní zahradě by byla ráda měla moruši, ale nedovedla říci proč. Ale měla ráda její široké, drsné, jednoduché listy a nasládlé plody. Susan došla do nejzazšího kouta dvora, tam, kde jej ohraničovala kamenná zítka. Má se vrátit nebo si proklestit cestu šípkovým keřem a přelézt zítku, za níž byla už jen ulička. Zastavila se před šípkovou houštinou. Přivoněla ke květům a plnými plícemi vdechovala nádhernou vůni tak hluboce, až jí byla celá protchnuta. Ta vůně, to blaho, ta plnost. Jak byl život krásný. Susan Ensleyová vždycky věděla, co chce. Nejen když šlo o církevní příslušnost a teologické názory. Rozhodla se, že přísně omezí počet svých dětí nebo že vůbec žádné mít nebude. Svatbu možná odloží navždy. Kdo potřebuje ješitné muže? Znala vdovy a neprovdané ženy, kterým se dařilo docela dobře. Provdáli se, pak se provdá dobře za někoho, jako je ona. Za někoho, kdo je vzdělaný, kdo se dokáže vcítit a kdo má hodně peněz. Rozhodně nikdy nebude smlouvat o cenu chleba. Ještě jednou si přičichla ke květům a když se nadýchala vůně, nechala růže ve výhni slunce. Pro dnešek měla slunce a léta dost. K tomu, aby se cítila dobře, vlastně ani slunce nepotřebovala. Vždyť měla všechno, co si může dívka přát. Bylo jí 13 a už si osvojila ucelený teologický systém a nasměrovala si život. Teď šlo vlastně jen o to, aby započatou hru jednou dotáhla do konce.
Když byla opět v domě, proběhla halou a potom vyběhla po schodech, aby se zase věnovala své velké lásce. Zatuchlé staré knize.

Z knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová, služebnice boží, četla Rosita Mertová. Knihu vydala v roce 2004 Evangelická církev metodistická a pokračovat s ní budeme zítra ve 12 hodin 15 minut.

Minula půlnoc je úterý 14. července. U mikrofonu Rádia 7 je a nočními pořady vás bude provázet Daniel Zeman. Pořadu Světem Bible pokračujeme v procházení knihy Zjevení. Po dopisech 7 maloazijským zborům se v Janově vidění přesouváme přímo do nebeských sfér. Jaký osud v tuto chvíli čeká církev?

Yes. O tom bude v dnešním vyučování mluvit John Vernon McGee 15 minut po půlnoci. V posledních letech se v církevní pastorační praxi, tedy péči o duši, rozmohlo učení o takzvané generační kletbě. Biblickou optikou se na tento přístup podíváme v dalším pořadu Kudy kam. Hostem letních vydání je kazatel církve bratrské na Slovensku Rastislav Betina. Jeho přednášky zazněly na sjezdu vedoucích a starších církve křesťanské sbory. Záznam v pořadí třetí přednášky je připraven od 13:00. Říká se, že za velkými muži stojí velké ženy. A nemusí to platit pouze pro manželky, ale také pro matky. Dokladem toho je matka zakladatelů metodismu Charlese a Johna Wesleyových, Susana. Ve čtení na pokračování si díky knize Sandy Denglerové její pozoruhodný život připomeneme. Knihu Susana Wesleyová, Služebnice Boží, otevře 15:45 po 14:00 Rosita Mertová. V 70 letech zbalit vše a jít tam, kam vám ukáže Bůh, aniž byste znali cíl. Muž, který dostal velké zaslíbení pod rozzářenou hvězdnou oblohou, je hrdinou dalšího rozhovoru ze série o velkých biblických postavách. O Abrahamovi bude řeč ve 15:00 v rozhovoru Kateřiny Hodecové a faráře Československé církve husitské Petra Šandery. Jaké zbraně nám Bůh dává, abychom se dokázali bránit a čelit obtížím každodenního života? A jak se s nimi vůbec učit správně zacházet? Druhý díl seriálu o boží zbroji se zaměří na naprostý základ křesťanského zápasu, na pás pravdy. Zveme vás ke společnému přemýšlení a modlitbám, které nám pomohou pevně stát v pravdě i uprostřed životních zkoušek. Modlitby podle Bible poslouchejte od 14:15. Každý člověk v každé fázi života potřebuje fyzický kontakt, dotek, blízkost. Proč a co se při doteku s člověkem děje, kdy může být zneužíván a co všechno se dotekem sděluje, i o tom je řeč v pokračování série Dotek v pořadu Uši k duši od 15:00. Od 17:30 se vypravíme na letní louku za původci cvrkotu. Entomolog Petr Raus poukáže na některé zástupce rovnokřídlého hmyzu i mimořádný jev v životě sarančat, který se dostal až na stránky Bible.

0: I v dalším pokračování cyklu Světem Bible na Rádiu 7 se zaměříme na závěrečnou knihu Nového zákona. Hlavním bodem dnešního zamyšlení je naprostý zlom v textu zjevení. Od 4. kapitoly pozemská církev utichá a její dějiště se definitivně přesouvá do nebeských sfér. Pohled na budoucí události i na samotné společenství věřících, které nachází svůj nový domov u Krista, nám vyloží teolog John Vernon McGee. Slovem v češtině provází Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, postupným čtením knihy Zjevení se dostáváme do její 4. kapitoly, kde se setkáváme se zvláštním pojednáním o tématu Církev s Kristem v nebi, jak to nadepisuje náš hlavní vyučující v těchto pořadech dr. McGee. V kapitolách 2. a 3. jsme na pozadí 7 zborů takovým historickým průhledem, jak jsem to nazval, sledovali určité zobrazení jednotlivých velkých období dějin církve. Počínaje 4. kapitolou až do konce knihy Zjevení však už o církvi prakticky není zmínka, s výjimkou všeobecně platného pozvání, aby Pán Ježíš už přišel, které zaznívá na samém konci knihy a které s chronologií knihy nesouvisí. Odtud přirozeně vyvstává otázka – co se stalo s církví? Dál už v textu slovo církev nenajdete. V předchozích kapitolách se tohle slůvko objevovalo znovu a znovu, přesně 19krát. Ale teď, aniž je to zde výslovně řečeno, církev odchází ze scény a zmínka o ní už nepadne. Rozumím tomu tak, že opustila pozemskou oblast, protože byla vzata do nebe, vysvětluje náš přednášející. Z jiných textů se dozvídáme, že byla uchvácena do oblaků, kde se v povětří setkala se svým Pánem Ježíšem. Církev je tedy pro naše následující čtení textu Zjevení už v nebi. Při pohledu na ten historický průměr, jak nám byl v rámci výkladu předložen, vidíme, že vtržení církve se odehrává v překrývajícím se období Filadelfie a Laodiceje. A takzvaná církev, která na zemi dále pokračuje, je už jen pouhou lidskou organizací. Bude procházet velkým soužením a posléze o ní uslyšíme jako o mocné nevěstce. Jak strašné je to označení pro společenství lidí, kteří si svévolně vzali jméno církev. Skutečně, snad nejděsnějším obrazem v Bibli je 17. kapitola Zjevení, která o této nevěstce pojednává. A uvidíme ještě někdy tu pravou Kristovu církev? Ano, ale to už pak nebude církví v tom pozemském smyslu slova, nýbrž bude beránkovou nevěstou, nevěstou okrášlenou pro svého ženicha. Kapitoly 4 až 22 představují závěrečný velký oddíl této prazvláštní biblické knihy, kterou se nyní zabýváme. Apoštol Jan od Pána převzal pokyn piš a tak psal. Převzal tedy pokyn také o rozdělení celé knihy, a v tom stavu ji předal nám jako dalším generacím. Neměli bychom to přehlédnout, vždyť Pán Ježíš sám řekl, napiš ty věci, které jsi viděl a které jsou a které se mají dít potom. Zjevení 1.19. Jak jsme se už někdy v samém úvodu ke knize Zjevení zmínili, zde je použit výraz metatauta, znamenající po tom, po těchto věcech. Věci, které by se měly díti brzo, jak to přeložili kraličtí. Tyto věci z prvního verše korespondují s věcmi, které se mají díti potom z 19. verše první kapitoly. V obou případech je v řeckém originálu vyjádření metatauta. Je to výraz naznačující, že se jedná o podstatnou změnu situace, po tom. že jde o nástup úplně odlišného děje a předmětu. Několik pozoruhodných skutečností dokazuje, že čtvrtou kapitolou vstupujeme do nového oddílu knihy Zjevení. Radikálně se zde mění klima i podmínky.

Za prvé, církev už více nevidíme na zemi, na tomto světě, třeba že v předchozích kapitolách bylo 19 zmínek o církvi, a to dokonce vždycky s přesným geografickým označením na tomto světě. V podstatě jí byly zcela věnovány kapitola 2. a 3. Nicméně od kapitoly 4. až do konce knihy Zjevení se o církvi ve spojení se světem nemluví, tedy alespoň ten pojem tu nezaznívá. Pán Ježíš Kristus o svých učednících nebo o svých věrných řekl: ze světa nejsou, jako i já nejsem ze světa. Jan 17:16. A své učedníky potěšil slovy: zase přijdu a poberu vás k sobě samému, abyste, kde jsem já, i vy byli. Jan 14:3. Za druhé, dějiště se ve 4. kapitole definitivně přesouvá do nebeských sfér. Protože církev zůstává předmětem našeho zájmu, následujeme ji nyní do jejího nového domova, do nebe. Jak se dostala do nebe? Apoštol Pavel odpovídá: potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A tak už navždy budeme s Pánem. 1. Tesalonickým 4.17. Další podrobnosti jsou popsány třeba takto. 1. Korinským 15.51 a 52 podle ekumenického překladu. Hle, odhalím vám tajemství. Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni naráz v okamžiku, až se naposled ozve polnice, až zazní: mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. Doktor McGee k tomu poněkud po svém říká, že víra staví zachráněného hříšníka jakoby na odpalovací rampu do řízené rakety církve, odkud vystartuje k setkání s Pánem v povětří. Svatí v tu chvíli vstupují otevřenými dveřmi do nebe. Církev je s Kristem a Kristus je v nebi, odkud spravuje události probíhající v čase velkého soužení, jak uvidíme, až se dostaneme k 6. kapitole. Třetí důležitá poznámka k dalšímu čtení a rozjímání od 4. kapitoly. Církev není názvem pro náboženskou instituci, nýbrž je to označení těch, kteří v tomto věku uvěřili Kristu. Tuhle skutečnost si musíme v našich myslích pevně zakotvit, protože na tuto věc dnes lidé často mívají zmatený názor. Slovo církev je řecky ekklesia. Kaleo znamená povolat. Ek znamená ven z něčeho. Takže ekklesia je skupina lidí povolaná z něčeho, od někud. Když církev po vtržení dosáhla svého cíle v nebi, pozbývá jméno, pod kterým byla známa na světě, a k jejímu popisu se už používá jiných výrazů anebo obrazů. Například ji ve 4. kapitole uvidíme zastoupenou 24 starci nebo staršími. Rovněž spatříme církev v nebi potom jako nevěstu sestupující do svého nového domova, do nového Jeruzaléma. Odpadlická církev v úvozovkách, která pokračuje ve své činnosti na světě, i když nastalo vtržení, a vesele si dál používá navyklou církevní terminologii, není jmenována církví, ani nevěstou, ale dostává hrozné, hanebné označení nevěstka, čili lehká žena. Zesnulý doktor George Gill před lety v semináři řekl: budou církve a místní sbory, které se zhromáždí nejbližší neděli po vtržení, a jediný jejich člen nebude chybět. Budou tam všichni. Proč? Protože se jedná o ty, kteří křesťanství formálně vyznávali, ale ve skutečnosti nepatřili Kristu. Tedy nejsou v pravém smyslu křesťany. Čtvrtá poznámka. Soudy začínající v 6. kapitole by nebyly v souladu s milostivou ochranou a slibem, který Bůh dal církvi.
Kdyby církev zůstala na světě, milost Boží by zklamala. Vždyť nám Bůh slíbil vysvobození ze soudu. A konečně pátá poznámka. Nerozpoznat hluboký vnitřní předěl mezi třetí a čtvrtou kapitolou by znamenalo ignorovat normální a přirozené členění knihy uvedené už v 19. verši první kapitoly.

Když přistupujeme k tomuto poslednímu rozsáhlému úseku knihy Zjevení se všemi jeho soudy a projevy Božího hněvu, je dobré, aby naše perspektiva, náš výhled měl Pána Ježíše Krista jako svůj ústřední bod. On je to, kdo má v rukou chod všech událostí k úspěšnému, ale rozhodnému závěru. Nebo beránek jest uprostřed trůnu. Budeme si číst v 7. kapitole v 17. verši. Mesiáš je tu nazýván beránkem, protože zemřel za hříchy světa. On jediný bude také soudit svět, který jej odmítl přijmout. Po uzavření pozemských záležitostí církve se tedy dějiště přesouvá ze země do nebe. Ta změna je opravdu radikální. Nicméně Boží slovo popisuje osoby a činnosti v nebi stejně přesně a stejně přehledně, jako když šlo o události na zemi. Není tu žádný náznak tajemnosti nebo snad nějakého zabřednutí do nějaké pověry. Jenom Duch Svatý mohl popsat nebeské prostředí stejně snadno a stejně výstižně jako věci na zemi. Jak by to dopadlo, kdyby tuto knihu psal sám člověk? Víte dobře, že v okamžiku, kdyby se dostal k nebeskému dějství, popisoval by všecko možné, ty nejdivočejší představy. Jen čtěte knihy vydané v současné době, které se pokoušejí popsat vrchní svět, anebo takzvané podsvětí, anebo zkrátka neviditelný duchovní svět, duchovní sféry. Jsou to vždycky tajemné, trochu strašidelné a v úžas uvádějící záležitosti. Dnes je hroznou posedlostí, dokonce i mezi některými křesťany, zabývat se démony a ďáblem. S takovými lidmi se ovšem nestýkám, povídá náš učitel. Často jsem byl tázán, proč na toto téma nenapíšu knihu. Přiznám se, že zpočátku jsem takovou myšlenku měl, ale když se vyrojilo tak mnoho knih plných lidské fantazie a senzací, upustil jsem od toho. Tady v knize Zjevení nejsou senzace. Jednoduše se přesouváme do nebe a ocitáme se v prostředí, které v nás vyvolává posvátnou bázeň. Nebeská scéna a nebeská stvoření nás v tomto oddílu 4. a 5. kapitoly jakoby zdraví, dřív než bude naše pozornost obrácena k zemi, kde pak 4 jezdci vyjedou zahájit dobu velkého soužení.

Potom jsem viděl a aj dveře otevřené v nebi a ten hlas první, kterýž jsem byl slyšel jako trouby a mluví se mnou řkoucí, vstup sem a ukážiť, co se má díti potom. 4. kapitola Janova zjevení, 1. verš. Překlad původního textu, který pro vlastní potřebu pořídil náš učitel a kterému dal název McGeeho ad absurdum překlad, vyjadřuje původní text nějak takto. Potom, řecky meta tauta, jsem viděl a hle dveře otevřené v nebi. A ten první hlas, který zněl jako polnice, nyní řekl vstup sem a ukážu ti, co se musí stát potom. Meta tauta. Vyjádření překládané potom, čili meta tauta, se tu vyskytuje dvakrát. Tímto slovem verš začíná i končí. Tím, že se opakuje, je výraz potom zdůrazněn a vyniká jeho důležitost. Možná se Jan obával, že amilenialisté by jej mohli vynechat, a proto ho právě na tomto zvláštním místě použil dvakrát. Viděl jsem, to je brána očí, a slyšel, což je vstup branou uší. Jako bychom se dívali na televizní program, povídá zase typicky po svém náš starý kazatel. Tohle je první velký televizní program. Před časem jsme měli nádherný zážitek při sledování televizního přenosu z kosmické observatoře, která se přiblížila postupně k několika dalším planetám sluneční soustavy. Ale to nebylo ničím ve srovnání s televizním přenosem z nebe, který viděl a slyšel Jan. Tento přenos by nás věřící lidi měl velmi zajímat, a ne abychom se od něho odvraceli jako od nějakého přeludu v divokém snu. Nebe je skutečné místo. Od scény, kterou máme před sebou a v níž je vůbec tak mnoho skutečného, bychom se neměli odtahovat. Musíme ji pojímat úplně normálně, ale přiznám se, dodává náš lídr, nemohu si pomoci, takový pohled do nebe mě vzrušuje. Viděl jsem a hle dveře do nebe otevřené. V knize Zjevení nacházíme celkem 4 otevřených dveří a tyto jsou jedny z nich. Za prvé, Pán Ježíš mluvil k církvi ve Filadelfii, postavil jsem před tebou dveře otevřené. Zjevení 3.8. Jinými slovy, otevřel jsem před tebou dveře. Tyto dveře pravděpodobně znamenají otevřenou příležitost pro zvěstování Božího slova. Za druhé, otevřené dveře pozvání a stotožnění se s Kristem nacházíme pak v následujícím verši, 20. Aj stojím u dveří a tluku, jestliže by kdo uslyšel hlas můj a otevřel dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřeti a on se mnou. Věřím, že zde se mluví o dveřích tvého a mého srdce. Za třetí, v našem dnešním verši Zjevení 4.1 máme dveře do Boží přítomnosti skrze Krista, jak ještě dále porozumíme. A potom za čtvrté ve Zjevení 19.11 znovu uvidíme otevřené dveře. Těmito otevřenými dveřmi přijde Kristus při svém druhém příchodu. Vyjde z nich na konci velkého soužení, aby skoncoval s veškerou nespravedlností a vzpourou proti Bohu.

Určitě znáte tato slova Pána Ježíše. Já jsem ta cesta i pravda i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze mne. To je známý text z Jana 14, 6. verš. A jinde Pán Ježíš prohlásil, Jan 10, 9, já jsem dveře, skrze mne všel-li by kdo, spasen bude a vejde i vyjde a pastvu nalezne. To je řeč o ovcích, které Pán Ježíš má. Otevřenými dveřmi do nebe je Pán Ježíš Kristus sám. On je zároveň tím, kdo chce vejít dveřmi tvého srdce. Jaký je to div a jaká sláva v tom všem. Vstup sem, zní nebeské pozvání na adresu apoštola Jana. A zároveň je to pozváním celému společenství těch, kteří znají Krista jako svého spasitele. Ve své epištole apoštol Jan napsal, což jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme vám, abyste i vy s námi obecenství měli a obecenství naše, aby bylo s Otcem i se Synem jeho Jezu Kristem. 1. Janova 1.3. Apoštol Jan tu vlastně říká, slyšeli jsme to a viděli a nyní to oznamujeme vám. Dávám vám to vědět proto, abyste také vy mohli mít obecenství a jednoho dne projdete o němi otevřenými dveřmi. Ano, jako právoplatné boží děti skrze víru v Krista jsme jím samým povoláni k tomu, abychom měli obecenství s Otcem i se Synem. To je úžasná skutečnost, která se nám, žel, možná někdy ztrácí z dohledu. Ten hlas, který předtím ke mně mluvil a který zněl jako polnice, nyní řekl. Čí je to hlas? Je to hlas Kristův. Představuje se nám jeden z prostých symbolů, které se od této chvíle budou častěji objevovat v knize Zjevení. Hlas Krista je jako hlas polnice a je totožný s hlasem, o němž psal apoštol Pavel, 1. Tesalonickým 4.16 a 17. Nebo sám ten Pán se zvukem ponoukajícím, s hlasem archanděla a s troubou boží stoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejprve. Potom my živí pozůstavení spolu s nimi zachváceni budeme do oblaků, vstříc Pánu v povětří a tak vždycky se Pánem budeme. Výpověď o vtržení je naprosto určitá. Řekne-li vám někdo, že slovo vtržení v Bibli není, zapamatujte si, že řecké slovo pro to zachvácení je harpazo, znamená uchvátím, vytrhnu, popadnu. Lindsay nazývá vtržení jakýmsi mocným chňapnutím. Myslím, že je to dobrý slovníček pro dnešní mladé lidi, ale já sám dávám přednost výrazu uchvácení, což znamená vtržení, vysvětluje náš učitel. Nelíbí-li se vám slovo vtržení, použijte jako apoštol Pavel slovo uchvácení. Budeme uchváceni a jeho hlas se bude podobat zvuku polnice. Ten zvuk tedy volal apoštola Jana vzhůru. A jednoho dne tentýž hlas, tentýž zvuk potáhne vzhůru i mě. Milí posluchači, bude volat tento Ježíšův hlas ve vtržení i tebe? Jsi Božím dítětem? Patříš mu? Ještě dnes se pro něho můžeš rozhodnout a vydat mu celý svůj život.

Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami kazatele doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly, jak v češtině, tak v ukrajinštině, tak i v řadě dalších jazyků, najdete i na webu na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, tak budeme rádi, když nám o tom dáte vědět. Můžete psát e-mailem na adresu radio7@radio7.cz nebo na sociálních sítích napište vzkaz na profilech radio7.cz. Děkujeme i za finanční podporu, díky které může Radio 7 fungovat a připravovat mimo jiné i pořad Světem Bible. Pokud byste se chtěli touto formou do naší práce zapojit, tak se podívejte na web radio7.cz do sekce Zapoj se a tam najdete další podrobnější informace. Děkujeme. Pokračovat v biblickém studiu v tomto pořadu Světem Bible budeme na Rádiu 7 zase dnes ve 8:45 večer.

posledních letech se v církevní pastorační praxi, tedy péči o duši, rozmohlo učení o takzvané generační kletbě. Biblickou optikou se na tento přístup podíváme v dalším pořadu Kudy kam. Hostem letních vydání je kazatel Církve bratrské na Slovensku Rastislav Betina. Jehož přednášky zazněly na sjezdu vedoucích a starších církve křesťanské sbory. Záznam v pořadí třetí přednášky je připraven už za chvilku od 13:00 na Rádiu 7.

0: Posloucháte Rádio 7 z úterní noci 14. července minula 1 hodina. Nočním časem vás provází Daniel Zeman. A teď vás vítám u poslechu pořadu Kudy kam. Pokud nás sledujete pravidelně, tak víte, že letos v létě procházíme sérii přednášek slovenského kazatele církve bratrské Rastislava Betiny o pastoračním poradenství. Máme za sebou otázku hříchu, pokání a dnes se budeme věnovat učení, které se v církvi rozmohlo v posledních letech. Učení o takzvané generační kletbě.
1: Kudy kam? Hledání v souvislostech.
2: Asi nepoviem nič nové, keď poviem, že sa púšťame do veľmi

opřít pastorační praxi o biblický výklad a ten vést s pokorou a s jistou prostotou, ačkoliv jsou to slova plná podivuhodných božích tajemství. Neohýbat biblické texty podle psychologické praxe, ale věřit Bohu a jeho dílu v Kristu Ježíši. Trpělivě budovat své životy na víře a proměňovat se obnovou své mysli. Ano, to je směr, kterým stojí za to se v péči o lidské duše v církvi vydat. Průvodcem na cestu mohou být přednášky kazatele Rastislava Betiny, který byl hostem setkání starších a vedoucích církve křesťanské sbory v České republice. K poslechu příštího vydání pořadu Kudy kam s podtitulem Duchovní boj jste zváni zase v jeho premiéře, která nastane už zítra, tedy ve středu v 21 hodin. A pak samozřejmě i v čase této reprízy za týden. To vše na Rádiu 7.

Je krátce po druhé hodině v úterní noci 14. července. Nočním vysíláním Rádia 7 vás provází Daniel Zeman. Říká se, že za velkými muži stojí velké ženy. A to nemusí platit jen pro manželky, ale také pro matky. Dokladem toho je matka zakladatelů metodismu Charlesa a Johna Wesleyových Susanna. Ve čtení na pokračování na Rádiu 7 si díky knize Sandy Denglerové její pozoruhodný život připomeneme. Knihu Susanna Wesleyová Služebnice Boží otevře čtvrt hodiny po druhé hodině Rosita Mertová.